0: Máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
1: No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
2: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
0: Licho a metník.
2: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
1: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
2: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
0: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
2: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
0: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
2: Přemýšlejte.
1: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, pak si metník, to se říká.
0: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
2: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
0: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
2: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
0: Ale my jsme upřímní.
1: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
0: Jsi.
1: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
0: Já vím. To je moje vina. Chudák Antonín. Toho ten klobouk sejme.

Jak hrabě Lööf stvořil golema. V posvátných knihách židů je psáno, že dříve než Bůh poslal děti Izraele do vyhnanství ze svaté země, sepsal s nimi i s ostatními národy smlouvu. Židé se v ní zavázali ke dvěma věcem. Slíbili, že se nepokusí vrátit do svaté země dřív, než je tam přivede sám Bůh. A přísahali, že se nebudou bouřit proti národům, mezi kterými budou žít. Ostatní národy zase dali své slovo, že nebudou Židy příliš utiskovat. Smlouva byla podepsána. Bůh na ni dal svou pečeť a Židé se rozprchli do celého světa. Všude, kam přišli, svou přísahu dodržovali. Těšili se z pohostinství, kterého se jim dostalo, zachovávali mezi sebou zákony svých předků a trpělivě čekali na návrat do vlasti. Za to v národech, které Mojžíšův lid obklopovali, se vždycky našel někdo, kdo úmluvu porušil. Zlí lidé Židy nenáviděli a obviňovali je ze všeho špatného. Uličky židovských čtvrtí i synagógy se pak nejednou zalily krví nevinných obětí a ti, kdo přežili, zapomínali na jedno utrpení teprve tehdy, když je zatlačila vzpomínka na ještě horší útrapy. Bože, hořekovali Židé na celém světě, což budeme věčně bez pomoci, nenajde se nikdo, kdo by nás ochránil. Také moudrý a spravedlivý rabi Lööf v Praze slyšel tyto nářky. A když se jednou i v Čechách zvedla proti jeho bratrům lidská nenávist, rozhodl se pomoci. Ve snu se otázal Boha, jak by mohl odvrátit hrozící pohromu. A Bůh mu odpověděl: stvoř golema, tělo z hlíny, a oživ ho. Golem ochrání Židy před každým nepřítelem. Na zítří ráno si rabi Lööf zavolal svého zetě Izáka ben Šimšona a svého nejlepšího žáka Jákoba Chajima ben Sasona z kněžského rodu Levitů. Pozval jsem vás, řekl, protože potřebuji vaši pomoc. Je již dost bezpráví, které jsme museli vytrpět. Proto chci stvořit mocného golema. Bytost ani dobrou, ani špatnou, poslušnou všech mých příkazů. Podle starých nauk a tajných knih přitom musí být přítomny čtyři živly. A tak ty, Izáku, budeš zastupovat moc ohně. Jákob bude znázorňovat vodu a já vzduch. Zbývá země a tu, až se na náš úkol dokonale připravíme, nalezneme tam, kde nám ukáže Bůh. Několik následujících dnů strávili všichni tři muži v rozjímání a modlitbách. Rabi Lööf navíc dlouho do noci studoval zázračné dílo napsané samotným praotcem Abrahamem, knihu tajemných symbolů, v níž se písmena sčítají jako čísla a čísla se dají číst jako písmena. Když uplynulo 7 dní, spatřil rabi Lööf ve snu Vltavský břeh. Místo, které se mu zjevilo, bylo plné, jemné, čerstvě naplavené hlíny a na jejím povrchu se rýsoval obrys těla. Rabi Lööf hned svolal své pomocníky. Byla právě půlnoc, druhý den židovského měsíce Adar. Muži se nejprve vydali do očistné lázně mikve a odtud, oblečeni do bílých svátečních rouch, zamířili k Vltavě. V rukou jim zářily svíce, jediná světla v temnotě, v níž se skryly i měsíc a hvězdy. Když rabi Lööf nalezl místo, které uviděl ve snu, nařídil svým přátelům, aby četli žalmy. Sám pak v hlíně načrtl lidské tělo veliké 3 lokte. Uhnětl mu nos, uši, ústa i oči a naznačil prsty na rukou a nohou. Golem ležel na zádech, nehybný jako člověk v hlubokém spánku. Rabi Lööf se obrátil na Izáka ben Šimšona.
Jsi Ash, oheň. Obejdi golema sedmkrát zprava doleva. Rabín se naklonil ke svému zeti, pošeptal mu do ucha zázračnou formuli, které rozuměli jen zasvěcenci. A Izák vykročil. Obcházel hliněné tělo a chvějícím se hlasem přeříkával slova složená z magických slabik. Když minul golemovu hlavu poprvé, začalo tělo vysychat. Když kolem hlavy přešel potřetí, golem vydával teplo. Na popáté žhnul a když ho Izák obešel posedmé, byl rozpálen jako pec. Na to rabi Lev oslovil Jákoba Chajima ben Sasona. Jsi Majim, voda, řekl mu. Obejdi golema sedmkrát zleva doprava. Jákob se vydal kolem golema opačným směrem než Izák a i on odříkával průpověď, kterou mu rabi Lev pošeptal. Když minul golemovu hlavu poprvé, hliněné tělo ztratilo svůj rudý svit. Když kolem golema přešel potřetí, z golema stoupala pára a jeho trup zvlhl. Na popáté, na hliněné hlavě vyrostly vlasy a na prstech se objevily nehty. Při sedmé obchůzce se tělo pokrylo kůží. Poté golema obcházel sám rabi Lev, znázorňující vzduch. Střídavě přecházel oběma směry a nakonec do golemových úst vložil pergamenový lístek, na kterém bylo napsáno nevyslovitelné boží jméno. Muži se pak poklonili k východu, západu, jihu a severu a společně pronesli slova božího učení. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Jen co slovo život splynulo z jejich rtů, golem se posadil. Oheň, voda a vzduch probudili jeho hliněné tělo a golem se poprvé rozhlédl. Vstaň, přikázal mu rabi Lev. Golem poslechl a jeho tvůrce mu řekl. Jmenuješ se Josef. Stvořil jsem tě, aby schránil Židy před každým nebezpečím. A budeš poslouchat každý můj rozkaz. Když tě pošlu do ohně, půjdeš tam. Když ti přikážu, aby se zvrhnul ze skály nebo skočil do hlubin oceánu, uděláš to. Golem přikývl, že rozumí, ale odpovědět nemohl. Stvořil ho člověk, ne Bůh. A proto v něm boží světlo bylo zastřeno. Jinak se však golem od lidí ničím nelišil. Když mu rabi Lev dal šaty, které s sebou přinesl, a ukázal mu, jak se má obléct, vypadal golem jako sluha ze synagogy. Tak ho také rabín představil své ženě Perl. Golem dostal v rabínově domě malý pokoj a pečlivě plnil všechny příkazy svého tvůrce. Nejčastěji chodil po ulicích židovské čtvrti a ve dne v noci dával pozor, zda někdo nechce jejím obyvatelům uškodit. Kdo přišel k židům se špatnými úmysly, se zlou se potázal. Golem, bytost bez masa a kostí, měl totiž schopnost, kterou nebyl obdařen žádný člověk. V jeho hliněném těle se duch cítil volněji a proto golem přesně věděl, kdy na zem přicházejí léčivé vůně z ráje. Všechny je vdechoval a tomu dalo takovou sílu, že mu žádný smrtelník neodolal. Golema nebylo možné ani zabít, ani zranit. Jako zvířata démoni a duchové viděl i to, co zůstalo očím lidí skryto. Když bylo třeba, dal mu rabi Lev zázračný amulet, který golema učinil neviditelným. Golem se pak potají vkradl do domu nepřátel, získal důkazy o zločinech, ze kterých chtěli falešně obvinit Židy, anebo jen zlosiny vyslechl.
vyhledal rabiho Léva, upozornil ho na úklady protivníků a moudrý rabín už věděl, jak nebezpečí zažehnat. Tak se Židé dočkali svého dlouho očekávaného zachránce. Jen tři muži věděli, jak se do Prahy dostal, ale tisíce lidí mu vděčili za svůj klid.

hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu.

0: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím, žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
1: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
2: No přece napravo.

0: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se Robinsonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tulamor junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tulamor junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tulamor junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
1: Vigi básnička!
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Ano. Potřebuje to novou střechu, to má Jou za pravdu. Oni sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
5: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
4: Kdyby.
6: Soudruh řediteli, tady maličky má strejdu tesaře, viď?
7: Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
6: Co to žvaníš? Melouchy ty meloune.
4: Aha.
7: Tak melouchy, no.
4: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
7: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
4: Ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.
8: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Pigim.
9: Bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je to...

0: jak je má člověk hledat. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zabloju to, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.
0: Jen to ne.

0: potoka zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ouvej, ouvej! Ouvej, pojď domů!

0: Honem mání, honem mání, honem si ho vyndavej.
1: Jo, jo, už to bude.
0: Co je, co je?
1: Jo, nějak chraptím.
0: No, budeť by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No jo. Je, už ho mám.
0: Co?
1: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla?
1: Sekala jsem Vltavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

0: se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kapitola čtvrtá.
1: Objevuje nebezpečná dobrodružství Filipka a Dorotky u krále Holibrady.
2: A odvážný zásah chrabré Kunegundy.
3: V jedné zemi žil jednou jeden tak báječný holič, že jeho sláva rostla den ze dne. Není se čemu divit, že každý se dával stříhat a holit jenom u něho, zatímco ostatní holiči pomalu bankrotovali, protože pro nezájem zákazníků byli nuceni zavírat své krámy. Nakonec tento skvělý bradýř zůstal jediným holičem v celé zemi a když zemřel staříčký král, vděční občané učinili Holibradu svým novým králem. Nově zvolený monarcha však svého oblíbeného zaměstnání nezanechal. Právě naopak, ministr tuzemských záležitostí k němu den co den přiváděl aspoň tucet zarostlých občanů, kteří z královských rukou a spod královské břitvy vycházeli absolutně a dokonale oholení. Král Holibrada jim dokonce nenechával na hlavě ani vlásek, třeba jen pro potěšení. Bez ohledu na to, zda šlo o hlavu muže, ženy a nebo dítěte. Nakonec byla o vlasaté lidi veliká nouze, protože veškeré obyvatelstvo, nejen v hlavním městě, ale v celé zemi, bylo holohlavé jako koleno. Když král oholil všechny své poddané, pustil se do stříhání a holení psů, kocourů, zajíců, krav, koní, ba dokonce i housenek. Prostě stříhal všechno, co mu přišlo pod nůžky. Po celé zemi jezdili zvláštní patroly, které přiváděly na královský dvůr každého, kdo by přicházel v úvahu pro stříhání nebo holení. Zatím v královském paláci ve velikém sále král nadarmo brousil svoji nezaměstnanou královskou velebřitvu a toužebně vyhlížel nějaký, třeba jen docela malý vlásek. Do této země zavítali naše děti. Právě si vykračovali po polní cestě, když se v oblacích zvířeného prachu objevil nádherný kočár, na jehož dveřích byly namalovány koruny. Z okénka vystrčil hlavu honosně oděný pán a udiveným dětem oznámil, že se jim dostane cti nejvyšší. Jeho královské veličenstvo jim vlastnoručně ostříhá vlasy, po kterémž to úkonu budou mít oba tak dokonalý zevnějšek, jakým se pyšní on sám, velevážený ministr královské pokladny. Tu onen pán sejmul svůj služivý klobouk a odhalil jim hlavu holou jako homole cukru.
4: Děkujeme pěkně, opáčil Filipek. Nám naše vlasy na hlavě vůbec nevadí.
0: Filipek prohrábl rukou svoji zlatou kštici a čtverácky zatahal Dorotku za jeden z jejich hezkých černých copánků.
2: Ve stejném okamžiku se mezi stromy objevila usmívající se kráva Kunegunda a přiblížila se ke kočáru.
3: To je báječné, zvolal holohlavý ministr královské pokladny radostně. Krávu také oholíme. A dřív, než si děti stačili uvědomit, co se vlastně děje, seděli zamčené na klíč v kočáře.
2: Zatímco kráva byla venku přivázaná na řetězu.
3: A povoz rychle pádil kupředu. Za hodinu už byli v královském paláci. Filipka, Dorotku a Kunegundu vedli do paláce po schodech potažených černým sametem. Museli projít přes 100 sálů a 100 koupelen, až nakonec stanuli tváří v tvář samému králi, který v koruně a bílé holičské zástěře právě brousil břitvu. Když spatřil příchozí, jeho urozené oči se radostně zablištěly a slovutný monarcha se dal bez dlouhých caviků do práce.
5: A kráva je největší, nejdříve tedy oholíme ji,
3: prohlásil Zihle a hned začal obrovskou štětkou mydlit Kunegundu.
2: Za hodinu byla kráva od rohu až k ocasu pokryta pěnou.
3: Dojatý král právě bral do ruky břitvu, když se otevřely dveře a do královské holírny vstoupil dvorní maršálek. Svačina je připravena, vaše královská výsosti.
5: Aha, co se podává?
3: Zeptal se král pisklavým hlasem a přerušil práci. Dvorní kuchař uchystal na svačinu koblišky se smetanou. Odpověděl dvorní maršálek v hlubokém úklonu. Když to král uslyšel, olízl se, odhodil břitvu a sotva dechu popadaje spěchal do hodovního sálu a cestou ztratil pantofle prošívané holicími čepelkami. Koblišky se smetanou přece byly jeho zamilovaná pochoutka.
4: Dvořané důstojně kráčeli za monarchou a naše děti zůstaly s namydlenou krávou úplně sami.
2: Zachraňte mě před zneuctěním, zakvílela sopránem Kunegunda. Co si já ubohá počnu bez nádherné černé srsti s bílými záplatami? Rychle odtud, zachraňte mě ubohou.
4: Neplač, sličná Kunegundo, zachráníme tě, zašeptal Filipek. Pojďte všichni za mnou, ale docela potichoučku.
3: Všichni tři se pomalu vytratili ze sálu. Seběhli po purpurových schodech a za chvilku už byli v královské zahradě. Naši hrdinové se nepozorovaně proklestili hustými křovisky až k bráně, kde stál strážný s obrovským holicím strojkem v ruce. Zatrasil jim cestu a nechtěl je pustit ven.
0: Musíme ho zneškodnit, rozhodla Dorotka.
3: Stoupla si na špičky a něco zašeptala krávě do ucha.
2: Kunegunda udělala pár kroků směrem ke strážnému a najednou plesk. Přemázla mu oči namydleným ocasem.
3: Zděšený strážný vší silou sevřel víčka a volal o pomoc. Marně se snažil v kapse nahmátnout kapesník, aby si jím z očí vytřel protivně štípající mídlo. Na to právě naši uprchlíci čekali.
4: Využili spásného okamžiku a horem pádem utíkali na ulici.
3: V tom však z paláce zazněly výkřiky. Chyťte je! Zadržte je, lupiči!
2: Nemáme ani chvíli na zbyt. Musíme pryč. Vyhoupněte se na mne. Co na tom, že jsem namydlená? Přerývaným hlasem zvolala kráva.
4: Filipek nejdříve rychle usadil Dorotku a pak se sám vyškrábal Kunegundě na hřbet.
2: Kráva se dala do trysku.
3: Ve stejném okamžiku se s rachotem otevřela brána královské zahrady a na ulici vyběhl celý houf strážných. V čele pronásledovatelů běžel sám král s břitvou v ruce.
4: Pospěš si, Kunegundo, vykřikl Filipek.
2: Bú! Kráva zabučela hrozivým hlasem, nadzvedla ocas a zrychlila tempo.
0: Protože však byla namydlená nejlepším královským holícím mídlem, děti nestačily na jejím hřbetě udržet rovnováhu a každou chvíli sklouzávaly.
3: Chvíle mi se zdálo, že už spadnou na zem, na louku, kde kvetly jenom břitvy a holící strojky.
0: Kdyby Dorotka nedržela Kunegundu vší silou za rohy.
4: A kdyby si Filipek neovázal její ocas kolem pasu.
0: Kdo ví, co by se bylo stalo.
3: Naštěstí však po hodině zběsilého úprku před pronásledovateli, kteří jim stále skoro šlapali na paty,
2: udatná Kunegunda s vypětím posledních svých sil doběhla až k zápraží mlýna.
3: Všichni tři blesku rychle vběhli dovnitř a před nosem svých pronásledovatelů vzlétli k oblakům. Pohotový mlýn vší silou roztočil svá dřevěná ramena a nadělal přitom tolik větru, že král a jeho družina padali k zemi jako podťatí. Jejich přeskvostné šaty byly potrhané, všichni měli na holých hlavách veliké boule. Ti štíhlejší se pod náporem větru vznášeli do povětří a zůstávali viset v korunách stromů. Naši hrdinové se rychle vzdalovali z toho nehostinného kraje, aby dále hledali zemi štěstí a radosti, o které jim vyprávěla moudrá myš.

0: jak Raco Chejl čaroval. Jednou, hned takhle z rána, si to metelil skřítek Raco Chejl po lese. Tady smlsnul jahodu, tamhle zase černomodrou borůvku, tu si užíbl kousek muchomůrky a zajedl to ostružinou. A jak tak skákal a pobíhal, dostal se až do rozvalin starého hradu, na Havraní skále. A tam, mezi omšelými kameny a polehlými stébly trávy, našel nějakou prastarou knihu. Byla vázaná v rozpraskané kůži a sepnutá zašlou stříbrnou přeskou.
1: Kýho bíra netopíra, podivil se Raco Chejl. Kdo pak to vyhazuje takové?

0: se stanu neviditelným. Racochyl na to překvapeně koukal a potom povídá:
1: no, to by se mi mohlo docela hodit, že bych tady jako tohleto pobíhal a přitom by mě nikdo neviděl. No to by ale bylo něco.
0: Popadl knihu a odnesl si ji do chaloupky a hned se začetl do návodu. Stálo tam: uškubni jitrocelový list ještě zvlhlý rosou a vraz ho do kastrolu. Racochyl se poškrábal v rozježené kštici.
1: No jo, ale jitrocelový list tady zrovna teď nemám.
0: Ale pak nad tím mávl rukou.
1: Vždyť ono se nic nestane, když ho vynechám. Místo toho tam vrazím trochu oroseného jehličí a bude.
0: Potom četl dál. Přidej žabí kuňknutí a pokmínuj.
1: Takové žabí kuňknutí se dneska taky těžko schání,
0: povzdychl si Racochyl.
1: Ale co? Kuňknu sám, vždyť se to stejně nepozná, kdo kuňká.
0: Zakuňkal do hrnce a přihodil špetičku kmínu. A na konci toho čarodějnického receptu stálo: přidrob žďabínek žabího pousmání, pocukruj a to celé dej vařit.
1: Tě, úsměv sem, úsměv tam, a ještě abych to cukroval, to tak.
0: Hudroval Racochyl, zachechtal se do hrnce a připlácl po klici. Postavil kastrol na kamínka a spokojeně si zamnul ruce.
1: Tak a je to. A teď uvidíme, co z toho vyleze.
0: Ale ještě to ani nedořekl, když se poklice rozklepala a vyvalila se hustá zelenobílá pára. Racochyl to nechal chvíli bublat a potom netrpělivě povídá:
1: no tak, to už by snad mohlo stačit. Teď se kouknu, co se mi to uklohnilo.
0: Opatrně nadzvedl poklici a čmuchal.
1: Nevoní to špatně.
0: Namočil prst a líznul si. A bác ho. V tu ránu se zelenal jako brčál.
1: Je, to jsem to ale vymňouk,
0: vyjekl Racochyl zděšeně.
1: Místo, abych byl neviditelný, je ze mě teď rosnička.
0: A hned utíkal ke studánce, aby tu zelenost umyl. Jenže ať se drhnul, jak drhnul, nic to nepomáhalo. A najednou se ozvalo žbluňknutí. Ze studánky vyskočila žába kuňka. Měla zelenou sukínku a na hlavě mašličku ze žabince.
1: To se na to podívejme,
0: zakuňkala.
1: Máme tady nového žabáka. Vždy ty vypadáš jako já. Co jsi dělal? Já jsem zkoušel čarovat,
0: špitl Racochyl nešťastně.
1: A takhle to dopadlo.
0: A hned vyprávěl, jak se to přihodilo. Kuňka si načechrala mašličku a povídá:
1: no já, ty jsi to ale vařil úplně jinak, než to stojí v čarodějnické knize. Takové nanicovaté čarování. Když něco děláš, tak to máš dělat pořádně.
0: Já vím, vzdychl Racochyl provinile a koukal se přitom do země.
1: Pojď, řekla kuňka, já ti od té zelené barvy odpomůžu. Je, to bych ti nikdy nezapomněl,
0: vyhrkl Racochyl vděčně.
1: Vždyť takhle se nemůžu nikde ukázat.
0: A šli do chaloupky. Kuňka utrhla ještě cestou jitrocelový list a nazbírala pár kapek rosy. Dala to do hrnce a Racochyl přiložil podníko do kamínek. Za chvíli bylo uvařeno.
1: A teď si lízni.

0: Ni, řekla Kuňka. No, já nevím, zdráhal se Racochejl a přešlapoval. Podívej, horší už to být nemůže, řekla Kuňka. To Racochejla přesvědčilo. Zašmejdil jazykem v kastrolu a opravdu začal blednout. Je, toto jde ale rychle, liboval si, jenže zelená barva se sice ztrácela, až se ztratila docela, ale Racochejl vybledával dál. Celý se rozplyznul do průhledna a nakonec úplně zmizel.
1: To jsme tomu ale dali na frak, řekla Kuňka. Kde jsi?
0: Tady, ozval se Racochejl, ale vidět ho nebylo. Kuňka zalistovala v čarodějnické knize a hledala stránku, jak se stanu zase viditelným.
1: Už to mám, povídá. Řekni abrakadabraka. Abrakadabraka,
0: kníkl Racochejl, ale v zápětí zakvílel.
1: Ježíš Maria, mně se zvětšuje nos.
0: Řekla Kuňka.
1: Je, promiň, já jsem se přehlídla. Já jsem na stránce, jak nám naroste chobot. Jo, tady je to, tady. Řekni, hu, už jsem zase tu. Neřeknu,
0: trucoval Racochejl.
1: Kdo ví, co se mi pak zase stane? A co by se ti mělo stát?
0: Řekla Kuňka.
1: Akorát, že se zase objevíš. Ale když nechceš, tak si tak zůstaň. Já jdu zase zpátky do studánky. Ne, počkej, nikam nechoď,
0: ozval se rychle Racochejl.
1: Tak já to řeknu.
0: Odkašlal si a bázlivě úplně potichu zahuhlal.
1: Hu, už jsem zase tu.
0: A sotva to kouzelné zaklínadlo vyslovil, začal se pomalu objevovat. Nejprve jen tak mlhavě, pak se začaly rýsovat ve vzduchu jeho veliké uši a nakonec tam zase stál tak jako prve. Jenom se mu trošku třásla kolínka.
1: No, s tou čarodějnickou knihou, víš, nejsou žádné špásy,
0: řekla žába Kuňka.
1: Radši vrať zase tam, kde jsi našel.
2: Jo, to taky hned udělám,
0: vyhrkl Racochejl. Popadl knihu a pelášil na havraní skálu. Položil jí pod kámen, kde jí prve našel, a metelil si to hned zase zpátky.
1: Tak už jsem se té strašidlácké knihy zbavil,
0: zafuněl. Kuňka se káravě zadívala na skřídka.
1: Jen to nesváděj na tu knihu. Ta za to nemůže. Sám si to zavinil.
2: Asi máš pravdu,
0: svěsil Racochejl ramínka. A potom potichu, sotva ho bylo slyšet, dodal.
1: Já už to dělat nebudu. To ani nesmíš dělat,
0: řekla Kuňka a odskákala do studánky. Racochejla chuť na čarování dočista přešla a na knihu časem zapomněl. Jenom jednou, když musel přes havraní skálu, tak mu to nedalo a nakoukl pod kámen, kam čarodějnickou knihu schoval. Ležela tam, jak ji tam položil.
1: Že bych přeci jenom ještě něco vyzkoušel,
0: napadlo ho. Už po ní natahoval ruku, ale pak hned zase ucuknul.
1: Ne, Kuňka říkala, že to nesmím dělat.
0: Otočil se a jak nejrychleji mohl, utíkal pryč. A od té doby skřítek Racochejl už nikdy čarovat neskoušel.

0: teď jedna třeba ze stodoly. Ve zdi díra, mesám síra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, a uška šedivá. Co to je? Kdo pak ví?
1: Já vím.
0: Kdo pak mlsá sír a bydlí v díře?
1: A koho já rád chytám? Je to myška.
2: Kdyby v pavoučím lese měli hodiny, určitě by se zastavili. Byl prostě takový den, kdy se vůbec nic neděje. Větřík nefouká, slunce nesvítí a potůček nebublá. Takový nějaký den je nejlépe prospat nebo věnovat studiu života mravenců. A tak se pavouček Pája vypravil proti proudu potoka k mraveništi. Byl asi v půli cesty, když potkal Artura. Málem se srazili. Dávej pozor na Artura, ozvalo se před ním. Pája se zastavil a koukal. Viděl před sebou něco žlutého. No co koukáš, řeklo to žluté naštvaně. Neviděl jsi nikdy mravence? Pája se znovu rozhledl. Ale žádné mravence neviděl. Kde jsou? Zeptal se. Právě k ním jdu, chtěl bych poznat, jak žijí. Jeden stojí před tebou a říkají mu Artur, zavrčelo to žluté. Teprve teď si Pája všiml, že je to mravenec. Já jsem Pája, pavouk. Ale co se ti stalo? Nic se mi nestalo, jenom jsem se opílil. Opíl, opravil ho Pája. Opílil, zařval Artur. Opílil. Uklouzla mi noha na lilii, vletěl jsem po hlavě do pilu a teď nesmím domů. Ale to je hrozné. Co teď budeš dělat, zesmutněl Pája. A v tom dostal nápad. Ta pojď k nám, můžeš bydlet u mě. Já nevyženu nikoho. Mám pěknou pavučinu, bude ti tam jako v pršice. Artur si něco nespokojně brumlal, ale cupital za Pájou. Tak, milý Arture, udělej si pohodlí, řekl Pája, když vyšplhali do jeho pavučiny. A co budeme jíst, vycenil zuby mravenec. Počkáme, až nám sem něco přiletí, řekl Pája. A co, když nic nepřiletí? Taky se to někdy stává, připustil Pája. Ale já mám hlad. Dal bych si muší vajíčka, oznámil Artur. Muší vajíčka nemám, ale můžeme si povídat. Vyprávěj, co všechno si zažil, prosil Pája, protože měl příběhy raději než plný žaludek. Jenže Artur se převaloval v síti a brůčel a vztekal se. Já jsem nic nezažil, a příběhy jsou k ničemu. Když mě tu máš, tak mě krm, jsem tvůj host, přines mi muši vajíčka. Já ti nějaká seženu, povzdechl si Pája a začínal litovat, že se s tím divným žlutým mravencem potkal. Běžel proti proudu potoka k mraveništi a říkal si, že je asi lepší, když se nic neděje. A že vůbec není moudré zvát si domů na návštěvu někoho, koho vůbec nezná. Z myšlenek ho vytrhl ostrý povel. Stát, ani hnout, řekni heslo. Teprve teď si Pája všiml, že stojí u ohromného mraveniště a tenhle křik se ozýval před ním i za ním a kolem něho. Pavouček byl obklopen hordou divokých černých mravenců. Co teď? Neslyšíš? Heslo! Tajné heslo! Křičel ten největší z nich. Pár vajíček pro Artura. Tohle Pája zvolal, protože ho nic lepšího nenapadlo. Mravenci začali pobíhat kolem dokola a ten největší, co vypadal jako jejich dozorce, vycenil strašlivá kusadla. Tak ty znáš Artura, zařval. Přiznej se, kde je, kde se zase ulejvá, kde se fláká. Pája přiznal, že Artura ubytoval ve své pavučince na zeleném smrku blízko potůčku. Víte, on se bojí přijít domů, protože je celý žlutý, vysvětloval. To my dobře víme, že je celý žlutý, zářoval dozorce a ostatní mravenci se rozchechtali. Pájovi se ulevilo. Nevěděl sice, co je to za vtip, ale kdo se směje, nemůže být přece zlý, říkal si v duchu. A to není všechno, dodal. Je celý žlutý a ještě k tomu má hrozný hlad, má chuť na muší vajíčka. Na muší vajíčka! Ha! Dozorce vyskočil a začal cvakat kusadly.
3: Také má asi hlad, napadlo Páju. Ale teď se musím především postarat o Artura. Přece jen je to můj host, pomyslel si v duchu. Tak už se může Artur vrátit, zeptal se.
4: On se musí vrátit, kdyby nechtěl, řekl dozorce a obrátil se k četě černých mravenců. Pochodem vchod, směr zelený smrk u potůčku, rozkaz zní přivalit trestance Artura, mrtvého nebo živého.
2: Trestance? Artur je trestanec, vyděsil se Pája.
4: Jasně, řekl dozorce, to je přece vidět už na dálku, copak není žluťák?
2: To je, přikývl Pája, on totiž spadl do květu lilie.
4: Nikam nespadnul, přerušil ho dozorce. To my jsme ho tam zatres šoupli, jako každého, kdo nechce makat na stavbě mraveniště. Žlutá je barva ulejváku.
2: Aha, řekl Pája, ale nerozuměl ničemu.
4: Na co se divíš, zazubil se dozorce. Jak to děláte u vás, když někdo nechce pracovat na stavbě pavučiny?
2: U nás si každý uplete sám svou pavučinu a v ní pak bydlí a chytá mouchy.
4: A kdo vám vládne? Přerušil ho mravenec. Máte královnu nebo krále?
2: My máme strýčka sekáče, ale ten nevládne, jenom nám radí a vypráví různé příběhy. A teď už má asi o mě strach, vzpomněl si Pája, protože se začínalo stmívat. To my, mravenci, nemáme na vyprávění čas, řekl dozorce a řekl to možná trochu smutně. Ale hned na to se postavil do pozoru a zařval, teď upaluj domů a když příště potkáš mravence žluťáka, radši se mu vyhni.
3: Pája rád poslechl, upaloval domů a když potkal žlutého mravence Artura, který se vracel v doprovodu černých mravenců zase do práce, raději se jim vyhnul. I když mu bylo Artura líto, a vlastně nejen Artura, všech mravenců, kteří pro samou práci nemají čas na vyprávění a dobrodružství.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: Jedničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe, Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto. Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná. Posmívala se mu liška. No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím. A rychle vylízala i Čápu v talíř. Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě. Druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si. Vidíš, liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni. A tak se hladová liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: Kam jdeš s tím papouškem?
1: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
0: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
1: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.

0: milí mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Piggym přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám?
0: No o tom nepochybuj, Piggy. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už si říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkózní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Piggy?
1: Já mám rád třeba pažitku.

0: Tympán.
1: Nemyslíš tymián?
0: Jo, tymián. Vonil hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám Petrže, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
0: Ale zamíchat, míchám, jako robot kuchyňák, míchák.
1: Ojeje, zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej, dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
0: Mí,

0: vodu. Je, láskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, marťán, zelený.
1: Píky.
0: Promiň, já jsem se zasnil. Tak. A teď přidáme bylinky a...
1: A ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Uh-huh. Tak. Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Uh-huh. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Laskonko,
1: co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.pigi.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping.
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku, mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

skokani. Blešák, luční koník a skákač, hračka z husí prsní kůstky, chtěli jednou rozhodnout, kdo z nich skočí nejvýš. A tak pozvali na tu slávu celý svět a vůbec každého, kdo se chce přijít podívat. Řádní skokani to byli, když se schromáždili v komnatě. Tak jo, tomu, kdo vyskočí nejvýš, dám svou dceru, pravil král. Byly by to pěkně ubohé závody, kdyby tyhle persony měly skákat jen tak o nic. První ke skoku nastoupil Blešák. Choval se vybraně a zdravil na všechny strany. Měl v sobě totiž krev mladé šlechtičny a byl zvyklý stýkat se jen s lidmi. A to znamená hrozně moc. Pak dorazil luční koník. Ten byl tedy mnohem těžší než Blešák, ale i on se choval docela slušně a dokonce měl i zelenou uniformu, i když, pravda, vrozenou. Kromě toho o sobě tahle persona prohlašovala, že pochází z velice starého rodu z Egypta a že si ho tady doma nesmírně cení. Přinesli ho rovnou z luk a posadili do třípatrového domečku z karet. A to prosím jen a jen z kluků, dam, králů a es, obrácených tou barevnou stranou dovnitř. Domeček má prý dveře i okna, vyřezaná v srdcové dámě. Já zpívám tak, dodal koník, že sotva mě uslyšelo 16 domorodých cvrčků, co cvrlikají od narození a stejně nedostali domeček z karet, hned se začali užírat závistí a zhubli ještě víc než předtím. Skákač z husí prsní kůstky neříkal nic, ale tvrdilo se o něm, že o to víc přemýšlí. A jen co ho dvorní pes očmuchal, taky hned potvrdil, že je z dobré rodiny. Stařičký člen dvorské rady, ten, co dostal 3 řády za to, že držel klapačku, kde koho ujišťoval, že skákač je obdařen věštitelským darem. Na zádech se mu totiž pozná, jestli bude zima zlá nebo mírná. A to se nepozná ani na zádech toho člověka, co sepisuje zábavný kalendář pro město i venkov. Jo, jo, já nic neříkám, pravil starý král, ale na moje slova dojde. A teď už tedy šlo jen o to vyskočit nejvýš. Blešák vyskočil tak vysoko, že ho nikdo ani neviděl. A všichni potom tvrdili, že vůbec nevyskočil. A to bylo hanebné. Koník vyskočil jen asi do poloviční výšky, ale za to skočil králi rovnou do obličeje a ten pravil, že je to hnusné. Skákač se dlouho rozmýšlel, až už si všichni málem mysleli, že vůbec skočit nedokáže. Jen jestli se mu neudělalo nevolno, staral se dvorní pes a znovu ho očmuchal. A tu hop, skákač povyskočil. Udělal poněkud malý a křivý skok a přistál rovnou na klíně princezně, seděla totiž na nízkém zlatém štokrlátku. A král pravil, vyskočit až k mé dceři, to je ten nejvyšší skok. To je ten nejvznešenější skok. Na něco takového musí být hlava. A skákač dokázal, že hlavu má. A hlavu otevřenou. A tak dostal princeznu. Stejně jsem nejvýš vyskočil já, brumlal Blešák. Ale co, mě to může být jedno. Ať si princezna klidně vezme tu husí kost s klacíkem přiklíženým smolou. Nejvýš jsem vyskočil já. Jenomže na tomhle světě musíš mít pořádné tělo, jinak si tě nikdo nevšimne. A Blešák se dal najmout do cizí armády jako žoldnéř. A prý ho zabili někde v nějaké válce. Luční koník seděl v příkopu a přemýšlel, jak to v tomhle světě vlastně vůbec chodí. Dospěl k témuž závěru. Pořádné tělo musíš mít. Pořádné tělo musíš mít. A znovu spustil svou truchlivou písničku. Znímáme tenhle příběh. Ale bude to asi stejně všecko jen pouhý výmysl, i kdyby se to náhodou černé na bílém dostalo do knížky.

0: Tak mě, Krtku. Na pa pa pa, na para para, na para, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
1: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama, s jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
0: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
1: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obžilo, pamatuješ?
0: Pamatuju. A moc dobře.
1: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak? Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí. Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje? Ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí.

První jízda se Sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stráňku přišla obleva.

Z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: A Krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se Sněhulák nerozpustil docela. A Ťuk už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já. Teda můj kamarád. Jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sánky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno.
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní si dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli nahoru.

V kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo. Což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mně za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sánkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.

Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a Sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude, panečku, shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: Davida. Krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.

0: Běží, běží bez otěží, pořád běží, věčně sněží. Z kluků dělá stařečky, z děvčat dělá stařenky. Kdo je to?
1: Tak co, už víte?
2: Nějaký smutný.
3: Víš, co jsou otěže?
1: Nevím.
3: Víš, jak někdy na pouti bývají koničci, na kterých se můžeš svést?
1: Jo, ty mám rád. Hm?
3: Tak mají takovou uzdu, otěž.
2: No, provázek takovej, no. Hm?
3: Takže běží, běží, bez otěží, znamená, že to nikdo neřídí.
1: Aha, že to plyne.
3: Samo.
1: Aha, a z kluků dělá stařečky.
3: Hm?
1: A z děvčátek stařenky.
3: No jo, tak proti času nic nesvedeš.
1: Právě, je.

0: si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.
1: Nastal čas dětí a nadějí,

0: Eskimáci, nedávejte dětem pod stromeček harpuny, je to nebezpečné, děkujeme vám.
1: Indiáni, indiáni, sem tam slzu uroní, pak se smějou bez přestání, ze všech nejvíc

0: Klokani, nedávejte mláďatům na hraní prskavky. Mohlo by dojít k propálení kapsy, děkujeme vám.
1: Bledé tváře, černé tváře, dělají si radosti. Po nebi se line záře, psi se těší na kosti.

0: těší na kosti.
1: Vážení psi, nesežerte všechny kosti hned. Něco si zahrabte na horší časy, děkujeme vám.
2: Obloha kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.
1: Nastal čas dětí a nadějí, utichly spory a hádky, z nebe se na zemi snáší.

0: básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Po Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned, sestřička naše milená, zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 hor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
1: Proč myslíš, ptá se druhý.
0: No, že to tady tak hodně sypali.

0: Sotkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
1: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pierovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no, to já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No, no a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept.
0: No, no.
1: No a nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
0: Kdyby jsi jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: No přece domácí myslitýčinky.
1: Myslitýčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit, ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Aha.
0: My si upečeme takové myslitýčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Za ženou totiž hlad zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných přírodních.
1: Mám.
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů. Záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být merunky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, viď?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Obecné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Láskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Pich, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď, prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Jej zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi a ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, laskonko. Dál bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nestroustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové.

0: Co to bylo? To byli vlci.
1: Vlci v gramofonu, to je blbina.
2: Nebo Drákula. Nebo?
0: Co?
2: Nebo to... Mám to říct?
0: Sválně.
2: Já to řeknu, ale budeme se bát.
0: Nešť.
2: Nebo jestli to nebyl duch...

0: přes noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním hladu.
1: Srdce mi hlasitně klepe, tuším tady záhadu.
0: Boty dubou po schodech, do mě straší duch.
1: Náhle, táhle začne pištět, prásk a zbyl po něm kuch.
0: Ve vítíři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá stamen ruka a

veledílo, malý dílek zveleděl, malíř ušák rád by měl. Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj

si, zamysli se zajíci, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj ateliér máš. Lada, kubka, kremlička, to je barva barvička. Kresby Josefa Čapka, krásná grafická zkratka, Picasso zná celý svět, Leonarda, jak bys met. Mě zná jen to oraniště, kdo se o mě dozví příště. Inspirující adresa je ten můj pařez u lesa. Stačí vít na skok ven, pokochat se plenérem. Antoníne zajíci vědí i za silnicí, kde pak ty svůj ateliér máš. Jak prázdné plátno na rámu, čekám tu marně na dámu, na dámu něžně básnicí, jež chápe kunšt a tradici.

0: o dvou děvčatech a dvou darech. Pohádka z Bhútánu. Před mnoha a mnoha lety žilo jedno chudé děvče. A to děvče každý den před domem tkalo na tkalcovském stavu. Jednou přiletěla holubice a vzala děvčeti mírku na obilí, ve které mělo pražené sojové boby.
1: Boby si klidně sněz, ale mírku mi prosím vrať.
0: Zavolalo děvče za holubicí.
1: Jestli ji chceš, pojď za mnou.
0: Zavrtala holubice a pozvala dívku do svého příbytku.
1: Co si přeješ k jídlu?
0: Zeptala se holubice, když byli na místě.
1: Nepohrdnu ničím, co mi nabídneš, protože jsem z chudé rodiny,
0: odpověděla dívka. Od holubice pak dostala spoustu výtečného jídla a pití. Přenocovala u ní a ráno dostala mírku zpátky.
1: Když se chtěla vydat na cestu a vstala, zdálo se jí, že jí tělo nějak stěžklo. Dokud nebudeš doma, nedívej se do svých vlasů, přikázala jí holubice.
0: Dívka to slíbila a vydala se domů. Když doma zjistila, že má na každičkém vlásku drahokam, užasla. Byla rázem bohatá jako královna. Netrvalo dlouho a o dívčině štěstí se dozvěděla jedna dcera z bohaté rodiny, která žila v sousedství, a zachtělo se jí zbohatnout ještě víc. Hned se posadila před dům a dělala, že tká. Za chvíli přiletěla táž holubice a odnesla i její mírku. Děvče se zaradovalo.
1: Sojové boby si klidně sněz, ale mírku mi koukej vrátit,
0: vykřikla výhružně.
1: Jestli ji chceš, pojď za mnou,
0: zněla odpověď.
1: Co si přeješ k jídlu?
0: Zeptala se holubice, když byly na místě.
1: Jsem bohatá a tak chci jen ta nejvybranější jídla,
0: odpověděla slečinka pyšně. Místo vybraných lahůdek ale dostala jídlo schnilé a plesnivé. V noci pak tajně sledovala holubici, jak jí do příčesku vplétá drahokamy. Zaradovala se, že bude ještě bohatší než doteď, a usnula. Jenže když přišla domů, zjistila, že má ve vlasech myší popky.
1: Vyjekla a holubici proklela,
0: ale na tom, co se stalo, nic změnit nemohla.
1: A protože to byla hanba veliká, ještě dlouho potom nemohla vyjít mezi lidi.

0: Zastavit! No tak.
1: Nezabloudili jsme?
0: Já se přece vyznám všude, že ono všude trefím.
1: Takže jsme opravdu tam, kde máme být?
0: No samozřejmě.
1: A co bude dál, to se hned uslyší. Jestli pak poznáváte, lidičkové, co to je? No ovšem, trumpeta. Taková ta velikanananánská, zakroucená, na kterou hrávají jenom ti nejsilnější muzikanti, protože je moc těžká. Ale určitě nevíte, že si na ní vyhrává do kroku huňatý, strakatý, chmířím porostlý čmelák, potulný muzikant.
2: Jo, vyhrávám. Jo, do kroku. To jen občas fouknu do trumpety, jak jsem udýchaný z toho trmácení cestou necestou.
1: Dobrý den, pane čmeláku.
2: Co mě to jenom napadlo? Dát se najmout za trubače do čmeláčího hnízda, až kdo ví kde. Prý, abych je každé ráno budil, milost pány, jako by si nemohli zatroubit sami. Nebýt to, že mi zaplatili předem. Lehnu si někde do mechu a ani se nehnu.
0: Být vámi, šéfíku, najmu si na tu těžkou trumpetu nosiče.
2: To bych taky udělal a dobře bych zaplatil. Jenom někoho šikovného najít.
1: Prosím, prosím, jsem vám k službám.
2: Ty, mravenče, ty toho tak unese.
0: No pardon, šéfíku, vám zřejmě není známo, že mravenec je nejsilnější ze všech tvorů na světě.
2: V tom případě jsi ty ze všech tvorů nejchytřejší.
0: No, takže jsem, všechno znám, všechno vím, všemu rozumím, všude jsem byl a tady můj kamarád, Farda Mravenec, všechno udělá, všechno spraví a všechno taky unese.
2: Tak popadněte trupetu a půjde.
0: Jestli je tady šéf Libo, že ono, tak zahrajeme do kroku.
2: No to byste nejdřív museli umět.
0: To je pro mě malý škost. Pozor!

0: Pardon, šéfíku, pouhé drobné nedopatřeníčko, teď už mi to půjde přímo mistrovsky.
1: Víte co, hoši? Dáme si pohov. Mně nějak vyschlo v hrdle. Opatrujte mi trumpetu, já si zaskočím na kapičku šťávinky. Nejvíc mi chutná šalvějová, ale jetolová je taky dobrá. I hluchavková, nebo mateřídoušková.

0: Víte, lidičkové, tenhle čmelák je takový, jak se říká, komotr z mokré čtvrti. Rád nasává. A jen vycucne šťávu z jednoho kvítku, šup, šup, šup, šup, už zase šplhá na další a přihýbá si splná hrdla, vlastně splná sosáku.
1: Ty, Ferdo, já si trošičku zatroubím, jo?
0: A šéf se bude zlobit.
1: A dítě jenom maličko a tichoulince.
2: Co to poručí? Medvěd. Kdo poručí medvěd? 3x3 je 15. Ba ne, čmelák přece poručí. 2x5 je 9. Kdo poručí? Je čmelák. Nějak se mi to plete, víte, kluci? Já vám radši zahraju, než si ještě zaskočím na krapítek šťáv.

0: Hele, hele, někdo tluče na buben.
1: Baba, to by bylo z pušky.
2: Někdo vystřelil.
3: Jaký pak někdo? Tady střílí z pušky jenom slavný lovec Střevlík Masorát, a to jsem já.
1: Pardon, kdybyste někoho trefil.
3: Proto střílím, abych trefil.
4: Jestli pak bys dokázal se střelit kvíltek hluchavky, abych nemusel šplhat tak vysoko, když jsem zrovna dostal chuť na lokánek šťávulínky.
3: Aby ne, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Prosím, pardon, já si zacpu uši.
0: Tak střílej, střevlíku.
3: Co mi dáš, když ti ten kvítek plný šťávy se střelím?
4: Všechen svůj personál ti dám. Budou ti nosit pušku, jako mě nosili trumpetu.
3: Platí.
2: Tak vidíte, lidičkové, ani jsme se nenadáli a máme nového pána. Vykračuje si křepce, jako by měl na nohou 7mm bodky, a my mu jen tak stačíme. Pytlík s puškou na rameni a já s těžkou brašnou plnou nábojů.
3: Hned po západu slunce vyrazíme na lov, jasné?
1: No, že lov, to je moje, šéfíku, já totiž všechno znám, všechno dovedu, a tedy i lovit, příkladně slony.
3: Ne, slony, neznám.
1: No, pro mě to úplná maličkost, anebo levy.
3: Neznám.
1: Tigry.
3: Neznám.
1: Buvoli.
3: Neznám.
1: Zelený, jelený.
3: Neznám, co je to závěť. Já lovím červy, slimáky, chrousty a podobnou zvěř. Bíratý žbroukový, který se opozdil a po setmění spěchá do svého ukrytu, číhám-li někde za kamínkem načekané, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Pardon, šéfe.
3: Prach a broky.
1: To nic.
3: Co tě to napadlo sát na spoušť?
1: Když ono to jaksi samo.
3: Kdybych věděl, že jsi tak hloupý, nikdy bych ti ručnici nesvěřil.
1: Já už to víckrát neudělám, šéfíku.
3: Však já ti taky už nedovolím na ručnici ani sáhnout. Bude jí nosit mravenec. Ty jenom brašnu.
1: Ale že to byla šupa, co?
3: A ty věc, mravenče, že ručnice není žádná hračka.
2: Ano, nikdy nedáváme prst na spoušť.
3: Umí.
2: Ani když zbraň není nabitá.
3: Správně.
2: A nikdy se na nikoho střelnou zbraní nemíří.
3: Velmi správně. Mířit smí jenom lovec na čekané.
1: A to jste vy, šéfe.
2: Teď musím, lidičkové, mluvit docela potichu, abych nerušil střevlíka Masoráda na čekané. Číhá. Přikrčený za kamínkem, číhá, ale zatím nic.
3: Alespoň žížálka, kdyby se ukázala, nebo pěkný tučný červ. Zalícil bych, zamířil, stiskl spoušť, prásk. A už by bylo něco na zub.
2: Mňam.
3: Spokojil bych se i s nějakým statným broukem, třeba takový...
2: Jako jsem já.
3: Jako ty? No.
2: No, jenomže druhý takový brouk, jako jsem já, šéfíku, takový se nenajde.
3: Ty, poslyš, pytlíku, jak pak umíš běhat?
1: Úžasně rychle.
3: Tak běž.
1: Až kam?
3: Kamkoliv.
1: Ale ne, abyste si mě popletl s jelenem.
3: Tak běž.
1: To se ví, člověk, to se ví. Já se...

0: Prosím tě, co je s tebou?
1: Já jsem zastřelený.
0: Ale dí, střevlík tě přece vůbec netrefil.
1: Netrefil? A kam se na nás hrabe nějaký takový střevlík masorát? A to bylo pořád, zalícím, zamířím, stisknu, spoušť. Ferdo.
0: To nic, pytlíku. Konečně asi ulovil nějakou kořist. Ale my si pro jistotu najdeme práci někde jinde.

0: promluvil lidičkové potápník Straž Rybka. Žije u malého rybníčku, nosí dlouhý hnědý kabát a vysoké hrozně moc chlupaté boty. Najal si nás, abychom mu pumpovali pod vodu vzduch. Divné, že? Kdo to jakživ slyšel, že by se pumpoval vzduch? Jenomže potápník Straž Rybka. Kdo pak uhodne, nač asi potřebuje pod vodou vzduch? No proto, aby mohl dýchat, když se potápí a loví všelijakou tu podvodní havěť.
1: Zazvoním, zapumpuješ, rozumíš?
2: To se mi, šéfe, zazvoníš, zapumpuješ, tedy zapumpujem. Pumpovat, to je pro nás malič.
0: Kost.
2: Ano, maličká kost je pro... Co pak je to? Je pro nás maličká kost. Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: Tak já mu jdu otevřít.
0: Pumpovat máme pytlíku.
2: Jo, tak. Divné, Ferro, pumpujme a ono to nebublá.
0: Potápník přece pod vodou všechny bubliny chytá a strká si je pod fráček do zásoby, víš, na dýchání. Až jich bude mít dost. Slyšíš? Teď, konec pumpování.
2: Tady řeknu ti, Ferro, ten potápník, ale plave, panečku, skoro jako já. No, Ferro.
0: Já se nesmál.
2: Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: To je divné, Ferro, pumpujeme a ono to bublá.
1: Proč pumpujete? Nezvonil jsem.
0: Ale zvoneček zacinkal.
1: Ale ne.
2: Trošičku, jo.
1: Neodmlouvat.
0: No prosím, zase.
1: Aha, to holky.
3: Tatíku, chlapíku.
1: Moje dcerky, larvičky. Až dorostou, budou z nich brouci jako já.
2: A tady dcerky, larvičky, spanilé potápnice, máte tu čas s broukem, pitlíkem, který všechno zná, všemu rozumí, všude byl.
1: No tak, holky, no tak.
3: Tačko, tatičku, chyť nám rybičku.
1: Ale ne, abyste tropili neplechy.
3: Plum, plum, plum, plumpiny, pumpujte bubliny.
0: Dokud váš tatínek nezacinká, nemůžeme pumpovat.
3: Cililink, cililink, na zvonec, bubliny, pupenec, mravenec.
2: Že oni se nám, Ferdo, posmívají.
3: Pitlíku, šmitlíku, ty všecko.
2: No, šmítlíku, počkejte, však my si na vás taky něco vymyslíme.
0: Třeba tohle, larvičky, barvičky, housatadou. Jejda, lidičkové, ty se rychle schovali pod vodu. Bojí se totiž housat, že by je slupla, víte?
2: On se to taky povedlo.
0: A jestli budete pořád vřískat, vy tlachalky, postraším vás ještě víc.
2: Nech to, Ferdo, na mě. Housata, housata, jde na vás. To, no, netopír. No co, proč se nebojíte?
3: Pro

0: se ukáže. A dokážu pumpovat ještě rychleji, abyste věděli. A ještě rychleji. A ještě rychleji. A ještě rychleji.
1: Ty jsi tomu zase dal, pytlíku.
0: Kde je ta pumpa?
2: Zničená. Oh,
0: pardon.
2: Jen na kusy.
0: To oh, samo, šéfe.
2: Ničemníku.
3: Ničemníku, oh. To bude mázet.
0: Pardon.
4: Tak vidíte, lidičkové, naše služba u potápníka straže rybky dopadla neslavně. A teď jsme se ocitli, víte kde? No přece přímo u vás. A jestli máte ještě chvilku

0: to nebo nebyl král?
1: Figy hádanka.
2: Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní.
3: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě.
1: Kdo pak ví?
4: Já nevím, co je doubrava.
5: To já taky ne.
4: Já,
5: počkat!
4: Možná už mám nápad.
5: Možná to je takovej malej lesík, ne?
4: Aha, bude to malý lesík ze samých doubků.
5: Aha.
4: Proto je to doubrava.
5: Takže je to listnatý lesík.
4: Kde někdo se svou paní laní.
5: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
4: Všecka lesní zvěř se klaní. Kdo pak je králem lesů?
5: Lev.
4: No, to je král pouště, ale králem lesu u nás a má na hlavě
5: parohy, tak je to jelen.
6: Už je to dávno. Málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že jeden mládenec, říkali mu Janek, vyskočil ráno z postele. Ale to není všechno. On, ten Janek, když z postele vyskočil, popadl hůl a že prý ji o vlastní záda přelomí, jestli se hned do světa nevypraví a nepotká tam štěstí. Svět je kulatý jako pecen chleba. A když Janek ušel z toho světa první krajíček, potkal kočku. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kočka. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kočka. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa druhý krajíček a potkali psa. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se pes. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se pes. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa třetí krajíček a potkali kozla. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se kozel. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se kozel. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa čtvrtý krajíček a potkali krávu. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kráva. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kráva. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. Ušli z toho světa pátý krajíček a potkali slepici. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se slepice. Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se slepice. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, chvíli tam a chvíli sem, ale pořád za nosem. Už je to dávno, málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že najednou sluníčko zašlo a měsíček vyšel. A jinak všude tma. A v té tmě narazil Janek na chaloupku. Kde je chaloupka, tam bývá i postel. Pomyslel si a přikázal svým přátelům, aby počkali na kraji lesa. Sám se podívá, co je tam čeká za štěstí. Podíval se a viděl. Na stole hromádka peněz a nad ní čtyři hlavy, tak ježaté a tak všelijaké, že nemohly patřit nikomu jinému než pobertům a zlodějům a dost možná i loupežníkům. To jsou mi pěkní ptáčci, pomyslel si Janek. A ještě si pomyslel, že by nebylo špatné ty ptáky vyplašit. A tak se vrátil na kraj lesa, potichu přivedl své přátele až k chaloupce a tam jim přikázal, ať každý spustí tu svou, ale pěkně najednou a pěkně nahlas. To byla muzika. Kočka mňoukala, pes štěkal, kozel mečel, kráva bučela, slepice kdákala a ti pobertové a zloději a dost možná i loupežníci vyskákali oknem do lesa. Janek a jeho přátelé vešli dveřmi. V chaloupce bylo teplo a hromádka peněz na stole. Ale co, když se pro ní ti pobertové vrátí? Řekl si Janek a hned věděl, co udělá. Kočku usadil do křesla, psa pod stůl, kozla poslal do síně, krávu do sklepa, slepici na střechu a sám si ustlal v posteli. Loupežníci se zatím třásli strachy pod osikou. A když se dotřásli, poslali toho nejhloupějšího kaloupce na výzvědy. Kdo ví, co se tam tehdy přihodilo. Ale když o tom ten strašpitel začal loupežníkům vyprávět, byla to hotová básnička. Vejdu tam a ach jich ouvej, v křesle sedí babice, v rukou drží jehlice, plete páté přes deváté a přitom mě pořád drápe, jak divoká kočka. Skočím pod stůl a tam kovář. Proč jsem tam jen les? Stisknul mě do žhavých kleští, no byl na mě jak pes. V síni zase čeledín popadne mě za nohy, nabere mě vidlemi jako kozel na rohy. A ve sklepě na mou věru strachy ve mě zrovna hrkne. Je tam obr, má sekeru, zabučí a jak bík trkne. A ještě venku jeden chlapík čekal na mě na střeše. Chyťte ho, než uteče, křičel, volal. Kde mám vák? Strčím ho tam, kokodák. Není divu, že loupežníci vzali nohy na ramena. Nebo nevzali? Jisté je, že Janek vyskočil ráno z postele a když z té postele vyskočil, popadl hromádku peněz na stole a že prý půjde zase domů. Světa už si užil dost. A nevzal bys nás sebou? Zeptala se kočka a zeptal se pes a zeptala se kráva a zeptal se kozel a zeptala se slepice. Když nás bude víc, budu žít jak princ, řekl Janek. A tak tedy šli domů. Ale kde pak, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem. Teď šli rovnou za nosem.
7: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
4: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
7: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
4: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
7: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
4: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
8: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
4: Ahoj, Justýno.
7: Ahoj.
8: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
7: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
4: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
8: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
7: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
8: Do čeho?
4: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
8: No, jistě, proto jsme tady. No. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
7: Dnes je to na Pigim.
8: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
4: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
8: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
4: Justino, ty víš, co to je?
7: To se tady taky divím.
8: A vy ne. Taková samozřejmost.
4: Počkej, nejdřív to vysvětli.
7: Ano.
8: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným stékáním vody. Vytváří se v zimě, a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
7: Ale ne rampouch.
8: Ne rampouch?
7: No, Piggy říkal prampouch.
8: A vždyť to říkám rampouch.
4: Justino, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
8: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
4: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
8: Prampouch.
4: Jo.
8: No. Nic takového neexistuje.
4: Existuje.
8: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
4: Ne.
8: Hugo, piš mi bot.
4: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justina neví, co to je. Co ty, Hugo?
7: Já se přiznám, že taky netuším.
8: Rampouch vím přesně. To druhé s nudlí neznám.
4: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
7: Tak ale vysvětluj, Piggy.
4: Takže prampouch.
8: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
7: Justino, nepřerušuj.
4: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek. Oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
7: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
4: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
8: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
7: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
4: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
7: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
4: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
7: Už jsem to taky našel.
4: Aha.
7: Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
4: Ještě?
7: Piggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
4: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
8: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano. To si zapamatuju, prampouch.
7: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
4: A příště si zase něco nachystá, Justina.
8: Prampouch.
4: No, možná něco jiného, víš?
7: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
8: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
4: Dobře, Justino.

0: andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Já pro tebe snad

0: ti pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to bys jsi měl radši sednout, hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No, prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků. To jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na dědu mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého. Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodí pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, to toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: A dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš Urvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No, jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času. Jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Těprsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Piggy vtip.
3: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
2: Ano. A co má být? Ptá se maminka.
3: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
2: Asi ji někam schovám.
3: No, do pelíšku.
2: Ne.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co to je?
2: To je váš kluk, pane Lotrančo.
1: Morce z Hadry, to jsou událostě. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
3: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
1: A to bysme se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
3: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
1: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
4: Správně.
1: Protože na to má.
4: Správně.
5: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv.
6: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
5: Když zdálupíš písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochy nénecky,
1: když bude mluvit plynně, může

0: Daleko předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Pátá kapitola. V Bimbulo podzemí.
1: Ještě nikdy jsem nebyla v podzemí,
2: povzdechla si Bůča.
3: Já taky ne,
2: přitakala Bláža.
4: Jen jestli to není moc daleko, ať mě nebolí nohy,
2: zajímal se Pupíno.
5: Ty jsi opravdu lenivec lenivý,
2: napomenula ho Bůča.
3: No jo, ale která z těch tří lahviček obsahuje svítící mastičku?
2: Nebyla si jistá Adélka. Bláža se bez řečí dala do rozpočítávání. Její metoda se minule osvědčila, tak nikdo neprotestoval.
3: En ten týky, dva špálíky, čert vyletěl z elektriky.
2: Adélka opatrně otevřela lahvičku, na kterou to padlo. Na zkoušku do ní smočila prstík.
3: Hurá, je to ona! Teda Blážo, ty jsi geniální, ještě že tě tady mám.
2: Radovala se Adélka. Postupně si do mastičky smočili prstík všichni, i Bimbulinka. Kolem nich se najednou rozhostilo příjemné světlo a oni se mohli vydat na dobrodružnou cestu pod zemím. Cesta to byla náročná. Museli se prodírat mezi kořínky, které prorůstaly chodbičkami ze všech stran.
6: Co tu děláte?
2: Ozval se nevrlý hlas. Všichni se polekali a namířili světlo tak, aby viděli, komu hlas patří. Před nimi stál skřítek Morous. Snad za to ani nemohl, ale měl neustále špatnou náladu. Brblal a lamentoval, věčně se mu něco nelíbilo.
7: Jsme tu jen tak, na výletě,
2: odpověděla Bimbulinka. V tom spoza jednoho tlustého kořene vykoukla modrá čepička a pod ní byl o dost veselejší skřítek výletník.
8: Tak to jste tady správně. Já sem taky chodím na výlety. Jestli chcete, vezmu vás na svou oblíbenou trasu.
7: My jsme v podzemí ještě nikdy nebyli, tak jsme zvědaví,
2: vysvětlila Adélka. Morous už si jich dál nevšímal a nabručeně odešel svou cestou. Výletník zavelel.
8: No tak jdeme!
2: A šlo se.
8: Co to máte za zvláštní lampičky?
2: Chtěl vědět skřítek. Adélka se podívala na svítící prstík a Bimbulinka to hned vysvětlila.
7: To je svítící mastička. Vynález pana profesora Bimbulíka. Nechceš taky?
8: Jasně, že chci!
2: Vykřikl nadšeně skřítek. Když si taky namazal prstík, pěkně za to poděkoval. Hezky si to vyšlapovali, svítili si a u toho prospěvovali veselé písničky. Pupíno zůstával pozadu a stěžoval si na bolavé nožky.
4: Proč musíme pořád chodit? Všechny nohy i chobot, už mě z toho bolí.
2: Adélka na něho ráda počkala, protože si při čekání vždycky nakreslila nějaký obrázek. Všimla si, že pastelky vůbec neubývají. To jí moc potěšilo, protože strouhátko jí pan profesor nevynalezl. Když byli všichni zase pohromadě, začala se pod nimi třást země. Všichni se polekaně chytili za ruce nebo za tlapky a čekali, co se bude dít.
5: Zemětřesení!
2: Zakřičela Bůča, ale Adélka jí zakryla pusu.
3: Pst!
2: V tom se odněkud vynořil nějaký skřítek, který se doslova klepal strachy.
8: Nazdar, straš, vidlíku!
2: Pozdravil ho výletník.
8: Jestli se bojíš, tak pojď k nám.
2: Šlechetně nabídl vystrašenému skřítkovi a ten rychle přikývl. Byl tak vyjukaný, že ze sebe nedostal ani slovo.
8: To bude krťoun!
2: Pronesl do ticha skřítek výletník.
5: Kdo?
2: Polekala se Bůča.
7: Je podobný vašemu krtkovi, ale místo čumáčku má vrták. Proto ten rámus.
2: vysvětlila Bimbulinka.
8: Zhasnout!
2: Zavelel výletník, když se před nimi objevila hromádka hlíny. Všichni schovali ruku se svítícím prstem do kapsičky, Pupíno si zamotal chobot do uzlu a Bůča s Blážou si sedli tak, že měli svítící nohu pod sebou. Najednou byla kolem černočerná tma. Krťoun zavětřil.
9: Čichám skřítkovinu. To si dneska pomrsám.
2: A už se hrnul směrem k vystrašené skupince. Skřítek výletník byl ze všech nejzkušenější. Když už jim byl krťoun na dosah, vykřikl.
8: Utíkejme!
2: Když se všichni najednou zvedli a dali se na útěk, bylo kolem takové světlo, že to krťouna oslepilo. Má lepší čich než zrak a z tolika světla byl úplně zmatený.
9: Kde to jsem? Co to je? Asi slunce. Musím se zavrtat hlouběji.
2: Řekl si sám pro sebe a už se zavrtával směrem dolů. Chvíli to kolem zase dunělo jako při zemětřesení. Ale to už Adélka s kamarády neslyšela. Když byli dostatečně daleko, celý udýchaní se zastavili, že si odpočinou. Po obou stranách stěn byly dvě krásné lavičky vyrobené nejspíš z kořínku.
4: Sedneme si.
2: Navrhnul Pupíno. Po celou dobu úprku byl mezi prvními.
7: Je, to jsou krásné lavičky. Ty si musím namalovat.
2: Nadchla se Adélka. Sedla si na zem a začala kreslit kamarády, kteří se poskládali na lavičky a odpočívali. Když byla skoro v polovině, někdo hlasitě písknul a lavička se v mžiku rozpadla a kořínky se rozprchly po okolí. Výletník, Bimbulinka, Strašpitlík, Bláža, Bůča i Pupíno leželi na jedné hromadě a kulili oči. Vypadalo to opravdu legračně. Tak legračně, že se někdo z dálky hlasitě řechtal.
8: Lumpík!
2: Napadlo hned výletníka. Asi už s ním měl nějaké zkušenosti. Skřítek Lumpík byl hned u nich a smál se, až se za břicho popadal.
8: Co to mělo znamenat?
2: Zeptal se přísně skřítek výletník. Lumpík jim mezi výbuchy smíchu vysvětloval.
10: To bylo moje nové cirkusové číslo. Cvičené žížaly.
2: To už se dali do smíchu i ostatní. Jen Adélka chtěla co nejrychleji dokreslit obrázek s kamarády na jedné hromadě. Přitom si všimla, že mastička pomalu přestává působit a světelko na prstě je čím dál slabší.
7: Kudy se dostaneme co nejrychleji na světlo?
2: Zajímala se Víla Bimbulinka. Výletník ze svého batůžku vytáhl mapu a řekl.
8: Nejblíž je asi květinová vílí louka.
2: Bimbulinka se zaradovala.
7: Tak honem, ať jsme tam. Ukážu vám svoje kamarádky.
2: Všichni se nadšeně rozběhli za skřítkem výletníkem. V podzemí zůstali jen Strašpitlík a Lumpík, který chtěl ještě dnes někoho nachytat na žížalý lavičce.

Zlatá studánka. Marta byla ještě dítě, když osiřela. Měla jen starého dědečka a ten se živil tím, že dělal košíky, jež prodával po vsích. Když povyrostla, snažila se mu ulehčit. Sbírala na jaře jahody, v létě houby. Na podzim a v létě snášela roští, kterým v zimě topili. Jejich chata byla na podzim tak obložena otepmi, že jen malá okénka vyhlížela. Byli jakž takž živi, dokud les náležel staré dobré paní. Ale stará paní zemřela a panství koupil lakotný a zlý hrabě, který vstup do lesa zakázal. Nastaly zlé časy. Dědeček musel daleko chodit na proutí a Marta vždycky umírala strachy, jestli ji nechytí hajný, když se v noci vracela s roštím. Bída na ně dolehla, když se dědeček roznemohl. Nebylo proutí. Marta se nemohla na dlouhou dobu vzdálit a proto musela pro ně do panského lesa. Aby jí hajný nedopadl, nařezala ho nade vsí, ale šla proti proudu potoku výše do hor, kam předtím nikdy nepřicházela. Bylo všude dost krásného proutí, ale dech se v ní zatajil, když přišla ke studánce, z níž vyvěral potok. Krásné zlaté pruty rostly tam ze země. Nařezala jich, co jen nejvíc mohla unést, a spěchala domů. Vypravovala dědečkovi, jaké měla štěstí. Zdálo se, že je mu lépe.

prohlížela vrby a poznala, že to krásné zlaté proutí roste jen u studánky. Opatrně uřezávala nejkrásnější pruty. Lákaly jí zejména pruty nakloněné nad vodou. Na nebezpečí nepomyslila. Domnívala se, že je studánka jako studánka a vody, že v ní není víc než po kolena. Naklonila se, aby uřízla krásný dlouhý prut. Půda se pod ní probořila. Spadla do vody a voda se za ní zavřela. Dědeček vnučku marně vyhlížel. Nepřišla na večer, čekal jí v noci, ale Marta se neobjevila. Bylo ráno a když vyšel na zápraží, našel tam hromadu krásného zlatého proutí. Myslil, že někam odběhla, i zanesl pruty do světnice. Bylo jich mnoho, takže s nich mohl dlouho pracovat. Když se ani před polednem nevracela, vyšel ven a ptal se lidí. Nikdo ji neviděl. Ptal se i hajných, ale ani ti ji neviděli. Vydal se do hor podle potoka, jak mu Marta vyprávěla, ale ani studánku, ani Martu nenašel. Proutí ho sice uchránilo od bídy, neboť košíky z něho upletené draho prodával a proutí neubývalo, ale bylo mu smutno a na Martu nemohl zapomenout.

0: Marta v prvním leknutí cítila jen, že ji něčí ruka táhne dolů. Když opět otevřela oči, viděla, že je ve veliké světnici. Měla kamennou podezdívku a na té kol dokola byly poklopené hrnečky. Tady ti vedu pomocnici, řekl zelený mužík k ženě, která stála před pecí. Marta poznala, že se stala služkou u vodníka. Dala se do hořkého pláče. Nepláč. Bylo by ti milejší, abych tě utopil? Odsloužíš si 7 let a budeš-li řádně sloužit, můžeš se vrátit na zem nebo se stát vodní ženkou.
1: 7 let. Co si zatím dědeček počne?
0: Nebude mu zlé. Zanesu mu proutí, které jsi nařezala, a tomu přinese štěstí. Jen nepomysli utéci, zle by se dařilo tobě i jemu. Ještě téže noci donesl opravdu proutí na zápraží k chalupě. Jak víme, dědeček je našel. V celku měla Marta s vodníkem málo co dělat. Býval většinou mimo domov, často ani doma nespával. Když se někdy vrátil, přibyl obyčejně jeden dnem vzhůru obrácený hrneček na výstupek zdi ve světnici. Za to jeho žena byla doma skoro pořád. Měla malou dcerku, již se stále zaměstnávala. Skoro celý úklid zůstal proto Martě. Hned prvního dne jí vodníková přikázala, aby se neodvážila obracet hrnečky. Také nesměla vyhazovat smetí. Musela je ukládat na hromádku. Život pod vodou byl jednotvárný. Den jak den stejný, ani slunce sem nepronikalo. Jen malý kahanec osvětloval jizbu. Její paní byla žena drsná, ale ne zlá. Když dítě usnulo, ráda si s Martou popovídala. Jednou se jí děvče ptalo, co je v těch překlopených hrnečcích.
1: Duše lidí, které můj muž utopil.
0: A proč je nepustíte k nebi? U nás, když někdo umře, otevřeme okno, aby duše mohla uletět. Ty půjdou k nebi teprve, až také náš osud bude vyplněn a my se budeme moci vrátit tam, odkud jsme vyšli. Vy jste nebývali vždycky ve vodě?
1: Pokud já pamatuju, vždycky

česky. Ale moje babička vypravovávala, že před dávnými časy žili naši předkové vesele na povrchu země, ve vzduchu a i na zemi. Ale nastaly zlé časy. Přišly mocnější bytosti, vzali nám zem a zatlačili nás na dno vod. Tady žijeme bezpečně. Sem jejich moc nesahá. Ale přijde den, kdy naše děti opanují zase, co naši otcové ztratili. Vodníková umlkla a Marta se neodvážila víc ptát. Dítě se počalo budit a Vodníková spustila skuhravou píseň, aby je ukonejšila. Když někdy, a to bylo zřídka, kdy odcházela někam na návštěvu, brávala na sebe žabí kůži. Marta dělala, jako když si toho nevšímá, ale zatím bedlivě pozorovala, kam ji uklízí, nebo odkud ji bere. Dávala ji všelikams, ale nejčastěji na dno veliké truhly plné pentliček a prádla. Jsou zlé časy, říkávala Vodníková. Ještě za mého mládí bývalo jinak. Nebylo potoku, rybníku, studně, natož řeky, bez vodníka. Teď široko daleko nenajdeš druhého. Jsou rozprchlí po horách, po samotách a od jednoho k druhému příliš daleko. A čím to, že se tak rozprchli? Přibývá lidí a nejvíc těch zlých. Naše děti hynou, staří umírají, mladých není a tak pomalu vymíráme. Vodníková zesmutněla. Měla jsem 3 děti. To jsme žili ještě v kraji a přišla jsem o ně. Nejstarší se zapletlo do mlýnských kol a zhynulo. Pochovali jsme je v tůni mezi lekníny. Druhý jezdil pro zábavu na štice a rozbil si hlavu o lávku, kterou tam lidé zřídili. Leží pod vrbou u té lávky. Třetí byla to dcerka. Chytili do sítí rybáři. Divili se, jaká je to ryba. Báli se jí. A zanesli ji do kostela. Pokropili ji svěcenou vodou. A zemřela. Nevíme ani, kde leží. Můj muž zuřil. Tady pod těmi hrnky jsou duše mlynáře, těch, kdo zřídili lávku a všech těch rybářů. Ale co je všechno platno? Děti nám to nevrátilo. Pak jsme se odstěhovali sem do hory. Na stará kolena mám jedno dítě, slabé a neduživé. Dožije-li, bude samo za nás 2. Zemřeli dřív, bude zase méně o 1 rodinu. Jednou přišel vodník na kvap domů. Ženo, chystej povřísla, musím na žně. Vodníková otevřela velkou truhlu a vybírala barevné pentličky jednu za druhou a šňůry krásných perel. Když vodník odešel, zeptala se Marta, jaké budou žně. Bude velká voda a můj muž musí ve vsi utopit 12 lidí. Děvče dobře vědělo, jak zle řádívá horská voda při povodni v dědině. Zachvěla se úzkostí o dědečka. I jejich chalupa byla od potoka nedaleko. Měla bych se dnes podívat dolů do řeky na návštěvu k švagrové. Dej dobrý pozor na dítě, řekla Vodníková. Oblékla svoji žabí kůži a hup, zmizela ve vodě. Marta neměla stání. Byla odhodlána utéci za každou cenu, aby zachránila lidi v dědině. Odklopila jeden hrneček a dušička v podobě bubliny vyplynula. Marta slyšela tichý dík. Pak už neváhala a odklopila všechny. Viděla, že není návratu, i kdyby jí to mělo stát život. Nebylo tu žabí kůže a proto bez rozmýšlení otevřela dveře a dupnutím vyplynula k hladině. Měla čas. Za ní zahučelo, jak se do vodníkova příbytku hrnula voda. Těžko se dostala na sucho. Byla omámena slunečním světlem. Horská voda zaplavila již celé údolí. Jen chalupy trčely z ní a na střechách lidé zoufale lomili rukama.
co jí nohy stačily, ubíhala k dědině. Už zdaleka slyšela křik nějakého tonoucího dítěte. Ze vší síly vykřikla: hory, vody, moře, hoří! Jej, moje dítě schoří, zvolal vodník. Pustil svoji oběť a co nejrychleji plaval k hoře. Velká voda překvapila lidi v dědině. 12 jich nenašlo času, aby utekli. 12 jich mělo být vodníkovou obětí. Již červenou pentličkou škrtil první, když všechny zachránila Marta. Dostali se šťastně na sucho. Marta stála na břehu a rozhlížela se, kudy by se mohla dostat chalupě. V tom vidí, jak se cosi zmítá ve vodě. Bez rozmýšlení skočila a vynesla na břeh vodníkovu dceru. Vodník přišel patrně pozdě. Voda ji zatím vzala a on ji cestou minul. Stála dlouho na břehu a čekala, uslyší-li hlas vodníka nebo jeho ženy. Neslyšela nic. Vzala dítě sebou a šla k dědečkovi do chalupy. Jak radostné bylo to shledání po létech. Když voda opadla, šla s dítětem do hory k zlaté studánce. Ale té nebylo. Místo ní byl hluboký, suchý výmol. Vodník se vystěhoval. Jednou v noci se jí zdálo, že slyší výkřik vodníkovy ženy. Vyběhla s dítětem, aby je vrátila matce, ale nikoho neviděla. Volala, ale nebylo odpovědi. Proto si dítě nechala. Po jejich zelených očích ji nazvala Zelenočka.

0: Ček na kopeček hnal před sebou pět oveček a šestého berana se zlatýma rohama.
1: Figi hádanka.
2: Černá duchna nebem letí, za ní druhá a pak třetí, zablízká se prásk a rup, vysype se plno krup. Co je to?
3: Mňau, už víte.
4: Já se bojím.
1: Neboj!
4: Bojím.
1: Neboj, víš, co je duchna?
4: No to
1: duchna
4: je peřina.
1: Duchna je hodně naducaná.
4: Rád spinkám.
1: Je taková měkonká, ducatá a vypadá jako mráček.
4: Ale blejskání.
1: Mráček!
4: No.
1: Aha. Zablízká se prásk a rup a vysype se plno krup.
4: Budou asi kroupy k jídlu.
1: Kroupy z mráčku nejsou k jídlu.
4: To je bouřka.

0: Ježíšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino. No, má úcta.
1: Konečně. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. Nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte, pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou tento vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle s kratkou, to je prostě divné.
0: No, Hugo, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát?
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď, nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

0: i na kluka. Ho, Vigy básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete.

0: pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil páté přes deváté. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílal jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
1: dnes večer bude podo mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
0: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel: už jde, už slyším Kruma! Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel: už je tu, už je tady! Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!

0: Muž zastaví u benzínové pumpy.
1: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
0: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
1: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
2: To by ho vyšlo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A na pořadu máme radu 11.
2: Rada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Pozornost je vždycky milá, ta nikdy neurazila.
3: Ale práci. Vymyslet takové moudro, taťulínku.
1: Co se ti na tom nelíbí?
3: No, kdo by nebyl rád, když něco dostane?
2: Například já, hurvínku, když dostanu pohlavek.
3: Řeklo se pozornost. A pozorností se myslí dárek, dívtko.
4: Ale nejenom dárek, hurvínku.
2: Jej, Dananky, a co ještě?
4: No, každý projev pozornosti. Drobná úsluha, slůvko poděkování.
1: Zdvořilý pozdrav, správné oslovení.
3: Jaké je nesprávné oslovení, tati?
1: No, například, když si to popleteš a panu Sládečkovi budeš říkat...
2: Paní, že ano.
1: Máš oči, ne? Ale ze Sládečka uděláš slanečka.
3: A řeknou pane Herinek.
1: No, to by to bylo podobné.
2: Jej, Dananky, ale když dočista zapomenu jeho jméno.
4: No, tak se slušně omluvíš a zeptáš se ho.
2: Aha, řeknu, promiňte, nevíte náhodou, jak se jmenujete.
1: Šmanko, ty Máničko, on své jméno zná, ale ty ne.
2: Jak to? Já své jméno znám taky.
1: Na to se ho nebudeš ptát.
2: No a proč bych se ho taky ptala, jak se jmenuju?
1: Tak dost, dost. Projevem pozornosti je i blahopřát k významným dnům. K narozeninám, k meninám a podobně. A k přání můžeš jako další pozornost připojit dáre.
3: Darebáctví.
2: Je darebáctví.
1: Dáreček, šmankote,
2: no,
1: který udělá radost. A to mi darebáctvím neuděláš.
3: Že ne? Jak jsem tuhle rozbil okno, řekl jsi, že jsem ti udělala radost.
1: No, já to řekl trochu jinak. To jsi mi zase udělal radost, jsem řekl. Jako, že jsi mi neudělal.
2: Celý. Jak by se stvářil, hurvínku, kdybych ti dala k narozeninám rozbité okno, že?
3: To bych se asi moc netvářil.
4: No vidíš, proto si dobře rozmyslíš, jaký dárek vybereš, Máničko. Nenakoupíš halabala.
2: Jasně, kde pak koupit halabalu, bábinko?
1: Ale Máničko, halabala znamená ledabile, jen tak něco, rozumíš? Že nekoupíš, co uvidíš.
2: Ale co neuvidím?
4: Ne, cokoliv. A nepočítáš už předem, že já si to vyměním, když se mi to nebude líbit.
3: Chápe, dívtko, prostě nekoupíš cokoliv, ale něco docela jiného.
1: Šmanko, ty vybereš dárek, který udělá paní Kateřině radost.
4: Ano.
1: A nikdy nedáváš místo dárku peníze.
2: Proč?
3: Peníze neudělají radost?
1: Ale... Dal bys tím najevo, že jsi nechtěl lámat hlavu s vybíráním. Vybrat vhodný dárek je umění.
3: No. To mi nepovídej, taťulínku. Budeš zírat, co jsem ti vybral k svátku.
2: Jú, já bych chtěla vidět pana z Pejbla zírat. Co mu dáš, hurvínku?
3: Kopací merunu.
2: Jo.
1: Cože?
3: Kopací míč.
1: No, to tedy zírám.
2: Zírá, no.
1: Co budu dělat s kopacím míčem?
3: Hrát kopanou, co
2: no,
3: asi?
2: No.
1: Já? V mém věku? Za tím pumlíčem si lítej sám.
3: Když myslíš, tatí, tak já se obětuju.
1: Jo, takhle, že se nestydíš.
4: No, vidíš, hurvínku, a to je právě chytračení. Věnovat něco, abys to získal sám, to se nedělá.
2: Jo, zírám taky. Dárkem máš přece udělat radost.
4: Ale ne sobě. Pamatuj si to. Taky nemůžeš darovat to, co jsi sama dostala a chceš se toho zbavit, Máničko.
2: Proč bych se dárku chtěla zbavit?
4: Nech mě domluvit, protože je to třeba hrozně nemoderní věc.
2: Ten takový dárek bych si prostě nevzala.
4: Jenže dárek odmítnout je nespůsobné. Když něco dostaneš, poděkuješ. Před dárcem dárek vybalíš a projevíš radost. A nikdy dárci neříkáš, že jsi neměl dělat škodu.
2: Jakou škodu, když mi dá nějakou ohavnost?
1: Na tom nezáleží, Máničko. Darovanému koni na zuby nekoukej.
2: No jasně, mohl by mě kousnout, že ano?
1: Kdo by tě mohl kousnout?
2: No ten kůň, co jsem ho dostala a koukala jsem mu na zuby.
1: Ale to je hloupost.
3: To se ví, co bys mu na zuby viděla, dívko.
2: To je pravda.
1: Mámko, to je přísloví darovanému koni na zuby nekoukej nabádá.
3: Aby s ním šla k zubaři, vejtatí.
1: Ale ne. Aby na daru nehledala vady.
4: Ano. A kdo by taky dával koně, že ano? Za malou pozornost se považuje...
3: Třeba hříbátko.
4: Ale jdi. Bomboniera, kniha nebo drobný umělecký předmět.
1: I ten sebemenší dárek hezky zabalíš a přivážíš ozdobným provázkem nebo stužkou. Za tu zastrčíš kvítek nebo no, zele.
3: Zeleninu.
1: No a půl kila mrkve. Zelenou větvičku.
4: Tak, ale pozor. Dárek vždycky přebalíme, aby u něho nezůstala cenovka.
3: To by vadilo?
2: No jistě. Podle ceny by každý poznal, jak vysoko si ho ceníš.
1: A proto ne, Máničko. Cena není rozhodující.
4: Protože dárek není cený jen svou hodnotou, ale úmyslem udělat co?
2: Radost.
4: Správně.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzle. Simsala, pum, bim. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Olala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera! Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V rojisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

cylindru a ve fraku já zvony rozezním, že s Myškou právě svatbu má. Já řeším tu záhadu, že v tom snu posledním s tebou dám.

0: Sedmá kapitola. V pátek 7. srpna panovalo naprosté bezvětří a bylo ukrutné horko. Nikdo z poutníků nevěděl, kolik je hodin, jenom nejasně tušili, že je hodně pozdě. Kometa nabyla ohromných rozměrů a očividně směřovala k Muminímu údolí. Plameny kolem ní byly bílé a ohromně silně zářily. Mumínek slezl ze stromu před ostatními. Opatrně se rozhlédl a zavětřil. A pak zvolal: tady se to zelená. Tady jsou všude lístky a kvítka. Les ožraný nebyl. Vypadal, jak má vypadat. A měl skoro takový vzhled, jako kousek od Mumíního domu. V ten den zalezla všechna drobotina i s nejmenšími mravenci co nejhlouběji do země a ptáci seděli na stromech tiše a vyčkávali. Tak co, milá sestro, poznamenal Ferko, dnes si nedáš kvítko za ucho?
1: Je od tebe hezké, že na to myslíš, odpověděla slečna Ferka. Zatím ale nemám chuť, bojím se.
0: Čenich byl zabrán v myšlenkách na své kotě. Bude sedět na schodech od verandy? Řekne mu něco nebo bude jenom příst? Co když je tak malé, že ho vůbec nepozná? Byl těmito úvahami stále víc usoužený a rozháraný, že si nakonec začal sám pro sebe pofňukávat.
2: Uvidíš, že to dobře dopadne, řekl mu Šňupálek.
0: Zkus ale jít trochu rychleji, máme naspěch.
3: Ano, naspěch, vybuchl Bambul. Všichni mají naspěch. Všichni dělají zmatky. Tady na zemi nikdy není pokoj.
0: Cestou se stále díval po svém albu poštovních známek a smutkem vraštil tvář. Bylo ukrutně horko a k jídlu nebo k pití jim už nic nezbylo. A tak jenom šli a šli. Co všechno nás nenapadne, když pořád jdeme a po něčem toužíme, pomyslel si Mumínek. Nic bych za to nedal, že cítím libou vůni čerstvě upečených koláčů. Vzdychl si a pokračoval v cestě. Za chvíli se zastavil, zvedl čenich a větřil. A pak se dal do běhu. Les zřídl, vůně čerstvě upečených koláčů nabyla na síle. A najednou se před ním rozprostřelo Mumíní údolí se svým modrým Mumíním domem, stejně klidné a prosté, jako když je opouštěl. A jeho maminka tam v klidu a míru pekla koláče.
4: Jsme doma, vykřikl Mumínek. Však já jsem věděl, že to dobře dopadne. Pojďte se podívat.
1: Tam je ten most, co jsi o něm mluvil, řekla slečna Ferka. A tam je určitě ten strom na šplhání. Takový pěkný dům s takovou pěknou verandou.
0: Čenik se podíval na schody od verandy. Nesedělo tam však žádné kotě, které by na něho čekalo. Muminkova maminka seděla v kuchyni a zdobila narůžovělou šlehačkou poschodový dort. Na jeho bocích stálo krásně vykrouženým písmem z čokolády napsáno mému milovanému Mumínkovi. A úplně na vrcholku se skvěla hvězda z cukrového sněhu. Maminka si tiše pro sebe hvízdala a občas se podívala oknem ven. Muminkův tatínek chodil z jednoho pokoje do druhého, byl celý nesvůj a všude překážel.
2: Proč nejdou, řekl, bude už půl druhé.
0: Však oni přijdou, odpověděla mu maminka. Nedělej si těžkou hlavu. Nadzvedni prosím tě trochu ten dort. Podložím ho ozdobným papírovým podnosem. Čenich může vylízat mísu, to on rád. Tatínek vzdychl a poschodový dort nadzvedl.
2: Neměli jsme jim ten výlet dovolit.
0: Neuvědomili jsme si ovšem,
1: V tu chvíli vešla do kuchyně Ondatra a posadila se na truhlík se dřevem na topení. Tak co dělá kometa? Zeptala se maminka.
5: Bude tu co nevidět, odpověděla Ondatra nerudně. Teď je na pečení koláčů právě ta nejvhodnější doba.
1: Chcete si nějakým posloužit? Zeptala se Mumínková maminka.
5: Ale jo, odpověděla Ondatra. Jeden si třeba vezmu, když tady tak čekáme.
1: Poté, co v ní zmizely tři koláče, řekla.
5: Neběží tam po mostě náhodou váš syn v nějaké náramně pestré společnosti?
1: Mumínek? Vykřikla maminka a upustila dortovou lopatku do kbelíku. A to mi říkáte až teď? Načež se vyřítila ven s tatínkem v patách. A koho neuviděla? Muminka. A za ním šel čenich. A pak spousta stvoření, co tatínek a maminka dosud nikdy neviděli. Tolik jsem se na vás načekala, zvolala maminka. Pojďte do mé náruče, jak jste vyhublí a špinaví. No, taková radost. To snad není pravda. Maminko, tatínku, křičel Mumínek. Svedl jsem velikou bitku, popral jsem se s jedovatým keřem a vyhrál jsem. Udělal jsem fik šmik a už mu chapadla odletovala. Nakonec z něho zbyl jen osekaný kmen. A že jsi měl tu odvahu, spráskla ruce maminka. A kdo je tohle?
5: To je slečna Férka, odpověděl Mumínek.
1: Tu jsem před jedovatým keřem zachránil. A tohle je Férko a tady Šňupálek, můj nejlepší přítel. A zde Bambul, co sbírá známky. Všichni si podali tlapky.
5: To je zajímavé, pravil maminku v tatínek. Sbírání známek pokládám za koníčka nad jiné skvělého.
3: Jaký pak koníček, je to mé povolání,
5: osopil se na něho Bambul,
1: neboť se špatně vyspal. No, ano, řekl tatínek, tak to se jistě rád podíváte na album poštovních známek, co jsem včera přifoukl vítr.
3: Cože?
5: Vykřikl Bambul.
1: Ale ovšem, dodala maminka, dala jsem ven nakynout těsto a ráno bylo plné ošklivých lepkavých papírků.
3: Lepkavých papírků,
1: opakoval Bambul a zbledl.
3: Nestratili se? Kde jsou? Snad jste je u všech nebambulovatých bambulů nezahodila.
1: Tam se všechny suší, odpověděla maminka a ukázala na prádelní šňůru mezi šeříkovými keři. Bambul vrhl pohled na své červené album a s radostným výkřikem se k němu rozběhl nejvyšší rychlostí, jakou mu jeho zničené volány dovolovaly.
4: Má to někdo z pekla štěstí, poznamenal čenich trpce.
1: Kotě ho přivítat nepřišlo. Ukázal vyčítavě na misku s mlékem položenou na schodech verandy a řekl,

0: na verandu, kde ostatní snídali a povídali si o kometě. Ondatra říkala, že dnes večer spadne kometa do zeleninové zahrádky, pravila Muminkova maminka. A to se musí stát právě v době, když vítr ze zeleniny odfoukal ten ošklivý šedivý prach. Ale budiš. Aspoň si nemusím dělat starosti s pletím. Představte si, že ten vesmír je opravdu černý. Nezjistil si to zrovna ty?
1: Samozřejmě, že ano,
0: odpověděl čenich. A trochu se mu zlepšila nálada.
1: Všechno jsem vám vypátral. Taky se můžete schovat v mé jeskyni, až kometa přiletí.
0: Nespěchej tolik, zvolal Ferko. Tu záležitost musíme projednat na schůzi. Taková věc se nedá rozhodnout jen tak.
2: Proč by se nedala, poznamenala slečna Ferka. Rozhodnout se přece nedá pomalu.
0: Přestěhujeme se všemi svými skvosty do jeskyně a hotovo.
1: No, ano. Viděli jste moji dýku?
0: Vykřikl čenich.
2: Nemohli bychom v jeskyni uspořádat slavnostní oběd? Zvolal Mumínek. Udělat z toho něco jako výlet.
0: Všichni křičeli jeden přes druhého, mávali tlapkami a čenich vylil na ubrus celou sklenici mléka. Ondatra se zvedla a řekla, jste čím dál horší a všechno tohle plácání není k ničemu, protože stejně budete na padrť. Jdu si lehnout do houpací sítě a budu přemýšlet. Pokud bychom se už nikdy neviděli, tak s Bohem.
2: Pak odešla. Společnost poněkud utichla a Muminkův tatínek si zhluboka povzdechl.
0: Je mi záhadou, proč ta Ondatra na mě působí tak tísnivě, řekl.
2: Jsou 3 hodiny, neměli bychom se pustit do balení? Kolik je v jeskyni místa?
0: Načež se podíval na Ferka a zeptal se ho, nemohl bys nám to stěhování organizovat?
2: Ferko radostí zčervenal. Pokusím se, řekl vážně. Napřed mi ale musíte dát 4-čkovaný nebo linkovaný sešit, pero, metr a nákres jeskyně stačí perspektivy se všemi řádně uvedenými mírami. Pak budu potřebovat seznam veškerého vašeho majetku. Na čem lpíte nejvíc, označte 3 hvězdičkami, na čem míň 2 hvězdičkami a bez čeho se obejdete 1 hvězdičkou.
0: Ode mě dostaneš seznam okamžitě, pravil Šňupálek se smíchem. Foukací harmonika se 3 hvězdičkami.
2: Pak začalo velké balení. Ondatra ležela v houpací síti a přihlížela. Bambul seděl pod šeříkovými keři a třídil známky. Muminkova maminka pobíhala z místa na místo a hledala motous a balicí papír. Vyprázdnila celý sklep se zavařeninami a sundala záclony. Všechny zásuvky byly vytaženy na podlaze a ložní prádlo leželo venku na dvoře. Muminkův tatínek skládal brašny, uzly, sáčky, koše a balíčky na trakař a Ferko, který všechno organizoval, seděl u verandového stolu pokrytého seznamy a výpočty. Byl dokonale šťastný.
1: Co uděláme s mušlemi kolem záhonu? Zeptala se slečna Ferka.
2: Vezmeme je sebou, odpověděla Muminkova maminka. Mají 3 hvězdičky. Milý čenichu, nemohl bys do jeskyně zanést ten poschodový dort. Na trakaři by se mu mohlo něco stát.
0: Poslyš, řekl tatínek mamince, všechny růže nemůžeme vykopat, nemáme tolik času.
2: Tak vezmi jenom žluté, pravila maminka. Ty sebou ale vzít musíme.
0: A odběhla vytáhnout ze země řetkvičky. Aspoň ty velké.
2: Tatínek vozil 1 trakař za druhým na písečnou pláž, odkud Mumínek a Šňupálek všechno odnášeli do jeskyně. Bylo to horší než prázdninové stěhování na venkov, poněvadž měli pramálo času. Horko bylo úděsné a mrtvý břeh ozařovalo děsivě tmavočervené světlo. Tatínek se snažil tu příšernou krajinu nevidět. Jenom pořád jezdil se svým trakařem sem, tam a podivoval se, jak si mohl od dob svého mládí opatřit tolik zbytečných věcí.

0: a občas se podíval na hodinky. Ještě poslední fůra a dost, myslel si. Nepřichází v úvahu, aby si sebou bral všechny knoflíky od skříní a šňůry od záklopky u kamen. A jel do muminího údolí naposledy. Maminka zatím vytahovala z muminího domu na dvůr koupací vanu. Čenich stál vedle ní a v tlapce držel misku s mlékem.
1: Ty mě neposloucháš, povídal jí. Už jsem se tě třikrát ptal, kde je.
0: A co? Zeptala se maminka roztržitě.
1: Mé kotě, vykřikl čenich. Kde je mé koťátko, kterému se po mně tak strašně stýskalo? Musíme je přece taky zachránit.
0: No samozřejmě, odpověděla maminka a pustila vanu. Tvé tajemné kotě. Víš, sotva jsem z něho někdy zahlédla ocásek, chodí sem jenom v noci na mléko.
1: Nezačalo tě tedy mít rádo?
0: Kde pak, odpověděla maminka, je velice samostatné. Uvidíš, že je v pořádku, kočky se nikdy nestratí. V tom přirachotil muminkův tatínek s trakařem.
2: Tohle je poslední fůra, zvolal. Bude 6:30 a musíme utěsnit v jeskyni strop. Co budeme u stahromu dělat s vanou?
0: Je úplně nová, odpověděla maminka. Vždyť víš, jak je koupání příjemné. A navíc dobrá, řekl tatínek.
2: Vlez si do ní a já tě do jeskyně zavezu. Kde je Bambul?
3: Počítá své známky, ozvala se slečna Ferka s rodinným albem v náručí. Jak mohl být mumínek tak hrozně tlustý, když byl malý?
2: Bambule, zakřičel tatínek. Vlez si do vany, už to vypukne, přiletí kometa.
0: Bambul si vzal do náruče své album se známkami, vlezl poslušně do vany a mumínkův tatínek s nimi odjel. Čenich opustil údolí jako poslední. Celou cestu lesem volal na kotě a nakonec je spatřil. Sedělo v mechu a mylo se. Ahoj, volal čenich. Jak se máš? Kotě se přestalo mít a podívalo se na něho. Čenich se k němu opatrně přiblížil a natáhl po něm tlapku. Kotě se kousek poodsunulo.
1: Stýskalo se mi po tobě, řekl čenich.
0: A opět k němu natáhl tlapku. Kotě kousek uskočilo z jeho dosahu a při každém pokusu o pohlazení odešlo dál, ale neuteklo.
1: Přiletí kometa, pokračoval čenich. Musíš s námi do jeskyně nebo půjdeš na patrť. Pcha!
0: Odvětilo kotě a zívlo.
1: Slibuješ, že přijdeš?
0: Zeptal se čenich přísně.
1: Musíš mi to slíbit, přeto s mou hodinou.
3: Ano, ano, odpovědělo kotě. Přijdu, když se mi bude chtít.
0: A mylo se dál. Čenich postavil do mechu misku s mlékem a chvíli stál a díval se, co bude kotě dělat. Pak zase běžel dál na písečné pobřeží. Tam zrovna vytahovali na skálu vanu.
2: Drž a táhni, křičel muminku v tatínek. Ať mi to nespadne na nohu, nepouštěj pro vás.
1: Klouže to, miska na mídlo se pořád u něco zachycuje, volal jeho syn.
0: Maminka seděla na břehu a utírala si čelo.
1: To je práce se stěhováním, povzdychla si. Co tam dělají?
0: Zeptal se čenich.
1: Je moc velká, vysvětlovala mu maminka.
0: Nechtěla se do jeskyně vejít. Ferko chtěl uspořádat schůzi, ale nemáme už čas.
1: Chtějí vanu dostat nahoru na skálu, aby zabezpečili strop.
0: Ach bože.
1: Potkal jsem své kotě, řekl čenich, a slíbilo, že před 8:00 přijde do jeskyně.
0: To je dobře, odpověděla maminka. Zajdu teď do jeskyně ustlat.

0: typ.
1: Střelec začátečník volá při honu na Hajného.
2: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
3: Neviděl. Vy jste ho postřelil.
2: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
0: To měl ten zajíček štěstí.

0: Jak se pan učitel málem utopil. Lhocké děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve švestkové lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. Je moc hodný, jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti bály. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří, v běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku.
1: Hody, hody do provody, větrové se bojí vody. Větrníci ze lhoty, strachu plné kalhoty.
0: A omílal ji pořád do kolečka, aby větříčkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl, a volal.
2: A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak.
0: Uměl knížku o plavání celou naspaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal chuť se předvést, hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch. Jak se Dělbuch řítil, srazil do vody i pana Kalouska. A to byl malér. Pan učitel totiž vůbec neuměl plavat. Všechno plavání znal jenom z knih.
2: Pomoc!
0: Zavolal zděšeně a zmizel. Zrovna tam, kde byla největší hloubka. A už se na hladině houpal jen ten černý klobouk ve tvaru velké pralinky.
1: Pan učitel se topí!
0: Pištěli vylekaně děti. Jajdu ani nenapadlo pištět. Skočila do vody a pana učitele chytla. Vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky ví rady. Vykřikla,
1: Vychuro, radovánku, honem dělejte vlny a pořádné.
0: Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten malý starý rybník nepamatoval. Velká vlna vyhodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako leklý kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se bály. A nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichounce špitnul.
3: Hle, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil.
0: Radovánek si samým přemýšlením zamnul čelo.
3: Ty, bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání?
0: Sklonil se a jemně foukl panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc.
2: Pusť mě k tomu,
0: odstrčil ho Vychura a foukl on. Pan učitel zrudl jako zralé rajče a vznesl se vzhůru do oblak.
3: Co se to se mnou děje?
1: křičel z výšky na skoprnělé děti. Ty jsi tomu dal, vychuro, chytla se za hlavu Jajda. Že ty jsi pana učitele přefoukl?
4: Nebojte se, zavolala směrem vzhůru. Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě.
2: Když já to neumím, halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón.
4: To nic není, my vás to naučíme.
1: A všechny děti sborem předříkávali.
4: A dva, tři, a dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak.
1: Vydržte, my vás nenecháme spadnout, zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali a dva tři s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo.
2: No vida, řekl pan učitel spokojeně, vy jste mě, děti, naučili plavat. Tak to vám moc děkuju.
1: A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby, i když jen ve vzduchu. Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ti větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami a starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky. Ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.

0: básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
3: Divá bára.
4: A běda vám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
3: Tak co, jsou to výplody nebo strašidla?
2: Patera.

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten, co ho bacil?
3: Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhl dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
4: Vasile.
3: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
4: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
3: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
4: a na nějaký nový ponožtičky, už nejsem ve svým věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holoubku,
3: řekl Vasil a široce se usmál.
4: Ten důvod se jmenuje Tulamor senior, neboli padre, alias velký šéf. Ne.
3: Vyhekl Pepa Padrát.
4: Ano, řekl Vasil a pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopady chlapy, co mu někdy řekli ne, nebo ne.
5: Ano.
4: Tak si seber pár pakličů a jdeme na to. Padráty.
6: Stačí mi, padrátek, řekl Pepa. Pak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorado byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a o ponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil. Ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmlouvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.
3: Lichožrout mé ségry Božky, labužník jen na ponožky, přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její, vážně nic jiného nejí.
2: Digi hádanka. Žádné oči,
7: žádná pusa,
2: žádný nos, uši dvě
7: a spod klobouku se mu kouří.
2: Kdo je to? Kdo pak ví? Žádné oči, žádná pusa. Sněhulák to nebude. Žádný nos, uši dvě a kouří se z něj.
7: Je třeba mlíčko, když se vaří.
2: Mlíčko by si vařil v rendlíku nebo v hrnečku.
7: Hrnečku.
2: A kdyby měl ten hrneček pokličku, tak by ta poklička byla jako klobouk,
7: no,
2: spod kterého se mu kouří. Je to hrnec s pokličkou.

Pročítám, už slušnou sbírku mám. Inspiraci načerpám, kam se zase podívám. Všechno si nafotím,

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých křiže nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodního muže jak mele, tak mele, a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

netopíří kouzle. Šimšalabum, bim, bonjour. Bonjour, kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat 2 kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, namiřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud ji chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace. To je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

0: Stalo se to všechno, když už bylo takhle hnedle k večeru. Štička Aneška a malý kapřík Pepa právě hledali u hráze něco k snědku, když ho uviděli. Vyhlížel skoro jako Pepík, ale té parády. Dlouhý, opravdu stejně asi tak jako Pepa, ale o hodně vyšší. A potom ty ploutve. Na zádech dokonce dvě a ta první sama jela. A ta na bříšku taky. A potom zase ty barvy. Trochu nažloutlý s bílým bříškem a krásné proužky od zhora dolů. A zase ty ploutve. Červené a zase trochu oranžové, ty nahoře zelené. No, krása pohledět. A velikánské oči, že Pepík ještě u nikoho v rybníku Pardoubek takové neviděl. Snad jenom uštíky Anešky. Ale ta je měla zlaté a trochu menší.
1: Jejda, ten má ale kukadla.
2: Vždyť je to taky okoun.
1: Ty jsi okoun?
3: Jo, tak nějak. A vy jste která parta?
1: My se tady narodili.
3: Štika, ty budeš zřejmě kapr a to malý vzadu jste říkali, že je karas? Dost divná sestava, řekl bych. Já se jmenuji Félix a jsem punk. Vysadili nás tady, prej, aby byla rovnováha.
1: A co je to punk, Felixi?
3: Tak předně, kluku, jeden kapří zlatá. Jmenuji se Félix, a ne Felix. A potom punk je moje filozofie. Rezignace a provokace.
2: Jsou to chuligáni. Plnou hra se rybářů na ně.
3: Jo, tak nějak. Co to tam dole máte za nápovědu?
4: To je starý kapr Bartoloměj. On všechno ví, protože byl řídícím učitelem. Je v rybníku už dlouho a poslouchá, co si na břehu rybáři říkají. Tak ví všechno.
3: Brzo budou Vánoce, dědo. Doufám, že máš správnou váhu a míru. Nějak jsem přeslechnul, jak ti říkají kapře.
4: Jmenuje se Pepík.
3: Já měl za to, že mluvit umí. Až doteď byl samý ptaní. No, beru na vědomí, Josef. Nastav ploutev a dáme plesky. Plesk.
2: Okouni, když jsou ještě malí, plavou vždycky vejnu.
3: Jo, tak nějak, moudrý starče. Jenomže já jsem zásadně sám. Předně zbylí okouni nejsou punk. A potom mi závidí.
1: A co ti závidí, Felixi?
3: Ty seš samý ptaní, kolego. Závidí mi moje pruhy, protože jich mám víc než oni.
2: Okouni jich mají mít 5 a někdy až 9.
3: No vidíš, kapře Josko, a já jich mám akorát 9. Děda Udna by si měl zase otevřít nedělní školu pro rybí potěr. Pankáče, poznáš, že jsou hodně barevný, ploutve mají nastojato a pěkně do špičky a hlavně, dokud to jde, tak klídek.
1: A co budeš dělat, Félixi, když jsi sám?
3: Já myslel, že bych se na chvíli přidal k vám a potom se uvidí. Teda pokud tady slečna nemá nic proti tomu.
4: Když budeš při nás a ne proti nám?
2: A na to se právě nemůžete spolehnout, když je punk.
3: Klídek, dědo. Abych ti ještě nebyl dobrý. A co ten malej vzadu? Ten ještě neumí mluvit?
2: Umím.
3: Tak se projevím, ne? To, že seš nejmenší a nejmladší, ještě neznamená, že nás tvoje rozumy nezajímají.
2: No to se povedlo. On je Lojzík, možná nejmenší, ale za to nejstarší. Ví toho víc, než vy všichni dohromady. Nezapomínejte, že přišel zvenku.
3: A že je tak malej, dědo.
2: Všechny ryby nerostou stejně a nejsou taky stejně velké. Ještě trochu povyroste, ale už ne o moc. Ještě tak o půlku své délky.
3: Všechno v dobrým, Lojzo. Nemáš nic proti tomu, když se přidám?
5: Nemám. Opravdu se můžeš hodit, když jsi také přišel zvenku.
3: Jo, Tak nějak. Tak co podnikneme, pánové a dámo? Vlastně obráceně, dámo a pánové.
4: Mohli bychom hrát na honěnou.
3: No jo, holka. A ještě k tomu štika. Co jsme mohli čekat? Nic lepšího nikdo nemá.
1: Mohli bychom jít pomáhat malým ztraceným rybkám najít maminku. A tatínka.
3: Mladý chce dělat dobrý skutky. To už tady jednou bylo, bráško. Samý kytky, samá láska. A kde je jim konec? Říkali si hippie. Pojďte někomu škodit.
4: My se tady máme všichni rádi. Komu chceš škodit, Félixi?
3: Tady široko daleko není nikdo, koho nemáte rádi, nebo koho se bojíte?
5: Jsou tu ještě rybáři, ale nevím, jestli je nemáme rádi. Oni nás někdy krmí, ale bojíme se jich, to tedy ano.
3: No tak je trochu rozhýbáme.
1: A jak je chceš rozhýbat, Félixi?
3: Náramně jednoduše. Zamotáme jim šňůry, co strkají pod vodu, aby si vás chytili a snědli, protože oni vás mají rádi taky, ale na pekáči.
4: Všichni ne. Někteří nás i pustí.
3: To může být, když máte podmíru, když nejste dost velký na randlík. To se potom bojejí porybního šťovíčka. Už jsem měl tu čest, když mě sázel tady do toho rybníka. Mimochodem, proč se jmenuje Pardoubek? To by nevěděli, moudrý starče?
2: Pardoubek se jmenuje proto, že tady bylo pár doubků kolem. Teď jsou z nich ty velké duby na hrázi.
3: Díky za rozhovor, profesore. Budu to mít na paměti.
0: Od první chvíle bylo hnedle znát, že se okoun Félix vyzná a že to určitě nedělá poprvé. Tak úplně ze všeho nejdřív plul pomalu podle hráze a prohlížel si rybáře.
3: Na tady toho pozor, vypadá, že se vyzná.
5: No, to se povedlo. To je zrovna ten rybář, kterého přelstila Aneška, když mě zachránila ze šňůry. To je Frolík. Jak tě živo prý nic nechytil?
3: Pán měl tu čest sloužit jako návnadička. Pár našinců, teda myslím okounů, to za mlada zkusilo taky. Už jsem je nikdy neviděl.
0: Potom okoun z lehínka uchopil háček, co měl schovaný v těstíčku rybář Frolík, a pomalonku s ním obeplul háček, co měl zabalený v těstíčku rybář Imlauf, který seděl hned vedle Frolíka.
3: A co tenhle?
2: Taky nikdy nic nechytil.
0: Potom Félix zase popojil ke šňůře mladýho šubra.
3: A tenhle?
4: Ten už vůbec nic.
0: Félix vzal z lehínka háček rybáře šubra a vrátil se s ním k Imlaufovi. Tam udělal další dvě kolečka okolo a pustil.
3: A teď dávejte pozor.
0: Chytil krajní háček a trochu za něj zatáhl. Potom víc a nakonec

0: Hocený cizokrajný rybářský prut a natáhl se po něm. Jenomže to neměl dělat, nedosáhl a plácl sebou do pardoubku, jako když na hladině přistává divoká kachna. V tu chvíli ale už stál na nohou také Imlauf a tahal, protože si myslel, že chytil on. To by ale nesměl také prudce zatáhnout mladej šubr a to trhnutí Imlaufa otočilo a spadl za Frolíkem jenomže pozadu. Takový teplo teď zase v listopadu není, abyste se koupali. A že se nezvlíknete do plavek, nebo co to máte pod těma svýma montérkama? A to jste seděli tak těsně u sebe, že se vám zamotali šňůry?
1: Jako vždycky.
0: Tak to jsem ještě neviděl. A netloukla tady štika? A tak to musel být okoun. A moc bych za to nedal, kdyby dokonce zrovinka ten, co má 9 proužků, mě se zdál hned podezřelej. On se na mě tak divně díval, když jsem ho tuhle vysazoval do pardoubku.
1: Tak budou mít dneska hlad. Pánové, dneska všechno těsto, co zbylo, bereme sebou. Žádný dokrmování jako jindy.
2: Nehodili vám těsto dneska, hodí zítra.
3: To hodí, ale bude v tom těstíčku háček. Vlastně spousta háčků.
0: Uslyšeli ze zdola, odkud je stále ještě pozoroval starý kapr Bartoloměj. Řekl by víc, když v tom se ale najednou od stavidla ozvala písnička.
4: Ryby moje ryby, kdybyste věděli. Je, zapomněli jsme na Haničku.
3: Na jakou Haničku? Na mlynářovi Haničku. Chodí sem krmit ryby koláčema, co se jí nepovedou, když peče. A v těch háček nikdy není.

0: zpívá vždycky tuhle moc krásnou písničku. Proč nejsem lidi?
1: Také na břehu byla řeč o háčku. Frolík mlsně koukal po Haničce a mladej šubr měl zase ty divný oči.
2: A příště líčím na vokouna. A když nic, tak to má při výlovu stejně spočítaný.
1: Sliboval ještě, protože s prutem si moc nevěřil a výlov už jednou viděl. Jenom mladej šubr neříkal nic a poslouchal písničku, protože si představoval, že jí Hanička Zemlejna zpívá jenom pro něj. On měl totiž Kuba Šubrů Haničku moc rád, jenom jí to neuměl říct, protože se styděl. Porybný Šťovíček je všechny chvíli pozoroval, házel do vody chlebové kůrky, co měl v kapse, a potom jim prozradil. Jenomže on ten vokoun ještě nemá míru, víme? A v tom je právě ten největší háček.

Už jsou zase tady, zase sem přišly ty divný maminky na našem hřišti. Jich divný děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkují ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divný mamínky na našem hřišti. Nehlídaj svý děti, tyhle matky, a oni nás vystrkujou ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hady. A ty maminky mám rukou a další šly myšly a nechtíčky a ňu, ňu, ňu, a ty

0: Piggy vtipk.
1: Paní učitelka vyvolá Ondru. Ukaž mi tady na mapě Ameriku.
2: Ondra se zamyslí a řekne... tady je.
1: Paní učitelka ho pochválí a zeptá se dětí. Děti, kdo objevil Ameriku?
3: Děti vykřiknou... Ondra!
0: Ale byl to Krištof Kolumbus!
4: A ty jsi nějaký chytrý!

jsem šel kolem potu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

ta situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chováni v koji, v troji. Volám sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce. Řekla to, že ne, prý je ložené, že tam u ní zůstanou.

začal jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: Kapitola 11. U růží. Byla to opravdu růžová brána. Zdobily ji obrazce vysázené z rubínů a vypadaly nadýchaně jako nejjemnější krajka. Šedozelená přistoupila k podlouhlému zrcadlu ve středu, dýchla na ně a na zamženou plochu napsala prstem. Eniky, beniky, rikety, pikety. Zrcadlo se pootevřelo a v odkrytém okénku se objevila hezká hlava vosy.
1: Čím vám mohu sloužit, excelence?
0: Zeptala se medovým hlasem.
2: Potřebuji kočár, abychom se dostali rychle do paláce růží, protože jsme se opozdili.
1: K službám, excelence.
0: Rázem jednotlivé části brány sklouzly jedna do druhé a vytvořily elegantní kočárek, do kterého se zapřáhly čtyři vosy. Jejich křídla se rozvířila jako brtule letadla a už jsme ujížděli korálovou alejí. Dojeli jsme na nádvoří růžového paláce a tam nás uvítalo sedm šípkových poupat, kterým výborně slušel jejich spola rudý a spola zelený stejnokroj, stejně jako jejich ušlechtilé chování. Poupata nás zavedla do sálu, kde všechny stěny byly vyloženy zrcadly.
2: Na konci sálu je chodba a ta vede přímo k fialkám,
0: řekla mi šedozelená. Ale marně jsem se dívala po té chodbě. Na zdech, na stropě, na podlaze, všude se zrcadlil můj obraz. Brzy jsem ani nedovedla poznat, kde vlastně v tom sále stojím. Dostala jsem závrať a musela jsem se opřít o žábu, abych neupadla.
2: Neboj se, Aničko,
0: uklidňovala mě šedozelená.
2: V těch zrcadlech bydlí skřítkové, kteří by nás chtěli zatáhnout do svých skleněných pokojíčků, ale zapomínají, že my nemůžeme žít bez vzduchu jako oni. Jen pěkně otevři oči. Však uvidíš, že skřítkové poznají, jak se marně namáhají a vymažou tvůj obraz jako gumou.
0: Opravdu. Žasla jsem, když jsem viděla, jak můj obraz mizí počínajíc hlavou a pak už jsem se mohla pohodlně rozhlížet po sále. Všude byly jen polštáře, lenošky, křesla, lehátka a pohovky, na nichž polo seděly a polo ležely růže. A vybraně se spolu bavily. Hlavičky se jim vynořovaly z pěny krajek. Růže se neustále pudrovaly velikými pudrovátky a jak dýchaly, vzduch kolem nich byl plný vůně. Ale co bylo nejpodivnější, stále volali na dlouhá zrcadla, která k ním přibíhala na jejich sebemenší pokyn. Růže si tu přibarvili trochu rty, tam upravili pěkně řasy a pak propouštěli s úsměvem zrcadla, která se jim zdvořile uklonila a spěchala k dalším růžím, jež na ně už čekali. Jakmile šípkové poupě ohlásilo šedozelenou, všechny růže se zvedly a postavily se do špalíru. Šedozelená jim obřadně tiskla drobné ručky, které jí podávaly. Byla jsem velmi hrdá na takové krásné přivítání a hluboce jsem se růžím uklánila, jako kdyby ty rozkošné krásky vítaly také trochu i mne. Došli jsme už na konec sálu a chtěli jsme vstoupit do chodby, jež vedla do jeskyně fialek, když z ní vyběhl kos a udýchaně volal.
3: Konečně jsem vás našel, excelence. Hledám vás už půl hodiny. Královna Flóra přijela s velkým spěchem a volá vás.
0: Žába silně zbledla a spozorovala jsem, že se zachvěla.
2: Vždyť její výsost měla přijet až za měsíc,
0: zašeptala šedozelená.
2: Uložila mi přece, abych dnes odpoledne předsedala plesu, který se pořádá na rozloučenou s fialkami.
3: Muselo se přihodit něco neobyčejně vážného,
0: přiznal Kos.
3: Protože královna má velmi špatnou náladu. Povídá se, že skupina malých holčiček zničila na lukách víc než polovinu pryskyřníků, které byly poslány dnes ráno na zem.
0: Při těch slovech jsem cítila, jak se mi třesou nohy. Šedozelená, které bylo stejně nevolno jako mě, na mě kývla a řekla Kosovi.
2: Dobře, oznamte její výsosti, že přijdu okamžitě.
0: Kos i hned odletěl. Rozčelené růže se zas vrátily na svá lehátka a šedozelená mě zatáhla do jednoho kouta a šeptala mi.
2: Za nic na světě tě tady už nikdo nesmí vidět. Nevím, co by se s tebou stalo, kdyby se Flóra dozvěděla, že jedna malá holčička pronikla až do jejího království. Zvláště je-li Kosova zpráva pravdivá.
0: Za řeči vytáhla z šatů maličký zlatý klíček a zaklepala jim na stěnu. Jedno zrcadlo se pootevřelo a uvnitř se objevilo točité železné schodiště.
2: Seběhni po těch schodech,
0: dodala šedozelená.
2: Tam dole najdeš starou jabloň a ta ti ukáže cestu k domku, kde bydlí pšenice. Je to má nejlepší přítelkyně. Je velice hodná a schová tě do té doby, než pro tebe přijdu a odvedu tě na zem.
0: Objala jsem žábu a poděkovala jsem jí hlasem, který se chvěl slzami. Jakmile jsem vkročila na schody, zrcadlo se za mnou zavřelo a snad navždy mě odloučilo od té, která jediná mě mohla zachránit.

0: básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel, navlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
0: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se

0: Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.
1: La,

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: Figi hádanka.
2: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
3: Mňau, už víte.
1: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
2: Ale ten se plazí po břiše.
1: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
2: Vítr.
1: A to není živý.
2: Vítr běží po poli,
1: ale ten by dýchal, ten dělá.
2: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
1: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
2: No jo, jo, utíkej,
1: Víš, co by to mohlo být?
2: Co?
1: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikanánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
2: To bude asi...

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválel v prstech, strčil jí do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec. A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil, lidi, co pak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne na vdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla, kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá, tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří, nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá, tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to, jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval, mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vynuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl šimlíka ke kočárku a už se šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
2: Myšandy a myšpekulíni, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá a určitě rychlejší než ten nejrychlejší elektrický kartáček na pucování zubů. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a zrovinka mě něco zubaťáckýho přišlo pod oko. Tak vám to hned šupajdím říct. Narazila jsem na článek očištění zubů. Ale nebojte, pohoda, nebudu vám dávat naučnou přednášku o tom, že je dobrý čistit si zuby. To ví přece každej. Psali tam ale fakt zajímavý věci. Možná by vás to samotný ani nenapadlo, ale ne všude na světě si čistějí lidi zuby kartáčkem a pastou, tak jak to dělá většina z nás. Povím vám, co jsem se tam dočetla. Jo, říká se, jiný kraj, jiný mrav. V čištění zubů to vážně platí. Na jiných světadílech nebo v různých chudých zemích vůbec nemají tušení o tom, co je to pasta nebo zubní kartáček. Buď si zuby nečistějí vůbec, fuj, nebo to dělají úplně jinak. Jak? No hned vám to povím. Nejčastěji si je čistějí větvičkama ze stromů. Takovejma pravěkejma kartáčkama. Rozpulej větvičku a těma dřevitejma vláknama si pak šmejdlíkujou po zubech sem a tam, až je mají čistý. A některý stromy mají v sobě dokonce látky, které zuby chrání před kazem anebo osvěžujou dech. To ale není všechno. Píšou tu, že v různých zapadlých vesnicích ve světě si zuby čistějí třeba jen tak. Prstem, kouskem cihly, dřevěným uhlím, prachem, solí nebo dokonce popelem. Jenže takhle si zuby tak akorát ničí, protože jim narušujou sklovinu. Brr, tak to už je snad lepší i ta větvička. Víte ale, co je to nejdůležitější? Že lidi v zemích s odlišnýma zvykama, který se týkají čištění zubů hlavně, jedí úplně, ale úplně jiný věci než my. Neládujou do sebe tolik cukru a jiných jedlejch, ale obr nezdravých věcí, které způsobují kazy. Pro nás je dobrý vědět, že čištěním zubů ještě nikdo nic nepokazil. Takže musím zklamat všechny ty, kteří doufali v nějaký převratný objev, díky kterýmu jim tahle starost odpadne. Je mi to fakt líto, ale nezoufejte. I z čištění zubů se dá udělat aspoň malinká zábava. Běžím šmejdit dál. Mějte se. Pís, klata.

0: na beton dvě. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí.
1: Pro děti.
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

0: hodin určitě při.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Z paměti tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt, půl,

0: je hodin, 100 pro 4.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí,
0: už celá staletí.
1: Pro děti tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. 1/4.

0: hodin, hele už pět.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá stáletí. Z paměti tik-tak, tik-tak, tik-tak.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: To ti povídám, ovečko, řekl beránek. Nechoď daleko, ať tě nikdo neodnese.
2: Ano, ano, řekla ovečka, ale jak se tak pásla, vzdalovala se od beránka čím dál tím víc.
0: Za velikým bukem číhali tři vlci únosci. Když viděli, že je ovečka sama, vyskočili spoza buku a ubohou ovečku uloupili.
2: Beránek se chvíli klidně pásl, pak ale zjistil, že se mu ovečka někam zatoulala a rozhodl se jí najít. Nikde ji neviděl, ale došel až k buku, kde si přečetl vzkaz, který mu tam vlci nechali.
3: Chytrý beránku, jestliže nepřijdeš a nepřineseš zítra večer sem k buku pytel opravdických dukátů, upečeme ovečku a sníme ji k večeři. Únosci.
1: Pro pána, povídá si, kde pak já bych vzal pytel opravdických dukátů?
0: Jenomže to by nebyl chytrý beránek, kdyby nevymyslel plán, jak vlky oklamat. Vzal pytel, do pytle nazbíral bukvice a pak se vydal hledat ztracenou ovečku. Když ji konečně našel, byla už hluboká noc. Vlci spali okolo ní, stočeni tak, aby ji nikdo nemohl ukrást. Beránek se potichu připlížil k prvnímu vlkovi a do kožichu mu podstrčil tento vzkaz. Druzí dva vlci tě chtějí ošidit o dukáty za ovečku. Smlouvali se na to dneska v noci a já je dobře slyšel. A podepsal se jako měsíček. Druhému i třetímu vlku napsal to samé a potichoučku odešel.
3: Aha, povídá první vlk, když se ráno přečetl dopis. Aha, povídá i druhý vlk, když si přečetl dopis. Aha, povídá si i třetí vlk. Tak je to tedy, řekli si všichni tři a hrozivě se na sebe zamračili. Začali kout vlčí plány, jak by na druhé dva vlky vyzráli.
0: Přišel večer, vlci jako pěny, měsíček na obloze a ovečka chudák úzkostí bez sebe roní slzy.
3: Des se pro dukáty, řekl první vlk. Zůstaň tu, druhý vlku, a hlídej ovečku. Ani mě nenapadne, zavrčel druhý vlk. A ti hlídá třetí.
4: Ani mě nenapadne, ohradil se třetí vlk. A ti hlídá první.
5: No, ale mě se ani trochu nechce,
0: na to první vlk.
3: A nás hlídání nebaví, řekli druzí dva vlci. No, tak co budeme dělat? Zeptal se první vlk.
6: Půjdeme pro dukáty všichni tři.
3: Tak jo,
0: souhlasili všichni. Měsíček jim pěkně svítil na cestu a když dorazili k buku, uviděli pod ním pytel jako dům.
6: Jsem z dukáty,
0: vykřikli vlci a hned si začali valchovat hřbety a vít a vrčet až hanba. A jak se tak rvali, pytel se roztrhl a vysypali se z něj bukvice.
6: Kde jsou naše dukáty? Dukáty nejsou,
0: zabrečeli.
6: Někdo nás ošidil.
0: A už všichni tři pádí a ženou se s jazyky až k zemi, aby se pomstili na ovečce. Ale ovečka nikde. Zatímco se vlci prali, beránek totiž ovečku osvobodil.
6: Kde je ovečka?
0: Zavili vlci.
7: ovečka tu není. Někdo nám ji uloupil.
2: Smál se měsíček, který to všechno zhora pozoroval a měl radost z toho, jak se Beránkovi podařilo vlky přelstít.
7: Měsíček to byl, já ho na cimpr campr rozkousám. Já ho na kusy roztrhám, já ho na hadry rozkubám.
2: Jenomže měsíček byl tuze vysoko, převysoko. A co zatím dělali Beránek s ovečkou? Ti už dávno byli doma a Beránek řekl ovečce.
1: Příště se mi netoulej. Nebudu,
2: slíbila ovečka a oba šli spát a měsíček se na ně zhora pěkně usmíval.

Na pasekách zrálí trávy a víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopřiva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě na přes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva ji žahla. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže vílí slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam navěky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víle na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla kordulka. Já, povídá pyšně kopřiva, šlehla jsem ji a tebe šlehnu taky. Ohnala se po kordulce jako želízkem. Jenže kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakali. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda, uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přijít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla Amálka. Hned kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po Amálce a seká kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla Amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůši. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala se zpátky svou nůši, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti. A teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko
kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k bříze.

0: Máme problém.
1: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
2: Cože, vy že něco nevíte?
1: No.
2: Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
0: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
1: No?
2: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
0: Nevím, tatí.
2: Tak si vem třeba žerika.
1: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
2: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili.
1: Aha.
2: No, je to jasné.
1: Ano.
2: Jasné
1: no.
2: To je.
1: No.
2: A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
0: Nejvíc?
2: No, ano.
0: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
2: no?
0: Že by pořád žrál.
2: Aha.
0: Tatí, ten žeriak sedmihlavá saň.
2: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
1: A jak jste,
2: Žano?
1: To, jak jste to myslel?
2: No tak, jak jsem to říkal.
1: No.
2: Čím se žerik vyznačuje nejvíc?
0: Štěkáním.
1: No ano, ano.
2: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
1: Aha.
2: Žano.
0: To je pravda.
2: Kdyby byl kanár, tak by...
0: Zpíval.
2: Zpíval, no, by jenže zpíval, no. Kanár má dvě nohy a žerik čtyři.
0: Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
1: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
2: No, no tak, no dobře, to jsem neplik. Tak no. Trochu přemýšlejte, pejsek no. Si pozná podle toho...
1: No?
2: No?
1: No?
0: Já už vím, tatí.
1: Jo.
2: No tak to řekni.
0: Že je chlupatý.
2: No třeba, no, no.
1: No, jo, no.
0: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
1: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
2: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
1: Jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
2: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne?
1: No, to
2: dá rozum.
1: Jo, to jo.
0: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
1: Jaký, no?
2: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
1: No.
2: To náš Žery, když vidí Cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
1: No jo, ale...
0: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
1: No, rasa, no.
2: Jo, rasa.
1: No, já
0: právě.
2: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
1: Ale...
2: Takhle, ne?
1: Ne, no hlavně.
2: Ne, tak ne.
1: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme.
0: No. Rozumíš, tatí? Abych věděl, jak mám štěkat.
1: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
2: To je různé, Maničko, to je různé.
1: No,
2: jsou třeba pejskové, no. Co se pořád třesou jako psí...
0: Šulc.
2: Šulc, ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu selhali brzdy.
1: Jo.
2: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
1: no, bych řekl. No, ty já znám. Těm se říká džuveč.
0: džuveč je přece jídlo, ne pes, víš, tatí?
2: No počkej, spadlo, moc no. Se Mánce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
1: No, vidíš to.
2: A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano,
1: no.
2: Pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
0: To by šlo?
1: Že?

0: umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
0: Počkej, hned to zkusím.
2: To je pravda, Máničko. Hurvinek jednou tak krásně štěkal, že se Žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral 3 prášky na spaní.
1: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble? No,
2: trošičku, ano. On si Žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
3: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
4: V téhleté.
3: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
4: Je, tady je na obrázku prasátko.
3: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
4: Tak čti. Mhm.
3: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
4: Já.
3: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
4: No.
3: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
4: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
3: Proč pak pořád riješ v zemi?
4: Proč pak pořád riješ v zemi?
3: Kdybys v zemi nerylo?
4: Kdybys v zemi nerylo?
3: Víc by ses nám líbilo.
4: Víc by ses nám líbilo.
3: Jak bys bylo roztomilé?
4: Jak bys bylo roztomilé?
3: Celé jako z cukru bílé.
4: Celé jako z cukru bílé.
3: Kdybys v ní však nerylo?
4: Kdybys v ní však nerylo?
3: Prasátkem bys nebylo.
4: Prasátkem bys nebylo.
3: Tak to bylo pro tebe.
4: Děkuju.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
6: Jednoho dne došli Runcajsovi žaludy do pistole, vzal pytel a povídá mance, musím se podívat, jestli už dozráli letošní, aby bylo čím nabíjet. Když došel k dubu na křižovatce, vidí, že na nejvyšší větvi sedí jičínský podučitel Očičko, prohlíží si s ječovacím sklíčkem žaludy a píše si o nich něco do knížky. A v tom mu vyklouzlo psací olůvko z prstů, Očičko po něm sáhne a zvrtla se mu nešikovná podučitelská noha. Vzal pochopa a jen tak, že uvízl za přesku na větvi, visel tam a křičel strachy na celý les Řáholec. Runcaj skočil lehkým loupežnickým skokem k dubu, zatřásl a Očičko se mu šťastně sesypal do náruče. Díky, povídá, jsem Očičko, podučitel, lučebník a silospitec z Jičína. Kdybyste někdy potřeboval radu, najdete mě ve škole. Runcaj vyvedl Očička na kraj lesa a ukázal mu, kudy se chodí císařskou silnici do Jičína. Potom se vrátil k dubu. Tam už čekala manka s košíkem vypraného loupežnického prádla. Chtěla jsem věšet prádlo, ale zapomněla jsem v jeskyni kolíčky. Nepočkal bys mě, Runcajsi, u košíku? Runcaj skývl a manka odběhla. Aby se mu čekalo pohodlněji, opřel se Runcajs o dub vedle toho Očičkova. Snad to byl dub naražený od blesku, snad se na něj Runcajs příliš spolehl, v dubu to zapraskalo a skácel se. Zbyla tam po něm díra. Manka, která zatím přiběhla z kolíčky, se nad ní zastavila celá věvená, z díry vede někam dolů podzemní chodba. Ať mi tam, manko, ani nevkročíš, povídá Runcajs. Přinesl si smolnou louč, křísl nechtem onehet a louč zapálil. Slezl do díry a jde dál a dál a níž a níž. V podzemní chodbě je pořád tepleji, jako by tam někde hřála veliká pec. Tak došel Runcajs až do samého srdce toho kopce u Jičína, co se na něm zelená les Žáholec. A je konec chodby a leží tam drak. Tři hlavy má poskládané mezi pazoury a spí. Oči má zavřené a ze šesti dírek u nosu se mu ohnivě hulí. Runcajs honem uhasil louč. Drak se pohnul, začal zle zeleně světilkovat, krajní hlava mrká a povídá. Sestřičky, hlavičky, probuďte se, někdo tu je. Druhé dvě hlavy si Runcaj se prohlídly a prostřední povídá ho, ho. Runcaj se nedál a taky zahoukal. Ho, ho. Jenže všecky tři hlavy spustili dohromady. Ho, ho, ho, ho, ho. No nebudeme tu přece takhle na sebe křičet, zkusil je upokojit Runcajs. S kým to vlastně mluvím? Hlavy na něho zle spustili jedna přes druhou. Mluvíš s drakem, co si zítra touhle dobou přijde pro manku? Runcajs vylezl z díry a řekl mance, neplač, neplač, ale zítra si pro tebe přijde drak. Draci jsou lítací a v povětří si nohu o nic neopřu, no co, popadnu se s ním i tak. Manka zbledla jako měsíc, Runcajs, já tě nepustím, krucíš. Málem se na ní rozlobil Runcajs. Ledaže bys to zkusil u očička, špitla manka. Když Runcajs přišel do jičínské školy, prováděl lučebník a silospítec podučitel očičko své hokus pokusy. Runcajs ještě ani pořádně nezačal o tom, co ho přivedlo, a očičko mu povídá, tuhle máte na draka aparátek a už jděte. Runcajs si odnesl aparátek do jeskyně. Byly to dvě nafouklé měchuřiny svázané k sobě řemínkem, a když se to pustilo z ruky, ulítlo to rovnou ke stropu. K tomu patřilo ještě dřevěné veslo. Runcajs na to kouká a potom najednou povídá, aha, ha, ha, ha, už vím, na čí je ten verk. Druhý den v tu nešťastnou hodinu se přihnal drak. Netrpělivě přešlapoval před jeskyní a huhlal, kde je manka? Runcajs vyšel ven a povídá, šla si do Jičína pro pentle, aby se ti líbila. A přitom na sebe pomaloučku navlíkal ten aparátek, co mu dal podučitel očičko. Co sebou pořád vrtíš a co to pořád motáš? Rozrobilo se všech šest dračích hlav. Co motám, to motám a už jsem domotal, řekl Runcajs, zavázal na řemínku poslední uzel a vzal do ruky dřevěné veslo. Jestli pospícháš, nastav záda a můžeme letět pro manku. Drak nastavil záda, Runcajs se na ně posadil a drak vyrazil do povětří. Letí k Jičínu a všude kolem sebe dělá plameny a kouř. Runcajs se veze, jen musí dávat pozor, aby mu plamen neošlehl měchuří. Přeletěl Jičín, ale manka nikde. Drak se na Runcajse vztekle ohlídl. Kde je? Mám jen dvě oči, povídá Runcajs, a ty máš oči šest. Drak po něm sekl. Tak kde je ta manka? Kdybys nerámusil a radši se pořádně díval, viděl bys ji. Támhle na tebe čeká u rybníka, povídá Runcajs a ukázal dřevěným veslem dolů, kde se v lukách blýskal rybník. A drak si k němu zamířil. Když byli nad rybníkem na jednu skřivánčí míli, spustil drak znova. Já tam žádnou manku nevidím. Musíš níž, ona tam na tebe čeká pod vrbou, povídá Runcajs. Drak níž a níž. Když byli asi tak na vrabčí hon nad rybníkem, Zahlídl se měm drak všema šesti očima jako v zrcadle. Zařval, kdo je to tam dole? Runcaj se vyklonil a povídá, vidá, nějaký drak. To on už si vzal manku před tebou. A drak ze vší síly rovnou na toho druhého. A vletěl do rybníka. V poslední vteřince, než drak vrazil nosem do vody, sklouzl mu Runcaj ze zad. Měchuřiny od silospice očička zabrali a vynesli ho málem až do mraků. Runcaj spluje nad Jičínem jako na obláčku a dřevěným veslem vesluje k lesu Řáholci. Tam už na něho čekala manka. Jak bylo, Runcaj si, povídá celá ustaraná. A Runcaj na to, všecko se to obrátilo, nám je hej, ale tomu drakovi už ne.

0: Vasilisa, dcera kněze. Ruská pohádka. V jedné zemi, v jednom království, žil kněz jménem Vasil, který měl dceru Vasilisu. To děvče nosilo mužské kalhoty a vestu. Jezdilo na koni, střílelo z ručnice a vůbec dělalo všechno, co děvčata nedělají. A tak jen pár lidí z okolí vědělo, že je to dcera a ne vzpurný syn. Ti ostatní volali na děvče Vasile i proto, že Vasilisa pila vesele vodku. A to se také, jak známo, u dívek často nevidí. Jednou zabloudil do té země král. Byl na lovu a Vasilisu potkal s puškou v lese.
1: Kdo je ten mladý muž?
0: Zeptal se jednoho ze svých sluhů. Sluha byl náhodou ze stejného kraje, znal kněze i jeho dceru a proto odpověděl:
2: Výsosti, to není muž, ale děvče. Je to dcera kněze Vasila a jmenuje se Vasilisa.
0: Král mu nevěřil. Vrátil se domů a napsal dopis. Požádal v něm kněze Vasila, aby poslal svého syna na zámek, že by s ním rád poobědval i vodky popil. Potom se vypravil za malou, starou čarodějnicí, aby mu poradila, jak jednoduše pozná, zdali ta jeho návštěva je žena a nebo muž. A malá čarodějnice řekla:
3: Pověs na stěnu vyšívací rám a hned vedle pušku. Pokud tvá nevěsta je Vasilisa Vasiljevna, sáhne zaručeně po rámu s výšivkou. Ale pokud je to Vasil Vasiljevič, popadne určitě pušku.
0: Král vyslechl její radu a nařídil sloužícím, aby zavěsili v hodovním sále na zeď vyšívací rám a ručnici. Když dopis přišel, kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje, osedlala si šedého koně s šedou hřívou a vyrazila ke královskému paláci. Král ji přivítal. Vasilisa se přežehnala křížem, uklonila se na všechny čtyři strany, jak to předpisoval mrav, a pak vstoupila za králem do paláce. Stůl už byl připraven. Vasilisa usedla proti králi a hned se pustili do vybraných lahůdek, perlivých vín a studené vodky. Po obědě si Vasilisa všimla vyšívacího rámu na zdi a obrátila se na krále.
4: Co je to za hračičku, výsosti? To v domě mého otce nemají taková ženská fidlátka místo.
0: Potom králi poděkovala za přijetí a skočila na koně. Král se nedozvěděl, zdali je to děvče a nebo muž. Už za dva dny dostal kněz nový dopis. Výsost zvala zase jeho syna na oběd. Kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje a osedlala svého šedého koně s šedou hřívou. Král ji vlídně přijal. Vasilisa zdvořile poděkovala, přežehnala se křížem, uklonila se na čtyři světové strany a král ji uvedl ke stolu. Tentokrát mu malá čarodějnice poradila něco jiného. Řekla, aby dal k obědu uvařit kaši a hodil do ní hrst perel. Pokud je stolovník žena, určitě si perly schová. Pokud je to muž, hodí je pod stůl. Přišel čas oběda. Král si posadil Vasilisu po pravici a začali pít těžká vína a studenou vodku, jíst paštičky a ryby. Kaši přinesli sluhové až nakonec. Vasilisa si nabrala plnou lžíci, ale sotva objevila perlu, mrštila lžící s kaší i s perlami pod stůl.
4: Co je to za smetí v té kaši, výsosti?
3: Do domu mého otce takové ženské cetky nesmějí.
4: a tady se podávají k jídlu.
0: Potom se s králem uctivě rozloučila a tryskem zmizela. Král zase nepoznal, co si přál tolik vědět. Je to děvče nebo muž? Navštívil znovu malou čarodějnici. Do třetice mu poradila, aby dal připravit horkou lázeň.
3: Pokud je to děvče, zaručeně odmítne jít do lázně s tebou.
0: Řekla a královi se ta rada zamlouvala. Vrátil se do paláce a hned napsal dopis, ve kterém kněze žádá, aby k němu pustil svého syna. Vasil se vylekal, ale Vasilisa se smála. Osedlala šedého koně s šedou hřívou a pobídla ho ostruhami. Král ji uvítal před bránou. Do zámku vešli po rudém koberci. Stůl už byl prostřený a na něm plno lahůdek, vína a vodky. Po obědě král povídá.
1: A teď bychom si, milý Vasile, měli spolu dát horkou lázeň v páře a vymrskat se vrbovými proutky.
0: A Vasilisa odpověděla.
4: Já si na koupání moc nepotrpím, ale horká pára a vrbové proutky, to je něco jiného.
0: Zatímco krále pomalu a obřadně v předpokoji odstrojoval komorník, vběhla Vasilisa do koupele. Z lázně vyklouzla dřív, než tam vstoupil král. Ještě stačila napsat vzkaz a přikázat sluhovi, aby její výsosti předal. Na lístku stálo.
4: Ach, králi, ty jsi orel, který nedokáže chytit hrdličku ve vlastní zahradě. Vždyť já nejsem Vasil Vasiljevič, ale Vasilisa Vasiljevna.
0: A co král? Už se z hanby neozval. A tak se nedozvěděl, že Vasilisa byla nejen chytré, ale i moc hezké děvče. A co Vasilisa? Někdo tvrdí, že tady pohádka nekončí. Prý přišla k rozumu a poznala, že děvčeti spíš sluší sukně a jemné způsoby než mužské kalhoty a rajtování na koni. A tak prý pověsila kalhoty ve stáji na hák a vyšla si v květovaných šatech na rozkvetlou louku. A tam potkala urozeného mladíka. A co bylo dál? Co by bylo? Svatba přece.
5: Stál jsem na kraji silnice kousek před Nicovem, díval se do zasněženého údolí Zlatého potoka a vzpomínal, jak na konci dubna mne zrovna tady medvíďata nechtěla poslouchat, když v tom zazvonil mobil. Méďové, upozorňoval mě nápis, abych netápal, kdo volá. Tady je Dáša. Asi by ses měl přijet podívat na kluky. Mně se zdá, že Vojtíškovi se stejská. Pořád chodí podle plotu a vypadá, jako kdyby tě vyhlížel. Vydrží to dělat i několik hodin a vždycky v místech, kde se s tebou loučí. Kuba s Matýskem jsou v pořádku, ale Vojta je divnej. Díval jsem se na bílé kopce s holým temenem poledníku na obzoru a měl chuť hned se rozjet do Berouna. Dáša se stala novou medvědí mámou a určitě nevolá jen tak. K médium si od počátku našla vztah, který přesahuje rámec práce ošetřovatelky. V přírodě žijí medvíďata s mámou 2 až 3 roky. Kromě schánění potravy a ochraňování mláďat se musí medvědice s potomky občas i pomazlit, nechat je trochu pocucat. A tak Dáša stráví denně dlouhé desítky minut ve výběhu, metrákový mazlíčci cumlají ruce, žárlí na sebe a bez ustání spokojeně mručí. Při pohledu na tu rodinnou pohodu mne trochu mrazí, protože je mi jasné, že Dáša, stejně jako já, zapomíná, že Kuba, Vojta a Matěj jsou medvědi. Že jednou, a snad to nebude brzy, vyzkouší svoji sílu nikoliv na některém bráchovi, jak to zatím dělají, ale na někom, kdo bude zrovna blízko. Jak dlouho to ještě budou medvíďata, to si nedovolím odhadnout. V přírodě respektují mámu do 3 let, tak snad to ještě vydrží.

Díval jsem se do údolí a představoval si, jak by to bylo krásné ještě jednou si s kluky udělat pořádnou procházku. Určitě by mě poslouchali, v novém prostředí by byli nejistí a drželi by se blízko mne. Úplně jsem je viděl, jak se honí, hnědá srdce jim za chvíli začíná blízkat, pokukují po mně a na první pohled překypují medvědí silou. Jak je ale dostat z Berouna do lesa? Nejspíš by se báli nákladního auta, sami by do něho dobrovolně nevlezli. A co kdyby se nechtěli vrátit? A co kdybychom potkali někoho se psem? Všechno je to jen sen. Raději jsem se té myšlenky vzdal, i když byla na první pohled hodně lákavá. Ale co s tím Vojtou, když se mu stýská? Vybavila se mi jeho štíhlá hlava se vstyčenýma ušima, jak pozorně prohlíží něco za dráteným ohradníkem a vysokým plotem. Občas popojde a zase se soustředěně dívá. A najednou jsem na to přišel. Houby se mu stíská, ten přemýšlí, kudy by vzal roha, kudy by utekl. Div, že jsem to nevykřikl nahlas. Kdyby to byl Matěj nebo Kuba, tak bych tomu stesku možná věřil, ale Vojta, Vojtíšek, který byl od počátku nejmenší, který po čtvrtém dni u mě, když jsem ani nevěřil, že vydrží, překonal krizi a začal pořádně přijímat mléčnou kaši. Od malička útěkář, překonává překážky jen tak ze sportu. Tomu se nestýská, ten přemýšlí, jak překonat nudu, anebo už ho štvou silnější bráškové. Pálavu jsem poprvé navštívil v čase vinobraní v roce 1987 a hned jsem si ji zamiloval. Do té doby jsem o kraji Bílých kopců pouze četl, ale díky vyprávění Eduarda Štorcha a Jaromíra Tomečka to nebyla neznámá země. Ovlivněn příhodami lovců mamutů i pozorováním přírody mého oblíbeného Tomečka, jsem pak už nevynechal jedinou možnost vracet se tam. K natáčení scénky s opilými medvíďaty jsem si vybral osvědčen vinný sklípek mého přítele Dobroše Krůzy v Pavlově. Známe se už od mé první návštěvy Pálavy a věděl jsem, že u něho najdu pochopení. Dobroš má výborné víno a i když nepatří mezi pravidelné konzumenty, u něho jsem si na něm vždycky pochutnal. Dokonce jsem přesvědčen, že mnozí hosté u něho nakonec dopadli podobně a možná ještě hůř než moji méďové v příběhu z Pálavy. Litoval jsem, že v době natáčení musel Dobroš odjet a medvíďata ve svém sklípku neviděl. Ve skutečnosti se však celý příběh odehrál trochu jinak.

0: Od rána svítilo slunce a bylo pořádné horko. Do hustých medvědích kožichů to pražilo a kluci lezli jako zpomalené filmy. S nechutí se za mnou vydrápali na kopec a každou příležitost využili k tomu, aby zalezli do stínu a trochu se prochrupli. Při natáčení záběrů krajiny pod kopci jsem nechtěl riskovat nějaké neštěstí a raději s nimi chodil daleko od příkrých srázů. Od dětství trpím závratěmi a vadí mi, když vidím někoho na skalách, rozhlednách i balkonech. Na neštěstí mám moc rád daleké rozhledy a proto je nechám raději natočit kameramanem a pak se na ně podívám při projekci. Méďové jakoby o této mé slabosti věděli, často lezli do míst, odkud by mohli spadnout a mně se točila hlava při pohledu na ně. Na Pálavě jsem jim takovou příležitost nedal. Ulevilo se mi, když jsme sešli na úpatí do právě se probouzejících vinohradů. Méďové je několikrát neochotně proběhli a pak objevili kanálek pod můstkem přes příkop. Zalezli do něho a nechtěli ven. Musel jsem pro ně vlézt a vytáhnout je, aby si zase neodpočinuli příliš. Karel zatím připravil scénku pro natáčení. Hrdla lahví natřel medem a trochu dal i dovnitř. František připravil kameru a já přivedl medvíďata. Jak vešla do sklípku, hned se zorientovala a pochopila, co je jejich úkolem. Jenom Matěj už byl tak unaven, že zalezl pod lavici na vlhký beton a usnul. Vojta s Kubou cucali hrdla lahví a tvářili se velmi unaveně. Zdálo se, že rychle usnou, ale Kuba nás opět překvapil. Objevil, že v demižonu jsou ještě zbytky tekutiny, kterou neznal. Vonila mu velice příjemně a když vytáhl korkovou zátku, mohl dovnitř vstrčit i jazyk. Naštěstí ho nenapadlo nádobu porazit a pořádně se napít. Za chvilku ho marná snaha přestala bavit a tak se věnoval lahvi s medem. Tvářil se opravdu jako opilec a nakonec v chladném sklípku usnul. Všechny zvuky, které méďové způsobili, když válili lahve a nahlas cucali jejich hrdla, však byly nepoužitelné. Často je totiž přehlušoval smích kameramana Františka i fotografa Jardy, protože chování medvíďat bylo velice bezprostřední a tak věrné, že jsem na chvilku historce o opilých medvíďatech uvěřil také.
1: Čajová kůra působila na oba naschválníčky blahodárně. Když se vyškrábali z kotle, měli nosy suché jako vál. Při nástupu se přitadili k veverkám. Na ty připadla zvlášť čestná a odpovědná práce. Postavit vstupní bránu do tábora.
2: My ale dovedeme veverky k tomu, že ta brána bude dělat na každého špatný dojem. A nebo někomu prostě spadne na hlavu, víš, chodibíko?
3: To nejde. Brána je moc na očích. Tu si všichni ohlídají, ta se nedá jen tak zkazit. Ale může nám být dobrá k tomu, že se veverky kvůli ní pohádají.
2: Jo, tak si na to plácneme.
3: Plác.
2: Plác.
1: Táborovou bránu navrhli veverky z tyčoviny. Z tenkých, naloupaných smrkových kmenů. Bránu stlučeme celou na zemi, vysvětloval Hejkal. Vleže. Pak vykopeme díry a vstyčíme ji. A položil před sebe do trávy kresbu brány, aby viděli, odkud se má začít. Mezulán do papíru foukl a výkres odplachtil o pár metrů dál. Karkulka vyskočil, aby svému družníkovi nákres podal, jenže zakopl o jednu z tyčí a v ten ráz to žuchlo. Zuby mu cvakly a hvězdičky z něho vyletěly jako prskavky. Naráz dostal ohromný dopal a honem vzpomínal na co nebo na koho. Který mamut měl tak slabomyslný nápad, natáhat jsem ty klacky, zasíčela, díval se krvelačně po své družině. Nebyla to ta nejvhodnější otázka, protože ten mamut byl vlastně Hejkal. Za prvé tady není nikdo mamut a za druhé jsme sem ty klacky táhli s tebou, upozornil Karkulku. Za třetí se tě nikdo neprosil, aby sletěl pro odfouknutý výkres, přidal se tesařík. Chtěl jsi ho podat dobrovolně, tak teď nikomu neříkej, že je mamut.
2: Už jsou v sobě, škodibyku. No, a teď jim dáme chvilku pokoj, veď?
3: Dáme, ale chřebíky jim při zatloukání ohýbat budem. aby o nás nemohl nikdo říct, že jíme chleba zadarmo.
1: Tesařík se právě chystal zatloucí první hřebík. Nejdřív ho jen zabodl do dřeva, pak ho lehce přiťukl kladívkem a potom se rozmáchl, aby ho dorazil až po hlavičku. A právě v tom okamžiku nazdvihli škudibík s mezulánem kapánek špičku tyče. Tesařík udeřil do hřebíku a ten se ohnul, jako by byl ze žvíkačky. Dej to sem, nemohu se na to dívat, řekl s pohodláním Karkulka a vzal kamarádovi kladívko z ruky. Pokořený tesařík zrudl jako krocan. Karkulka si hřebík přidržel mezi prsty, dvakrát klepl lehce a teprve pak se do rány opřel. Na to škudibík čekal. Nazvil špičku klády o chloupek dřív, než kladivo dopadlo a ono bác. Vzalo Karkulku po prstek. Žou, to byla bolest. Tesařík škodolivě vyprskl a do Karkulky se to jeho uchechtnutí zabodlo jako šíp do divoké kachny. Škudibík to zpozoroval a pošpital tesaříkovi do ucha.
3: Karkulka ti to vrátí?
1: Namluvil mu to, ale tesaříka opravdu zachvátilo podezření, že mu pomstychtivý Karkulka určitě něco provede. Veverky se dlouho okouzleně dívali na své dílo a i mezulána vzala ta brána nějak u srdce. Úplně ztratil do dalších na schválu chuť. Škudibík však ne. Ten se rozvážně vysoukal na břevno, na kterém byl jediným hřebíkem přibit znak oddílu. Může zůstat tam, kde je. Kývl hlavou hejkal a Karkulka dodal, já ho klidně přitluču nahoře. Stačí, když bránu podepřete zezadu tyčemi, aby se se mnou nesvalila, až budu stát na žebříku. Veverky přinesli žebřík a zapřeli se do brány. Karkulka vyšplhal do jejího štítu a bez potíží přibyl znak k břevnu. Ještě jeden hřebík požádal pak tesaříka a natáhl ruku i s kladívkem pro další hřebík. A v tom okamžiku škudibík šťouchl do násady, kladívko vyklouzlo Karkulkovi z ruky a bim, rovnou tesaříkovi na malíček u nohy. Au, zavil tesařík a hopsal po jedné noze. To si mi udělal, schválně ty šakale, já to věděl. A začal rvát z louky drny a bombardovat jimi Karkulku na žebříku. Co šílíš ty cvoku, já nerád, ječel na něho Karkulka v dešti drnových střel. Ale na rozlíceného tesaříka to neplatilo. Naopak, ten začal už sbírat i odřezky ze smrkových tyčí. Dost, zabelel hejkal a tesařík stuhl. Tímhle tónem ho slyšel rozkazovat poprvé. Karkulka slezl ze žebříku a hejkal je vzal oba za tričko pod krkem. Řekněte si ještě poslední šťavnatou nadávku a pak si podáte ruce. A zatřál se tesaříkem na pokyn, že nejdřív je na řadě on. Tesařík viděl rudě, ale cítil, že se na něho dívá i maličká Mimi a Kutilka. A najednou se mu zdálo, že to Karkulka opravdu neudělal schválně, že má třeba opravdu jen tak olšové ruce. Ty jsi ten nejrohatější pižmoň trojzápašný, co se kdy drbal v Kanadě o jedli, řekl Karkulkovi. Ten mu odpověděl, ty jsi erc nosorožec, tlamovšivej, šmajdonohej, nudlorypákovej. A podali si ruce. Mezulán se na to díval s vlahýma očima.
2: Podívej, ona je ta bráda, dává dohromady škudibíku.
3: Když dává, tak dává. Ale ty mezuláne, vylez ke mně nahoru a nějak mi pomoz. Karkulka mě přibyl na bránu i s tím jejich oddílovým znakem.

Ahoj holky a kluci, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Šmejdím a šmejdím kolem klávesnice a hledám pro vás zajímavosti a neobvyklosti a odpovědi na vaše otázky. Dnes vám budu povídat, s čím mě překvapil Piggy. Přines si od kachny Justýny katalog cestovní kanceláře a ukazoval mi, kam bych chtěl všude jet, když máme na obzoru ty prázdniny. Tak jsem mu začala hledat na internetu obrázky z různých koutů světa. Znáte ho, divil se úplně všemu, chtěl jet okamžitě úplně všude a pak se najednou zasek na jedné fotce a od ní jsme se už nehnuli. Do mý internetový prázdninový cesty mi totiž přišel obrázek pouště. A uprostřed té pouště byl kaktus. Piggy, protože je hrozně zvědavej, se hned začal vyptávat, jak to vlastně s tím kaktusem je. Jak to, že takhle roste na poušti v suchu a bez vody. Že jemu by takhle všechno uschlo, kdyby nezalejval, a že kachna Justýna by měla záchvat, kdyby to měla na zahrádce takhle vyprahlý, a že ten kaktus to sucho zvládnout nemůže a tak, a co o tom jako vím. Tak jsem se zahryzla do sítě, zašmejdila jsem si, a co myslíte? Haha, tady je odpověď. Není to tak, že by kaktus vodu nepotřeboval. Jako všechno, co je živý, i on potřebuje vodu k přežití. Ale všichni víme, že voda v poušti může být docela problém. Kaktusy si kvůli nedostatku vody vyvinuli speciální schopnost, díky který můžou uchovávat vodu, která se k ním dostane, a čerpat ji postupně a hodně dlouhou dobu, takže to zase vydrží až do dalšího deště. Většina kaktusů má kořeny celkem nehluboko, skoro až nahoře u země. Je to kvůli tomu, aby dokázali nasát všechnu vodu i z maličkých deštičků. Různý druhy kaktusů se poušti různě přizpůsobily. Třeba takový ty pichlavý kaktusy. Ty trny kdysi bývaly vlastně listy. Vývojem se za tisíce let přeměnily na trny. A ty trny vlastně chrání kaktus. A jak? No přece díky trnům nemůžou kaktusy oždibávat žádný zvířata a ubírat mu tím tak vzácnou vláhu. Kaktusy jsou v poušti vlastně takový malý zázraky. Ví se o nich, že jsou schopní nacucnout hodně vody najednou a pak s ní hezky hospodařit. A tak kaktusy tou vodou, která se v nich schovává, už nejednou zachránili žíznící ztracený cestovatele. Ty jo, tyhle velký rozvětvený kaktusy, co jsou skoro velký jako stromy, ty zásobárny životodárný vody, ty bych teda někdy chtěla vidět. Nedivím se, že z nich byl Piggy tak vyvalený. No, letím šmědit dál. Mějte se, pískla ta.

Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: mám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou. Utečte! Všichni pryč! Volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci. Protože je zuřivá! Vykřikl kvapník. Já chvátám! Chvátejte taky! Utíkejte! Zachraňte se! A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
2: Já!
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
2: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
2: Říkala jsem slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
2: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
2: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
2: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
2: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř.
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy. No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
2: Uvnitř bylo žluté kurátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: koukali malovaný líbe a spodílí. Slepice si snese, si snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, sbohem.
1: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět Čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem tě také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak nás chledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmeloud,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla.
2: Ty, papa, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmeloud.
1: Usmívali se čmeláci.
2: Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. Až tě chytím, sezobnu tě jako malinu.
1: A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu, a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala, a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej.

Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik. Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk. Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával. Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála. Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.

0: Veliká událost.
1: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále totež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. A když jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jakoby něco hledala. Stále prolezla

nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohledla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modroočko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, víš, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, broukla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, víš, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak, lezu trávou cik a cak, rozběhnu se podle chuti, ale kam to neřeknu ti, ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce, ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku, jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.
2: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha osamocení. Bzukot mouchy osamocení můžeme slyšet, když se cítíme sami. Jsme daleko od těch, které máme rádi. Můžeme se však dostat do situace, kdy se cítíme být sami, přestože je kolem nás hodně lidí, ale my máme pocit, že si nás nevšímají a nepatříme mezi ně. Školka v přírodě a neb, když se koulí krokodýlí slzy. Plyšáci, pojďte za mnou, mám pro vás důležitou zprávu. Volala ve školce paní učitelka. Chvíli to trvalo, ale nakonec se všichni seběhli a poslouchali, jakou novinu se jim chystá říct. Pozítří pojedeme na školku v přírodě. Budeme tam celý týden. Rodiče už o tom vědí. Ví, co si máte vzít s sebou a pomůžou vám zabalit. Jakmile to paní učitelka dořekla, nastal šrumec. Někteří plyšáci už na školce v přírodě byli, takže začali ostatním jeden přes druhého vykládat zážitky a ti, kteří nebyli, se zase ptali ostatních. Ferda vše rozpačitě sledoval. Doma už ho netrpělivě čekali rodiče. To je prýmá, ta školka v přírodě. Budete bydlet v chatkách, opékat špekáčky, hrát bojovky a další hry, koupat se v rybníku a zpívat u ohně. Zkrátka si užijete spoustu legrace, řekl nadšeně tatínek. Ferda zůstal stát s otevřenou pusou. Koktal. To tam pojedu sám? Ne, přece s ostatními plyšáky ze školky a s paní učitelkou, odpověděl Ferdovi tatínek. To je jasný, já myslím, jestli tam pojedete se mnou ty a maminka. Ferda skoro plakal. Bylo vidět, že se bojí tolik dní bez mámy a táty. Zatím sám nikde nebyl, jenom u babičky, ale tam to přece znal. No tak, Ferdo, konejšila ho maminka. My s tatínkem musíme chodit do práce. Školky v přírodě jsou jen pro malé plyšáky. Neboj se, uvidíš, že týden uteče jako voda. Ale teď už je hodně hodin, utíkej spát, zítra se ovšem ještě pobavíme. Maminka šla Ferdu uložit. Jako vždy nechala pootevřené dveře a vrátila se za tatínkem do kuchyně. Ferda chvíli počkal, pak vylezl z postele a stoupnul si ke dveřím. Chtěl slyšet, co si rodiče povídají. Já si myslím, že je možná ještě opravdu brzy. Ať jede raději až příští rok, navrhla maminka. Ale dí, to zvládne, jedou všichni plyšáci, bude tam paní učitelka a uvidíš, že nakonec bude rád. Prostě pojede a basta. Ferda se rozplakal. Vrátil se do postýlky, aby jeho vzlikání rodiče neslyšeli a přemýšlel. To není fér, i když nechci, musím jet. To se jim po mně nebude stýskat? Asi mě nemají rádi a mě bude tak smutno. Mzí, tak ty máš jet sám, úplně sám, tak daleko od rodičů. To bude těžké, hodně těžké. Bzučela moucha osamocení. Po chvilce se k ní přidala druhá, moucha hněv. Bzzz, máš pravdu, kamarádko, máš pravdu. A to si neslyšela, jak se rodiče na Ferdu před chvílí tajně domlouvali. Bzzz. Ferda poslouchal jejich rozhovor a v duchu si říkal. Nechci jet, nepojedu. Unavený pláčem po chvilce usnul. Ráno u snídaně se debata opět otevřela. Včera večer, Ferdo, jsme se s maminkou domluvili, že na školku v přírodě pojedeš, konstatoval tatínek. Jeho hlas zněl neoblomně. Lžeš, vykřikl Ferda. Já vás slyšel. Maminka říkala, že jezdit nemám až příští rok. Maminka si přisedla k Ferdovi. Podívej se, Ferdo, poslouchat tajně za dveřmi, to se nedělá. S tatínkem takhle mluvit nesmíš a ke všemu si poslouchal špatně. Taky jsme říkali, že pokud se ti tam opravdu líbit nebude, nebo tě bude něco trápit, tak si tam pro tebe přijedeme. Teď se nasnídej a pak půjdeme společně zabalit. Další den stál Ferda i s Batůškem a ostatními kamarády před autobusem. Paní učitelka se bavila s rodiči a malí plyšáci plánovali, co budou po příjezdu dělat. Kde je Ferda? Maminka chodila mezi plyšáky a hledala ho.
3: Tady jsem.
2: Stál za autobusem a plakal. Ferdo, co se stalo a proč se tu schováváš?
3: Maminko, já nechci jet,
2: prosil Ferda.
3: Bojím se a nechci, aby ostatní viděli, jak brečím.
2: Ferdo, uvidíš, že se ti tam bude líbit, zkus to. I ostatní se těší, nejvíc ti, kteří už na školce v přírodě jednou byli. Muselo je to tam bavit, nemyslíš? Utřeme slzy a půjdeme za ostatními. Počkáme tu s tatínkem, než odjedete. Utěšovala Ferdu maminka. Z jedoucího autobusu Ferda viděl, že rodiče mávají do poslední chvíle, než se jim ztratil v zatáčce. Cesta utekla rychle. Po příjezdu se ubytovali v chatkách, vybalili, šli na večeři a pak spát. Druhý den je čekal náročný výlet, tak si museli odpočinout. Ve spacáku Ferda přemýšlel. Mám to tady zkusit, nebo říct paní učitelce, ať zavolá rodičům, aby pro mě přijeli? Bude to tady tak strašné? Ach jo, chce se mi hrozně spát. Rozhodnu se zítra. A usnul. Ráno se všichni připravovali na výlet. Ferdovi se moc nechtělo, bylo hodně teplo a čekala je dlouhá cesta. Vyrazili. Šli lesem, pak polní cestou, pak kolem jezera a zase lesem. Blbý stromy, blbej les, těžký batoh, blbá školka v přírodě. Říkala si Ferda pořád dokola a sám si výlet protivil. Děti, děti, kde je Štěpán? Křičela paní učitelka. Ferda ji takhle vylekanou ještě nikdy neviděl. No tak, kdo ho viděl naposledy a kde? Honem, vzpomínejte. Všichni se začali rozhlížet. Nikdo si nevšiml, že jim krokodýl Štěpán chybí a nikdo si nemohl vzpomenout, kdy s ním mluvil naposledy. Najednou se Ferdovi vybavilo, že s krokodýlem Štěpánem mluvil. Já ho viděl u rybníka. Říkal jsem mu, jak mě výlet nebaví a že je mi horko a on říkal, že by se tam nejraději schladil. Pane bože! Paní učitelka běžela zpátky k rybníku a všichni plyšáci za ní. Štěpáne! Štěpáne! Volali. Už stáli na břehu rybníka. Nic. Štěpáne! Ve křoví zachrastilo. Vylezl uplakaný krokodýl. Obrovské slzy mu stékaly po tváři. Pravé krokodýlí slzy.
3: Zastavil jsem se u vody, chtěl jsem si namočit aspoň ocásek. Pak jsem se ohlédnul a byli jste pryč. Strašně, ale strašně jsem se bál, že tu zůstanu. Byl jsem úplně sám a nevěděl, co mám dělat.
2: Už je všechno v pořádku, Štěpánku, neplakej, jsi s námi. Konejšela ho paní učitelka. Vzala ho za ruku a společně s ostatními plyšáky se vydali zpět do tábora. Po návratu měli všichni dobrou náladu, dokonce i Ferda se Štěpánem. I když se ještě před chvílí oba cítili sami, každý z jiného důvodu, teď už jim bylo dobře.

0: o nečesaných vláskách. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky... No právě. Dlouhé vlásky rozhodně nebyly Helenčinou chloubou. Helenka se totiž strašně nerada česala. Auto tahá! Nebo nech mě, já nechci! Křičela pokaždé, když se k ní někdo přiblížil s hřebenem v ruce. A kdyby jen to. Vlásky si nechtěla ani mít. Raději zalezla pod postel, do skříně, nebo si narazila kulicha až na nos a ne ho sundat. A tak měla vlásky zacuchané, rozčepířené, prostě vypadaly jako stará rozdrbaná rohoška. Málo platné byly všechny prosby i výhrušky. Nedala si říct. A pak se to stalo. Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Div, že se jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. Co to je? Úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. Na hlavě měla cosi obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar. Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. To jí na hlavě, co si slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase. Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila, od rána byly v jednom kole. Pobíhali po paláci z jedné komůrky do druhé nahoru dolů. Zastavili se, jen aby Helenku z lehonka štípli a běželi dál. Pobíhání ustalo až na večer. Hned na to ovšem začalo večerní navštěvování. Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech. Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání. Na vlásky, jestli se tomu tak ještě dalo říkat, si přesto nenechala sáhnout. No a co? Řekla umanutě. Palác na hlavě hned tak někdo nemá. Navíc jsem si už dlouho přála mít nějaké domácí zvířátko. Byla to ale paličatá holka. Jenže nikdo by to štípání, svědění, hučení a šumění dlouho nevydržel. Vešek bylo den ode dne víc a víc. Byly drzejší, upovídanější a hlučnější. Takže nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala. Pomoc, já už nechci! Na řadu přišly šampóny, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. Toto lítalo. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky, krátké vlásky, jí náramně slušely.
1: Mm. Najdete ji skoro u každé vsi, někde u lesa nebo pod skálou, chaloupku, které se každý vyhýbá, protože tam prý straší. Zrovna takovou mají v Borové. Krajem se teď potulovali propuštění vojáci. Vojna skončila, ale usadit se nebylo kde. Vávra a Vomáčka sloužili u jednoho pluku. Statný Vávra býval dělostřelcem, malý kulatý Vomáčka vařil v polní kuchyni. Došli až do Borové a s povděkem přijali přístřeší opuštěné chalupy. Není to špatné stavení, řekl Vávra, když dům obešel. Začni komínem. Musíme konečně uvařit něco pořádného, zavelel Vomáčka a vybalil poslední zásoby, které jim zbyly. Pak našel starý otlučený hrnec a uvařil v něm polévku. Když zasedli k obědu, byl hrnec prázdný. Děláš si ze mě legraci, zlobil se Vávra. Uvařil jsem plný hrnec, bránil se Vomáčka. Snědl si sám a mě si nenekal. To si kamarád, bouchl Vávra do stolu. Hlad je špatný rádce. Oba kamarádi se do sebe pustili hlava, nehlava a ještě jim přitom kručelo v břiše. V tom je zarazilo, že u kamen leží z brusu nový železný kotlík. Co pak si ho doteď nevšimli? Inu asi ne. Ale nezůstalo u jedné pře. Neustále se na sebe zlobili, jeden hlídal druhého. Přesto se pořád něco ztrácelo. Tu placka, kus pečeného zajíce, nějaké to vajíčko. Takovou dobu se znali, nic si neukradli a teď tohle. Jen jim bylo divné, že jako se jídlo záhadně ztrácí, tak se jiné věci z ničeho nic objevují. Železná lžíce, pilník, sekerka, nebo ta boule, co má Vomáčka na čele, ta je od hrábí, na které šlápl. Obviňoval Vávru, že je na něj nastražil, ale ten ani nevěděl, že takové vystavení mají. Vávra měl pořád co dělat. Konečně došla řada i na sklípek, který byl za chalupou vytesaný do skály. Když ho očistil od navátého listí, objevil chodbičku, ze které se ozývalo ťukání. Neváhal a vlezl dovnitř. Před ním se otevřel kamenný sál s kovářskou výhní. Na tyčích tu byly zavěšeny kosy a srpy, hrábě pily sekirky a pod stropem visela palanda zrovna tak pro tři malé chlapíky, přesně pro takové, jací teď stály u kovadlin. Vávra zatajil dech. Byly to zvláštní postavičky. Bez námahy by se všichni tři vešli pod kuchyňský stůl. Nejstarší měl bílý vous až do pasu, druhý byl horkokrevný zrzek a nejmladšímu myší vlásky padaly do tváře, ale pihy jako přes cedník stejně nezakryly. Všichni tři byli přepásáni koženou zástěrou. Kvůli pár plackám a misce polévky byste zaprodali naši chalupu, bručel vousatý. A bylo jasné, že ne poprvé. To není pravda, bránil se pihovatý. Strašíme, jak nejlíp umíme. Všem, co se tu chtěli usadit, to stačilo, fr a byli pryč. No a co tihle? Zařizujou se tu na 100 let, vedl si vousatý svou. Ale hlavně, že vám vaří. Však tobě pečínka taky chutnala, snažil se ho odbít zrzek. Nic na ně neplatí. Jsou moc velcí, povzdychl si pihovatý. Já už něco vymyslím. Poběží odsud, až se jim bude za patami prášit, řekl zrzek rázně. Vávra tiše vylezl ze sklípku. Měl o čem přemýšlet. Kovaříčkové tu žili dávno před nimi. Byli to oni dva s Vomáčkou, kdo jim obsadil dům. Vávra sebral všechno, co zbylo od večeře, položil to na talíř a odnesl do chodby před skalní kovárnu. Doufal, že permoníci jeho dar přijmou jako krok ke smíření. Jak se ale mýlil. O půlnoci to zaskřípalo, otevřely se dveře a do světnice se přivalilo mohutné vysoké strašidlo. Místo očí mělo ohnivé koule, z rukávů mu vyčuhovala řinčivá chapadla a k tomu všemu obluda dupala, pískala a ječela. Zmizte, nebo se vám zle povede, ozval se brumlavý hlas. Pomáčku nemuseli pobízet dvakrát. Vyskočil z postele a se zoufalým křikem utíkal z chalupy. I Vávra se nejdřív polékal, ale pak si uvědomil, že ten bručonský hlas přece zná. Nebojácně se postavil proti strašidlu. Stačilo málo strčit do něj a příšera se hned se žuchnutím rozsypala. Když z ní Vávra stáhl dlouhý hadr, uviděl je všechny tři. Na spodu byl sporý zrzek, na ramenou držel vousatého, který dal strašidlu hlas, a úplně nahoře seděl ten pihovatý, v rukou třímal dvě louče, které svítily jako rudé oči. Teď všichni tři leželi bezmocně na zemi a s obavou hleděli na Vávru, co jim ten veliký člověk provede. Ale Vávra nic. Sotva se ti tři mužíci trochu vzpamatovali, řekli si, kdo uteče, vyhraje, a fofrem zmizeli, jako by tam nikdy ani nebyli. Vávra zůstal sám. Ovšem ne na dlouho. Ráno se před chalupou sešla celá vesnice, vedli je vomáčka. Jestli si naživo, vojáku, výjdi, my ten zakletý dům zboříme, křičeli vesničané, vyzbrojeni sekirkami a krompáči. Neopustím stavení, které jsem sám opravil. Budete muset zničit i mě, odpověděl jim Vávra. To rázné vesničany zvyklalo. Chvíli nerozhodně přešlapovali, když ale viděli, že Vávru nezlomí, rozešli se. Voják potom uklidil světnici, připravil na stůl snídani pro čtyři, přistrčil k němu i čtyři stoličky a otočil se ke sklípku. Snídaně je na stole. Pro všechny. Netrvalo dlouho a ozvalo se opatrné šoupání nohou. Kováříčkové se nesměle vyškrábali na stoličky, v zápětí ale skoro spadly na zem. Vávra totiž uhodil pěstí do stolu. Ode dneška jsme skončili se strašením, jasné? Než napadne první sníh, musí být chalupa připravena na zimu. Všichni máme co dělat. Permoníci přikývli a mlčky se pustili do jídla. Jen vousatý zašeptal ke svým kamarádům, ten druhý vařil líp. Jenže Vávra to dobře slyšel. Časem znali Vávru po celém kraji. Vedle jeho chalupy vyrostla kovárna, kam se na svých cestách naučili jezdit formaně, protože nikde jinde jim tak dobře koně neokovali. Také se to vařilo, to měl na starosti Vávra, protože vomáčka odešel do města za lepším. Vždycky, když si Vávra už začínal myslet, že je opravdu dobrý kuchař, nechal se bousatý slyšet, ten druhý vařil líp. Vávru to štvalo. A tak se snažil. Dokonce si koupil i drahou kuchařskou knihu. Chalupě u Borové se říkalo podle toho, kdo tam přijel. Buď na kovárně, nebo na mlsandě. Časem si to lidé spojili a dodnes se tam říká na kovandě.

Kamarád z cest. Chudák Jan byl zarmoucený. Jeho otec těžce stonal a umíral. V malé světnici byli jen dva. Otec a Jan. Bylo pozdě v noci, lampa na stole zhasínala. Byl jsi vždy hodný, syn, Jeníku, řekl nemocný otec. Pán Bůh ti ve světě pomůže. Podíval se na synka vážně a měkce, vzdychl a zemřel. Zdálo se, že spí. Ale Jan plakal. Byl nyní ve světě sám. Neměl otce ani matku, ani bratra, ani sestru. Chudák Jan. Klečel před lůžkem, líbal otcovu mrtvou ruku, z očí mu padaly vřelé slzy, až posléze složil hlavu na tvrdou pelest a usnul. Měl podivný sen. Přišlo k němu slunce a měsíc. Klaněli se mu a byl s nimi i jeho otec, svěží a zdravý, a smál se, jak se smál vždy, když byl spokojený. Krásná dívka se zlatou korunou na dlouhých krásných zlatých vlasech podávala Janovi ruku a otec řekl: Hle, jakou máš nevěstu, je nejkrásnější na světě. Tu se Jan vzbudil, sen zmizel. Na loži odpočíval jeho mrtvý a chladný otec. Chudák Jan. Za týden otce pochoval. Jan šel za rakví a věděl, že už otce nikdy nespatří tváří v tvář. Slyšel, jak na rakev dopadají hroudy a viděl, jak pod nimi mizí a srdce mu pukalo zármutkem. Pak zpívali žalm a ten zněl tak sladce, že Janovi opět vhrkli do očí slzy. Plakal a pláč ulevoval jeho zármutku. I slunce ozařovalo zelené stromy tak nádherně, jako by říkalo: Nebuď smutný, Jeníku, hleď, jak krásně modré je nebe. Tam nahoře je tvůj otec a prosí milého Pána Boha, aby se ti vždy dobře dařilo. Chci být vždy dobrý, řekl si Jan. Pak jistě přijdu ke svému otci do nebe. A jak budeme šťastní, že se opět sejdeme. Budeme si tolik povídat a on mi v nebi všechno ukáže a ovšem mě poučí, jako mě poučoval zde na zemi. O, jak to bude krásné! Jan si představoval vše tak jasně, že se mimo děk usmál, třeba že mu ještě tekly po tvářích slzy. A ptáci seděli na kaštanech, až veholili. Kivít, kivít, byli veselí, ačkoliv byli také na pohřbu. Ale oni dobře věděli, že mrtvý je nyní v nebi, že ho tam odnesla krásnější a větší křídla, než mají oni, že je šťastný, protože byl vždy dobrý a měli z toho radost. Jan se díval, jak se ze stromů rozletovali daleko do celého světa a chtělo se mu letět s nimi. Nejdříve však chtěl postavit na hrobě svého otce veliký dřevěný kříž. A hle, když jej večer přinesl, byl hrob posypán pískem a ozdoben květinami. Učinili to cizí lidé. Všichni měli jeho otce rádi, protože byl vždy dobrý a nyní ležel mrtev.
Druhého dne časně ráno si Jan svázal uzlík do opasku, vložil své dědictví po otci, bylo to 50 tolarů a několik grošů, a vypravil se do světa. Ještě však zašel na hřbitov, pomodlil se na otcově hrobě a řekl: S Bohem, tatínku, zůstanu vždy dobrým člověkem, pros za mě milého Pána Boha, aby se mi dobře dařilo. A venku na poli, kudy Jan šel, stály květiny a byly krásné a svěží, kývaly se větrem v teplém slunci, jako by říkali: Vítej nám, hle, jak je tu hezky. Ale Jan se ještě jednou obrátil a díval se na starý kostel, kde byl pokřtěn, kam chodíval se starým otcem každou neděli a zpíval žalmy. Najednou spatřil vysoko až nahoře ve zvonici ducha kostela s rudou špičatou čepičkou na hlavě. Jan zamával rukou a dal mu s Bohem. Duch kynul rudou čepičkou, ruku dal na srdce a prsty mu posílal polibky. Tím mu naznačoval, že mu přeje vše dobré, hlavně šťastnou cestu. Jan přemýšlel, co krásného v dalekém světě uvidí, a kráčel stále dál a dál, tak daleko, kde dosud nikdy nebyl. Procházel neznámými městy, potkával neznámé lidi, byl daleko v cizině. První noc nenašel nocleh a tak ulehl dokupy sena na louce. A zalíbilo se mu to. Hle, řekl si, ani král se lépe nevyspí. Pole, potok, kupa sena a modré nebe nade vším je mojí ložnicí. Kobercem je zelená tráva s červenými květy, kytice mám z planých růží a bezu a místo umyvadla potok s čirou čerstvou vodou. Rákosí v potoku se uklánělo sem a tam a přálo mu dobrý večer a dobré jitro. Měsíc svítil jako veliká noční lampa, visící hluboko pod modrým klenutím, jehož závěsy nebyly v nebezpečí, že by vzplály. Jan mohl spát bezstarostně a také spal. Vzbudil se až na úsvitu, když všichni ptáčkové zpívali: dobré jitro, už ses vyspal. Byla neděle, zvony vyzváněly, zvali do svatosti.

Lidé šli do kostela a Jan je následoval. Zpíval s nimi a poslouchal slovo Boží. Bylo mu, jako by byl doma v kostele, kde byl pokřtěn a kde tolikrát zpíval žalmy se svým otcem.

0: Na hřbitově bylo nesčetné množství hrobů a na mnohých z nich rostla vysoká tráva. Tu si Jan vzpomněl na hrob svého otce, který jednou také tak zaroste, nebude-li se o něj starat. Proto se sklonil, vyplel trávu, postavil poražené kříže a položil věnce, které odvál vítr, opět na jejich místa. Snad někdo právě tak ošetří hrob mého otce, když to nemohu udělat já, pomyslel si. Před kostelem stál šedovlasý žebrák a opíral se o berly. Jan mu dal groše, které měl, a šel vesele dál do širého světa. K večeru se počasí změnilo, foukal vítr a pršelo. Jan chvátal, aby se někde ukryl, protože zatím nastala noc. Konečně přišel k malému kostelíčku, který stál o samotě na pahorku. Dveře byly jen přivřené a tak Jan vklouzl dovnitř. Zde chtěl přečkat nepohodu. Skrčím se do kouta, řekl si. Ach, jsem už tak unavený, že si zasloužím odpočinek. Posadil se, sepjal ruce, pomodlil se večerní modlitbu a dřív než se nadál, spal. Venku blýskalo a hřmělo. Půlnoci se probudil, bouře se zatím přehnala a měsíc svítil jako rybí oko. Uprostřed kostela stála otevřená rakev a v ní ležel člověk, který ještě nebyl pochován. Jan měl čisté svědomí a nebál se. Také dobře věděl, že mrtví nikomu neublíží. Jsou to zlí lidé, kteří nám strojí zlo. A dva z takových zlých lidí stáli vedle rakve mrtvého muže, jenž byl před pohřbem odnesen do kostela. Chtěli mu udělat velké příkoří, nechtěli ho nechat ležet v rakvi, nýbrž vyhodit ubohého mrtvého muže před chrámové dveře. Proč to chcete udělat? Ptal se Jan. To je špatné. Nechte ho odpočívat ve jménu Krista. Ale kde pak? Odpověděli ti oškliví muži. Vždy si z nás stropil blázna, dlužil nám peníze a nemohl zaplatit. A jelikož nyní vyrovnal svůj dluh smrtí, nedostaneme ani haléř. Proto jsme se chtěli pomstit, ať leží jako pes před chrámovými vraty. Nemám víc než 50 tolarů, řekl Jan. Je to mé dědictví, rád vám je dám. Slíbíte-li mi, že necháte mrtvého ubožáka na pokoji? Já se světem protluču i bez peněz. Mám silné, zdravé údy a Bůh mi vždycky pomůže.
1: Pokud nám opravdu zaplatíš jeho dluh, nic mu neuděláme, řekli muži. Tím si buď jistý.
0: Vzali peníze, které jim Jan dal, vysmáli se mu za jeho dobrodušnost a šli svou cestou. Jan uložil mrtvého v rakvi, sepjal mu ruce, dal mu s Bohem a odešel. Kráčel velikým lesem, kolem dokola, kde jen mohl měsíc proniknout stromy, viděl nejluznější malé skřítky při veselých hrách. Nedali se rušit, protože věděli, že je dobrým, nevinným člověkem. Pouze zlí lidé nemohou skřítky vidět. Někteří z nich nebyli větší než prst a měli dlouhé, plavé vlasy sepjaty zlatými hřebeny. Po dvou se kolébali na velkých rosných krůpějích, ležících na listech a vysoké trávě. Chvílemi se krůpěj skutálila dolů a zůstala viset mezi stébly trávy. A tu se vždy zvedl jejich velký smích a hlasný povyk. Bylo to vskutku směšné. Zpívali a Jan docela zřetelně poznal všechny krásné nápěvy, které se naučil jako malý chlapec. Pestří pavouci se stříbrnými korunami na hlavách tkali z jednoho křoví na druhé dlouhé visací mosty a paláce, které v záři měsíce sotva na ně dopadla čistá rosa, vypadaly jako třpitivé sklo. Tak to šlo až do východu slunce nepřetržitě dále. Pak zalezli malí skřídci do květinových poupat a vítr strhal jejich mosty a zámky tak, že se třepetali vzduchem jen jako velké pavučiny. Jan vystoupil z lesa, když na něj zezadu zavolal silný mužský hlas.
2: Hola, kam pak?
0: Daleko do širého světa, pravil Jan. Nemám už ani otce, ani matku, jsem chudý hoch, ale milý Bůh mi jistě pomůže.
2: Já chci taky hodně daleko do světa, řekl cizí muž. Nemohli bychom cestovat společně?
0: Souhlasím, odpověděl Jan, a tak šli spolu. Brzy se jeden druhému zalíbili, neboť oba byli dobří lidé. Zakrátko Jan spozoroval, že přítel je mnohem chytřejší než on. Procestoval skoro celý svět a dovedl vyprávět o všem možném. Slunce už zatím hodně pálilo, když se usadili pod velký strom. Snídali. V tom šla kolem stará schýlená žena. Opírala se o berly a na zádech nesla otýpku. Zástěru měla vyhrnutou a Jan si všiml, že z ní vyčuhují tři velké pruty kapradin a vrbových větví. Těsně před nimi se jí zvrtla noha. Upadla a hlasitě vykřikla: snad si ubohá zlomila nohu. Jan i hned projevil přání, že by ji měli oba sebrat a odnést domů. Ale cizinec otevřel svůj raneček, vytáhl z něho pouzdro a pravil, že má mast, která její nohu docela uzdraví, takže se bude moct odebrat domů sama, jako by se jí jak těživ nic nestalo. Žádal však, aby mu za to darovala ony tři pruty, které měla ve své zástěře.
1: To by bylo dobře zaplaceno, řekla stařena a podivným způsobem pokyvovala hlavou. Nechtěla se od svých prutů odloučit, ale také to nebylo nic příjemného zůstat zde ležet se zlámanou nohou.
0: Dala tedy pruty a sotva jí Janův druh natřel nohu mastí, vstyčila se a vykračovala si mnohem statněji než předtím. To dokázala ta mast, ale takovou bys v lékárně nekoupil.
1: Co chceš s těmi pruty? Ptal se Jan.
2: Jsou to tři velmi pěkná košťata, odpověděl jeho druh. Líbí se mi. Jsem trochu komický podivín.
0: A šli zase hodný kus cesty dále.
1: Podívej, jaká se žene bouře, řekl Jan a ukazoval před sebe. To je příšerně temný mrak.
2: Ne, to není mrak. Nýbrž pohoří, nádherné pohoří. Tam vysoko nad mraky vstoupíš do čistého horského vzduchu. Jak je tam krásně. Zítra už budeme vysoko v horách.
0: Nebylo to tak blízko, jak se na první pohled zdálo. Vykračovali důkladně, než dosáhli pohoří, v němž černé

A to oni tak zoufale sténali a civěli skleněnýma očima, protože chtěli být jako královna také trochu potřeni mastí, aby se i jim dostalo daru volného pohybu. Královna klesla na kolena, držela svou nádhernou královskou korunu ve výšce a prosila. Vezmi si ji, ale namaš i mého chotě a všechny naše dvořany. Tu se nemohl komediant, jemuž divadlo s loutkami patřilo, zdržet a propukl v pláč, protože mu jí bylo upřímně líto. Hned cizinci slíbil, že mu dá všechny peníze, které vybere nejbližšího večera za představení, jen když namaže 4 nebo 5 jeho nejnádhernějších loutek. Ten však odpověděl, že nežádá nic jiného, než velkou šavli, jíž je opásán. Sotva jí dostal, potřel 6 loutek a ty začaly i hned tancovat a sice tak jemně, že všechna děvčata, živá lidská děvčata, která se na to dívala, nemohla odolat a začala tančit. A tančili všichni, kočí i kuchařka, sklepník i panská, všichni cizinci, dokonce i lopatka na uhlí a kleště u kamen, ale ty se hned po prvních skocích svalili. Byla to veselá noc. Druhého rána se Jan a jeho kamarád se všemi rozloučili a šli dále. Vystoupili na vysoké hory a kráčeli hlubokými lesy. Vylezli tak vysoko, že chrámové věže hluboko pod nimi vypadaly jako malé červené jahůdky v zelení hvozdů. Mohli se rozhlédnout daleko, mnoho mil, kde ještě nikdy nebyli. Tolik krásy najednou v širém světě Jan dosud neviděl a slunce svítilo tak teple z čerstvého modrého vzduchu. Slyšel i zvuk myslivcova rohu. Tak přítulně a mile, až mu do očí vstoupily slzy radosti a on mimovolně zvolal. Dobrý, milý Bože, jak bych tě rád políbil, že jsi k nám tak dobrý a stvořil si nám tolik krásy. Jeho kamarád stál vedle něho se sepjatýma rukama a díval se daleko přes lesy a města do teplé sluneční lázně. Náhle něco zavanulo křídly nad jejich hlavami. Pozvedli zrak. Velká bílá labuť táhla vzduchem. Byla krásná a zpívala tak něžně, že nikdy žádný pták podobný zvuk nevyloudil. Ale píseň slábla a slábla, labuť skláněla hlavu, až zlomeně klesla k jejich nohám a zůstala tam ležet mrtvá. Bílá krásná křídla, řekl Janův kamarád, tak bílá a velká, jak je má tenhle pták, stojí mnoho. Vezmu si je. Teď poznáš, jak bylo dobré, že jsem dostal šavli. Hned utěl jednou ranou mrtvému ptákovi obě křídla, která si chtěl vzít. Cestovali nyní mnoho mil přes hory, až před sebou uviděli velké město s více než 100 věží, lesknoucími se ve sluneční záři jako stříbro. Ve středu města stál skvostný mramorový zámek a tam bydlel král. Jan a jeho kamarád nechtěli hned vejít do města, ale zůstali v hostinci na předměstí, aby se mohli nejdříve ustrojit, neboť chtěli vypadat slušně, až se ukáží na ulicích.
Hostinský jim vypravoval

0: že král je milý a dobrý, nikomu neublíží. Ale jeho dcera? Bůh nás před ní chraň. To je zlá princezna. Krásná je, to ano. Nikdo by nemohl být líbeznější než ona. Ale co je to platné, když ta zlá čarodějnice je vina tím, že tolik krásných princů přišlo o život? Každý se může ucházet o její ruku, každý může přijít, ať král nebo žebrák. Musí jen uhodnout tři věci, na které se princezna ptá. Svede-li to, princezna si ho vezme a on se stane po smrti jejího otce králem celé říše. Jestliže však ty tři věci neuhodne, princezna ho dá pověsit nebo stít. Tak je zlá. Její otec, starý král, se nad tím rmoutí, ale nemůže jí zakázat, aby nebyla tak zlá, protože jednou řekl, že mu do jejich ženichů pranic není, že si s nimi může dělat, co chce. Kdykoliv přišel nějaký princ a hádal, aby dostal princeznu, nic nesvedl. A pak byl buď sťat, nebo oběšen. Byla mu včas dána výstraha a mohl od námluv upustit. Starý král je tím vším smutkem a bídou tak zarmoucen, že každý rok s celým svým vojskem klečí jeden den na kolenou a modlí se, aby byla princezna dobrá. Ale to všechno nepomáhá. Staré ženy, které pijí kořalku, ji ze smutku barví na černo, než ji vypijí, docela na černo. A víc prý dělat nemohou. Ošklivá princezna, řekl Jan, měla by věru dostat metlou. To by jí velmi prospělo. Kdybych byl starým králem, pěkně bych jí všechno vyhnal z hlavy. Tom slyšeli venku lid provolávat slávu. Princezna jela okolo a byla opravdu krásná. Všichni lidé zapomněli na její zlobu a vítali ji. 12 krásných panen v hedvábných bílých šatech se zlatými tulipány v ruce jelo na koních, černých jako uhel po jejím boku. Princezna jela na bílém koni posetém démanty a rubíny. Její jezdecký oblek byl samé zlato a bičík, který držela v ruce, se vyrovnal slunečnímu paprsku. Zlatá koruna na její hlavě svítila jako malé hvězdy na nebeské klenbě. A její plášť byl utkán z více než tisíce nádherných křídel motýlků. Ale přece byla sama krásnější než její šaty a ozdoby. Jakmile ji Jan spatřil, zarděl se až po čelo a nemohl ani vydechnout. Princezna se podobala krásné dívce se zlatou korunou, o které se mu zdálo v noci, kdy umřel jeho otec. Shledal ji tak líbeznou, že podobnou krásu nikde neviděl. To určitě není pravda, řekl sám k sobě, že je čarodějnicí, která dá věšet a stínat lidi, neuhodnou-li, co od nich vyžaduje. Každý se může ucházet o její ruku, i nejnižší žebrák. Pokusím se o to také. Všichni ho zrazovali, že dopadne zrovna tak jako ostatní. I kamarád ho od toho zrazoval. Ale Jan si umínil, že to dokáže. Vykartáčoval si střevíce i kabát, učesal si krásné plavé vlasy a pak odešel docela sám do města a na zámek. Vejděte, zvolal starý král, když Jan zaklepal na dveře. Jan otevřel a starý král v županu a vyšívaných trepkách mu vyšel vstříc. Zlatou korunu měl na hlavě, žezlo v jedné ruce a ve druhé říšské jablko. Počkej chvíli, řekl a vzal říšské jablko pod paži, aby mohl Janovi podat ruku. Když však slyšel, že je ženich, začal tolik plakat, že mu žezlo i říšské jablko upadly na zem a přitom si utíral oči županem. Opravdu ubohý král. Vypusť to z hlavy, řekl. Povede se ti bídně jako ostatním, uvidíš. Poté uvedl Jana do princezniny zahrady. V koruně každého stromu visely 3 až 4 královští synové, kteří se ucházeli o princeznu, ale nedovedli uhodnout věci, které od nich vyžadovala. Jakmile se zvedl vítr, všechny hnáty mrtvých se klepaly, až se ptáci polekali a už do zahrady nezalétli. Všechno kvítí bylo připoutáno ke kostem a v květináčích stály umrlčí hlavy a cenili zuby. To byla opravdu zvláštní princeznina zahrada. Tak to vidíš, řekl starý král. Povede se ti zle, zrovna jako všem ostatním, které tu vidíš. Jan políbil smutnému králi ruku a řekl, že to jistě dopadne dobře. V té chvíli vyjížděla princezna se všemi dvorními dámami do zámku. Vyšli jí tedy vstříc a popřáli dobré jitro. Byla opravdu krásná, podala Janovi ruku a on se do ní zamiloval ještě víc než předtím. Jistě nemohla být zlou čarodějnicí, jak o ní lidé říkali. Poté šli nahoru do sálu a pážata jim podávala kompoty a sladké oříšky, ale starý král nemohl pro smutek nic jíst a oříšky pro něj byly příliš tvrdé, protože měl špatné zuby. Bylo ujednáno, že Jan má hned zítra ráno zase přijít do zámku, kde se shromáždí soudci a ministerská rada, aby vyslechli, jak při zkoušce obstojí. Uhodne-li, musí přijít ještě dvakrát. Ale dosud zde nebyl nikdo, kdo by při první zkoušce obstál, a proto přišli všichni o život. K večeru připravil Janův kamarád velkou sklenici punče a pravil mu, že teď budou hodně veselí a že budou pít na zdraví princezny. Sotva Jan vypil 2 sklenice, byl tak ospalý, že usnul. Kamarád ho zvedl zcela tiše ze židle a uložil do postele a když nastala noc, nalezl 2 velká křídla, která usekl labuti a pevně si je připnul na ramena. Největší z prutů, které dostal od staré ženy se zlomenou nohou, zasunul do kapsy a letěl pak přes město přímo k zámku, kde se posadil do výklenku pod okno, které vedlo do princezniny ložnice. V celém městě bylo mrtvé ticho. Hodiny odbyly 11:45. O k okno se otevřelo a princezna vyletěla ve velkém bílém plášti s dlouhými červenými křídly za město k veliké hoře. Janův kamarád se však učinil neviditelným, takže ho nemohla vidět. Letěl za ní a sešvihal princeznu svou metlou, až jí v místě, kam uhodil, vytryskla krev. Jaká jízda vzduchem! Vítr zalehl do jejího pláště, který se rozmáchl na všechny strany, podoben lodní plachtě. Jen měsíc jím prosvítal. Jaké krupobytí! Vykřikla princezna při každé ráně metlou, kterou právem zasloužila. Skrčena doletěla k hoře a zaklepala. Hora se s hlukem otevřela a princezna vešla dovnitř. Janův kamarád vklouzl za ní. Nemohl ho nikdo vidět, protože byl neviditelný. Šli dlouhou velikou chodbou, kde se stěny leskly divným svitem. Byly to tisíce žhoucích pavouků, kteří běhali nahoru a dolů po zdech a svítili jako oheň. Nyní přišli do velkého sálu ze stříbra a zlata. Na stěnách jiskřily květiny jako slunečnice, ale nikdo se jich nemohl dotknout. Jejich stonky byly oškliví, jedovatí hadi a květiny sami byly oheň sršící hadům z hrdel. Na stropě se třpitily světlušky a netopíři bíjící tenkými křídly. Uprostřed sálu stál trůn podepřený čtyřmi koňskými kostrami, které měly udidla z černých pavouků. Trůn sám byl z bílého skla jako mléko a poduška z malých černých myšek, kousajících jedna druhou do ocasu. Nad ním byla nebesa z růžových pavučin, protkaná světlými zelenými muškami, lesknoucími se jako drahokamy. Ve středu na trůně seděl šedivý kouzelník s korunou na ohyzdné hlavě a s žezlem v ruce. Políbil princeznu na čelo, usadil ji na jedné straně svého skvostného trůnu a nyní začala hrát hudba. Velké černé kobylky foukaly do harmonik a sova se tloukla do břicha, protože neměla buben. Směšný koncert. Malí titěrní skřítkové s bludičkami na čapkách tančili sálem. Janova druha nemohl nikdo vidět. Postavil se přímo za stůl a viděl a slyšel všechno. Dvořané, kteří se nyní také objevili, byli obzvlášť útlí a vznešení. Ale kdo se dobře podíval, hned spozoroval, co to bylo. Násady košťat s hlávkami zelí, nic jiného. Čaroděj do nich jen přičaroval život a dal jim šaty tkané zlatem. Když hudba dozněla, princezna čaroději vypravovala, že se přihlásil nový nápadník a ptala se, nač by se ho měla druhého dne, až přijde do zámku, zeptat.
1: Tak?
0: Škytl kouzelník.
1: Něco ti poradím, zvol si něco docela lehkého, na co pak jistě nepřipadne. Mysli na jeden ze svých střevíčků, to neúhodné. Pak mu dej setnout hlavu, ale nezapomeň mi zítra v noci, až ke mně opět přijdeš, přinést jeho oči. Chci je sníst.
0: Princezna se hluboce uklonila a odpověděla, že na oči nezapomene. Kouzelník potom otevřel horu a princezna letěla zpátky domů. Janův druh ji však následoval a bil ji metlou tak důkladně, že nad tak prudkým krupobitím zhluboka vzlikala. Janův kamarád letěl do hostince, kde Jan dosud spal, odvázal labutí křídla a ulehl do postele. Bylo ještě časně z rána, když se Jan probudil. Jeho kamarád vstal také a vypravoval, že měl v noci prazvláštní sen o princezně a jejím střevíčku. A prosil ho, aby se zeptal, jestli princezna nemyslela na jeden ze svých střevíčků.
2: Mohu se ptát tak dobře na to, jako na nic jiného, řekl Jan. Snad je to docela správné, co se ti zdálo.
0: Pevně věřím, že mi Bůh pomůže. Ale rozloučím se s tebou, protože nevím, jestli uhodnu. Pak bych tě už neviděl. Oba se políbili a Jan šel na hrad. Sál se hemžil lidmi, soudci seděli ve svých křeslech a měli pod hlavami podušky s prachovým peřím, protože museli mnoho, mnoho přemýšlet. Starý král se zvedl a otřel oči bílým kapesníkem. Pak vstoupila princezna. Byla ještě krásnější než včera. Všechny přítomné, co nejpřívětivěji pozdravila. Janovi podala ruku a řekla: dobré jitro, můj milý. Nyní měl Jan uhodnout, nač právě myslí. O bože, jak vlídně na něj pohlédla. Sotva však zaslechla jediné slovo, střevíček, zbledla jako křídla a jejím tělem projel běs. Ale nic jí nemohlo pomoct, protože Jan uhodl. Jak veselý byl starý král, rozkoší udělal kotrmelec a všichni tleskali jemu i Janovi, který první hádanku správně uhodl. Jeho kamarád zářil radostí, když slyšel, že vše dobře dopadlo. Ale Jan sepjal ruce a děkoval milému Bohu, který mu jistě ještě dvakrát pomůže. Následujícího dne měl opět hádat. Večer minul jako včerejší. Když Jan spal, jeho kamarád odletěl za princeznou do hory a nabil jí ještě víc než poprvé, protože tentokrát vzal sebou metly dvě. Nikdo ho neviděl, ale on slyšel všechno. Princezna chtěla myslet na svoji rukavičku. A to potom vypravoval Janovi, jako by se mu to zdálo. Jan uhodl a radost na hradě neměla konce. Dvořané metali kozelce, jak to poprvé viděli u krále, ale princezna ležela na pohovce jako mrtvá, bez jediného slova. Ve vzduchu visela otázka, jestli Jan uhodne i po třetí. Kdyby to dopadlo dobře, měl dostat krásnou princeznu a zdědit celé království. Pokud by neuhodl, měl ztratit život a čaroděj by mohl sníst jeho krásné modré oči. Večer šel Jan brzy spát, pomodlil se svou večerní modlitbu a usnul. Jeho kamarád si však uvázal obě křídla na záda, opásal si boky šavlí a vzal všechny tři metly, s nimiž odletěl k zámku. Byla zlá tmavá noc, bouřilo, až tašky ze střech lítaly a stromy se ohýbaly v princeznině zahradě i s kostrami jako stébla. Bez ustání blízkalo a hrom burácel celou noc, jako by to byl jediný úder. Pak se potichu otevřelo okno a princezna vyletěla. Byla bledá jako smrt, ale smála se zlé nepohodě. Nebyla pro ni ještě dost divoká a bouřlivá a její bílý plášť za ní vířil jako lodní plachta ve vzduchu. Ale Janův druh jí tloukl svými třemi metlami tak, že krev kapala na zem a ona už téměř nemohla letět dál. Nakonec však přece dosáhla hory. Strašlivá bouře a krupopití, zvolala. Ach, ještě nikdy jsem nebyla v takovém večeru venku. Zasmál se čaroděj. Princezna mu pověděla, že Jan i podruhé uhodl. Kdyby se mu to povedlo i zítra, vyhrál by a ona by už nikdy nemohla k němu do hory a už nikdy by nemohla provádět čáry jako dřív.
1: To třetí věc nesmí uhodnout,
0: houkl čaroděj.
1: Však ono mě napadne něco, nač on jak těživ nepomyslí. Ledaže by byl větší čaroděj, než jsem já. Ale teď buďme veselí.
0: Uchopil princeznu za obě ruce a tančili se všemi skřítky a bludičkami, které byly ve sluji. Červení pavouci skákali po stěnách nahoru a dolů, rovněž tak vesele, že vypadali jako zářící ohnivé květiny. Sovy bubnovali, cvrčkové cvrčely a černé kobylky hrály na harmoniku. Když se dost vytančili, princezna musela pomýšlet na návrat. Čaroděj řekl, že ji vyprovodí, aby tak zůstali co nejdéle spolu. Vypravili se zpátky a Janův kamarád rozbil své tři pruty o záda obou. V takovém krupobytí čaroděj nikdy nebyl. Před zámkem se rozloučil s princeznou a zašeptal jí.
1: Mysli na moji hlavu.
0: Ale Janův kamarád to dobře slyšel a v témže okamžiku, kdy princezna vklouzla oknem do své ložnice a čaroděj odlétal zpět do sluje, ho uchopil za jeho dlouhý černý vous a usekl mu šavlí ohyzdnou hlavu těsně u ramen. Tělo hodil do jezera rybám, hlavu však jen pohroužil do vody, pak ji zavázal do šátku, odnesl do hostince a ulehl. Ráno dal Janovi hraneček z šátku, ale pověděl mu, že jej nesmí otevřít, dokud se princezna nezeptá, na co myslela. Tentokrát se ve velkém zámeckém sále schromáždila taková spousta lidí, že tam lidé stáli těsně vedle sebe. Radové seděli ve svých křeslech s prachovými poduškami a starý král měl na sobě nové šaty a zlatá koruna i žezlo byly vycíděny. Princezna však byla nápadně bledá a měla šaty černé jako uhel. jako by měla jít na pohřeb. Nač jsem právě myslela? Zeptala se Jana. Ten rozvázal raneček z šátku a sám se hrozně ulekl, když spatřil hnusnou hlavu čaroděje. Děs zachvátil při tomto hrozném pohledu všechny, ale princezna seděla jako socha a nemohla ze sebe vypravit jediné slovo. Pak se zvedla a podala Janovi ruku, protože správně uhodl. Nepodívala se na nikoho, ani na Jana, jen hlasitě povzdechla. Nyní si mým pánem dnes večer budeme mít svatbu. Tak se mi to líbí, řekl starý král. Tak to chci mít. Všichni lidé křičeli hurá, hurá. Stráž v parádě hrála v ulicích, zvony zněly a kuchařky sněly ze svých cukrových prasátek černé sukno, neboť všechno se radovalo. Večer bylo celé město osvětleno, vojáci stříleli z děl, chlapci pouštěli žabky a nahoře na zámku se jedlo a pilo, připíjelo se a skákalo. Všichni vznešení hodnostáři a krásné bábrlinky tančili a zpěv zazníval daleko. Ale princezna zůstala čarodějnicí a neměla dosud Jana ráda. To napadlo Janova kamaráda a proto dal Janovi pera z křídel labutě, lahvičku s několika kapkami a také radu, aby před princeznino lože postavil nádobu naplněnou vodou. Až půjde princezna do postele, aby nádobu svalil tak, aby spadla do vody. Potom ji měl třikrát potopit, ale nejdříve do vody ponořit pera a vylít do ní tři kapky. Pak prý všechno očarování zmizí a princezna ho bude mít ráda. Jan udělal vše, co mu kamarád poradil. Princezna hlasitě vykřikla, když jí vstrčil do vody, a zbyla mu pod rukama velká černá labuť se sršícíma očima. Jakmile se podruhé vynořila z vody, labuť už byla kromě jediného černého kroužku na hrdle bílá. Jan se pomodlil a ponořil labuť do vody potřetí. A hned se proměnila v nejkrásnější princeznu, ještě krásnější než dříve. Se slzami v očích mu děkovala, že zlomil její očarování. Druhého dne přišel starý král s celým dvorem a tu neměla blahopřání konce. Nakonec přišel i Janův kamarád. V ruce měl hůl a na zádech tlumok. Jan ho mnohokrát políbil a prosil, aby zůstal, když mu dopomohl k jeho štěstí. Ale kamarád potřásl hlavou a velmi jemně a smutně řekl. Můj čas minul, pouze jsem zaplatil svůj dluh. Vzpomeň si na mrtvého člověka, jemuž chtěli zlí lidé ublížit. Ty si dal všechno, co jsi měl, aby mohl v hrobě dojít pokoje. Tím člověkem jsem já. A v okamžiku zmizel. Svatební veselí trvalo měsíc,
3: Jan a princezna se opravdu milovali. Starý král zažil mnoho šťastných dnů a houpal jejich roztomilé děti na kolenou a nechal je hrát si se svým žezlem. Jan byl králem celé říše, všemi milován.

0: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými, hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli. Nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak. Hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
1: Přesně tohle mi řekl můj táta.
0: Co?
1: No, že svět je malý.
0: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.
2: Jistý loudal z Raděticí se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka produkovala. Za dva sloupky důkatu a bez velikej chcíratu cimbalí a cimbili, i kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbali. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kmínku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nezdá. A jak se zouval, skulil se na postela a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na lotýnku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce, mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Hm. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Já, jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičili si mi na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděli, že ne? Byla to ona. 3x mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3x. 3x z lžíce usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3x byla vdovou. A 3x mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3x zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti 26. Kdáka ti slyše ti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky. Zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal. A když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený opec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. 2 sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá a neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin, jdu do Prahy pro peníze, přišpendil to spící Loudalové na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit? Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla vašnosti? Ha, ha, zejtra, dobrý muži, zejtra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vykslajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel, tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat. Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý Podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na Kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bab, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá: mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netipuje nebožka teta ženinýho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle? Zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátnil do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal Podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal Podomek. No, no, no, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste? Co to je? No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí. Já jsem rolník. No jo, no jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku? Mám po ní sny. A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím. Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou. A jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli. Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař. No, jen jsem vás vomrch, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo, to vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu a anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht Nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty, zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník, on vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra. Zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějaký, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklad, no. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen, probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděra. Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kminku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory, husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovi zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
3: Hurvínko, Maničko, pojďte sem.
4: Ano, pane Spejble.
3: Hurváš, pojďte, tady k oknu.
4: Proč?
3: Něco uvidíte.
4: Ale proč kvokneš?
3: Jak to?
4: Jsi říkal tady k oknu.
3: Nic takového jsem neříkal, říkal jsem, pojďte sem, něco uvidíte, postavte si tady k oknu.
4: No tak vidíš, říkáš tady k oknu a když na to čekáme, tak nekvokneš.
3: Já neříkám, že k oknu, já povídám, že k oknu se máte postavit, abyste viděli, co je ptáčku na krmítku. Pojďte.
4: To je ptáčku. Na naše krmítko jich nechodí tolik jako na vaše, Hurvínku.
3: Podívejte se těch síkorek.
4: A ten ptáček s modrou hlavičkou. To je totiž taky síkorka. Modřinka, viď, tatí?
3: Ovšem, že ano.
4: A ty tlustý jsou síkory koňadry, že ano?
3: Ovšem, že velice správně, Hurvaj.
4: Jež to já ani nevěděla, že jsou dvě síkorky. Já myslela, že síkorka je síkorka a jinak, že síkorky nejsou.
3: Ale kde pak, Máničko, síkorek je? A je. Jenom když to tak vezmu, tak je síkorka koňadra, že ano, síkorka modřinka, síkorka

0: není žádný dědek Sýkora, rozumíš?
1: To je přece pan Sýkora.
0: Ovšem, že ano, pan Sýkora. Rozumíš, pan? Budeš mu říkat jedině pane Sýkoro.
2: To my mu říkáme jedině pane Sýkoro.
0: Jistě, už vás slyším.
2: Fakticky, tatí, to se ho zeptej. My vždycky říkáme, pane Sýkoro, to je bašta nápad. Nám se stejně do školy moc nechce. Rozdejte karty, pane Sýkoro.
0: Tak to vás tedy poženu, místo do školy hrát karty s dětkem Sýkorou.
2: S panem Sýkorou.
0: S nikým. Když je škola, tak půjdete rovnou do školy.
1: A když není škola?
0: Tak půjdete rovnou domů a ne se někde klackovat.
1: A jaké jsou ještě Sýkorky, pane Spejble?
0: No, které jsem vlastně říkal?
1: Sýkoru babku jste říkal?
0: Ano.
2: No. Sýkoru dětka, tedy radši vypustíme.
0: Ovšem, že ano. Už o něm nechci taky ani slyšet.
2: Já o něm taky mlčím.
0: Buď tak dobrý.
1: Pak Sýkorku Modřínku jste říkal.
0: Správně. Vidíš, jak si to dobře pamatuješ?
1: No. A Sýkoru kobylu.
2: Jakou kobylu, člověče?
0: Koňadru, Máničko. Sýkoru koňadru.
1: Ano, Sýkoru koňadru.
0: A pak ještě, pokud vím, pak je ještě Sýkora úhelníček.
2: To si taky říkal?
0: No, tak ji řeknu ještě jednou.
2: To už ji řekneš po třetí.
0: Já ji řeknu třeba po čtvrté, aby si to Mánička pamatovala. O tom jde, žáno.
1: Když je jako uhelníček, tak to je jako uhlí, vidíte asi.
0: No právě, ta je černá jako bota, Máničko. No, proto se jí říká uhelníček.
2: To snad ne, tatí, to je snad kos.
0: Žádný kos, Sýkora uhelníček.
1: Ona je úplně celá černá, pane Spejble, že?
0: No, celá ne, Máničko, celá ne. Jenom na zádech a na hlavě. Ale hodně, vždy říkám, že jako kdyby nosila to, jak si...
2: Botu.
0: Ovšem.
2: Ona nosí jen jednu?
0: Kdo?
2: Ona.
0: Co?
1: Botu.
2: Botu, taťuldo.
0: Kde?
2: Na hlavě.
0: Na hlavě žádnou botu nenosí.
1: Ani jednu,
0: to jsem jen tak říkal, že je jaksi černá jako bota, protože když je to Sýkora uhelníček, že ano?
2: Tak nosí uhlí.
0: No právě.
2: A nosí ho v putně nebo jen tak?
0: Co v putně?
1: To uhlí, pane Spejble.
0: Ale uhlí, co pak by taková malinká Sýkorka unesla plnou putnu uhlí?
2: No unesla, že ne?
0: No to se rozumí, že ne.
1: To si musí naložit jenom půlku, vidíte, pane Spejble?
0: Ani půlku ne, ona je prostě černá, jako kdyby nosila uhlí. Proto se jí říká, no, Hurvajs?
2: Proto se jí říká,
0: no,
2: Sýkora.
0: Sýkora uhelníček, Hernajs, abyste ji rozpoznali od těch druhých, že ano.
2: Od kterých?
0: Vždyť se vám je jmenoval aspoň pětkrát.
1: A jmenoval jste nám už všechny, pane Spejble?
0: To víš, že asi ne, ono jich je moc.
2: Kterou si například neřek?
0: A já ani nevím.
1: Vzpomeňte si, pane Spejble.
0: No třeba, už vím, parukářku jsem neřek.
1: Koho? Sýkoru parukářku, co vypadá, jako by měla na hlavě paruku.
2: Jakou ruku?
0: Paruku? Ty nevíš, se to paruka?
2: Nevím, tati.
1: Já také ne, pane Spejble.
0: Paruka, že ano, to je vlastně, to jsou vlastně vlasy, že ano, které si nasadíš na hlavu a zase sundáš.
2: Proč, tati?
0: No třeba, když ty nemáš vlasy, že ano, nebo Mánička nemá vlasy.
1: Ale my je přece máme, vlasy, já i Hurvínek.
0: Dobrá, vy jo, ale někdo je třeba nemá a ten si právě může nasadit na hlavu paruku a vlasy má hned.
2: Cizí.
0: Ovšem, když svoje nemá, tak má přeci hlavu holou, že ano, lisou.
2: Takzvanou pleš, vytatí.
0: Takzvanou pleš.
2: Pleš neboli bleskovku.
0: No ano.
2: Bleskovku neboli klouzačku, že ano, tatí.
0: No dobrá, tak...
2: Prostě má hlavu jako koleno, vytatí.
0: No tak má hlavu jako koleno, tak mu ji nech, no.
2: Já mu ji nechám.
0: Buď tak laskavej. No co mi brejlíš na hlavu pořád?
2: Já na ní nebrejlím.
0: Nebrejlíš a přitom brejlíš a to mě rozčiluje.
2: Proč nenosíš paruchu, tati?
0: Co bych ji nosil?
1: Vám to sluší i takhle, vidíte, pane Spejble.
2: No, jsem myslel, že bys mohl taky nosit paruchu, tati. Jako ta Sýkorka parukářka.
0: No tak nemysli a uděláš líp.
1: Pane Spejble, vy jste říkal, že dneska půjdete ke Krmelci. Že nás vemete sebou.
0: No dobře, musíte se ale pořádně obléknout. Já si jdu taky pro zimník a vy se zatím připravte šálu, žano, čepici, rukavice a tak za chvilku, ať jste hotoví.
1: To se těším. Tak taky se těšíš, jak půjdeme s panem Spejblem, Hurvínku?
2: No se ví, že se těším.

0: Protože to máš překroucený.
1: No, počkej.
0: Ukáž.
1: No?
0: No vidíš, a je to.
1: Horvínku, do krmítka vlezla kočka.
0: Fakt? Člobrdo, to je sousedovic kocour.
1: Jestli tam teď vletí ptáček, tak ho třeba ten kocour spotřebuje. Co budeme dělat?
0: Neboj, toho vyženu. Hele, otevři tichounce dveře do síně, ať nevrznou. A já na něj zařvu, že z toho bude magor. Tichounce máni, jo? Raz, dva, tři. Jedeš ven, ty holonku starý, nebo tebe přerazím koště?
2: Co si to ke mně dovoluješ, Hurvájs?
1: To on, pane Spejbe, to on.
0: Já jsem totiž tati, abys tomu rozuměl.
2: Já tomu dobře rozumím. Jsem u tebe nějakej, hej, nebo počkej.
0: Ale kde pak, tati?
2: Aby jsi na mě dovoloval jako nějakej tento vodněkud.
0: Jsem ti, tati, nic neřekl, já jsem...
2: Aby se schoval jako já nevím kdo.
1: Pane Spejble, on to Hurvínek totiž myslel jinak, víte.
3: Jen ho neomlouvej, máničko, roste jako dříví v lese. Místo do školy si mladý pán hraje karty, žano, někde u pumpy...
0: Tati, to já říkal jen tak, já nehraju.
3: No, nehraješ, na housle. Tadyhle si nehrál už kolik neděl. Už jsem tě neviděl s houslema v rukou, ani nepamatuju.
0: Tati, ty si nedáš nic vysvětlit?
3: Nic mi nevysvětluj, housle a stupnici.
0: Tati, podívej.
3: Stupnici?
0: Když je to taková nešťastná náhoda.
3: Hraj, hernajs. Hraj!
0: Až mi ten kocour ale přijde do cesty, tak mu namaluju klackem na záda takovou stupnici, že ji nezahraje ani Paganini.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Štědrovečerní nocí šli dva mrazové. Mráz samec kam šláp, země stuhla a koho potkal, toho štípl do ucha. Za ním cupital Ferda. Byl to přízemní mrazík, maličký, že se vešel zanehet. Když přišli do vesnice, Ferda se na návsi zastavil a povídá. Tak já jsem na místě.
6: Měj se tu dobře,
5: řekl mráz samec a pustil se k horám. Ferda chvíli okouněl po návsi, nadělal na stromech a na trávě jinovatku a namaloval lidem pár květů na okně, aby věděli, že je tady. Ale jak se ve světnicích topilo, ledové květy hned tály. Ve vsi se o štědrém večeru objevilo několik nových hokejek. Hned ráno se vyrojili kluci a ukazovali si je. Jarda Fenikl dostal pod stromeček dokonce žlutou přílbu a Eda Kozelec správné brankářské rukavice. Jarda Fenikl ani Eda Kozelec nebyli škroby a všichni kluci si jeden po druhém nasazovali přílbu a navlékali rukavice. V ten ráz z nich byli Martinec a Holeček. To je pěkná otrava, že na rybníčku není led. Utrousil Jarda a plivl, jestli to zmrzne. Já vám let udělám, řekl přízemní mrazík Ferda. Nikdo ho neslyšel. Kdo by taky slyšel tak tenký hlásek? Ale Ferda už upaloval k rybníčku, přičapil na břehu a mrazivě dýchal na vodu. Na rybníčku se udělal škraloup jako na mléce. V noci mrzlo. Měli jsme ledové kytky na oknech. Promluvil s nadí Eda a kluci se vydali k rybníčku. Z dálky bylo vidět, že je zamrzlý. Kluci posedali po břehu, obouvali brusle a první sestoupil na led Jarda Fenikl ve žluté přílbě.
7: Ještě ne,
5: křičel přízemní mrazík Ferda. Ale Jarda ho neslyšel, rozjel se rovnou doprostřed a ostatní kluci se také hrnuli na led.
7: Kluci, nelezte na ten led, povídám, je tu jen škraloup.
5: Marně křičel Ferda, ale jeho křik byl pro ucho leda muší bzučení. Jarda Fenikl dojel doprostřed, zvedl vítězně hokejku a zvolal: hurá! V tu chvíli pod ním rupnul led a Jarda zahučel do vody, jen žlutá přílba se v díře pohupovala jako splávek, že to vypadalo, jako když bere ryba. Když se splávek ustálil, začal se Jarda drápat na led, ale ten pod ním praskal a Jarda zaječel. Co mám dělat? Šlapej vodu, poradil mu Éda Kozelec. Jarda šlapal a kapři se divili, jak se na rybníček dostal kolesový parník. Několik kluků vzalo nohy na ramena a utíkal taky Éda Kozelec, ale ten běžel pro hasiče. Tři hasiče byli zrovna doma a hned vyjeli. Za jízdy troubili hoří, protože hasiči nemají zvláštní troubení, když se topí hokejista. Velkou rychlostí přijeli k rybníčku, vysunuli nad něj žebřík a spustili Jardovi lano. Jarda se chytil, hasiči ho vytáhli jako candáta a tím ho zachránili. Ještě večer dostali vyznamenání za příkladný čin, ale za to v chalupách byl sec mazec. Hokejisté usedali na trestnou lavici a rodičové všude vítězili vysokým skóre. U Feniklů se vařil horký čaj, krásná žlutá přílba ležela pod zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krk měl zavázaný šátkem přes hlavu do králičích uší. Večer se do vsi přišoural přízemní mrazík Ferda a oknem Feniklovic chalupy se díval do světnice.
7: Já za to nemůžu,
5: šeptal, ale Jarda ho přece nemohl slyšet. Namaloval mu proto na sklo brusle, hokejku, puk a jiné krásné věci. Toho si Jarda už všiml a šklebil se. Přízemní mrazík Ferda z toho věděl, že se na něj nezlobí. Obešel vesnici a všem klukům namaloval pro potěšení na okno různé součástky hokejové výzbroje. Potom se vrátil k rybníčku a ze všech sil zesiloval škraloup na vodě. Ale ať dělal, co dělal, byl z toho nejvíc škraloup jako na smetaně a na tom se hrát nedá. Ráno přišli k rybníčku kluci, koukali na škraloup a Éda Kozelec řekl: hr, nice, kdyby aspoň jednu noc přišel samec. Že mě to nenapadlo, podíval se přízemní mrazík Ferda a vydal se do hor. Když tam dorazil, mráz samec dělal zrovna velký rampou.
6: Co tady chceš?
5: Řekl místo přivítání.
7: Jdu pro tebe, musíš mi píchnout s ledem na rybníčku.
6: Mám práci, nevidíš?
5: Ukázal samec na rampou.
7: Jen na jednu noc a ráno si zase zpátky,
5: prosil Ferda.
6: Nikam nejdu, jsem nejradši na horách,
5: hučel samec.
7: Já vím, ale když Vánoce jsou skoro fuč a kluci si ani nezahráli hokej, pojď mi udělat led, já dokážu jen škraloup.
5: Samec na to nic.
7: Jarda Fenikl dostal přílbu, žlutou.
5: Samec zase nic.
7: A Éda Kozelec, brankářské rukavice.
6: Tak pojď,
5: řekl konečně samec a zvedl se. Sestupovali z hor a kudy šli, mrzlo až praštělo. Kdo vystrčil hlavu z chalupy, mráz mu slepil nos a štím ho do ucha. Lidi říkali, dneska je panečku samec. Když dorazil k rybníčku, mráz samec ho jen obešel a udělal se na něm led, že by unesl hasičskou zbrojnici. Potom se oba mrazové usadili na břehu a čekali na kluky. Ale hokejisté se neobjevili, neboť dosud seděli na trestné lavici. Hra je hra a má svá pravidla. Avšak na Štěpána tím trest vypršel. A tak si po vánočních prázdninách přeci jen zahráli.
3: Jednou, to už je dávno, ještě jste ani nebyli na světě, šel tatínek koupit mamince dárek k narozeninám. Ještě nevěděl, co to bude, ale už byl rozhodnutý, že něco pěkného. Taky šel sobě koupit nové kalhoty, aby se mamince líbil. A šel se také podívat, jaké jsou k dostání kočárky, protože jste se měli zrovna narodit. Přišel do obchodu, prohlížel si kalhoty a přemýšlel, jestli si má koupit ty zelené nebo ty modré. Voňavku pro maminku už měl, na kočárky se také podíval, takže už jen ty kalhoty. Zalíbily se mu ještě jedny, červené. Sice si říkal, že mu třeba nebudou slušet, ale pak ho napadlo, že jednou může mít také něco veselého. Až budete na světě, že se zrovna vám budou určitě líbit. Najednou se v obchodě ozvalo hlášení. Pozor, pozor, žádáme všechny nakupující, aby se okamžitě sebrali a utíkali rychle domů. V zoologické zahradě se splašila všechna zvířata. Tygři, lvi, sloni, hadi, krokodýly a vůbec utekli a teď pobíhají všude možně. Proto běžte honem domů, ať vás nesežerou, nekousnou, nebo tak něco. Konec hlášení. Nastal zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, někteří se už chystali, že v obchodě přenocují, než někdo tu divou zvěř pochytá. Ale hned tu bylo další hlášení. Pozor, pozor, zvláštní hlášení. Kdyby tu chtěl někdo zůstat, tak nemůže, protože všichni, co tady pracují, musí jít také domů a dávat pozor, aby se jim do bytu nevplížili jedovatí hadi. Proto budeme zavírat, tak šup, šup, ať už jste všichni pryč. Nedalo se nic dělat, všichni museli jít. Tatínek ještě rychle zaplatil za ty červené kalhoty a šel taky. Lidé kolem něho utíkali, ale tatínek nespěchal. Takového levharta stejně nepředběhnu, říkal si. A tak kráčel v ruce taštičku s voňavkou pro maminku a se svými starými kalhotami, protože ty nové, červené, si hned oblékl. Venku už byl také zmatek. Lidé pobíhali sem a tam, schovávali se v autech, v domech, v průjezdech. Někteří ujížděli pryč a všichni křičeli, pištěli a kolem chodila policie a říkala: jen klid, vážení občané, máme to pod kontrolou. A ta policie měla na sobě masky zvířat, co se prodávají v obchodě. Opiček, vlků, prasátek, kočiček, aby si ji ty divoké šelmy, až se objeví, spletly se zvířaty. A policie s nimi promluví zvířecí řečí, kterou se naučila v policejní škole. Jenomže tím vznikl ještě větší zmatek. Lidé nepoznali, že je to policie v maskách a ještě víc pištěli a utíkali pryč. Netrvalo dlouho a celé náměstí bylo úplně prázdné. Ona se trošku bála i ta policie a zalezla za dveře do domu, i když to jinak nikdy nedělá. Tatínek jde přes náměstí a píská si. A jak tak píská, najednou se k němu ze všech stran začínají slézat hadi. Ti totiž na pískání vždycky přilézají a někdy i tancují. Tatínek se trochu bál, jak by ne, ale věděl, že dokud píská, je to dobré. A tak pískal a pomalu couval ke kašně, co stojí uprostřed náměstí. Pískal a pískal a přitom opatrně lezl na tu kašnu a hadi pořád za ním. Přelezli okraj kašny a spadli do ní. A když tatínek viděl, že všichni hadi už jsou v kašně, přestal pískat, rychle zaklapl mříž a všichni hadi byli polapeni a už nemohli ven. a ze dveří domů na tatínka volala ta policie v maskách zvířátek. My jsme to viděli a zavoláme do zoo a oni si zase ty hady odvezou. Děkujeme na 100 000krát. Není zač, odpověděl tatínek a chtěl jít dál. Ale najednou vidí, že za rohem ulice, kam měl zrovna nabířeno, na něho zírají dva krokodýlové a cvakají zubatýma hubama. A je, řekl si, to bude těžká věc. Ale pak ho něco napadlo. Vytáhl z tašky ty svoje staré kalhoty a na každé nohavici udělal suk. Zrovna stál vedle opuštěného stánku, kde prodávali párky v rohlíku. Tatínek ty zasukované nohavice starých kalhot naplnil párky a kalhoty omotal okolo sloupu po uliční lampy. Každému krokodýlovi nastrčil jednu nohavici a jak krokodýlové ty nohavice z párky hltali, úplně se zamotali okolo té lampy, že nemohli tam ani zpět. Zůstali trčet a museli čekat, až je někdo osvobodí. A zase ze dveří domu vystrčila hlavy maskovaná policie a volala na tatínka. Děkujeme na 100 000krát. Ale tatínek neříkal nic, protože se k němu blížili tygr, lev a další dravci a chtěli ho sežrat. Už to vypadalo zle. Ale na poslední chvíli dostal tatínek zase nápad. Vytáhl z tašky tu voňavku pro maminku a celý se postříkal od hlavy k patě. Něco takového šelmy sežrat nemohou, protože to nevoní masem. A šelmám se z té voňavky udělalo tak špatně, že se okamžitě svalili, omdleli a zůstali ležet. Voňavý tatínek ještě stříkl šelmám trochu voňavky pod nos, aby se hned tak neprobudili. Ale maminka, ta by tou voňavkou voněla krásně a nikdo by neomdlel, to jistě ne. Už zbýval jenom slon a ten se právě vynořil z vedlejší ulice a hrnul se na tatínka. Ale sotva tatínka dobře uviděl, začal se strašně smát. Troubil chobotem a nakláněl hlavu. Moc se mu totiž líbily ty tatínkovi červené kalhoty a myslel si, že tatínek je ta červená čepice, co jí slon kdysi nosíval v cirkuse. Natáhl chobot, tatínka zvedl a dal si ho na hlavu. Tatínek neváhal, chytil slona za uši a už ho rovnou řídil do zoologické zahrady. Tam měli strašnou radost a poslali nákladáky, aby dovezli i ta ostatní zvířata. Omylem sice přibrali i tu policii v maskách zvířátek, ale tu pak zase pustili. Všichni byli rádi, tatínkovi děkovali a taky mu řekli, že kdykoliv může do zoologické přijít i s vámi a s maminkou. Jenom si musíte koupit lístek, ale to se rozumí samo sebou. Tak tam někdy běžte. Ale teď už jděte spát. Ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby ji potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
3: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
3: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
3: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
3: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Hrnečku vaš. V jedné vsi žila chudá vdova, která měla dceru. Zůstávali ve staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a na půdě měli několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat klásky. Mladá nosila do města vejce na prodej. Tak se spolu živili. Jednou v létě se stará matka roznemohla a dcera musela jít sama do lesa na jahody, aby měli co jíst. Z jahod si vařili kaši. Dcera si vzala hrnec, kus černého chleba a šla do lesa. Když už měla hrnec plný jahod, přišla v lese k jedné studánce, sedla si k ní, vyndala ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne. Najednou se tu objevila stará žena, která vypadala jako žebračka a v ruce držela hrneček. Ach, má zlatá panenko, povídá ta žebračka, to bych jedla. Od včerejška od rána jsem neměla ani kousek chleba v ústech. Nedala bys mi kousek toho chleba? I proč ne, řekla dcera. Chcete-li třeba celý, však já už dojdu domů, jen jestli vám nebude moc tvrdý. A dala jí všechno, co měla. Zaplať vám to, pán Bůh, má zlatá panenko, zaplať, pán Bůh. Ale když jsi, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát. Dám ti tenhle hrneček. Když hrneček doma postavíš na stůl a řekneš hrnečku vař, navaří ti tolik kaše, kolik budeš chtít. A až budeš myslet, že už máš kaše dost, řekni hrnečku dost. Hned přestane vařit, jenom nezapomeň, co máš říci. Podala jí hrneček a zmizela. Když přišla dcera domů, řekla matce, co se jí přihodilo v lese a hned postavila hrneček na stůl a řekla, hrnečku vař. Chtěla si vyzkoušet, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale v hrnečku se hned začala vařit kaše a bylo jí pořád víc a víc. Když byl už hrneček plný, řekla dcera, hrnečku dost. A hrneček přestal vařit. Hned si obě sedli a s chutí jedli. Kaše byla jako mandle. Když se najedli, vzala dcera do košíčku vajíčka a nesla je do města na trh. Ale zdržela se na trhu dlouho do večera, protože nemohla vajíčka prodat. Matka se jí doma už nemohla dočkat. Měla taky hlad a měla chuť na kaši. Vzala hrneček, postavila na stůl a řekla, hrnečku, vař! A v hrnečku se hned začala vařit kaše. Sotva se matka otočila, už byl plný. Musím si honem dojít pro misku a pro lžíci, povídá si, a jde do komory. Když se ale vrátila, zůstala leknutím jako omráčena. Kaše se valila z hrnečku na stůl, se stolu na lavici a z lavice na zem. Matka zapomněla, co má říci, aby hrneček přestal vařit. Přikryla hrneček miskou, myslela, že tím kaši zastaví, ale miska spadla na zem, rozbila se a kaše se hrnula dál jako povodeň. Uši bylo v sednici tolik, že matka musela odtud utéct do síně. Lomila rukama a bědovala. Ach, holka nešťastná, co jsi to jen přinesla? Já jsem si hned myslela, že to nebude nic dobrého. Za chviličku už tekla kaše ze světničky do síně. Čím bylo víc, tím víc přibývalo. Matka už nevěděla, kudy kam a tak vylezla na půdu a pořád bědovala, co to ta nešťastná holka přinesla. Zatím ale bylo kaše pořád víc a víc a netrvalo dlouho. Valila se jako mračna dveřmi i oknem na náves na silnici. Kdo ví, jaký by to vzalo konec, kdyby se dcera právě nevrátila z města a nevzkřikla hrnečku dost. ovšem na návsi už byl takový kopec kaše, že sedláci, kteří se vraceli z roboty domů, nemohli projet a tak se museli kaší prokousat na druhý konec vsi.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
2: Prosím tě, na co pořád myslíš?
1: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl.
2: Ale já musím pořád myslet na houpačku.
1: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
2: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
1: řekl Vochomůrka.
2: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
1: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
2: Tak dost, teď zas já,
1: povídá Křemílek.
2: Kdo pak,
1: křikl Vochomůrka.
2: Teď ti teprve něco ukážu.
1: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kunadorinka. Už chvíli jí vstekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl:
2: Jehulánka, to jsem se lek.
1: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Co? Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej daní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. Já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblejc si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesli. A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat ty, Křemílku.
0: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.

0: A potom na co se čekalo? Štička Aneška už dlouho kroužila kolem žabího trdliště a hlídala, až se z žabích vajíček proloupnou malí pulci. Kapřík Pepa neříkal tak ani tak, jenom byl zvědavý, co z toho štičího kroužení bude. A když to Pepa už nemohl vydržet, zeptal se štičky Anešky rovnou a zpříma.
1: Já na tebe koukám už dlouho, Aneško. Tak mi řekni, proč jezdíš pořád do kolečka, tady kolem toho kamení?
2: Hlídám, kdy se z vajíček proloupnou malí pulci. Až se proloupnou, dáme si nějaké na stranu a až vyrostou, budeme mít hostinu.
1: Hejda, a jak se proloupnou, Aneško?
2: Prokousne se jim tlamička a začnou polikat vodu.
1: A kam si je dáme na stranu?
2: To právě nevím. Určitě se rozutečou. Musíme jim namluvit, že je tady takový pořádek, aby se drželi pořád poblíž, co se narodili.
1: Jenomže, jak poznáš, Aneško, že to jsou právě ti naši pulci, když jich je tolik a my jich moc neuhlídáme?
2: Mělo by se to nějak vymyslet.
1: A co kdyby jsme těm našim dali jména a oni by potom připluli na zavolání?
2: To je nápad.
0: Ale v tom už se začalo s pulčími vajíčky dít všechno možné. Vajíčka pukala a z nich jenom s malinkým ocáskem výjížděli malí pulci a byli hned zvědaví na život. A bylo jich tolik, že byli jako malý mrak ve vodě.
1: Jejda, takhle se jich nedopočítáme.
3: Pravdu díš, Josef. Co kdyby teda opravdu každej dostal napřed nějaký jméno a potom bysme je už jenom kontrolovali, jestli se drží v hejnu a na místě?
2: To by šlo. Jenom nevím, jak se jmény, když nevíme, kdo je holka a kdo kluk.
4: Tak se jich zeptáme.
0: A to také udělali. Sotva plul pulec kolem, zeptal se Félix přísně.
3: Holka nebo kluk?
5: Nevím, je to jedno.
1: Pohouš.
3: Holka nebo kluk?
5: Mně je to fuk.
2: Hanička.
3: Holka nebo kluk?
6: Nevím a je mi to jedno.
7: Kuba.
3: Holka nebo kluk?
5: Mně je to fuk.
4: A Pulena.
0: A už byl pulec pryč, jenom malý ocásek se mu vzadu kmital jako vějíčka v silném větru. Šlo to jako na drátkách.
3: Holka nebo kluk?
8: To bude těžký. My ještě nevíme, kdo bude kdo.
3: A co kolegové prve? Ty věděli?
8: No nevěděli. Jenom se nechtěli zdržovat. Měli by méně času na život.
1: Tak víš co? Když nevíš, jestli holka nebo kluk, budeš mít jména dvě. Jedno klučičí a jedno holčičí. Až se to bude vědět s jistotou, tak se ti jedno jméno škrtne.
8: Nevím sice, k čemu to bude, ale jak myslíte?
1: No jo, ale jaká dvě jména?
7: Třeba Honzík a Mařenka.
8: To je jméno Honzík a Mařenka.
3: Nějakej chytrej mladej.
1: A co s těma, co už propluli?
2: Tak ať je Honzík Mařenka pošle zase všechny zpátky do řady a my jim taky dáme dvě jména.
3: Aby v tom nebyl zmatek, budeš jejich velitelem Honzíku Mařenko. Musíš je všechny držet pěkně pohromadě.
8: Ach jo. A proč se máme držet vlastně pohromadě?
3: My tady v rybníce držíme na pořádek. Všechno tady musí klapat. Vidíte, slečno?
2: Správně. Všechno tady musí klapat.
8: Ach jo, když teda myslíte.
0: Souhlasil podruhé nový náčelník pulců Honzík Mařenka. A šel schánět zatoulané, aby se pěkně vyrovnali do řádky, protože dostanou dvě jména. Jenomže potom nastala potíž největší. Ať přemýšleli, jak přemýšleli, jména se jim za chvíli nedostávala.
1: A co teď?
2: Možná bychom jim ani všem jména dávat nemuseli, kdybychom nejdřív nějaké slupli.
4: Já se do toho nechci míchat, abych později neměl nějaké mrzutosti. Ploutvičky od toho vašeho podnikání raději pryč. Ale proč si nezavoláte Sumce Horymíra, který je na světě spoustu let? Byl v hluboké tůni pod hradem Vyšehradem a určitě zná jména pro všechny pulce, co jich v rybníce Pardoubku jenom je.
0: Starý Sumec Horymír skutečně nakonec přece jenom připlul, ale až za dráhnou chvíli.
1: Potřebujeme nějaká jména pro pulce, Horymíre. Je jich moc a my těch jmen máme nějak málo.
9: A to jste nepomysleli, který den v roce má kdo svátek? Každý den v roce má přece někdo svátek.
2: Pomysleli, ale to my zase tak přesně nevíme.
3: A svoje jména jsme jim dávat nechtěli, aby nebyl zmatek, když se o někomu mluví. Tak třeba pulec Félix. A nikdo neví, jestli se mluví o mně, nebo o nějaký malý žábě.
7: No a to by stejně nestačilo. Protože malí pulci ještě nevědí, jestli jsou holka nebo kluk. Tak musíme dávat jména dvě. Třeba Aneška a Silvestr. A nikdo neví, jestli se mluví o jednom pulcovi, nebo o Línovi, a ještě o Štice.
9: No to se musí uvážit. Mohli bychom se jmény podle českých bájí a pověstí. Nebo podle historie. Jenom, jestli si vzpomenu, tak já to vemu pěkně od začátku. Pošlete sem prvního. Tak ty se budeš jmenovat Oldřich a Božena. A ty zase Břetislav a Jitka. A dále třeba Přemysl a Libuše.
0: Rozdával starý Sumec Horymír jména jako na drátku. I Nadstirada a Šárku došlo. Také na Raduze a Mahulenu, Adama a Evu. A starý Horymír nezapomněl ani na Romea a Julii nebo Antonia a Kleopatru.
4: Tak nevím. Jestli těch půlců, až vyrostou, bude pro všechny dost.
2: Moc jich teda není.
9: Jo, vy si je chcete vykrmit? To je mi divný hospodářství. Mladí a už jsou líní lovit. Chtěj si s malýma půlcema otevřít chlívek.
1: Jejda, chtějí je na hostinu. Tedy hlavně Aneška, Lojzík a Félix. Silvestr ještě neříkal. Až povyrostou, pozveme je na hostinu a dáme jim najíst.
7: No, ne zase tak docela.
2: Ono to zase není úplně přesně tak.
4: No, pozvat na hostinu, ono je to jaksi oboustranné.
3: Nepozveme na hostinu půlce my, ale půlci pozvou nás.
9: Tak to vám nestálo za tu práci a mě taky ne. Všechny dohromady bych spolknul na jeden raz.
0: Usoudil Sumec Horymír a pro ukázku otevřel svoji ohromnou tlamu i s fousama.
7: Potřebuju pořádnou výchovu. Jsou jako hejno komárů. Jak tě živo je takhle neuhlídáš?
3: Potřebujou pořádný trénink, protože jsou líní.
2: Ze všeho nejdřív se musí naučit pořádně plavat.
1: Naučíme je půlčí tancování.
2: A naučíme je pořádně jíst, aby pěkně přibývali.
9: Ale stejně vám utečou na podzim na břeh.
1: Jak nám utečou na břeh?
10: No, Horymír soudí, že až jim koncem léta narostou nejdřív zadní a potom přední nohy, až se budou víc podobat na žáby, utečou na břeh. To dá rozum.
0: Ozvalo se najednou vedle nich a zase se zastavil starý kapr Bartoloměj, co byl v Pardoubku sice už jenom na penzi, ale rád se do všeho míchal.
3: Tak dlouho čekat nebudeme.
10: tak vám je spoliká někdo jiný.
1: Proč by je někdo polikal, Bartoloměji?
10: Protože to tak vždycky chodí. Pulců se rodí hodně a žab je potom stejně málo. Někdy jich přežije hodně a to je potom hodně žab. Ale na to musí být rok a tenhle se mi nezdá.
1: Já chci, aby letos bylo hodně žab, Bartoloměji.
4: A víš, co je to potom za rámus kolem vody a na loukách kolem, když žáby spustí každá po své?
1: Tak je naučíme zpívat pěkně ve sboru, aby to ladilo a bylo k potěšení.
10: Tak toho bych se rád dožil.
1: A ty nevíš, Bartoloměji, jak to narafičit, aby nám je nikdo nespolikal a bylo hodně žab do pěveckého sboru?
10: Tak to teda nevím. Jedině byste museli rozhlásit po celém Pardubku, že je to vzácný druh žab dovezených a že jsou jedovaté už jako pulci.
1: To je nápad.
4: To je caviku pro pár pulců.
11: Já bych jich spolikal honem co nejvíc a tak zachránil, co se dá pro sebe. Porostou, neporostou, spoliká nám je někdo nebo nespoliká. Já bych je spolikal, dokud jsou v hajnu.
12: To se ale vůbec nelíbilo Štičce Anežce, protože už dlouho se jí nikdo na nic neptal a to s těmi pulci byl přece její nápad. A tak se přidala na Pepovu stranu, když viděla, že by na ní stejně asi moc nezbylo.
2: Bude školka? A bude vyučování.
12: A tak začali s učením. Nejdřív plavat pěkně pohromadě. A kdyby se blížil někdo z ostatních dravých, potom se na znamení rozprchnout na všechny strany. Jenomže už byli zase s rozumem v koncích. Naučit malé pulce, aby se drželi v hejnu, to zase nebylo tak těžké. Zvlášť, když na jedné straně cvakala svými ostrými zoubky Štička Anežka a na druhé se ježil svými ostny okoun Félix. Jenom je nemohli naučit, aby se rozprchli, když hrozí nebezpečí.
11: Musí dostat nějaký přikázání, jinak to nebude.
1: Jejda. Jaké přikázání, Félixi?
11: No třeba to tvý věčný jejda.
8: No, mně je to celkem jedno, ale kam se tady v rybníce máme schovat, když to ještě nemáme prozkoumaný?
7: To je pořád ptaní. Co pak tady není dost trávy, kamení nebo starého nádobí, co sem naházeli lidé, aby porybný neviděl?
11: Jde se na věc, pohyb vlevo. Jejda!
1: Pořád se drží pohromadě.
7: Jsou na sebe zvyklí, v tom je ta potíž.
4: Jak na sebe můžou být zvyklí, když jsou na světě chvíli?
11: Nějak je to táhne k sobě, to je teda pravda.
2: Tak je budeme hlídat pěkně ve stádečku. A potom je tady taky ten nápad, že jsou jedovatí.
1: Jejda. To by... asi bylo nejlepší.
2: A jsou fuč. A každej zvlášť. Tak, a teď, aby jsme je zase schánili do hloučku trpělivě.
9: A víte co? Naučte je, aby se vždycky schovali ke mně do tlamy. Tam se jim nic nestane, o to už se postarám.
1: Co když polkneš?
10: A proč by nepolknul? Já bych polknul.
11: Tak to je úplně prvně, co jim věřím, pane bývalý učiteli.
9: Už jsem jednou řekl, že je jich prosumce málo. Nepolknu.
12: A tak je také naučili. Když bylo nebezpečí, nebo když byla tma, schovali se malí pulci v obrovské tlamně sumce Horymíra a bylo tam bezpečno pro všechny.
13: Nezdá se ti, Šubr, že je letos nějak málo pulců? Chvílí se mi zdá, že jich vidím dost, ale jak se nakloním nad vodu, nevidím nic.
14: Hele, Frolík, Už to říkal porybnej šťovíček. Zajdi si na oční.
13: A to jich podle všeho mělo být letos dvakrát víc než v loni. Vždyť se to přece každý rok střídá, ne? A vždyť jich je dvakrát tolik. Vždyť má každej dvě jména. Smál se pro sebe za prostředním dubem porybný šťovíček, který tenkrát ten rybí nápad ze břehu přece slyšel.

Jak se učili létat? Jaro bylo už v plném květu, nad mezí zpíval sedmihlásek a pod mezí u čmeláků se narodili Brunda a Čmelda. To vám bylo radosti. Cvrček vyhrával, kdo měl nohy, tancoval a ti dva kluci čmeláci rostli jako z vody. Než se maminka nadála, měli najednou i dost síly, aby se učili létat.

0: Brunda dokázal hned na jediné mávnutí křídel vyletět až na vršek kopretiny. Za to Čmeldovi létání moc nešlo. Jen se kousek vznesl a bum, byl na zemi.
1: Hihihi, smála se malá žlutá beruška. Co to děláte, medáčkové?
0: Lítáme, nevidíš? Zamračil se na ní Čmelda.
1: Je, naučte mě to také,
2: prosila ta roztomilá beruška.
1: Mě ale vždycky říkali, že napřed se letí z dola nahoru a ty to, Čmeldo, děláš obráceně.
0: Z hora dolů se letí hned potom, ocekl Čmelda. Ale já tě stejně nic učit nebudu, protože ty nejsi pravá beruška.
1: Jaže, nejsem, jak to, že ne?
0: Polekala se beruška. Berušky jsou červené a mají černé puntíky, řekl Čmelda a odsedl si.
1: Ale, vzlikala beruška, já jsem ještě malá.
0: Pojď, můžeme letat spolu, těšil jí Brunda. Ale Čmelda se posmíval. Malá, žlutá. A jak se tak posmíval, kde se vzal, tu se vzal, na modré nebe připlul černý mrak, zablísklo se, zahrmělo a na zem spadla velká ledová kroupa. Až se všichni lekli. Ale mrak brzy odplul, bylo zase hezky a teď už Čmelda teprve nechtěl o létání ani slyšet. To je moje kroupa, řekl, s tou si budu hrát. Vy můžete zatím lítat.

tak Brunda s Beruškou létali a Čmelda s Kroupou se rozběhli po louce. To bylo, panečku. Chvíli honil Kroupu Čmelda, pak zase Kroupa Čmeldu.

0: to, že mě dohoní. Podpora studená, až ji chytím, bude má. Zavřu ji v sednici, udělám s ní lednici.
1: Kutáleli se a zas poskakovali, všechno, co jim stálo v cestě, porazili. Kroupa za sebou nechávala ledovou pěšinku. Zlobil se cvrček, že mu zamrzly housličky, naříkal zelený koníček, že ho zebou nohy, všichni lamentovali nad tím studeným nadělením, jenom Čmelda se smál. Tuhle kroupu hned tak někdo nezastaví. Že ne? Zašeptal pavučinkovým hláskem velikánský pavouk a hop, už měl kroupu ve své síti.

Zasloužil bys, Čmeldo, povídal ten pavouk, abych chytil i tebe. Ale jedna zdivočelá kroupa je i na takového sekáče, jako jsem já, až dost. To byl Čmelda rád, že se nemusí pavouka bát. Posadil se, aby si po té honičce odpočinul, a že sluníčko tak pěkně hřálo, začaly se mu klížit oči. Ani neviděl to, co viděl překvapený pavouk. Sluníčko tu ledovou kroupu rozpustilo, než by zřekl švec.

0: Zbyla z ní jen hluboká louže a v té louži plaval Čmelda. Pomoc, volal, já se topím. A ještě, že nablízku létali Brumda s Beruškou. Pavouk jim půjčil kousek své pavučiny a potom pevném stříbrném provázku společně vytáhli Čmeldu na pevnou zem. Je, tobě to sluší, mohl teď Čmelda na Berušce oči nechat.
1: To sluníčko mi obarvilo kabátek na červeno a vymalovalo na něj 7 černých puntíků,
0: usmívala se Beruška. Pojďte se všichni ještě trochu proletět, než nám sluníčko úplně zapadne.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pavouček Pája měl krásný domov. Narodil se v lese, ve větvích zeleného smrku. Brzy po ránu tu bývalo nejpěkněji. Droboučká rosa se třpitila na pavučinách všech jeho bratránků a kamarádů a všude bylo ticho. Les se probouzel pomalu, jen Pájův strýček, pavouk Sekáč, byl už na nohou. Ohromně pečoval o své zdraví a sílu a velice si zakládal na pověsti největšího sekáče v celém lese. Včera si upletl dlouhé silné lanko a teď se na něm houpal přes potůček tam a zpátky a přitom hlaholil, aby ho všichni

0: všichni viděli a slyšeli vstávat, vstávat, hop a skok. Kdo chce letět přes potok, kdo chce letět tam a zpátky, vstávat, vstávat, den je krátký. Strýčko vydělalo dobře, když ho všichni kolem obdivovali. A nejvíc ho obdivoval právě pavouček Pája. Moc toho ještě neuměl, byl to mrňousek a nešika. Ale přitahovala ho každá záhada a každé dobrodružství. A tak hrozně litoval, že dosud nic pořádného nezažil. Všichni jeho bratránkové a kamarádi už uměli plést sítě hladce i obratce a křížem, krážem a on se lopotil s jednou pavučinkou celý den. A přitom sněl o tom, že jednou uloví zlatou mušku. Ten kluk snad ani není z našeho rodu, hartusil strýček večer, když se pavoučci z okolí sešli na chvíli povídání před spaním. To já jsem v jeho věku už chytil do sítě sršáně. Sršáně? Úžasli všichni kolem. Jak říkám, co pak jsem si někdy vymýšlel, halekal strýček sekáč a bušil se do prsou jako zápasník. A co jsi ještě chytil, strýčku, zeptal se Pája. Jednou jsem chytil cece. Cece? Cece? Žasli pavoučci, ale jen Pája se nestyděl zeptat, co je to? To je moucha, kterou naštěstí v našem lese nepotkáte, řekl strýček tajemným hlasem. To je škoda, povzdechl si Pája. Slyšíte toho hrdinu? Smál se strýček. Sám ještě neulovil ani jepici a teď by si snad přál, aby to v našem pokojném lesíčku vypadalo jako v Africe. V Africe? Úžasli všichni sborem. No právě tam, řekl strýček spokojeně. Právě tam, v černé Africe, jsem nastražil past a ulovil strašlivou mouchu cece. Já bych se taky rád podíval někdy do Afriky, zasněl se Pája, ale hned ho okřikli. Tiše, nech strýčka povídat. A kde mám začít? Křičel strýček spokojeně. Moc rád vyprávěl různé příhody skutečné a hlavně vymyšlené. A uměl je splétat stejně dovedně, jako pavučiny ve větvích stromů. Pak se pohodlně uvelebil v síti a začal. Tak nejdřív vám povím, jak jsem se vůbec do Afriky dostal. Pěšky to nešlo, to dá rozum. I kdybych měl místo svých 88 nohou, tak bych to po svých nezvládl. Ale viděl jsem, jak se do Afriky chystají vlaštovky. Vlaštovky? Podivili se pavoučci kolem. A, vlaštovky, pokýval hlavou strýček. Seděli na mém stromě a bylo jich tam mračno. Ty ses jich nebál? Kdo to strýčkovi skočil do řeči? No samozřejmě Pája. Strýček se jen zamračil a hned pokračoval. Vlaštovky jsou vlastně takový létající pavouci. Ne, podivili se pavoučci sborem. Tohle by je nikdy nenapadlo. Ano, jsou jako my, protože také chytají mouky, řekl strýček vítězně. Jenže je nechytají jako my do sítí, nýbrž rovnou do zobáčků. Aha, řekli pavoučci. Proto jsem si řekl, že poletím do Afriky s nimi. Upletl jsem si ohromně silné lanko. Jeden konec jsem si uvázal kolem pasu a s druhým koncem jsem čekal na nějakou šikovnou vlaštovku. A když se objevila, zachytil jsem se jí smyčkou za nožku. A tradá, už jsme letěli do Afriky. To byla hodná vlaštovka, zasněl se Pája. Strýček nad tím chvíli přemýšlel. Já nevím, řekl. Spíš hodně spěchala. Ani jednou se neohlídla dozadu. Vůbec si mě nevšimla. A tak jsem doletěl do Afriky, vlastně na černo. Na černo. Vylekali se pavoučci. No a to je vlastně všechno, řekl strýček. Když jsme tam dorazili, seskočil jsem z vlaštovky a hned si upletl pořádnou síť na africké mouchy. A už první noc jsem ulovil cece. Cece, cece, opakovali pavoučci a kývali se ospale ze strany na stranu. Jak vypadá? Co dělá? Vyptával se Pája, ale strýček už podřimoval. Moucha, cece, je černá jako noc a přináší spavou nemoc, zívl strýček sekáč spolu spánku a začal si pobrukovat. Koho píchne v noci dusné, ten na věky věků usne. Spí a spí, jak moucha cece. Probudí se doma v lese. A když tu ospalou písničku dobroukal, všichni kolem už byli v limbu, jen Pája ještě nespal. Na africkou mouchu ale nemyslel. Chystal si dlouhý sen o zlaté mužce, kterou jednou určitě uloví.
1: Jsem druhý měsíc prázdnin, ale už osmý v ročním koloběhu. Jmenuji se Srpen. A budu vám vyprávět pohádku o kropenaté slepičce a koroptvých kuřátkách.

Rok co rok, když už se jaro všude pevně usadilo a ledoví muži utekli s nepořízenou, vynesl dědeček z komory proutěnou posadu, vystlal jí loňskou slámou a babička do ní naskládala ta největší vejce z loňské snůšky. Však už se její kvočna nemohla dočkat. Vklouzla do posady, opatrně se usadila na vajíčka a prosím, nerušit. Dědeček s babičkou chodili kolem ní, divné po špičkách, čas jim neutíkal, sotva se loudal. Až jednou ráno, konečně, místo bílých vajíček, to byla kupa žlutých kuliček. Z hebkého chmíří jen zobáčky vykukují, pípají, piští, mají se k světu. Tak vás u nás pěkně vítáme, řekla babička. A koukejte růst, přidal se dědeček a hned přinesl větší posadu, aby měla kuřátka, jak porostou, dostatek místa. Čas, jako by se právě vzpamatoval, dal se do běhu. Kuřátka už nebyla žlutá jako pampelišky, ale bílá jako třešňové květy. Jenom jedno mělo peříčka světlounce hnědá jako vrabčáci a ještě k tomu kropenatá, jako kdyby na ně naskákali pyhy. Umouněnec, pyhoun, posmívala se mu ostatní kuřátka a nechtěla si s ním hrát. Marně jim maminka kvočna domlouvala. Vždyť to chudátko uklovají, naříkala babička. To proto, že má jiné peří, usoudil dědeček, protože znal svět. Takovou špatnost já trpět nebudu, zlobila se babička. Až vyroste a bude snášet vejce, nasadíme je pod kvočnu a budeme mít kropenatých kuřat celý houf. To ale slyšela stará zlá slepice a hned svolala ostatní. Na našem dvoře jsou odjakživa jen a jen bílé slepice, kdákala vztekle. Každé vajíčko od té šeredy zničíme. Slepice poslechly. Hlídali kropenatou slepičku jako ostříži a sotva snesla vajíčko klov klov a v trávě po něm zůstaly jen skořápky. To má určitě na svědomí lasička, zlobila se babička. Kde pak lasička? Ta se ve dne na dvůr neodváží, mínil děda. Nic bych za to nedal, že za to můžou naše slepice. Jednou večer, když babička svolávala slípky do kurníku, kropenatá mezi nimi nebyla. Že by se zaběhla, divila se babička, ale dědeček věděl své. Nezaběhla. Odešla a ani se jí nedivím. Všude jinde jí bude líp. Zatím kropenatá slepička šla, kam ji nohy nesly, a bylo jí smutno. V tom zaslechla žalostné pípání. Na kraji pšeničného lánu naříkal houf koroptvých kuřátek. Co pak se vám stalo? Řekla slepička. Naši maminku střelil myslivec, pláče nejstarší kuře. Jestli chcete, já se o vás postarám, řekla slepička a koroptví kuřátka se zaradovala. Už nejsou sirotečci a kropenatá slepička je zase šťastná, že má svoje kuřátka. Čas běžel, po jaru přišlo léto a tak se jednoho dne babička s dědečkem vypravili na houby. Když docházeli k pšeničnému poli, babička vykřikla: Dědečku, vidíš to, co já? A dědeček viděl. Naproti ním kráčí jejich kropenatá slípka a s ní houf koroptvých kuřátek, vlastně teď už mladíků a slečen.
To bylo najednou radosti a povídání. Až nakonec babička řekla: Víš co, slepičko, až ti děti trochu povyrostou, vrať se k nám, budu mít pro tebe překvapení. A bylo to panečku náramné překvapení. Na dvoře pobíhaly slepice bílé, strakaté i kropenaté a na plotě se naparoval kohout s peřím jako duha. Příští jaro vyvedla kropenatá slepička poprvé svá vlastní kuřátka. Byly to veselé barevné kuličky a měly se čilek světu. Vidíte? Pokývala hlavou babička, když jim sypala zrní. Kdyby nebylo kropenaté slepičky, nebyl by náš dvůr jako louka v létě, ale jako zahrada pod sněhem. Možná, že bychom ani nevěděli, o kolik krásy jsme přišli, dodá dědeček a všichni kolem mu přikyvovali. A proč? Protože zmoudřeli.

0: Hejlík má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
1: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
2: To taky dělám, odpověděl Hihlík. Egon, tu není.
0: Zeptal se roztržitě.
1: Jaký Egon?
2: No, přeci pan Vavřinec.
1: Co by tu dělal?
2: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
0: Tohle už Ramses nevydržel.
1: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
2: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hihlík.
1: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudlo Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
2: A proč profesorovi? Nechápal Hihlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon a na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
0: vztekal se Ramses.
2: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde tulíka vězní.
1: Tak co uděláme?
0: Ramses vyskočil od stolu.
1: Musíme ho osvobodit.
2: To není jen tak, řekl Hihlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
0: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
2: Ne, já už mám plán, jak tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
0: oznámil mu Hihlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hihlík křiknout.
2: Ramíku, věř mi a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
0: Jenom jednou za to táče spořádal i Punčo Cháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: uši prádla sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco Rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečnici. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe Rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také Racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože Rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu, který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prýmovou mičurou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli. Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu. Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi Racky začalo potichu křičet. Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu! Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl. Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě! A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je,
4: že házet si s míčem u Šlachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
1: O slepičce Pepičce žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla. Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýš, pišty, fišty, písk. Koza Róza se polekala a zamečela. Záchraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé. Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
5: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
1: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, myška, myška do myší díry, koza Róza do stodoly, vepřík Petřík do křoví. Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
6: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
1: Volek Bolek se přidal.
7: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
1: Kravka Slávka pokývala hlavou.
8: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
1: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, myška Myška z myší díry, koza Róza ze stodoly, vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
9: Byl jeden domeček, byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochování.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si Šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat. Vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý, Pelandoku, co pak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, o tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mě, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: a bylo jara. Všechno, všechno kvetlo, ale maminka byla jaksi moc daremná. Milé dítě, nesmíš to s tím ženěním odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal, teď já nikoho neznám. Ale vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti poví. A tatínek už ani nečekal, noci se jim zdály být ještě chladny a když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a do Jana byla světnička hotova, taková krásná, jako malovaná. Tak, broučku, začala jednou Janinka, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka nikam nemůže. Ale když já žádnou neznám, i kdybys jen chtěl, však ty bys znal, dej si pozor, abys nebyl zas neposlušný. A koho pak bych já znal? Koho? Co pak neznáš Berušku? Berušku, tu? Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda. I bodeď by tě neměla ráda a teprv bude mít, až jen si ji vezmeš a je hodná a poslušná. Ale já bych raději, broučku, nemysli na to, co není a drž se toho, co je. Berušku znáš a víš, že je poslušná a jiné neznáš. A já nemám žádnou tak ráda jako Berušku. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby jsi si vzal. Pomysli si, že by jsi vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo. A tak už Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslel přitom na Berušku. Tak Broučku, co pak ti říkala Janinka? Ptala se maminka. Abych prý si vzal Berušku, že je hodná a poslušná. I arciť, já o hodnější nevím a tatínek také ne, tak jen tam jdi a řekni o ní. Maminko, já tam nepůjdu. Milé dítě, kdo pak by tam šel? To ty tam musíš jít. Vždyť oni tě budou rádi vidět. Vidíte tatínku, aby šel sám. No a když tatínek, že ano, tedy zůstali na tom, že zítra přiletí o něco dříve a že si ke kmotříčkovi zajde. A druhý den přiletěl Brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Mamince kanuli slzy po tváři, tak jen jdi, hledej, co by se Pánu Bohu líbilo a dobře pochodíš. A Brouček šel. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahledl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? A když tam Beruška nebyla, tak Brouček se neostýchal. Milá kmotříčko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotříčka se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda, ale tu vpadl do toho kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi. A maminku také. A tebe jsme také mývali rádi, ale víš, že máme jen Berušku. Že bychom zůstali sami. Proto si to musíme rozmyslet. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti povíme. A Brouček se už nezdržoval, dal s Pánem Bohem a šel domů. Myslel, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslela, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když Brouček o tom přemýšlel, napadlo jej také, že by za týden mohl kmotříček říci, že mu ji nedá. A počal mít strach. I neboj se, těšila ho Janinka, jen buď pokorný, ať už ti ji dají nebo nedají. A Brouček svítil a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a svítil a svítil a myslel na Berušku. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nevyšli. Berušku nebylo nikde ani vidět. Kmotříčka se jaksi smutně na Broučka dívala a milý Broučku, začal kmotříček, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se měla Beruška s tebou zlé. A tak my ti ji nemůžeme dát. No, Brouček byl jako omráčený. Ani nevěděl, kde mu hlava stojí, ale nějak se přece dostal ze světnice a jako by mu hlava hořela, letěl a letěl. U háječku pod skalou krásný vysoký vřes a v tom vřesu mech jako samet a v tom mechu krásná chaloupka. Brouček hned do světnice ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, no Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Slyšíš, Broučku, cože se ti stalo, pověz? A Brouček povídal. Oni mi ji nedají. Že ti ji nedají? A proč ti ji nedají? Že prý mají jen tu a že prý já budu neposlušný a že by se měla se mnou zle. A už zasplakal. I můj milý Broučku, jen se pěkně pokoř a neplač. Vždyť mají jen tu. Byť. A myslíš, že už budeš vždycky poslušný? Jen si nedůvěřuj. A kdybys měl být neposlušný, to by se měla Beruška s tebou zle. Já ti povím, jen se pokoř a buď poslušný. Však já o tom s kmotříčkem promluvím. A Brouček už neplakal a letěl domů. Maminka už byla plná úzkosti. I můj ty Broučku, co pak si tak uplakaný? Když oni mě jí milá maminko nechtějí dát, že prý budu neposlušný. Oni si to myslí. Maminka byla všecka udivena. Toho by se byla přece nenadála. Neříkala však nic a tatínek také nic. Ale mrzelo je to oba, až se maminka dala do pláče. I neplačte, maminko. Já jsem byl neposlušný, ale já si přeji už poslouchat. Však Janinka s kmotříčkem promluví. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčko, buďte tak laskáv, zastavte se na okamžik. A kmotříček se zastavil. Tak vy Nechcete Broučkovi berušku dát. Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? No, on toho lituje a přeje si už poslouchat. A k Modříčku, jestli jste vy byl vždy poslušný, podívejte se mě do očí. Ale Kmotříček se díval na zem. A co pak chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala doma sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci s pánem Bohem, Kmotříčku. Kmotříček byl všecek spletený. Letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi: řekněte tomu vašemu Broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl Brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel se podívat ke Kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, Broučku. Tak pojď dál. A Brouček šel dál. Já jsem si to rozmyslel, milý Broučku. A když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě beruška vzala. Ale musíš se jí zeptat.
1: Kde pak je?
0: Vaří v kuchyňce večeři. A tak šel Brouček za Beruškou do kuchyňky. Už ji dávno neviděl. Byla taková silná a krásná. Stála u ohniště a vařila brambůrky. Celá červená, až hořela. Buď že jí plamen do obličeje sálal, anebo že byla v rozpacích.
1: Vítám tě, Broučku. Co pak mě neseš?
0: Ej, milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A Kmotříček řekl, že by nic proti tomu neměl, kdyby si mne vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by si mne vzít?
1: Já, víš, Broučku, já jsem tě mývala ráda, ale Víš co, já si to rozmyslím. Přijď zase zítra.
0: A s takovou Brouček odešel. Maminku to mrzelo, že se chce Beruška teprve rozmýšlet. A Broučkovi to také milé nebylo, ale byl krotký a pokorný a Janinka mu to schvalovala. Nic si z toho nedělej. Je-li Beruška hodná, však jí pán Bůh předsedá. A není-li hodná, buď rád, že ti ji nedá. Jen tam zítra zase jdi. Však už toho Beruška litovala. Co pak si mu řekla, Beruško? Ptal se jí Kmotříček, když přišla do světnice.
1: Já jsem mu, tatínku, řekla, že si to musím rozmyslet.
0: Rozmyslet? Co pak si chceš rozmyslet? Nemáš Broučka ráda? A neřekl ti, že já jsem ho poslal?
1: Já... Ten Brouček z Roští není neposlušný.
0: Brouček z Roští? Co je tobě do Broučka z Roští? Kdyby on byl přišel, tak by byl Brouček nepřišel. Ale Brouček přišel a říkal o tebe. A že byl neposlušný, on toho lituje a už poslouchá. A ty nechceš poslouchat? Nejsi-li ty 10x horší, nežli Brouček. A víc jí Kmotříček neřekl. Ale Beruška plakala a celou noc nespala a plakala. A když Brouček druhý den zas přišel, byla Beruška v kuchyňce a vařila brambůrky, všecka červená až hořela, buď že jí plamen do obličeje sálal, nebo že byla uplakaná.
1: Vítám tě, Broučku.
0: A už zas plakala.
1: Co pak, Beruško, pláčeš? A Odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. No a chtěla bys jsi mne vzít? I bodeť, že by chtěla.
0: A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatbou neodkládalo, ale asi týden to přece ještě trvalo, když se muselo všecko umývat a cídit. A než se všichni hosté pozvali, a než se všechny koláče upekli, to jich bylo, ani se nemohli v komoře na prkna vejít. A Janinka, že jim pošle 3 zrnka vína, taková krásná modrá až do červena, tak, jak se z hroznu utrhla. A poslala, zjednala černého brouka, kováříka a Olím je na kolečku zavezl. A Janinka mu dobře zaplatila, ale k motřička mu přece ještě dala trochu mouky a krupice a jiskřičku másla a 3 hodně velké koláče. Ten byl rád, když měl doma hromadu dětí. A byla svatba. Ach, to bylo hostu. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a beruška, tatínek a kmotříčka, kmotříček a maminka, Janinka a ten starý brouček z roští a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce, začal kmotříček a brouček a beruška podali si ruce. A ty, broučku, vyznej, chceš-li mít berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že ji chce mít vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A tak buďtež v tisíce tisíců a žehnej vám Hospodin. A všichni opakovali, buďtež v tisíce tisíců a žehnej vám Hospodin. A šli zas do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zas zpívali a byli rádi a měli se dobře. A když tak zpívali, tu viděl brouček oknem tam výš na mezi za dubem malinkého broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama, díval se a poslouchal. Brouček vzal honem 2 koláče, 1 tvarohový a 1 makový a běžel ven. Zlatohlávku, pojď sem!

tichoučku plakala. A bylo po svatbě. Tatínek a maminka se odstěhovali na dvůr do Světničky a Beruška začala hospodařit. Hezky se jim vedlo a měli se rádi. Brouček a tatínek svítili, Beruška vařila a uklízela, maminka jí radila a pomáhala. Ale dlouho to tak netrvalo. Jednou ráno, když už slunko zapadlo, seděli u snídaně. Polívčička stála na stole a Brouček se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Ještě neřekl amen a bác. Maminka spadla ze stolice na zem a bylo po ní. Honem k ní běželi, kropili na ní, křísili jí a volali. Ale nic na plat. To měli žalost. A tak jí u potoka pod Olšičkou vykopali hrobeček, zaplakali, pěkně jí tam uložili a třetí den tam kvetla chudobička bílá jako mléko. Však tam kvete podnes. A ta bělonká chudobička vedle, ta je tatínkova. Když on si to bral moc k srdci, svítil a svítil, ale chřadnul a světla mu ubývalo, až pak, že už nemůže a zůstal doma. A co se nestalo, jednou večer, pod Jalovcem už byli po večeři, přiběhne kmotříčka. Prosím tě, Broučku, neviděl jsi kmotříčka, on posud není doma a slunce je už tak vysoko, já jsem plná strachu. Ne, kmotříčko, já jsem ho neviděl. A tatínek počal mít také starost. Tak to se mu něco stalo, jděte ho hledat. A šli ho hledat, volali a plakali, lítali a běhali, ale nikde nic a nikdo o kmotříčkovi nevěděl. To bylo nářku. Janinka kmotříčku těšila a těšila, ale kmotříčka se nedala potěšit. A teprv třetí den vypravoval Brouček, že tam v lese pod dubem nedaleko cesty vyrostla bělonká chudobička a ta, že tam jindy nebývala. Tak to je jeho chudobička. Ta žluna ho přece sežrala. Ach, ach. A plakali a naříkali. A tatínek chřadnul a chřadnul. Však já už tu také dlouho nebudu. Jen se mějte rádi a poslouchejte. A když jednou tatínek dlouho nešel ke snídani, šel se Brouček po něm do Světničky podívat a tu on ležel na postýlce, nožičky sepjaté a všecek tuhý. To byl zase zármutek nad zármutek. A tak mu pod Olšičkou u potoka vykopali hrobeček, zaplakali, pěkně ho tam uložili. Třetí den tam kvetla chudobička, bílá jako mléko. Však tam kvete podnes. Kmotříčko, zůstávejte u nás, nebudeme tak sami, prosili Brouček a Beruška. Ale kmotříčka, že ne, ne, ne, milé děti, já musím doma umřít a od nás mne zanesete tam do lesa pod dub, rozumíte? A tak zůstali sami. Brouček a Beruška sami, kmotříčka sama, Janinka sama. Jen tam v Roští se ten mladý Brouček oženil a byli staří i mladí pohromadě. A tak zas svítili a svítili a když už slunce vycházelo, čekával Brouček na toho mladého z Roští,

0: šli spolu domů. A svítili a svítili. A ta veliká silná paní v tom pěkném domě sedávala u stolu a psávala dlouhá psaní. A ta malá holčička byla už taková velká a krásná. Mívala dlouhou bělounkou zástěrku a pomáhala v kuchyni kuchařce. A ten bělovlasý Pavlíček ne, ten tam nikde nebyl. Myslím, že byl někde na školách. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak broučci, že už nikam nepoletí, jenom že se všichni ještě sejdou. A když si to kmotřička moc přála, takže se sejdou u ní. A sešli se ti zroští, mladí i staří, Janinka a Brouček s Beruškou. Měli koláče s tvarohem a smákem a Janinka jim poslala po kováříkovi celé zrnko vína, tak jak se z hroznu utrhlo, takové krásné, modré až do červena. A seděli kolem kamen a povídali, ale jak si jim to nešlo, když tam kmotříček už nebyl a tatínek také ne, a maminka také ne, pořád si na ně vzpomínali a pomodlili se a počali se loučit. Ti zroští spěchali tam za stráň do roští, Janinka do mechu mezi vřes, ale Brouček s Beruškou zůstali u kmotřičky a že jí to všechno na zimu ucpou a urovnají. A ucpali jí to a urovnali. A když už letěli domů, povídal Brouček, poslouchej Beruško, pojďme také Janince pomoci. A šli. Janinka si to právě snášela z komory do kuchynky. Janinko, my vám jdeme pomoci. To jsme hloupí, že nás to dřív nikdy nenapadlo, vidíte. I toto, milé děti, vždyť já si to ještě mohu udělat sama, až leda bych nemohla. No, ale když jste přišli, tak mě pomozte. A pomohli jí. A pak se dali do práce doma. Však už bylo hodně zima. Snesli si všecko do kuchyňky, zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem a teď ať si třeba mrzne. A pomodlili se a lehli a spali a spali a spali. Och, to se jim to spalo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Duch pohřbeného. Šel jeden chudý mládenec do města silnicí a nalezl u brány pod zdí lidskou nepochovanou mrtvolu. Kdo tudy šel, plivnul na ní. Mladík neměl mnoho v kapse, ale co měl, rád dal na pohřeb, aby na mrtvého neplivali. Potom se pomodlil nad jeho novým hrobem a šel dál svou cestou po světě. Přišel do Doubravy a tam usnul. A když se probudil, uviděl s podivením, že má plnou kapsu dukátů. Děkoval neznámému dárci a přišel k veliké řece, kde se musel dát převést. Převozníci spatřili, že má plnou kapsu dukátů. Vzali ho do loďky a když připluli doprostřed řeky, dukáty mu vzali a jej hodili do vody. Jak ho tak proud sebou unášel, tu se z nenadání mládenec chytil desky a pomocí té desky vyplaval šťastně na břeh. Nebyla to deska, ale duch toho pohřbeného i promluvil k němu takto. Vystrojil si mému tělu pohřeb, děkuji ti. Z vděčnosti tebe naučím, kterak se můžeš udělat vránou, srnou a štikou. Když se mládenec tomu říkadlu naučil, mohl se pak lehko ve vránu, v srnu i štiku proměnit. Šel dlouho a daleko, až přišel na dvůr mocného krále. A ten jej vzal do služby za dvorního střelce. Ten král měl krásnou dcerušku, ale přebývala uprostřed moře na nepřístupném ostrově v měděném zámku a měla při sobě takový meč, že kdo jím machnul, zvítězil nad největšími vojsky. Tu právě vpadli nepřátelé tomu králi do země i potřeboval toho vítězného meče a velmi po něm toužil. Ale jak jej dostat, když dosud nikdo nepřišel na ten osamělý ostrov? I dal vyhlásit. Kdokoliv vítězný meč od královny přinese, že dostane nejenom její ruku, ale že i na trůn po něm bude dosazen. Nikdo se o to nechtěl pokusit, až pak ten pocestný mládenec, jenž nyní byl dvorním střelcem, před krále předstoupil, že pro ten meč půjde, jen aby mu král dal na důkaz nějaké psaní, aby mu královna uvěřila a meč vydala. I podivili se tomu všichni a král mu dal psaní. Poté mládenec odešel do lesa. Nic netušil, že druhý dvorní střelec je mu v patách. Mládenec udělal se nejprve srnou a rychle běžel, až přišel na břeh mořský. Tu se proměnil v rybu a plaval prudce mořem až k tomu ostrovu. A tu pak udělal se vranou a letěl do měděného zámku. V zámku se změnil zase v člověka a podal krásné královně od otce list a prosil, aby mu vítězný meč vydala. Krásné královně zalíbil se pěkný střelec i tázala se ho, kterak se dostal do zámku, protože žádná lidská noha sem nevkročila. I svěřil se jí střelec, že umí říkadla, kterými se udělat umí srnou, štikou a vránou. Královna ho prosila, aby se před ní udělal srnou. A když tak učinil a okolo ní skákal, vytrhla mu tajně ze hřbetu trochu srsti. Potom se udělal štikou a královna opět vytrhla štice ze hřbetu tajně několik šupin. Konečně proměnil se taky ve vránu a začal lítat po pokoji, a královna mu opět vyškubla z křídel několik pírek. Tu královna hned otci napsala list a vítězný meč vydala. Mládenec pak obě věci přijal a letěl jako vrána. Sletěl k moři, jako štika moře přeplaval a pak jako srna běžel přes hory a doly, až se dostal blíž k lesu králova zámku. Tu však ten zrádný střelec již na něj čekal a poznal jej. Napjal luk a srnu zastřelil. Potom mu vzal list i vítězný meč, donesl králi a prosil, aby král ráčil splnit, co slíbil. Král v té radosti hned jemu přislíbil ruku své dcery. Poté vsedl na koně, meč v ruce jel směle proti nepříteli. Jakmile spatřil jeho korouhve, máchal silně proti němu mečem a po každém máchnutí padaly celé řady nepřátel a co nekleslo, dalo se na útěk. Po vítězném boji vracel se král domů a vedl sebou svou krásnou dcerku, aby ji tomu střelci, který mu přinesl meč, dal za manželku. Připravovala se svatba. Už i hudba hrála a celý zámek jasně svítil. Jen královna seděla smutně vedle střelce, který vraždil. Poznala hned, že to není ten, kterého v zámku viděla. Ale bála se otce zeptat, kam se poděl onen pěkný střelec. Měla ho ráda a velmi pro něj tajně plakala. A on ubožák v srnčí kůži ležel zabitý pod dubem. Ležel tam celý rok. Až jedné noci ucítil, že ho z tvrdého spaní kdo si probudil. I stál před ním ten duch, jeho tělo mládenec pohřbil. Vzkřísil ho k životu, pověděl mu, co a jak se s ním stalo a řekl. Královna zítra bude mít svatbu. Pospěš do zámku. Ona tě pozná. A ten střelec, který tě zrádně zabil, pozná tě taky. Mládenec skočil na nohy a pospíchal do zámku, kde ve veliké komnatě rozliční hosté jedli a pili. Krásná královna hned ho poznala, vykřikla radostí a omdlala. A střelec vražedník? Jakmile ho spatřil, zbledl strachem a zezelenal. Tu mládenec vyprávěl, jak ho střelec zradil a zabil. A na důkaz toho, že mluví pravdu, udělal se přede všemi srnou a začal královně lichotit. A královna vzala tu srst, kterou mu v zámku vytrhla, a přiložila jí srně na hřbet a srst i hned přirostla. Potom udělal se štikou, a královna přiložila šupiny, které měla schované, na jich místo a hned taky přirostly. Konečně udělal se vránou a královna vzala pírka, co mu v zámku vytrhla z křídel a pírka zas přirostly. Tehdy rozkázal starý král, aby střelce, který vraždil, popravili. A mládenec dostal mladou, krásnou královnu za manželku. Celý zámek byl jasně osvětlen. Jedli, pili a veseli byli. A královna už neplakala, neb měla, co chtěla.
1: Ančka a kuřata. Marcelka posadila Ančku na plot, který odděloval dvorek pro drůbež od velkého dvora, protože byla zavolána domů. Teď seď klidně a nevrť sebou, napomenula jí, mohla by spadnout a uhodit se. Ančka tedy tiše seděla, zrovna, jak jí Marcela nakázala. Ale usmívala se na kuřata, protože věděla, že už kolikrát mezi ně byla spadla a nikdy jí to nebolelo. Přece, jak víte, byla vycpána hezkou měkkou vatou. Tak tam seděla, až maličký ptáček těsně u její hlavy zaštěřikal a jak hledal sladkou šťávu květin, letěl na blízko stojící keř. Ančka otočila hadrovou hlavou po ptáčku, ale tu ztratila rovnováhu a bum, už byla dole mezi drůbeží. Ta se rozutekla na všechny strany, kromě starého šedivce kohouta. Načepířil peří na krku, sklonil hlavu těsně k zemi a díval se přísně na Ančku, přičemž tak divně, jako by zasýpal. Ale Ančka se jen usmívala na šedivce kohouta a klidně si rukama prohrábla přízové vlasy, protože se ho nebála. A teď se stalo něco neočekávaného. Jak zvihla ruku, kohout na Ančku skočil a převracel ji ze strany na stranu. A když Ančka konečně zase klidně ležela, zdvihla zástěrku a odháněla kohouta. Kš, kš. Ale místo, co by starý šedivec utekl, skočil na ní znovu. Toto počínání kohoutovo pozorovali dvě staré slepice a jak kohout znovu na Ančku skočil, jedna slepice se před starého šedivce postavila, druhá chytla Ančku za zástěru a vlekla ji do kurníku. Byla tam tma uvnitř a Ančka nevěděla, co se s ní bude dít. Cítila jen, jak je vlečena přes kukaně. Konečně jí přestala stará slepice vléci, takže se mohla Ančka zase posadit, protože Anččiny knoflíkové oči byly velice dobré, brzy rozeznala slepice před sebou. Ach bože, to kok tak? To je ta nejtěžší práce, kterou jsem teď v poslední době dělala, řekla stará slepice, když konečně popadla dech. Kokodák, já jsem se bála, že pan šedivec vám roztrhá šaty a zástěru. Ten si divně se mnou hrál, paní slepice, řekla Ančka. Slepici to hluboko v krku zakloktalo. Proboha, on si přece s vámi nehrál, on se s vámi pral. Pral? Vykřikla Ančka překvapena. Och, ano, skutečně, odpověděla slepice. Starý šedivec se domnívá, že chcete ublížit kuřatům, proto se s vámi dal do boje. Mrzí mě, že jsem spadla do ohrady, ale to víte, já bych nikomu neublížila, pravila Ančka. My vám svěříme tajemství. Ale musíte nám slíbit, že neřeknete své paní, řekly obě slepice. Slibuj na své čestné slovo. Ančka se zapřísahala. Tu obě slepice vedly Ančku do nejzašího koutu v kurníku. Tam za nějakou starou bedničkou si udělali hnízda a každá měla ve svém 10 vajíček. Kdyby to lidé v domě věděli, vzali by nám ta vajíčka, pravili slepice, a nám by se nevylíhla žádná kuřátka. Ančka sáhla na vajíčka a ta byla hezky teplá. My jsme právě vstali, když vy jste spadla do ohraty, vysvětlovali kvočny. Ale jak mohou ta vajíčka růst, když na nich sedíte? Tázala se Ančka. Naše paní vždycky hubuje fída, když si sedne v zahradě na nějakou květinku, protože pak prý neporoste. Tak. Vajíčka, to je něco jiného, vysvětlovala jedna kvočna. Aby se kuřátka správně vylíhla, musíme na vajíčkách sedět 3 neděle, aby měla hezky teplo. Víte, za žádných okolností nesmějí vejce nastydnout. A na konci 3. týdne vajíčka vypučí, zeptala se Ančka. Vy si snad představujete vejce jako rostlinu, vykřikla druhá. Vajíčka se líhnou na konci třetího týdne a nevypučí. A pak máme rozkošná, jako chmíří, jemná kuřátka. Máme je hrozně rádi, a chováme je pod křídly, aby jim nebyla zima. A mazlíme se s nimi, Jak už dlouho sedíte na vejcích, tázala se Ančka. Ani jedna, ani druhá jsme si to nezapamatovali, řekla jedna z kvočen. Tak nevíme, kokodák. Víte, my skoro stále na nich sedíme. Vstaneme, jen když se jdeme trochu napít a najíst. Tak pomalu ani nevíme, kdy je den a kdy je noc. My jsme se šli zrovna napít, když se spadla do ohrady, pokračovala druhá. Teď si však musíme zase na vajíčka sednout a zahřát je kokokodák. A obě slepice se zase usadily na svých hnízdech. Až je trochu zahřejete, já vám ráda na nich posedím, aby nevychladla. A vy si zatím můžete jít sehnat něco k jídlu a pití, nabízela se Ančka. A tak obě kvočny šly dokončit oběd, ve kterém je Anččin pád přerušil. Zatímco byli pryč, seděla Ančka tiše na teplých vajíčkách. Najednou slyšela něco pod sebou dělat pí, pí, pí. Snad to není myš, řekla si Ančka, když cítila, že se něco pod ní hýbe. Ach, kéž už by se kvočny vrátily. A když se vrátili a viděli rozpačitý výraz na jejím obličeji, vykřikli, stalo se něco! Ančka se postavila a viděla, že bylo pod ní několik malých, měkonkých, rozkošných kuřátek, kulatých jako chmíří u pampelišky. Pí, pí, pí, pí. Pípala, jak Ančka vystoupila z hnízda. Ach, kuřátka, vykřikla Ančka a jedno si zdvihla. Chtějí se mazlit. Obě kvočny s očima zářícím a štěstím sedly si na hnízda. Zbývající vajíčka se jistě také brzy vylíhnou, kokokodák, pravili. Ančka pomáhala tedy několik dní slepicím vysedávat a když už jednou byla všechna vajíčka vylíhlá, přišla Marcela, která se scháněla po Ančce. Prosím tě, Ančko, jak se sem dostala? Vykřikla. Co já jsem se tě nascháněla? To tě asi sem slepice vtáhly. Marcela zaslechla, jak za bedníčkou obě kvočny něžně kvokají na svá kuřátka, zdvihla bedníčku a vykřikla překvapením a radostí. Ach, vy drahé kvočničky, volala a zvedala obě kvočny z hnízd. Vy jste si až sem schovali hnízda a teď máte 1, 2, 3, 4, 20 kuřátek. A Marcela si je všechna dala do zástěrky. Potom Ančka dala návrh, aby hezky přikryla kuřátka. Pojďte se mnou, kvočničky, řekla Marcela a vyšla z kurníku. V patách za ní cupali obě kvočny. Marcela zavolala tatínka, který položil 2 sudy pod strom a každý pěkně vystlal. Potom otvor vpředu pobil laťkami a nechal jen malá místa pro dvířka. Konečně dostala každá kvočna 10 kuřátek a byla s nimi zamčena v sudě jako v domečku. Všechny panenky byly šťastné, když slyšeli o Anččině příhodě. Nemuseli dlouho čekat a byly také přivedené, aby se podívali na nová kuřátka.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Leckde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až sojka: já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce: že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá sojce: vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se sojka a byla ta tam. A Málka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci.
2: Já jsem ježek, povídá první.
1: A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl.
2: Proč tu tak stojíš?
1: Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka.
2: Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek.
1: Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na pláňce se pohnul sotva list.
2: Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek.
1: Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do pláňky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu?
2: Takhle, řekla ježková.
1: Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. A Málka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl:
2: podívej, ježková, na cestě leží kámen.
1: No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout.
2: A, už nebolí?
1: Ptá se ježková.
2: Bolí.
1: A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá: já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl: ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o Ježkové, o Ježkovi, o Píchláku

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A všechno se to mrahačí. A kde kdo by mi lál? A to já odtud rahačí povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes. Všechno je v rukou bohožích, vždyť dneska je ten ples.

Lenku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to. Opatrně se k ní přiblížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat, jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Balili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, tráv, bráska. Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili.
Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácli z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli Šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralesu.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tajemství. Žili kdysi muž a žena. Žena byla povídavá. Neřekla, co nevěděla. A muž se proto na ní často hněval. Nakonec byl raději s kamarády, než se ženou. A leckdy se s nimi veselil dlouho do noci. Jednou se zase vrátil domů až k ránu. Žena ležela už dávno v posteli, ale nespala. Sotva vrzla před chalupou vrátka, vyskočila a začala muži vyčítat, že se vrací tak pozdě. Muž však položil ukazováček na ústa a řekl: tiše, nekřič tolik, kdybys jen věděla, proč se vracím tak pozdě. Žena byla zvědavá a hned se vyptávala: co se stalo, rychle mi to pověz. A muž řekl znovu: jenom nekřič, nebo vzbudíš sousedy. Já ti to povím, ale nejdřív zavři okna a dveře, aby nikdo nic neslyšel. Žena zavřela dveře i okna a ptala se netrpělivě: tak povíš mi už, co se vlastně stalo? Hrozná věc, řekl muž. Hrozná. Ale nejdřív mi slib, že to neprozradíš nikomu na světě. Žena slíbila, že bude mlčet jako ryba. A muž pokračoval: když jsem se vracel domů, jeden na mě vyběhl z houští a pustil se do mě. Bránil jsem se ze všech sil, ale byl bych se neubránil. Musel jsem ho zabít. Zahrabal jsem ho na kraji lesa u cesty. Ale pamatuj si dobře, nikomu ani slovo. Jestli to prozradíš, budeme oba ztraceni. Žena chvíli nemohla promluvit hrůzou, ale pak řekla: neboj se, jsi přece můj muž, nikomu nic nepovím. Na zítří ráno šla žena pro vodu ke studni uprostřed návsi. Vždycky se tam scházely sousedky z celé vesnice a vyprávěly si, co je nového. Nejvíc novinek znala pokaždé povídavá žena. Věděla všechno. Kdo chce vdávat dceru, kdo bude sklízet nejlepší olivy, kdo má jaký důvod k pláči nebo ke smíchu. Tentokrát však nepromluvila ani slovo. Čekala, až na ní dojde řada, a hlavu měla sklopenou. Sousedky si toho brzy povšimly a ptali se jí: proč pak si tak smutná? Stalo se ti něco? Žena jen zavrtěla hlavou. Co by se mi stalo? Muž se vrátil v noci pozdě a probudil mě. Nemohla jsem usnout a teď mě bolí hlava. Když sousedky odešly, zůstala jen jediná, její nejmilejší přítelkyně. Pověz mi pravdu, tobě se něco přihodilo. Neskrývej to přede mnou, jsem přece tvá nejlepší kamarádka a nikomu nic neprozradím. Naléhala tak dlouho, až žena dlouze zavzdychala a přiznala se: předevčírem v noci můj muž jednoho zabil a zahrabal ho v lese. Ale nezapomeň, nikomu nesmíš prozradit ani slovo. Sousedka však byla stejná jako povídavá žena a nedokázala si nechat tajemství pro sebe. Řekla to další sousedce, ta zase další, a za chvíli věděla celá vesnice, co se přihodilo. Třetího dne přišli k muži četníci a spustili z ostra. Teď půjdeš s námi a ukážeš nám místo, kde si ho zabil a zakopal. Muž je zavedl na okraj lesa, ukázal pod vysokou borovici a řekl: tady kopejte. Začali kopat a vykopali psa. Co to má znamenat? Zeptali se přísně. Chceš si z nás dělat blázny? Hned vám to vysvětlím, odpověděl muž. Vracel jsem se pozdě v noci domů a tady na mě vyběhl z lesa vzteklý pes. Musel jsem ho zabít, nic jiného mi nezbývalo. A tady pod borovicí jsem ho zakopal. Četníci viděli, že mluví pravdu, a propustili ho. Muž se vrátil ke své ženě a řekl jí: vidíš, teď budeš celé vesnici pro smích. Prozradila si první tajemství, které jsem ti svěřil. A pamatuj si, že žádné tajemství už ode mne nikdy neuslyšíš.

Neposlušná manželka. V jedné vesnici žil mladý muž a ten se oženil s dívkou, kterou měl rád. Díval se na ní jako na obrázek. Všechno se mu na ní líbilo, ruce i oči, ústa i vlasy. Smála se od rána do večera a to se mladému muži líbilo ze všeho nejvíc. Jen jednu chybu měla nevěsta. Celý den chodila od ničeho k ničemu a kam ji ráno postavil, tam ji večer našel. Ženichovi to však nijak nevadilo. Když ráno žena nechtěla vstávat z postele, muž uvařil snídani, přinesl jí všechno, co si přála a byl šťasten, že jí může dělat radost. První sladké dny jejich manželství míjeli a oba si připadali jako holoubci v lese. Přešel však nějaký čas a mladý muž musel jít pracovat na pole, aby nezarostlo bílým. Sotva kohout ráno zakokrhal, muž otevřel oči, povzdechl si a řekl: nedá se nic dělat, musím jít orat, jinak nic nesklidíme. Buď tak hodná a přines mi v poledne oběd na pole. Žena se zasmála a zvolala vesele: nic ti nepřinesu. Ale já to myslím doopravdy, řekl muž. V poledne přijdeš a přineseš mi oběd, jinak to nejde. Nic ti nepřinesu, opakovala žena. Budu se celý den těšit, až se vrátíš. Ale oběd ti nepřinesu. Muž byl už ve dveřích. Obrátil se a řekl: poslouchej dobře. V poledne mi musíš přinést oběd, nezapomeň. Usmál se na ženu a odešel. Zapřáhl volky do pluhu a plahočil se na tvrdém kamenitém poli. V poledne zavedl volky do stínu, dal jim trochu ječmene a posadil se do trávy ke studánce, aby si odpočinul. Čekal a čekal, až mu žena přinese oběd. Ale žena nepřišla. Když už viděl, že se nedočká, napil se vody ze studánky, zapřáhl volky a pustil se znovu do práce. Sotva se večer vrátil domů, žena ho objala a zvolala vesele: tak, jak ses měl celý den. Vidíš, že jsem měla pravdu. Řekla jsem ti, že oběd nepřinesu a také jsem ti ho nepřinesla. Máš radost, že tvá miloučká ženička opravdu udělá, co řekne? Ale já měl velký hlad, povzdychl si muž. Ale příště už se mnou takhle nežertuj. Musím pracovat a nemám čas chodit na oběd domů. Teď udělám večeři, najíme se a ty mi zítra přineseš oběd na pole. Mladá žena se zasmála, až jí bílé zuby zasvítily a zvolala: a ne, a ne, a ne, nic ti nepřinesu. Na zítří se muž probudil tak časně, že ještě ani kohout nezakokrál. Zatřásl zlehka svou ženou a řekl jí: v poledne se musím najíst. Včera si nepřišla. Dobrá, nebudeme o tom mluvit, ale dnes nezapomeň. Pamatuj si to dobře. Žena otevřela oči a rozesmála se. A ne, a ne, a ne, žádný oběd ti nepřinesu. Muž měl naspěch. Už byl ve dveřích, ale ještě se naposled obrátil a řekl prosebně: já vím, že jenom žertuješ, ale pamatuj si dobře, co ti povídám. V poledne mi přineseš oběd. Vyšel z chalupy, zapřáhl volky do pluhu a orál na svém vypráhlém kamenitém poli. Když měl slunce nad hlavou, otřel si pod čela, zavedl volky do stínu a dal jim trochu ječmene. Posadil se pod strom ke studánce a čekal na svou ženu. Čekal a čekal, ale žena nepřišla. Večer se vrátil domů unavený a hladový.
Sotva vkročil do dveří, žena mu skočila kolem krku a zvolala se smíchem. Tak vidíš, blázínku, že jsem ti nic nepřinesla, ale ty mě máš rád a to je to hlavní. Co záleží na jednom obědě? Políbila ho a byla šťastná, že jsou zase spolu. Muž řekl, to je pravda, že tě mám rád. Mám tě moc rád a ty to víš. Ale tyhle šprýmy budou muset přestat. Dvakrát jsem ti odpustil, ale pamatuj si dobře. Zítra mi oběd přineseš a potom mi ho budeš nosit každý den. Na zítří se muž probudil pozdě. Rovnýma nohama vyskočil z postele a začal se oblékat. Žena se polekala a řekla, proč stáváš tak brzo? Pojď si ještě na chvilku lehnout. Nepůjdu, řekl muž, protože jsem zaspal. Kohout už dávno kokrhal a slunce vyšlo nad obzor. Udělám rychle snídaní a půjdu orat. V poledne mi přines oběd a nezapomeň, že s tím žertováním je konec. A vyšel ze dveří. V poledne muž čekal u studánky na oběd, ale žena nepřišla. Napil se vody a oral až do večera. Když slunce zapadlo, vydal se zpátky k domovu a cestou si v křoví uřízl silný prut. Sotva vstoupil na dvorek, žena vyběhla se smíchem ze dveří a zvolala, vidíš ty můj blázínku, že jsem ti oběd zase nepřinesla. Chtěla obejmout, avšak muž ustoupil dva kroky zpátky a několikrát ji přetáhl prutem. A učinil to s takovou silou, že se žena lekla, padla na zem jako bezducha a při tom pádu si zlomila ruku. Muž ji vzal do náruče a odnesl ji k ranohojiči. Ranohojič ženu ošetřil a zlomenou ruku jí srovnal. Kolik jsem dlužen? Zeptal se muž. Ranohojič pokrčil rameny a řekl, půl stříbrňáku. Muž sáhl za opasek a dal mu stříbrňák. Ranohojič vzal ze stolu půl stříbrňáku a chtěl mu ho dát nazpátek. Avšak muž zavrtil hlavou a řekl hodně nahlas, aby to žena dobře slyšela. Raději si to nech, až zase přijdeme příště. Potom vzal ženu do náruče a odnesl ji domů. Od té doby mu žena přinášela oběd na pole každý den, poslouchala ho na slovo a dělala všechno, co mu na očích viděla. A tak vzniklo ve Španělsku rčení, z převelké lenosti zlámala si kosti.

jak Rumcajs kočíroval Sumce. Příští den seděl Rumcajs před jeskyní a pročesával si hřebenem na borůvky vousy. Lesní včely mu mírně kroužily okolo hlavy. Rumcajs přemýšlel, čím dobrým by Volšovečkovi vynahradil trápení se špuntem. Manka zatím krmila z ošatky hejno lesních holubů. Nejste nám tu v lese na nic dobrý, povídá, ale pomějte se. V tom přiběhl mezi stromy tenonký potůček vody a pořád ho přibývalo. Manka uskočila, poplašení holuby se rozletěly a Rumcajs povídá, aby se tak nahoře u Volšovečka strhla rybniční hráz, to by bylo pěkný nadělení. Včera Volšoveček div neusknul v prázdném rybníce a dnes, aby ho tak divoká voda kdo ví kam odnesla. A Rumcajs se rozběhl proti proudu k lesnímu rybníku. Hráz byla celá, ale na vrbě seděl vodník Volšoveček a plakal tak vydatně, že to vydalo za potok. Tak už zaráz, nebo mi vytopíš jeskyni, povídá Rumcajs. Volšoveček smutně popotáhl nosem. Tobě se řekne, neplač, ale podívej se, co se mi urodilo v rybníce. Rumcajs se podíval a zbledl pod vousy. V rybníce leží sumec Holdegrón. Takový sumec byl v Čechách jen jeden. Zalehl rybník od česel až k čepu. Hubu měl Holdegrón širokou jako stavidlo a oči jak mlýnské kameny. No, ty jsi mi krasavec, povídá Rumcajs a přidržel se vrby. A hned ale spustil přísně na Volšovečka. Kdybych byl vodník jako ty, tak bych si pořádně dovedl poradit s každou rybniční záležitostí. Sumce vyžeň a vlesi do rybníka místo něho. A neskusil bys to nejdřív sám? Otočil řeč Volšoveček. Rumcajs se opřel nohama pevně do hráze a spustil na Sumce. Holdegróne, nerad tě tu vidím. Mrskni ocasem a odkormidluj, odkud si připlaval. Sumec pootočil po Rumcajsovi oči a líně hnul ocasem. Udělala se taková vlna, že to Rumcajse i s Volšovečkem popadlo a odplavilo až do lesa k jeskyni. Vítám vás, povídá jim Manka. Jak vidím, dobře jste pořídili. S Holdegrónem není kloudná řeč, řekl na to Rumcajs. Boreď by

0: Na pořádnou síť? Monka uvázala provaz mezi vrby jako osnovu a protože Volšoveček byl malý jako kudlička, podala mu druhý konec provazu a on tou osnovou proskakoval jako člunek. Síť byla za chvíli hotová. Sumec Holdegron se na to líně díval hned jedním, hned zase druhým okem. Teprve když síť rozprostřeli na hrázi, ušklíbil se velikou hubou.
1: Já nejdřív byste mě do té sítě museli dostat.
0: Depak, na toho nic neplatí, povzdechl si Volšoveček. Ale v tom Manka zatleskala a hned tu bylo hejno lesních holubů. Každý popadl do zobáku jeden provázek a rovnou nad rybník. Tam spustili síť na Holdegrona. Holdegron se pocítí trochu ošil a znova.
1: Lámali jste si zbytečně hlavu i prsty. Nejdřív by se musel najít někdo, kdo by se mnou hnul.
0: Jen domluvil, pohladil vodník Volšoveček dlaní vodu a ze všech stran rybníka se seběhly ryby. Přijeli pomalí siláci kapři, divoce se přihnali štiky, hladce připluli líni a pak už se čekalo jen na rybí drobotu. Ryb byla síla a každá z nich vzala do huby jeden provázek od sítě. Ale protože se přitom mleli na všechny strany, nemohli síť utáhnout. Sumci Holdegronovi to až přišlo k smíchu.
1: To by nejdřív to spřežení muselo mít kočího, zehonil se.
0: Kočí je tuhle, křikl Runcajs, utrhl si ve vrbový prut a skočil z hráze Holdegronovi rovnou na hřbet. Rybí spřežení v tu chvíli pořádně zabralo a už se jelo strouhou proti vodě. Runcajs kočíroval. Když dojeli do řeky Labe, zarazil Runcajs rybí spřežení a povídá Sumci. Plav si kam chceš, Holdegrone, tady je už místa dost. Za dvě neděle na to připlavala stružkou Runcajsovi do studánky poštovní rybička. Vorvani a jiné velryby po ní vzkazují, že Holdegron vjel u města Hamburku do moře. A jestli sahal v rybníce, odčesel až k čepu, není prý ho teď v moři, ani od krajíčku ke krajíčku.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Na podzim a v zimě, kdy se brzy stmívá a podvečery jsou dlouhé, sedávala Anínka často u piana ve svém pokoji a brnkala na klávesy. Balík s Brundibárou líhávali v koutě a poslouchali. Anínka hrála zpočátku jen taková prstokladová cvičení, etýdy tomu říkala, a Balíkovi se to občas zdálo dlouhé a jednotvárné. Natáhl proto krk vzhůru, zvedl hlavu a z hrdla se mu ozval táhlý, kvílivý zvuk. Však ten zvuk možná znáte. Přitak někdy zdraví měsíc, když je v úplňku. A zrovna tak se pejskové zdravili a svolávali do smečky, když se ještě před tisíci a tisíci lety toulali ve stepích a neměli své pelíšky ani boudy u lidí. Psi na to nezapomněli a někdy, když se jim to zrovna hodí, tak si na to vytí, samozřejmě, že vytí s tvrdým i, vzpomenou.
2: Moc krásně zpíváš, ušklíbla se jednou Brundibára, když Balík zas doprovázel Anínčino cvičení vytím.
3: Myslíš?
1: Balík Brundibářino popíchnutí nepochopil a domníval se, že ho

0: opravdu obdivuje.
1: Třeba bych si mohl zaspívat s Aninkou nějakou písničku.
0: Oh, ty, že umíš nějaké písničky?
1: No je, já jich umím, vychloubal se Balík, ale ve skutečnosti znal jenom jednu, možná dvě.
0: To bych si teda chtěla poslechnout, ušklíbla se po druhé Brundibára. Ale půjdeme raději ven, abys Aninku nerušil, jo?
2: Tak šli ven, kam brnkání piana nedoléhalo.
0: Spusť, řekla Brundibára a uvelebila se na střeše Balíkovy boudy. Umíš nějakou o kočkách?
1: O kočkách ne, ale zaspívám ti o pejskovi.
0: A Balík začal.
1: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co to máš, že jsi tak vesel stále? Řekl bych vám, nevím sám, hop, a skákal dále.
0: No jo, to jste vy psi, ušklíbla se po třetí kočka. Skáčete jako po minutí, ani nevíte proč. To my kočky neděláme. My se vždycky chováme důstojně, jak se sluší a patří.
1: Co to meleš, zlobil se Balík. To jako, že psi nemají dobré vychování. Prostě máme radost ze života, máme rádi své pány a dáváme to najevo.
0: Brundibára pochopila, že tenhle spor neuhádá, a proto honem začala o něčem jiném. Nějakou písničku o kočce fakt neznáš?
2: Balík chvililinku dělal, že přemýšlí.
1: Ne, o kočkách snad ani písničky nejsou. Možná proto, že jste takové chladné a nedáváte radost ze života tolik znát.
0: Pak ovšem smířlivě dodal.
1: Ale abys neřekla, tak já ti vymyslím o kočce básničku.
0: Nadechl se a začal.
1: Byla jedna kočka, měla modrá očka. Na krku má mašly, kocouři ji našli. Za mašly ji zatáhli, pozvali ji na jáhly.
0: Balík čekal potlesk a uznání, ale Brundibára ho zklamala.
3: To je ale hloupá básnička, hloupější jsem neslyšela. Co pak kočky nosí mašle? No, možná někdy. Ale proč by je kocouři za ně táhali a zvali? Na co, že je to zvali? Na jáhly? Co to je? To mi musíš vysvětlit.
1: Já to taky nevím docela přesně. Slyšel jsem to slovo v kuchyni.
3: No, prosím, on neví, co to je a dá to do básničky.
0: Brundibára zase získávala výhodu.
3: Prosím tě, proč?
1: Protože se to krásně rýmuje, hájil se Balík. Slyšíš přece ten rým? Zatáhli, najáhli.
3: No dobře, ale jaký to má smysl?
1: A ty si myslíš, že všecky básničky a taky písničky, které se zpívají v rádiu a v televizi, mají smysl? Tatínek říká, že někteří zpěváci ani netuší, o čem zpívají. Ale jestli chceš, tak zjistíme, co jsou jáhly. Pojď, zeptáme se slepice.
0: Balík oběhl dvůr a zahnal slípky do houfu.
1: Holky, víte některá, co jsou to jáhly? Zeptal se.
3: No je, ozvala se nejstarší Pipka, jí říkali. Jáhly, to je moc dobré zobání. Což o to, dobré je, ale dá tu ze práce všechno se zobat.
0: Přizvukovala jiná kropenatka a dodala.
3: Jsou to taková mrňavá žlutá zrníčka.
0: Tu se do hovoru vmísil chytrý kohout. Jsou to vyloupaná zrníčka prosa a proso je vlastně obilí.
1: Je, proso já znám, zaradoval se Balík. To se seje na souvrati. Jenže zas nevím, co je souvrať.
3: Ale ještě lepší než zobat jáhly je, když nám hospodyně hodí kus jahelníku. Někdy ho napeče tolik, že ho ani nesní a pak se s námi rozdělí. Teda jahelník, to je dobrota. Zasmála se Kropenatka a ostatní slípky přizvukovaly.
1: Tak vidíš ty, Brundibáro jedna, obrátil se Balík na kamarádku. Té básničky se nemusíš bát. Jáhly jsou náramně dobrá věc.
3: Možná pro slepice, ale pro kočky, zaváhala Brundibára.
1: V tom se Balík uhodil do čela. Na něco si vzpomněl. Vždyť já znám jednu psí písničku, kde vystupuje i kočka, zavískl a hned se dal do zpěvu. Kočka leze dírou, pes oknem, nebude-li pršet, nezmouknem, nebude-li pršet, nezmouknem. Ta se mi taky nelíbí, řekla Brundibára.
3: Proč musí kočka lézt dírou, když může stejně jako pes vyskočit oknem?
1: Dobrá, když myslíš, že lezení oknem je důstojnější než prolézání dírou, tak to obrátíme. Nám jezevčíkům například lezení dírou vůbec nevadí, ale pro mě za mě, já ti tu písničku předělám. A spustil. Kočka leze oknem, dírou pes, jestli bude pršet, zmoknem dnes, jestli bude pršet, zmoknem dnes.
3: To už je lepší, připustila Brundibára. Ale zmoknout bych nechtěla. My kočky totiž nemáme déšť v lásce, řekla a důstojně odkráčela domů.
2: Balík zůstal uprostřed dvorku sám, jen s tou svou opravenou písničkou. A tak si alespoň jako každý správný pes poskočil. Měl prostě radost ze života.
4: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky a bude zdaleka až ze dna moře. Právě na mořském dně bydlí velryba. Má tam svůj dům a celé své hospodářství. Na dvorku chová kraby a hvězdice, v ohradě mořské koníky a na kamenech pod skálou škeble. Je to pěkně nezvedená cházka, se kterou mám jen starosti, říká o nich velryba. Kraby pořád lezou, kam nemají, a ještě pospátku. Hvězdice by se jenom toulaly a vůbec jsou lehkomyslné, navíc jim to moc mluví. Mořští koníci jsou zas příliš hluční a bujní. Jenu, abych je všechny neustále hlídala, tedy až na škeble. Ty jsou má radost, moje zlatíčka. Jak jeden dlouhý, sedí si na kamenech pod skálou jako přilepené a přitom ani nepípnou. Čas od času musí velryba odejít z domu, vyplout nahoru na mořskou hladinu, trochu se nadechnout, jak říká, a kouknout na lidi. Jednou se tedy zase chystala na výlet a přikazovala své havěti. Buďte tu hodní, hlavně sem nepouštějte sepí, protože ona vždycky všude maluje svým černým inkoustem, až nám zakalí vodu, doplnili za velrybu kraby. Správně, a vy, hvězdice, vymějte rozum a nešplhejte na oblohu. Hvězdy z vás stejně nebudou, doplnili hvězdice, které ty rady také znali nazpaměť. Správně. A vy, mořští koníci, se pěkně paste a nedělejte žádné vylomeniny. Ať nezvíříte bahno, dořekli koníci. Tak hlavně, že všichni moc dobře víte, co máte dělat. Odsekla velryba a otočila se ke škeblím. Škeble, vy jediné máte rozum, dejte mi na ně na všechny pozor, ano? A jako obyčejně, škeble ani nepíply. Ano, všechny škeble svorně mlčely. Mlčení znamená souhlas, to se mi právě na škeblích líbí, že si nepotrpí na zbytečné řeči, jako někteří. Řekla velryba, vrhla významný pohled po ostatních, zavřela vodní vrátka a docela spokojeně si odplula. Sotva byla pryč, zelený mořský koník vypískl. Mně se chce uspořádat závody mořských koníků. Voda je hladká, přímo láká, la, la, la, láká, láká. Křičeli ostatní mořští koníci a začali poskakovat z nohy na nohu. Chutí v nich hrála každá žilka. Jen jedna vážná mořská paní koníková připomněla. Pánové, víte, co řekla velryba? Žádné vylomeniny, nemá se vířit bahno. Madám, vždyť velryba je pryč, vyprskl na to její soused. Nic se nedozví. Dozví, nedozví, o to přece nejde. Chcete podvádět? Nepřehánějte, řekl koník a vzdorně pohodil hlavou, ale tak nějak šikovně, že se mu v ní v tu chvíli urodil nápad. Moc dobrý nápad, až mu radostí z toho blízklo v očích a vesele prohlásil. Tak se dovolíme, madam, škeblí, ty nás přece hlídají a když nebudou nic namítat... Pak by to snad bylo něco jiného, kývla paní koníková. Koník hned utíká ke škeblím a povídá. Škeble, škeble, voda je hladká, přímo láká, hej, slyšíte? Smíme si trochu zazávodit, ano, ano. Všechny škeble svorně mlčí. Mlčení znamená souhlas, říkala to i velryba. Zvolal koník a 10 nejdychtivějších závodníků se už staví do řady. Tak pozor, velí koník. Běží se od sasanek ke korálům, ke startu připravit. Pozor, teď! Ale ouvej, v cíli je pěkná mela. Zdá se, že tam doběhli všichni závodníci najednou. Tak kdo zvítězil? Všichni tvrdí, že právě on, červený, zelený i žlutý mořský koník. Ať to rozsoudí škeble, ty nás přece hlídají. Napadlo kohosi a všichni koníci pokřikují. Škeble, škeble, kdo zvítězil? Já, vidíte, že já, ano. A škeble mlčí. Když s nimi není řeč, musíme běžet znova, rozhodl žlutý koník a už se všichni řadí u sasanek. Hyb, hyb, hurá, hyb, hyb, hurá, je slyšet ze všech stran. Ale v tom do dráhy vplula velryba, zablízkla očima a zvolala. Co to tu vyvádíte? My nic, my se přece hezky paseme, odpověděli koníci, i když někteří sotva popadali dech, oči jim svítily a hřívy měly rozcuchané. To se mi vůbec nezdá, bahno je zvířené, voda zakalená, rozhlížela se velryba. No, paseme se a možná přitom tak trochu tancujeme, lžou dál koníci. To se mi ale vůbec nezdá, dvorek je plný kalu. Protože jsem připlula chobotnice a malovala do vody svým černým inkoustem, tvrdili koníci. Velryba se otočila ke škeblím. Opravdu tady byla chobotnice, ano? A všechny škeble svorně mlčí. Mlčení znamená souhlas, že? zachichotal se žlutý koník. Ale velryba se zamračila, jako by se jí to tentokrát nezdálo. A znovu se ptá škeblí naléhavě a důrazně. Opravdu to byla chobotnice? Ano. A všechny škeble svorně mlčí. Ale teď už to velrybu rozčílilo. Ach, vy škeble, snad by vás neubilo, kdybyste sem tam utrousili slovíčko. Co z toho máte, že sedíte pořád jako přilepené a jakživ ani nepípnete? Ale všechny škeble svorně mlčely a tak se velryba pravdu nikdy nedozvěděla, protože tentokrát zmlkly i moře.

0: tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
1: No tomu se nedivíme.
2: Nedivíme.
1: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
2: Rád zbaví. Kdybychom my byli psami?
1: Bé, říká se psima, bé.
2: Ne, správně je psimi.
1: Psimi. Povídali, že mu hráli bé, říká se psema, přece sedmý pát, ne, bé.
3: Kdybychom byli těmi psi.
0: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
3: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhynulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hrůze, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velaryby i operzenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No zkrátka, řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
4: Brontosaurus? Co to je?
0: Zasténala Pila.
4: No přece sýr.
0: Vysvětlila Kabelka.
4: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
3: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vlejštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahraji.
5: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
3: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, cha, cha, cha, volali ještěři.
6: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
3: to mluvil Atlantosaurus.
6: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
3: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého a nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
4: Počkat, počkat, deštníku.
3: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo.
5: Ať mi praví další, prosím. Těším se.
7: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába. Ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Hezky se uveleb. Budu ti vyprávět pohádku o myšce hrabalce, žábě kůňkalce, veverce čiperce, zajíčkovi ušáčkovi a o jednom hloupém medvědovi. Na kraji lesa ležela v trávě stará, velká dřevěná bedna. Jednou ráno cupitala kolem bedny malá šedá myška, protože právě začínalo pršet. Myšku napadlo, že by se v té budce mohla před deštěm schovat. Zaťukala na ní a zeptala se.
3: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
2: Nikdo se neozval a tak myška vklouzla dovnitř. Za chvíli kolem skákala žába. Budka se jí taky líbila a tak na ní opatrně zaklepala a zeptala se.
4: Kuňk, boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
3: Já, myška hrabalka, a kdo jsi ty?
4: Kuňk, já jsem žába kuňkalka, mohla bych s tebou bydlet?
3: Jen pojď dál, vejdeme se sem obě.
2: Pozvala žábu myška a brzy se obě skamarádili. Zanedlouho potom šla kolem budky veverka čiperka. Protože se chtěla taky schovat před deštěm, zaklepala a zeptala se.
3: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
5: Já, myška hrabalka.
4: Kuňk, já, žába, kuňkalka. A kdo jsi ty?
3: Já jsem veverka čiperka, mohla bych bydlet s vámi.
4: To víš, že můžeš, jen pojď dovnitř.
2: Pozvala veverku žába a hned si všechny tři začaly vesele povídat. Po chvíli hopsal kolem zajíc. Chvíli si budku prohlížel, potom zaťukal a zeptal se.
4: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
2: A zevnitř se ozvalo.
5: Já, myška hrabalka.
4: Kuňk, já, žába kuňkalka.
3: Já, veverka čiperka, a kdo jsi ty?
4: Já jsem zajíček ušáček. Tady venku pořádně prší, můžu se k vám schovat.
3: Ale jistě, pojď dovnitř a zůstaň tu s námi.
2: A tak byli v boudě čtyři. Pomalu přestávalo pršet, když tu šel kolem hloupý medvěd. Jak uviděl budku, hned na ni zabouchal a zeptal se.
6: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
2: A co se ozvalo zevnitř?
3: Já, Miška Hrabalka.
4: Kuňk, já, žába, kuňkalka.
3: Já, veverka, čiperka.
4: Já, zajíček, ušáček, a kdo jsi ty?
6: Já jsem medvěd Bručoun a teď tady budu bydlet já,
2: zabručel a začal se cpát dovnitř. Jenže budka byla malá, medvěd Bručoun se do ní nemohl vejít a jak se tak snažil do ní nacpat, budka zapraskala a rozpadla se, že z ní zbyla jen hromádka prkýnek. A zvířátka? Ta na nic nečekala. Miška Hrabalka, žába Kuňkalka, veverka Čiperka i zajíček Ušáček rychle vyskočili ven a utekli do lesa. Pršet už přestalo, no a hloupý medvěd Bručoun zůstal u té rozbité boudy

O ptačím zrcátku. Nebylo Štěpánovi ještě ani 18 let, když zlým řízením osudu přišel o oba milované rodiče a poručnicí se mu stala teta Adelaida. Ta teta jednu přenármě ošklivou vlastnost měla, a sice, že toužila jen pomoci a majetku. Byla velice lakomá a pro půl grošík by si dala, jak se říká, i kolenou

0: Máma s tátou nechali Štěpánovi trochu peněz, ale poněvadž ještě nebyl plnoletý, spravovala mu to malé měníčko právě Adelaida. Jak říkám, nebylo toho moc, ale lakomé tetě se i těch několik zlaťáků hodilo. Proto uzavřela se Štěpánem smlouvu.
1: Za to, že ti peníze hlídám, abys je hříšně neutratil, než nabídeš vlastního rozumu. Můžeš u mě bydlet. I živit tě budu. Ale všechno si odpracuješ.
0: Důvěřivý Štěpán v tom neviděl nic zlého. Svou tetu měl docela rád. A tak si plácli. Teta se v duchu radovala, že zadarmo přišla ke statnému čeledínovi.
1: A kdo ví, než doroste do plnoletosti, leco se může přihodit. A dědictví bude moje.
0: Štěpán byl věru šikovný mládenec. Práce zastal za dva, ale jedl jen jako vrabčák. Pranic na světě ho nemrzelo, a když přece jen kmotr smutek zaťukal na jeho srdíčko, stačilo, aby zaběhl na chviličku do blízkého lesa. Rázem tu uprostřed vonavého zeleného ticha pookřál, ptačí trilkování si poslechl a hned vypadalo všecičko růžověji. To se stalo i toho dne, o němž vám budu povídat. Procházel se Štěpán po měkoučkém mechu, když tu zaslechl nečekaný zvuk, jako kdyby někde oheň praskal. Štěpán šel v tu stranu a opravdu hoří tam keř a na keři hnízdo a v něm dvě ptáčátka holátka. Máma straka kolem vyděšeně poletuje, ale pomoci nemůže. Štěpán nemeškal, holýma rukama silou vytrhl hořící keř ze země, oheň nohama zadupal, aby dál neškodil, ale ještě předtím opatrně a na bezpečné místo uložil hnízdo se stračími mláďaty.

0: Když bylo po všem a oheň sotva doutnal, usedla Štěpánovi náhle na předloktí stará straka a promluvila lidským hlasem.
1: Děkuji ti, Štěpáne, na 100 000krát, že jsi mi děti zachránil. Sama bych stěží něco svedla.
2: Však se dobře stalo a nemáš mi zač děkovat.
1: Kde pak? Zasloužíš si odměnu? Vezmi si zde ten kousek zrcátka.
2: K čemu mi bude takový střípek?
1: Má kouzelnou moc. Ukazuje totiž lidi, jací ve skutečnosti jsou. Jen musíš na takového člověka pomyslet a pronést zaklínadlo. Pověz mi, srdcátko ptačí, kde pak ho botička tlačí.
0: Štěpán uvěřit nemohl, ale za dárek pěkně poděkoval a strčil si ho do kapsy. Straka i z ptáčaty zmizela v lese a mládenec se vrátil ke své tetě.

0: Šli dny jeden za druhým, při práci Štěpán na dárek dočista zapomněl. Až jednou se teta Adelaida vypravila do městečka na trh a vzala Štěpána s sebou, aby jí nosil tašky s nákupem. Na tržišti se to lidmi jen hemžilo. A co tu bylo prodavačů a zboží? Štěpán nevěděl, kam dřív s očima, tolik toho bylo ke koukání. Ale pak, jako kdyby ho někdo uhodil, zůstal stát jako opařený. U obchůdku s pentlemi a krajkami zahlédl přepěknou panenku. Tvářičky jako růžičky, očka jako poměnky modrá, vlasy jako len. Co na tom, že oblečena byla jen do obyčejných šatů? Doprovázela totiž svoji paní bohatou a namyšlenou měštku, která si v tu chvíli vybírala další mašly do chlobouku. A jako kdyby to tak mělo být, setkali se faninčiny oči, jak se dívka jmenovala, se Štěpánovým pohledem. Přeskočila jí skřička. Rázem bylo nad slunce jasnější, že ti dva se do sebe na první pohled až po uši zamilovali. Jenže, co to bylo platné? Štěpán byl chudý jako kostelní myš a ani faninka nebyla z bohatého kraje.
1: Alespoň kytičku fialek, kdybych ti tak mohl, faninko moje, koupit.
0: Řekl smutně Štěpán a jen tak nazdař Bůh strčil ruku do kapsy, jestli v ní nenahmatá zapadlý penízek. Grošík sice nenašel, za to se píchl o sklíčku, co mu darovala straka.
1: Vydá! Co kdybych ho nyní vyzkoušel?
0: Vzpomněl si na kouzelnou formulku a pravil tiše.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak jí botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když bylo zase jasné, uviděl v něm Štěpán faninku docela tak, jak stála před ním v nezměněné podobě.
1: To jsem blázen. Třeba je pokažené, nebo straka přece nemluvila pravdu. Zkusím to ještě jednou.
0: Zadíval se na faninčinu paní, která se právě nemohla rozhodnout, zda koupit modrou či žlutou pentli, a zopakoval formulku. Zrcátko se zakalilo a když se rozjasnilo, rozesmál se Štěpán na celé kolo. Na hladině toho střípku totiž spatřil slepici v bohatých šatech s fábory na klobouku.
1: Tak je to tedy. Stráka mi nelhala. Opravdu je to zrcátko kouzelné. Faninka je čistá jako lilie, žádná přetvářka a klam. Proto s ní zrcátko nic nesvedlo.
0: A jak se tak rozlížel po pouti a zašel i do míst, kde medvědář předváděl svého bručivého společníka a hadí muž udivoval okolostojící zvědavce svou dovedností, napadla ho přenáramná věc.
1: Ano, to je ono. Teď budeme mít s faninkou peněz jako želez a nikoho už nemusíme poslouchat.
0: Řekl si. A hned se svým návrhem běžel za faninkou. Ta se ani chviličku nerozmýšlela a pravila.
2: Půjdu s tebou, Štěpáne, třeba na kraj světa. Budu li ti ku pomoci. Už se mi zajídá protivnou a marnivou paní poslouchat. Jen to mi musíš slíbit, že mě budeš mít pořád rád a že mě nikdy neopustíš.
0: Z duše rád Štěpán přislíbil, o čo faninka žádala. Slovo dalo slovo, oba odešli, Štěpán od lakomé Adelaidy, faninka od marnivé měštky, a začali spolu hospodařit. Štěpán si chytře zrobil boudu, napsal na ní jasnovidec, vstupné za grošík a postavil jí ve městečku nedaleko kašny, aby byla všem na očích. Brzičko se začali trousit první návštěvníci. Nejprve ze zvědavosti, posléze proto, že poznali, že na těch Štěpánových předpovědích je pokaždé kus pravdy. Štěpán vždy zákazníkovi přikázal, aby usilovně myslel na to, na koho se chtěl zeptat. Pak pronesl kouzelnou formulku A když se po chvilce ptačí zrcátko zase rozjasnilo, hned bylo vidět moudrou sovu, ustrašeného ušáka či vznešeného koně. A vždycky v lidském oblečení. Grošíky se Štěpánovi jenom sypali. A také Fanince nastaly dobré časy. Pořídila si novou červenou sukni pro parádu a safiánové botičky. Že vypadala málem jako princezna.

0: Hezky se jim spolu vedlo. Jenže všemi těmi úspěšnými předpověděmi začal se Štěpán nafukovat pýchou. Všude i v hospodě povídal, jaký je učený a slavný, že kdyby chtěl, i do širého světa by mal odejít, jak královsky by se mu žilo. Zkrátka, z dříve tak skromného a milého Štěpána stal se skoro přes noc náfuka. To víte, děti, že to mrzelo především Faninku.
1: Jednoho dne i já pro něj přestanu být dost dobrá. Však jsem jen děvče z chudé chalupy.
0: Říkala si smutně. A pak se rozhodla.
1: Nedá se nic dělat. Musím odejít.
0: Nad ránem druhého dne, když Štěpán ještě tvrdě spal, vypravila se Faninka nenápadně a bezhlesně z jasnovidecké boudy a šla, kam jí nohy nesly. A celou cestu se jí po tvářích koulily slzy jako hrachy. Tak moc jí mrzelo, že přišla u Štěpána.

0: Ten se zakrátko na to probudil, rozhlédl se, křikl na Faninku.
1: Faninko?
0: Ale odpovědělo mu jen ticho. Zavolal po druhé a do třetice. Sám se šel přesvědčit, ale když viděl, že jsou pryč i parádní safiánové střevíčky, už poznal, která bije.
1: Jen si jdi, ty hloupá. Však ty se ještě ráda vrátíš. Nikde ti nebude tak dobře jako se mnou.
0: A klidně šel zas otevřít to své jasnovidecké řemeslo. Jenomže přešel den, nastala noc a další den Faninka nikde.
1: To není samo sebou. Aby se jí tak stalo něco zlého.
0: Ale pořád ještě nebyl docela přesvědčený.
1: Přece by neodešla. Ví, že jí mám z celého srdce rád.
0: Překulil se týden. Faninka se nevrátila. Teprve nyní Štěpán pochopil, že provedl něco špatného. Stále se po jasnovidecké boudě rozlížel, v truhličce plné grošíku se přehraboval, i do zrcátka se na sebe díval. A tu ho napadlo.
1: Co kdybych na vlastní kůži zkusil, co umí ptačí zrcátko?
0: Nelenil, přeleštil kouzelný střípek a pronesl známou formulku.
1: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak mě botička tlačí?
0: Zrcátko se zakalilo a když se mlha rozplynula, uviděl Štěpán sám sebe. Ale nesl se pyšně jako páv a zrovna jako ten hrdý pták měl ohromný barevný chvost a korunku na hlavě.
1: Takhle to tedy je. Už vím, proč Faninka odešla. Hloupě jsem se naparoval, pro nic, za nic se jako páv až do nebes vynášel. Jalovou pýchou jsem svoji zlatou Faninku od svého domu odehnal. Patří mi to. Ale kde tě teď, holčičko, mám hledat? Na kterou stranu světa si odešla?

0: Ve městečku v Jasnovidecké boudě u Štěpána pranic netěšilo. Něká si velká síla hnala ho pryč a pryč. Faninku najít a odprosit, i na kolena kleknout, jen aby mu odpustila, jen aby se k němu opět vrátila. Boudu nechal, kde byla, vydělané grošíky vzal sebou, takže nouzí nijak netrpěl. Ani nevěděl, jak k tomu došlo. Najednou poznal, že jde rovnou k tetě Adelaidě. Její chalupa byla, kde jindy stávala. A tak Štěpán zaklepal na dveře a směle vstoupil dovnitř.
1: No tohle!
0: Spráskla ruce překvapením teta, když ho spatřila.
1: Toho jsem se věru nenadála, že zas domů přijdeš. Ale jestli jsi přišel pro dědictví, nemám. Nedám. A co víc, když jsi utekl, musela jsem si místo tebe novou děvečku opatřit. A to jsou náramně velké výdaje.
0: Kolem prošla mladá dívka v safiánových botičkách. Jako proutek tenká. U všech ptačích pírek byla to Faninka. To ona teď byla u hamižné Adelaidy za služku.
2: Však vám škody nenadělám.
0: Řekla Faninka tiše a podle pravdy.
1: Co? Darmo mluvit.
0: Štěpána to tu se dopálilo, že Adelaida na jeho zlatou Faninku tak přísná. A proto řekl rázně.
3: Nestojím o peníze, i když na ně mám právo. Po mamince a po tatínkovi je toto jediné, co zůstalo. Jsem šťastný. Přešťastný, že jsem svou Faninku našel. A chci ji teď a z celého srdce odprosit, aby se na mě už nezlobila, že jsem se polepšil z té pýchy a že chci, aby si mě vzala za muže.
0: Faninka ráda Štěpánovi odpustila. Vždyť byl pořád její nejmilejší a padla mu kolem krku. Štěpán pak vyňal z kapsy kouzelné sklíčko, namířil na tetu Adelaidu a pronesl kouzelnou formulku.
3: Pověz mi, zrcátko ptačí, kde pak ji botička tlačí?
0: Jakmile se rozplynula mlha, uviděli všichni na hladině zrcátka lišku. Všemi mastmi mazanou, falešnou a pěkně prolánou.
3: Takhle se tedy věci mají.
0: Už klíbil se Štěpán.
1: Co to tam máš?
0: Stáhla chtivě teta ruku po zrcátku.
3: Nic pro vás. Celou dobu jsem vás měl za hodnou ženu, ale teď vidím, jak jsem se mýlil. Pojď, moje milá.
0: Vzal Faninčinu ruku do své dlaně.
3: Jen ať si teta nechá peníze. I neprávem nabité. My je nepotřebujeme.
1: To je pěkný vděk za všechno dobro, co jsem ti prokázala.
0: Pravila Adelaida na kvašení.

0: V lásce vychovali. Zle se jim nevedlo. Vždyť měli kupu grošíku, což Štěpán dostal za své jasnovidecké předpovědi. Na ptačí zrcátko však už jakživ ani nesáhli.
1: Bez tak by to zas k dobrému nevedlo.
0: Myslel si Štěpán. Ale pozor na něj dávali. Co kdyby přece jen někdy potřebovali zjistit, na kom, že to roste paví peří. Lakomá teta Adelaida se ze Štěpánova dědictví dlouho neradovala. Jednou v noci k ní přišli lupiči a o všechno všecičko jí obrali. Jen tu poslední sukni, co na sobě měla, ta jí zůstala. Štěpán pak rád a často brával svoje děti do lesa, aby se ho naučili znát a rozumět mu. A ze všeho nejmilejší mu byla straka. Vždycky na ní zvesela zamával a pamatoval na ní i nějakým tím chutným soustem na přilepšenou. Kdo by chtěl to kouzelné ptačí zrcátko mít, musel by dosta let žít. A teď už dětin. Nemeškejte, do přírody pospíchejte. A pozdravujte tetu Straku.

Honza, který se vydal do světa, obešel les a když v dálce uviděl na kopci zámek, pohladil si zelené kalhoty z žabí kůže, které dostal od vodníka a zvolna stoupal k bráně. Jdu za princeznou, hlasitě oznamoval stráži. Jsi ohlášený? Zeptal se voják a nedůvěřivě si ho prohlédl. Nejsem. Chtěl bych vidět princeznu Melanii. Hlásil sebevědomě Honza. Ty hlupáku, myslíš, že na tebe čeká? Ušklíbl se první voják. Ať už jsi pryč, hadrníku. Nakopl ho druhý. Honza takové přivítání nečekal. Zahanbeně se plížil kolem zámecké zdi, až se dostal k vysokému železnému plotu. V tom si ho všiml starý zahradník, který za plotem kropil růže. Co tu hledáš, mládenče? Zavolal a pustil ho dovnitř. Chtěl jsem poznat princeznu, přiznal Honza. Chodím světem, učím se řemeslům a hledám si nevěstu. A nechceš se u nás učit zahradníkem? Zeptal se děda. Tak princeznu poznáš nejlíp. Je divoká a zlá. Každého zahradníka už vyhnala. Jen já jsem vydržel. Jsem starý, na mě si tolik netroufne. Dobrá, budu se učit zahradníkem, souhlasil Honza. Tady máš kytici růží, dones ji princezně. Uvidíme, s jakou tě přivítá, povídá zahradník. Honza si oprášil zelené kalhoty, popadl kytici a uháněl. Už od vchodu slyšel princeznu. Zrovna hubovala služkám, že jsou špatně umytá okna, že je smetí na podlaze a že ty křepelky k obědu byly málo slané. Honza si dodal odvahy, zaklepal a vešel do pokoje. Dobrý den přeju, krásná princezno. Nesu vám růže, ukláněl se. Princezna už chtěla něco křiknout, ale jak zahlídla Honzu v zelených gatích, zarazila se. Ty jsi náš nový zahradník? Zeptala se. Ano, princezno, kýval Honza. Pěkný mládenec, řekla Melánie a obešla Honzu kolem dokola. Líbíš se mi. Každý den mi budeš nosit čerstvé květiny a odpoledne mě budeš na zahradě houpat na houpačce. Udělám všechno, co vám na očích uvidím, krásná princezno, sliboval okouzleně Honza. A hned se běžel pochlubit starému zahradníkovi, jaké v něm princezna Melánie našla zalíbení. Dej si pozor.

0: chlapče. Panská láska po zajících skáče, kroutil nevěřícně hlavou zahradník. Ale Honza byl na zámku spokojený. Učil se sázet fialy a okopávat astry, naučil se kosit kosou a sekal zámecké trávníky. Když mu bylo moc horko a od práce ho bolela záda, houpal princeznu Melánii v síti pod jabloní, nebo si s ní házel míčem. A po celém zámku se začalo šeptat, že se princezna zamilovala. Co se s tou naší Melánii stalo? Divil se sám král. Nekřičí? Nelítá po zámku jako splašená? Je jako vyměněná? Je zamilovaná do zahradníka, špitala královna. Do zahradníka? Ach ne, můj nástupce nemůže být zahradník, lekl se král. No co s tím uděláme? Dáme mu nějaké úkoly, napadlo královnu. Král chvíli přemýšlel a pak si nechal Honzu zavolat.
1: Milý Honzo, řekl mu, po celém zámku se šeptá, že se princezna Melánie do tebe zamilovala. Ale já ti nedám svou dceru jen tak za ženu. Musíš splnit 3 úkoly. Dobrá, kývl Honza. Za naším městem je rybník, povídá král. Uprostřed toho rybníka je malý ostrov, na něm roste jabloň a ta plodí zázračná červená omlazující jablka. Kdo jablko sní, nebude stárnout. Ty mi jedno to jablko přineseš. Hned, pane králi, kasal se Honza, kterému přízeň princezny Melánie dočista zamotala hlavu. Došel až k velikému rybníku, na zázračnou jabloň uprostřed však sotva dohlédl. Jak se k ní dostanu? Nikde tu není v rákosí schovaná loďka a já plavat neumím. Chvíli chodil po břehu sem a tam a pak si řekl. A co bych se trmácel? Král to stejně nepozná. Utrhl poblíž v zahradě jedno červené jabličko a nesl je do zámku. Tady je to omlazující jablko, pane králi, povídá. Král jablko snědl, bylo trochu trpké. Už mládnu? Zeptal se královny. Kde pak, pane králi? To se pozná až za pár let, řekl chytře Honza. Teď jste ještě mladý dost. Král nevěděl, jestli jablko bylo kouzelné nebo ne, tak honem povídá. Dám ti, Honzo, radši druhý úkol. Půjdeš na západ od zámku, je tam hustý les. V tom lese hluboká rokle. V rokli hlídá hrnec plný zlaťáků ušatý skřet. Jen na chvilku o půlnoci usne. Ty se tam vypravíš a ten hrnec zlata mi přineseš. Vojáci tě krokli dovedou. Honzovi se do lesa moc nechtělo, ale co na plat musel jít? Byla v něm malá dušička. Zlato ve tmě svítilo a vedle něj seděl ušatý skřet. Po chvilce zívl a schoval se do skály. Honza skočil a popadl hrnec, ale ouha, zlato bylo těžké. V tom uslyšel skřeta, jak začal ve skále brumlat a harašit. Honza se lekl, vysypal zlato a s prázdným hrncem lezl nahoru. Za sebou slyšel jen křik ušatého skřeta. I vojáci nahoře se lekli a utíkali, co jim nohy stačily. Honza rychle nahrábl do hrnce listí a běžel taky. Zastavil se až na zámku. Vysypal listí před krále a povídá. Bylo tam zlato, pane králi, ale jak jsem vylezl z rokle, ten skřet mi to zlato začaroval. No co měl král dělat? Honza v rokli byl, že nepřinesl zlato. Možná nebyla jeho vina. Tak povídá. Jdi se vyspat, Honzo. Ráno ti dám 3. úkol. Ale ráno nemohlo krále nic napadnout. Radil se s královnou, na pomoc jim přišla i princezna Melánie. Až královna povídá. Honzo, když se chceš stát králem, musíš se chovat jako král. Přinesu ti královské šaty. Oblékneš si je a uvidíme, jak v nich budeš chodit. Přinesla Honzovi krajkovou košili, brokátovou kazajku a modré sametové kalhoty. Honza se začal ošívat. Košili a kazajku, že si vezme, ale kalhoty ne. Prý si nechá svoje zelené. Už je máš trochu odřené. Obleč si ty sametové, prosila ho princezna. Ale Honza, že ne a ne. Vyběhl na zahradu a král s královnou i jejich dcera za ním. Zastavili se až u kašny. Trošičku ho namočíme, pak se svlékne. Špitla královna panu králi do ucha. Společně Honzu popadli a hub. Už byl v kašně.
0: V tom se stalo něco podivného. Honzovi kalhoty zhnědly, potrhaly se, zbyly z nich jen cáry. Princezna Melánia hleděla na tu proměnu celá skoprnělá. A najednou začala křičet. Takového otrhance jsem chtěla za muže. Žeňte ho pryč, ať hned zmizí, nebo na něj pošlu psi, dupala vztekle. Vidíš, Honzo, na krále se nehodíš. Už klíbl se král. Jdi, odkud si přišel. Pojď, Honzo, dám ti jedny svoje kalhoty, povídá mu starý zahradník. Já ti říkal, že panská láska po zajících skáče.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: kurvinku, Máničko, co pak se vám neříkala, že člověk musí být v lese potichu, že se zde nesmí pobíhat a křičet?
1: Vy jste nás prosím učila ony jarní říkanky, prohlásila jste, že až nastane vhodná příležitost, že je musíme přednést přímo v přírodě, aby se probudila, tedy ta příroda.
0: No to ano. Ale myslela jsem to symbolicky.
2: A co to znamená symbolicky?
3: Že se tu prostě nehuláká jako na lesy.
1: Jako na co, prosím?
3: Jako na lesy, vlastně tedy přesněji řečeno jako na jarmarku. Vždyť by ta zelenoučka přírodenka před vámi zalezla do pelechu a ptáčci, zpěváčci by se uzavřeli do svých hlubokých nor.
1: A zajíci by usedli do košatých korun stromů, ryby by zamávaly křídly a odletěly do teplých krajů.
3: Co to plácáš za nesmyslé? Chlapče, jak mám v tobě pěstovat lásku k přírodě, když neznáš ty nejzákladnější přírodní zákony?
1: A jak tedy zní první zákon?
3: Vždy jsme to již vyslovili, že se tu nehuláká.
0: Přírodu nesmíme plašit, je lépe ji pozorovat, naslouchat ji a rozmlouvat s ní.
2: Co pak nám může příroda rozumět?
0: No snad ano, ale hlavně my ji můžeme porozumět, budeme-li pozorně naslouchat.
1: Já prosím neslyším ani slovo.
3: Protože si sedíš na uších. No, co pak je tohle?
1: Zvuk motokrosu.
3: No to je dost, že rozpoznáš alespoň jeden druh ptactva. Překrásně zpívá tenhle ten kos.
1: Nikoli kos, ale motokros. Terénní závod motocyklů. Zvuk dvou taktů, vůně benzínu a oleje.
3: Tak prosím, tohle on slyší. Toho si všimne, ale co štěbetá ptactvo nebeské, to je mu jedno.
2: Možná, Horvínku, že bys rozuměl řeči ptactva a jiné lesní havěti, kdybys pojedl pečínku z Černého Úhoře, jak ten Jiřík v pohádce o zlatovlásce.
1: To bychom ovšem máni museli nějakou pečínku mít.
2: No to
1: tak zabalil do bochníku, ale totiž do chlebníku jen 4 špekáčky.
0: I kdež pohádková kouzla, láska a trpělivost. No jen to zkuste. Brzičko ráno poletuje kolem vašeho okénka vlaštovička a volá. Hned na to přelétne nad zahrádkou strnad a do celého okolí se vychloubá.
2: Bezu kvítí, bezu kvítí.
0: A hned nás láká ven z křivan.
2: Dítátka, dítátka, pojďte k nám, pojďte k nám, pojďte k nám.
0: I vrabec vykřikuje na celé kolo.
2: Nebuďte nevrlí,
0: kdo by neodolal takovému lákavému zpěvu. Rozběhneme se a hned jsme v polích. Tam nás křepelka upozorňuje, že spoří. Vrabec nás předběhl cestou, ten nesmí nikde chybět. Nemá zrovinka nejpěknější notu, ale řečník je to k pohledání.
2: Čimčarára, čim, co nevím, nepovím.
0: A tenhle by se domluvil i s cizincem. Je to rákosník. A poslouchejte, jak počítá německy.
2: Cvacik.
0: Samozřejmě, že se chlubí i maďarsky. Osák v černém fráčku je veliký šprýmař.
2: Hurvínku, co pak dělá tačka? Sedí na pekelci, strouhá sobě jabka.
3: Jedeš, ty klevetníku?
2: Jú, Hurvínku, pan Spejbl se dal z ptáčky do řeči.
3: A paní Kateřino, mluví ptáčci také mezi sebou.
0: No to se rozumí, jen si poslechněte kukačku s vránami.
2: Upsi, sukni, upsi, sukni, upsi, sukni.
0: Protože patří mezi ty ptáky, kteří u nás zůstávají celou zimu, volá na ty, co létají za teplem na jih.
2: Ty letují, tam zimují. A ty světák.
0: Za všechny mu odsekne kukačka.
2: Kuku, Jana, Kuku, Dina, jedli, vlci, bytě, snědli.
1: Ti toho semelou víc? než my s Máničkou. Zobáky se jim nezastaví.
0: I zastaví.
2: Když jdou spát, ne?
0: No to také. Najednou však zmlkne les a je tichý jako hladina rybníka.
1: Že by jim došla řeč?
0: Kde pak? To znamená, že je před deštěm. Všechno ptactvo se schová pod nějaké ty keříčky nebo pod silné větve stromů.
3: Ale poslyšte, nezdá se vám, že je tu najednou taky nějaké podezřelé ticho?
1: Snad abychom vyhledali místo pod keříčkem, či je libo zalézt rovnou pod pařez?
3: Nech si ty žerty, nerad bych zmokl.
1: Deštník v opravě a cidák nad námi.
0: Nadarmo se neříká, že v máji nemá pastýřovi oschnout hůl.
4: Hele, už je to tady. Na mě káplo.
0: I to nic, májová kapka za dukát.
1: Tatuldu, otevři peněženku s bohatnem.
0: Všechno se zazelená a rozkvete.
1: No jo, ale co pokvete na nás?
3: A je, to je nadělení.
0: Když se ozve v máji hrom, chyť kámen nebo strom.
1: Tak ho nemáni, chyť se stromu, aby nás tu neodneslo.
0: To proto, abyste měli v tomto roce sílu. Tak, pane Spejble, zvednout kámen.
3: To tak. A naprší mi za krk, Žano. Raději přidejme do kroku, možná, že je zalesím nějaké útočiště.
1: Nebo jiná hospoda, Žano.
3: No právě.
0: Snad byste neutíkali před májovým deštíčkem.
2: Jedině s písničkou.
1: Ale s jakou písničkou?
2: No

0: nitky zlukneme.
1: Od toho dne, co se Anče a Kuba s Kubíčkem i Hajný přistěhovali zpátky k Trautenberkovi, nezastavili se od slunka do slunka. Anče smíčila, drhla, prala, vařila, Kuba spravoval střechu, Hajný chystal dříví na zimu a za pár dní se všechno lesklo od půdy až po sklep. Trautenberg už dávno odfukoval v čistě povlečených peřinách, když Anče, Kuba a Hajný seděli ve staré sedničce a s nimi jedna starost. Na pozítří měli nést Kubíčka ke křtu. A to je v lidském životě první velká chvíle. Ale komu říct o kmotrovství? Co takhle, milost pánovi, napadlo Kubu. Ale Anče, tože teda ne. Kmotr je po rodičích dítěti nejbližší člověk. Opora v nouzi, rádce v neštěstí, kázala jako pan páter. A to se od milost pána čekat nedá. No, kdyby tuhle Hajnej prokázal Kubíčkovi tu čest, Hajného to vzalo skoro až na brek. Aničko, zabreptal samým dojetím, ale Anče ho nenechala domluvit. Uctivě děkujem i za Kubíčka. A teď, když už jste skoro jeho kmotr, zběhněte za Krakonošem, že bychom si tuze považovali, kdyby nás ten slavný den poctil návštěvou, vyklopila ze sebe Anče. V tom se Kuba lekl. A co když nám milost pán ty křtiny nedovolí? Ale Anče ho odbyla. O to se nestarej, však já vím, jak na něj. Druhý den ráno, když se Trautenberg probudil, očím nevěřil. Stůl byl pokrytý vyšívaným ubrusem, na jedné míse pstruh jako stříbrný pás, na druhé holoubátka do zlatova upečená, uprostřed koláče strojí nádivku a voňavé koblihy. No Anče, to se dneska vytáhla, zavrčel uznale a Anče se zaradovala. Začíná to dobře. Když pak Trautenberg spolkl poslední koblihu a rozvalil se v křesle, dodala si Anče kuráž. S dovolením, milost pane, zítra je neděle. No to jim taky. A co má bejt? Odsekl Trautenberg, protože po jídle neměl rád nějaké hovory. A v tu neděli, nedá si vzít Anče notu, budeme křtít Kubíčka. Tak si vás uctivě dovolujeme na ty křtiny pozvat.
2: O, to zase rozkřikl se Trautenberg. Ještě jste se tady neohřáli a budete mi z baráku dělat hospodu? Z mýho se žádná trachtace strojit nebude.
1: V tom se rozletělo okno do kořán a do světnice padl pytel, že by jej dva muští měli co nést. A zdáli zaburácel Krakonošův hlas.
2: Otví se nikdo neprosí. Trautenberg se rázem zpamatoval a už huláká na Anče. Co stojíš? Rozvaž ten pytel!
1: Anč rozvázal tkanice a mankote. Z pytle se vysypal zajíc a bažant, flákota srnčího a jelení kýta, pytlík mouky a po bandasce borůvek a brusinek. Trautenbergovi se už zbíhaly sliny.
2: No tak, abys neřekla, obrátil najednou. Ty křtiny si u mě vystrojte a pozvání milostivě přijímám.
1: Konečně přišel ten slavný den. Anče zabalila Kubíčka do křtící peřinky, Kuba s Hajným se oblíkli do svátečního a vykročili dát prvorozenému křesťanské jméno. Když se pak k polednímu vrátili, Hajný, teď už doopravdický kmotr, zvedl Kubíčka na rukou a slavnostně odříkával. Odnesli jsme Hošíčka, přinesli jsme Kubíčka, požehnej pámbu. Pámbu, požehnej, přidal se i Krakonoš, který tu najednou stál, jako by z nebe spadl. Trautenberg ho přivítal, jako by se o tu slávu zasloužil on sám, ani se nezastyděl. Jedli, připíjeli na zdraví Kubíčkovi i sobě ve spolek a když slunce začínalo pomalu klouzat za vrcholky hor, přistoupil Krakonoš ke kolípce a vytáhl z kapsy dárek. Píšťalku, vábničku, zlatou, až oči přecházely. Potom slavnostně vyhlásil. Když hvízneš tence, přiletí ptáci. Když hvízneš silněji, přiběhne lesní zvěř. A kdyby zhvízdl z plna dechu, přijdu já sám, ať jsem kdekoliv. Položil píšťálku na peřinku a byl ten tam. Té noci nemohl Trautenberg usnout. Takovou píšťálku tak mít. V tom si vzpomněl, že někde v truhle musí být píšťálka po neboštíku pan tátovi. Byla. Zašla, zrezivěla, ale jinak od Krakonošovi k nerozeznání. Trautenberg popadl hadr, vyhrábl z kamen hrstku popela a drhl, až byla píšťalka jako ze zlata. Na druhý den vyhnal všechny na dříví, jen aby byli z domu. Kubička, že ohlídá, ale místo hlídání se dal do hledání. Píšťalku našel v hrníčku s malovaným jelenem, který Hajný koupil Kubičkovi za kmotrovský dárek. Trautenberg vyměnil píšťalky, nabil flinty, stoupl si doprostřed dvora a ten se hvízdl. Z výšky se snesl orel jako černý mrak a zatěl pařáty Trautenbergovi do ramene. Trautenberg leknutím hvízdl silněji a obrovský jelen ho nabral parožím. Pomoc! Křičí Trautenberg a to už před ním stojí Krakonoš. Krakonoši, sousedé, já za nic nemůžu, já si chtěl píšťalku jenom vyzkoušet, lhal Trautenberg jako zjednaný. No, když jsi si vyzkoušel, tak si ji nech, ušklíbl se Krakonoš a Trautenberg držel v ruce místo píšťalky klikatou zmii. Vykřikl hrůzou, padl na kolena a prosí. Přiznávám, všechno přiznávám, jenom mě zbav ty potvory. Krakonoš mávl holí, orel i jelen zmizeli a ze zmije byla opět píšťalka. Dej ji tam, odkud si vzal, proučí Krakonoš. A pamatuj, ještě jednou se na píšťalku jen podíváš. Dozví se to Anče. Jenom to ne, Krakonoši, vyděsil se Trautenberg. Oni by mi zase utekli. Rozběhl se do sedničky, vyměnil píšťalky a když se Anče, Kuba a Hajný vrátili z lesa, kolíbal Kubička, jako by se nic nestalo.

0: krtečku. Jsi náš žampion.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hejlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Budeme si hrát na hasiče. Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hylík se pokoušel své rozjívené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
3: Prima nápad, tak já udělám oheň.
2: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hejlík mršně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezitím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hejlík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
3: Hoří, hoří.
2: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt. Podíval se i do skříní. Smetákem prošťoural prostor pod postelí. I balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: jestli pak víš, co mám.
1: Co tak?
0: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, je rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože to lázo, chápeš, a s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, hola, houa,
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
0: Ale všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
1: Smyčka, pytlíku.
0: Ale já vím, smyčka. No šmička.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zadrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Švicha! Divoký koni, kde pak jsi?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: A to šídlo ho táhne pardon za sebou, přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba ne, táhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kde kdo? Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlík. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalou, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Čihot! Čihot!

0: jízda, kamaráde. Je, hola, ho, ho, ho. Čahy, je,
1: já mohl být karambol.
0: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Hevik ani Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přijeli.
0: Pardon, vašnosti šneku.
2: Tak to je u vás šnek, vy halaburdové. Víte, že já jsem velevážený vašnost a levíš?
1: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejda nadával do šneku. To se dělá, nadává.
1: Ale vždyť mi přeci...
2: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přeci...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. A už vás tu nevidím, vy křiklouni.
0: Pardon, poroučíme se, vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje hamba.
3: O vzteklém rajčeti.

U jednoho kláštera, kde žijí jeptišky, byla moc veliká zahrada. Ty hodné paní v černých šatech pečovali o všechno živé a hodně na té zahradě pracovali, takže byla krásná, krásná, úžasná. Rostlo v ní spousta květin, keřů a stromů a vzadu za budovou byly taky záhonky se zeleninou, kterou jeptišky pěstovali a prodávali na trhu. Nebo si na ní pochutnávali sami. V zahradě patřil i trávník plný sedmi krásek. Někdy jim přišlo líto, že si na něm nemá kdo hrát. Stalo se to v červnu, kdy všechno kvete a voní. Jeptišky při své ranní práci našli na trávníku sedět děvčátko. Strašně vyděšenou holčičku, oči plné slz a strachu. Nejdřív na ní spustili z hurta. Kde ses tady vzala? Chceš nám zničit trávník? Nebo si přišla krást? Styď se! Holčička se usedavě rozplakala a schovala tvářičku do dlaní. No tak, snad nebude tak zle, ozvala se mírným tónem sestra Dulcinea. Nemusíš se nás bát, jen přestaň plakat a odpověz nám. Holčička statečně zvedla hlavu, sevřela v dlani natrhané sedmi krásky a hlesla, ty jsou pro maminku, je moc nemocná a potřebuje vitamíny. Tatínek říkal, že to je taková medicína, která roste ve všem, co je živé. V červeném a zeleném, žlutém i fialovém. Nechtěla jsem krást, ale u vás bylo tolik medicíny. A proč máte všechny černé šaty? To už pro zvědavost zapomněla na svůj strach a doširka otvírala oči. Ta je krásná a jak je milá a jak ráda má svou maminku, šeptali si jeptišky mezi sebou. Promluvila zase Dulcinea. Jak ti říkají? Jmenuju se Francesca, ale maminka mi říká Faninko, když jsem hodná, a Fan, když neposlouchám. A táta, ten vám... Francesca už zapomněla na trápení a vyprskla smíchy. Táta mi nejčastěji říká Fanny bláznivá. To jako, že jsem bláznivá holka. To třeba jednou, to jsem vám popadla na šeštěně. Tehdy byl Lulu ještě malinký. A točila jsem se s ním a točila... Až jsme spadli do veliké louže. A nebo jindy jsem vylezla na strom, abych viděla, jestli pro mě už jede princ. No a pak jsem spadla a to vám byla rána. A maminka mi pak musela zašívat šaty. A maminka... Holčičce se zase objevily v očích slzy. Úžasné jeptišky úplně zapomněly na svoje denní povinnosti a jen zírali na to stvořeníčko, které nebylo určitě stvořené pro trápení a mělo v jedné chvíli na tváři žal i smích. Nevěděli si rady, co si počít s takovým objevem. Cítili však, že je to krásné a vůbec se nezlobili pro ten zdupaný trávník. Naopak, měli pocit, že je to tak správné, protože z jakého důvodu by tady vlastně jinak byl. Nedovedli pochopit, že až doteď na to nepřišli. Nakonec ty hodné jeptišky panince dali košík zeleniny pro maminku. Dali jí tam věci zelené, červené, fialové, všechno, co si paninka vybrala, protože si myslela, že to mamince pomůže. Ty sedmi krásky, ty jí dej radši do vázičky, to je taky léčivé. A hlavně brzo zase přijď, mávali za ní a šťastná Faninka běžela domů.
Od té doby si zvykla chodit do zahrady často. Maminka se už uzdravila, ale Faninka si ráda povídala s jeptiškami a ty vždycky ožily jejími příběhy. No to si neumíte představit, co se mi dneska zase stalo. Potkala jsem na ulici psa. No, ten byl určitě dvakrát tak veliký jako já. Koukal na mě takhle velikýma očima a povídá: počkej, jak můžeš vědět, co povídá pes? Zase už si vymýšlíš, lhát se nemá. To já vlastně nevím, jestli mluvil, ale já jsem slyšela, jak říká: uděláš ještě krok a zažarujte, Francesco. Jak by takový pes mohl vědět, jak se jmenuješ? Pohoršovali se jeptišky. Psi vědí mnohem víc, než si myslíme, řekla Faninka důležitě. Náš Lulu mi o tom vyprávěl, že... Tak a už je toho dost. Dneska si bláznivá, neposlušná Fany. Holčička se rozplakala a utekla. Škoda, že jste jí okřikli, ozvala se Dulcinea. Mohli jsme se dovědět, co ten pes vlastně říkal. Ostatní se na ní otočili s udiveným pohledem. Faninka si do zahrady nechodila jenom povídat, ale učila se i pomáhat v zahradě. Nejraději se sestrou Dulcineou pečovala o záhonky zeleniny. Nezapomněla, jak pomohli její mamince, a do dneška jim byla vděčná. Se všemi si povídala, s květákem, kapustou, mrkvičkou, paprikami i celerem. Vypadalo to asi takhle: tak, pane Okurka, zdá se, že už jste dost veliký, myslím, že vás utrhnu. Přál byste si asi raději salátovou úpravu než kyselou lázeň, že? Víte, pane květáku, proč si vás lidé nedávají do vázy, když tak krásně kvetete? Asi jenom nemají dost velké nádoby. Rozhodně, kdyby to záleželo na mě, tak bych vás vybrala za svatební květinu. Tedy, pokud byste samozřejmě souhlasil. Paní kapustová, tak krásně nařasená sukně a okousala vám ji housenka. Hned ji dám pryč. Já vím, pane Porchu, že se rád napijete. Jen si dopřejte. Vody je dost pro všechny. Takhle a podobně k ním mluvila a oni se snažili být co největší a nejkrásnější, aby je pak pochválila. Zahrada byla úrodná jako nikdy a jeptišky tak pomohly ještě mnoha nemocným. Pojď sem, paninko, zavolala Dulcinea. Dneska tě naučím, jak se rajčatům uštipují lístky, aby měla víc síly pro plody. Fanny přiklekla k záhonu a začala keříčky čistit. Najednou zbledla, protože ze záhonu se ozvalo: Auweis, necháš si toho štípání? Kdo to byl? To vy, pane rajče, omlouvám se, jestli vám to bylo nepříjemné, ale bylo to nutné, abyste měl víc síly. Povídali, že mu hráli. Chodíš tady kolem dokola, se všemi si povídáš, pro každého máš vlídné slovo, jenom mě pořád ignoruješ. Ignoruji? Úžasná paninka, jestli tím chcete říct, že si vás nevšímám, tak si uvědomte, že mě tu někteří potřebují víc. Vy tak silně voníte, že se k vám nepřiblíží ani muška, natož housenka. Po tyčce si ke sluníčku došpláte sám a právě na tenhle záhon nejvíc prší. Musím pomáhat těm, co to potřebují. Rajče bylo vzteky zelené a dokonce vyplázlo na Faninku jazyk.
když byla v zahradě příště, vzpomněla si na ně a šla se na ně podívat, aby mu udělala radost. Dobrý den, pane Rajče, jak se vám dnes daří? Doufám, že jste měl příjemný den. Rajče lehce zrůžovělo potěšením, ale stále bylo bledé. Co pak, že jste pořád takové zelené a nezralé? Vždyť jste pořád na sluníčku a dávno už byste mělo být zralé. Rajče nad tou výtkou úplně zezelenalo vsteky. Ty jsi asi nikdy nebyla v zahraničí, jinak bys věděla, že některá rajčata se schválně udržují zelená, protože usilují o dlouhověkost, chtějí být konzervovaná, podobně jako okurky. A zase ten známý vypláznutý jazyk. O tom jsem slyšela, ale taky říkali, že do takového rajčete se předtím musí špendlíkem udělat spousta dírek. A to přece musí bolet. Řeklo rajče, ale znělo to trochu nejistě, protože podobné pověsti už zaslechlo taky. Nebudu tady poslouchat řeči nějaké hloupé holky. Já jsem se prostě nenarodilo pro obyčejný kečup. A vůbec, jdi si po svých. Faninka s pláčem vypravovala Dulcineji, jak zlé a vzteklé je to rajče. A taky ho ukázala. Nic si z toho nedělej. Prostě si ho nevšímej, když je takový vztekloun, jak říkáš. A si tady visí samo. Uběhly další měsíce a skoro všechna zelenina byla sklizená. Jenom to zelené rajče pořád viselo na své štopičce. Jednou strašně pršelo a Faninka nemohla najít své štěně, které se zaběhlo v zahradě. Celá mokrá se s ním nakonec skrčila u schodiště a únavou usnula. Druhý den měla velikou horečku a kašel. Jeptišky se střídali v návštěvách a Dulcinea jí nosila jeden kompot za druhým, nakládanou zeleninu, džemy. Jenže tolik vitaminů, kolik holčička potřebovala, v nich nebylo. A čerstvá zelenina už taky ne. Ačkoliv, vzpomněla si Dulcinea, aspoň pro radost jí přinesu jedno červené rajčátko. Na záhonu našla toho starého vztekloona, jak jí ho tehdy Faninka ukázala. Bylo už trochu schlíplejší a stýskalo se mu po ostatních a po holčičce, která si s ním povídala. Tuhle její řeč od ní Dulcinea pochytila a tak to zkusila. Dobrý den, pane rajče, není vám tu už trochu chladno? No, to je dost, že to někoho napadlo. Vztaky jsem bez sebe, že se o mě nikdo nestará. Ani to děvče už sem nechodí. To se tak urazila? Dulcinea mu vysvětlila, že holčička je v postýlce a moc potřebuje čerstvé vitamíny. Teď jste tu jediný, kdo jí může pomoci. Ovšem, budete-li chtít. Rajče v tu ránu zčervenalo pýchou nad svou důležitostí, ale i radostí, že Fanince pomůže. A pomohlo. Na jaře už byla zahrada zase plná holčičího štěbetání a nikdo se už nedivil jejímu vypravování o mluvících zvířátkách a věcech.

Mařenka a Čenda mají úplně stejný den narození, ale Čenda je o rok starší. Narozeniny proto slaví současně, ale Čenda už letos chodí do školy a Mařenka ještě ne. Štve je to oba. Čenda mořil svoji maminku Evu, aby mu s tou školou rok počkala, a Eva svolila, že teda půjdou panu doktorovi, který o tom musí rozhodnout. Pan doktor nechal Čendu namalovat spoustu obrázků a pak se ho zeptal, jestli umí udělat kotrmelec, jestli si umí zavázat tkaničky a jestli umí nějakou básničku. Čenda to všechno umí už dávno a pan doktor řekl, že není důvod, proč by do školy nešel. Pak si sedl a napsal papír a Čenda šel s tím papírem k zápisu. Čenda tedy chodí do první třídy, ze školy chodí už po obědě. Mařenka chodí ze školky až odpoledne, takže mají na sebe méně času. Medvěd také chodí do první třídy. Má skoro samé jedničky, číst umí stejně dobře jako Čenda a psát jenom o něco hůř. Je to hodný a pečlivý žák. Má v pořádku aktovku i penál. Ráno, když Mařenka vstává do školky, medvěd vstane s ní, jde do školy a odpoledne už na ní čeká doma. Úkoly píšou spolu. Čenda sedí v lavici s klukem, který se jmenuje Vašek. Je to zlobič. Bere Čendovi jeho věci a místo nich mu dává do aktovky vlastní. Jednou se Čendova maminka Eva zhrozila, když uviděla hrozně upatlaný a počmáraný sešit z matematiky se spoustou chyb a myslela si, že je to Čendův. Byl to ale Vaškův sešit a tak se skutečně ukázalo, co je Vašek zač. Čenda vyprávěl, že ve třídě byla paní ředitelka podívat se, jak se děti učí a jak Vašek zlobí, protože o tom už si povídá celá škola a k paní ředitelce se to doneslo. Vašek zlobil a nic neuměl. Měli kreslení a to Vašek kreslí jenom pořád tanky a samopaly. Ten den měli nakreslit nějaké zvíře. Čenda nakreslil psa. Vašek nakreslil raketu. Když mu Čenda řekl, že raketa není zvíře, nakreslil Vašek do rohu výkresu malinkatou lišku a té šla od hlavy velká bublina, která obtáhla celou raketu. Paní učitelce řekl, že na obrázku je liška, která si myslí, že je raketa. Potom měli prvouku a učili se, co roste a žije v lese, na louce a na dvoře. Na konci hodiny měli nakreslit obrázek, na kterém bude všechno, co je na pasece. Čenda nakreslil mraveniště a ježka a jelena, samozřejmě pařezy, pár stromů a trávu. Ale Vašek. Vašek udělal podle Čendy pařezy a trávu a pak na

0: ale Čenda se dušoval, že to je pravda. Třeba Vašek nakreslil chudou princeznu v přestrojení, řekla Mařenka. To přece v pohádkách bývá. Čendovi se to nezdálo. To byla tak strašně rozdrbaná a záplatovaná princezna, že to nemohlo být ani přestrojení. Vašek to udělal schválně. Mařenčin tatínek se smál a něco se čmáral. Mařenčina maminka se zeptala, jak to bylo s tou princeznou dál. Paní ředitelka se rozlobila, vzala Vaškovu princeznu a hodila ji do koše. A Bačkory taky, pokračoval Čenda.
1: Proč Bačkory? Zděsili se všichni.
0: Protože je Vašek házel po třídě, řekl Čenda. Čendova maminka se podivila, že paní ředitelka hází dětem Bačkory do koše a Čenda řekl, že je za chvíli zase vyndala. Ale tu škredou princeznu mu zahodila doopravdy. Teď se ale rozčílila Mařenka. Přece paní ředitelka jen tak nemůže hodit Vaškovi obrázek do koše. Ale Vašek tu princeznu namalovala schválně ošklivou a paní ředitelka mu ji schválně zahodila.
2: Trval na svém Čenda a Mařenčin tatínek řekl, že je to hloupost.
0: Čenda se začervenal a řekl, že paní ředitelka řekla Vaškovi, že když se omluví dětem za to házení Bačkorama, tak si tu princeznu může z koše vyndat.
2: A omluvil se? Ptala se Mařenka s očima navrch hlavy.
0: Neomluvil se. A tu princeznu si vyndal o přestávce a namaloval jí brejle a fousy a udělal z ní vlaštovku a pustil jí z okna. A od té doby paní ředitelku nezdraví.
2: A co na to paní ředitelka? Ptala se Čendova maminka Eva.
0: Paní ředitelka to neví, protože Vašek, když ji potká, kouká se jinam.
3: Ale já to vím, protože mi to Vašek řekl.
2: Uzavřel debatu Čenda. Pak šel Čenda s maminkou domů, protože už byl večer. Mařenka měla plnou hlavu školy a šla ještě zkontrolovat medvědovy úkoly, aby nebyl jako Vašek.
0: A co nevidí?
2: Medvěd, který měl vždycky všechno v pořádku, měl polámané pastelky, oslí uši na sešitech, místo úkolu strašnou čmáranici, v penálu měl hozený ohryzek od jablka a písmenka v deskách byla úplně rozházená. Mezi rozházenými písmeny byl obrázek. Na tom obrázku byla princezna se zlatou hvězdou na čele, ale v odrbaných kalhotách, které měly na kolenou záplaty. Mařenka se rozlobila. Vysypala medvědovi tašku na zem, medvěda k ní posadila, aby si to uklidil a šla k večeři. Ale trápilo ji, že se stal z medvěda takový lajdák. Když jí večer maminka ukládala do postýlky, vzala jí kolem krku a řekla:
1: Mami, ale víš, že paní ředitelka neměla tomu Vaškovi házet obrázek do koše. Třeba tu princeznu namalovala hezky, tak podle sebe.
2: A maminka odpověděla: Možná, že Vašek měl jít taky k takovému doktorovi, u jakého byl Čenda, když jste nechtěli, aby šel do školy. Třeba by ten doktor řekl, že Vašek si potřebuje ještě rok hrát a nechal by ho ve školce. A příští rok by šel Vašek do školy s tebou a tak bys viděla, co je to za kluka.
0: Mařenka řekla: Medvěd měl dneska hrozně nadrápané úkoly a nepořádek v tašce. Vysypala jsem mu to na zem. Tak se na něj, mami, prosím tě, podívej. A jestli už to má, dej ho spát. Dobrou noc. A Mařenka spala. Ráno měl medvěd tašku uklizenou, pastelky ořezané a úkoly opravené. Mařenka mu to zkontrolovala a obrázek otrhané princezny založila do desek. Když se odpoledne vrátila ze školky, uviděla, že medvěd mezitím namaloval ještě spoustu obrázků zvířat a jednu krásnou princeznu se zlatou hvězdou na čele a s dlouhými světlými vlasy.

0: stejnými, jako má Mařenka.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
0: Jednou na večer seděli Křemílek a Vochomůrka před chaloupkou. Komáři pískali muziku a najednou přiběhla maličká víla a dala se do tance. Tancovala pomaloučku, že se sotva hnulo stéblo trávy. A zas rychle, až se rozletovala semínka. Křemílek s Vochomůrkou se dívali a poťukávali patou. Najednou ta maličká víla povídá.
2: Zakopla jsem o skalku.
3: A zhora od mraků zaburácel hlas, až to bralo čepice.
4: To není skalka, to je můj palec.
0: K palci totiž patřil obr. Maličká víla se rozběhla do brusinčí, až jí závoj šlehal kolem kotníčků. A Vochomůrka rovnou na obra.
2: Ty romtrdlo jedno, zkazil jsi víle tanec.
4: Co jsem zkazil, to jsem zkazil.
0: Zarámusil obr.
4: Zatancuju vám sám a bude to.
0: Foukl do mraků, hrom mu začal hrát muziku a obr zvedl nohu a že si poskočí.
2: Ale okamžitě hned toho nech.
0: Křikl Vochomůrka, ale obr na to.
4: Když už jsem zvedl jednou nohu, tak si poskočím.
2: Jo, a narazíš si bosý palec,
0: řekl Křemílek. Obr se zamyslel a ťukl se do čela, až to třesklo.
4: Víte co? Lehnu si na chvíli za kopec a vy mi zatím uděláte taneční střevíce.
0: Obr se uložil za kopec a za chvíli přišla ke Křemílkovi s Vochomůrkou maličká víla a řekla:
5: Nechcete, abych vám trošku zatancovala?
2: Ale to víš, že nechceme,
0: povídá Vochomůrka.
5: A proč nechcete?
0: Diví se maličká víla.
2: Protože nám to tu obr všecko roztlápne,
0: řekl Křemílek.
5: Tak mu ty střevíce nedělejte,
0: poradila jim maličká víla.
2: Ty jsi ale chytrá. A on nám to tu všecko roztlápne, bos,
0: řekl Vochomůrka. Bylo jim smutno, až od toho vadla tráva. V tom udělá maličká víla krůček sem a krůček tam.
5: Promiňte, já už jsem to na obra vymyslela.
2: Ale prosím tebe, víla nemůže nikdy nic pořádného vymyslet přece.
0: Rozlobil se Vochomůrka.
5: Jenže já už jsem to vymyslela,
0: řekla maličká víla.
5: Nejdřív si ale musíte přinést sekyry a palice a dláta.
0: Křemílek to všechno přinesl z kůlny za chaloupkou. Potom je maličká víla odvedla k dvěma pařezům z železného dubu. Takové pařezy mají kořeny rostlé málem až zemi do srdíčka.
5: Udělejte z těch pařezů střevíce. V tom je ta celá chytrost,
0: řekla maličká víla. A když dopověděla, odešla do brusinčí. Křemílek s Vochomůrkou chvíli pařezy obcházeli. A v tom Vochomůrka zas.
2: Ale všecko jsou to jen vílí nápady.
0: Křemílek ale popadl sekirku a už seká a přisekává pařez. Občas změří dílo od špičky k patě. Na jemnější práci si vzal dláto a paličku. Bochomůrka chvíli jen oškrtával sekiru o druhý pařez, ale pak se dal do díla taky. Sekal hrubě na štěpinu a dlabal jemně na hoblinku. Tak ti dva sekirou, paličkou a dlátem ušili pár pařezových střevíců. A od kopce už se hrne obr. Obul se do střevíců, foukl do mraků, aby mu hrom zahrál muziku a povídá.
4: Teď spustím takový tanec, že to ještě nebylo k vidění.
0: A začal tanec. Obr chvíli táhne pravou nohou, chvíli zas levou, ale pařizové střevíce nejsou k uzdvižení. Obr v nich nesvedl ani krok. Chvíli se ve střevících marně rozšlapoval a popadl ho vztek.
4: To bych se podíval, abych je neroztancoval.
0: A zabral do pařizových střevíců jako párou. V zemi prasklo, kořeny se vyvalily, obr udělal veliký oškolobrt, pak klopítl o les, o kopec, o skalku. Nakonec se svalil někam za hory. A pak přišla maličká víla a řekla Vochomůrkovi, tak vidíš, všecko to byly jen takové výlí nápady, víš?

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na její chloučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měli jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou doma.
1: Hele, tahle jeskyňka je bezvadná.
0: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
1: Tady se asi nezvyknu.
0: Poprvé od té veliké povodně se krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: Už to mám. A v zápětí zmizel v oblacích.

0: škrtek zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel. Právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
1: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, krtku, naučím lítat.

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hihlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hihlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut a zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako Papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě Teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá, a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scénárista Svěrák, zaspíváme.

0: ozvalo se za malou chvilinku odkudsi zhora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo pytlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá? Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu. A co je to tady? Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány. To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm. A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého. Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a frrr, zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je pytlík se svou prací daleko. Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík. Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
1: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
0: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy, jak to narýsoval, ký to umný plán, kružnice, přímky, spirály, smyčky, takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál, jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti. Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to pilní chlapíci, měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo. Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal pytlíka za nohu.
1: Co je? Kde je plán? Vyhrkl pytlík a začal hmatat kolem sebe.
0: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Ta-ta-ta-ta-ta-tam! Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na pytlíka.
1: Za ním, zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na pytlíka.
0: Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekadně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven. Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po pytlíkovi.
2: Ale ten už byl pryč, daleko, daleko pryč.
0: právě se procházel u růžového keře.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Byl jednou jeden mlynář a měl tři syny. Když chlapci dorostli a byli velcí, nejstarší z nich dostal mlýn a stal se po otci mlynářem. Prostřední dostal pole, aby na nich hospodařil, a na toho nejmladšího, Petra, nezbylo nic. Vzal si tedy svého milovaného kocoura Mikeše, do pytle si dal pár svých věcí a trochu chleba na cestu a vydal se do světa hledat štěstí. Když už šel přes lesy a přes pole druhý den a snědl i všechen chleba, vzal si kocoura do náruče, drbal ho za ušima a smutně si povzdechl. Ach, Mikeši můj milý, co budeme v tom světě dělat? Kde najdeme nějaké hodné lidi, kteří by nám dali trochu jídla a střechu nad hlavou? A věř mi nebo ne, kocour Mikeš najednou promluvil lidským hlasem. Jen se neboj, Petře, však se budeme mít dobře. Udělám z tebe bohatého prince, uvidíš. Jenom musíš poslouchat, co ti řeknu. Teď vysyp z pytle své věci a půjč mi ho. Petr to udělal. Kocour se vydal s pytlem k lesu a cestou si zpíval.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc. A můj Petr bude princ. Dostane princezničku. A já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: V lese Mikeš podepřel pytel suchou větvičkou, dovnitř natrhal vonavé lístečky a schoval se do křoví. Za chvíli přiběhl zajíc a vlezl do pytle, aby si na lístečcích pochutnal. Mikeš na nic nečekal, šup, a už měl pytel se zajícem na ramenou a uháněl za Petrem.
1: A teď mi půjčíš svoje boty, kabát a klobouk,
0: nařídil Mikeš. Oblékl se, nazul si boty a vydal se přímo na zámek. Všichni sloužící se divili, když uviděli kocoura v botách, který mluví jako člověk, a hned ho uvedli ke králi.
2: Co pak si přeješ, kocoure, proč si přišel?
0: Zeptal se zvědavě pan král.
1: Můj pán, bohatý princ Petr, vám jako přátelský pozdrav posílá tohoto krásného zajíce.
2: To je od něj milé,
0: povídá král.
2: Vyřiď, že mu vzkazuji své královské poděkování a že bych ho rád někdy uvítal na svém zámku.
0: Kocour v botách se uklonil, mávnul kloboukem a rozloučil se.
2: Král tě zve na zámek, princi,
0: povídá Mikeš Petrovi.
2: Co to povídáš? Jaký pak já můžu být princ? Vždyť mám jenom tuhle roztrhanou košili a kalhoty.
1: Nech to na mě.
0: Odpověděl mu Mikeš, dal si packu pod hlavu a začal přemýšlet. Druhý den dovedl Mikeš Petra k rybníku, kolem kterého vedla cesta od zámku. A když se v dálce objevil královský kočár, nařídil Petrovi, aby skočil nahatý do vody a jeho roztrhané oblečení schoval za strom. Když byl královský kočár na blízku, začal Mikeš volat.
1: Pomoc! Pomoc! Mého pána prince Petra přepadli zloději. Ukradli mu všechno, i šaty, a hodili ho do vody.
2: Prince Petra?
0: Podivil se král.
3: To je ten, co mi včera poslal toho krásného zajíce? Rychle, sloužící, vytáhněte ho z vody a dejte mu šaty.
0: A tak sloužící pomohli Petrovi z vody a oblékli ho do královských šatů. Petr hned vypadal jako opravdický princ. Poklonil se králi a princezně, která jela s ním, a poděkoval jim.
3: To nic, princi. Já a moje dcera Johanka vás teď zveme na oběd do našeho zámku. Jen nevím, jestli bude tak dobrý, jako byl ten váš zajíc, kterého jsme měli včera k večeři.
0: Zasmál se král a odvezl Petra na zámek. Zatím ale Mikeš pospíchal přes kopec do sousedního království, kde vládnul zlý a silný obr.
4: Kdo se to opovážil vstoupit bez pozvání do mého zámku?
0: Zařval, když Mikeš prošel hlavní bránou.
1: Nezlobte se, vážený obře, ale slyšel jsem o vás tolik neuvěřitelného a zvláštního, že jsem vás chtěl uvidět na vlastní oči. Říkají o vás, ale já tomu nemohu uvěřit, že se prý umíte přeměnit v jakékoliv zvíře.
4: To je pravda,
0: zabručel obr.
1: Dokážete ze sebe udělat třeba obrovského lva?
0: A obr se přeměnil ve lva a zařval, až se zámek otřásl.
1: No to je úžasné,
0: chválil ho Mikeš.
1: Ale vy jste veliký, ale v také. Co takhle proměnit se v malou myšičku? To asi nedokážete, že?
4: To je pro mě hračka.
0: Zařval lev a proměnil se v malililinkatou myšku. Jenže v tu chvíli se kocour po myšce vrhnul a slupnul jí jako malinu.
5: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc, a můj Petr bude princ, bude princ. Dostane princezničku, princezničku, princezničku, a já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: Mezitím Petr, pardon, princ Petr, obědval s králem a princeznou Johankou na zámku a povídali si o všem možném. Jenom když se Johanka, které se Petr moc líbil, vyptávala, jak to vypadá v jeho zámku a jaké je jeho království, Petr to vždycky zamluvil a převedl řeč jinam. V tom se otevřely dveře a v nich stál kocour v botách.
1: Vážený pane králi, vážená princezno Johanko,
0: povídá slavnostním hlasem Mikeš.
1: Zvu vás po obědě na prohlídku zámku a království prince Petra.
0: Petr nevěřil svým uším, co to ten kocour povídá, ale dělal jako by nic. A tak po obědě všichni nastoupili do kočáru, Mikeš ukazoval cestu a brzy přijeli do zámku zlého obra, teď už ale zámku prince Petra. Král i princezna se divili nad tou nádherou a bohatstvím, které uviděli. A protože se Petr líbil Johance a Johanka Petrovi, netrvalo dlouho a konala se velká svatba. Přijelo na ně mnoho vzácných hostí, jedli se ty největší lahůdky. Mikeš dostal misku plnou mléka, hustého jako šlehačka. Hrála tam hudba, tancovalo se Byla to krása. Víš, já jsem na té svatbě také byla. Jedla jsem a dobré víno pila. Ale už je to dávno, dávno moc. A jestli mi nevěříš, ať tě blechy štípou celou noc.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Cesta, po které Honza šel, se vinula březovým hájkem a zdálo se, že nikdy neskončí. Ale najednou byla před Honzou veliká řeka. Na jejich březích rostlo rákosí, vrby a olše a v dálce se mezi stromy bělala chalupa. Když přišel blíž, viděl, že z chalupy zrovna vychází dívka s otepí proutí v náručí. Byla tak pěkná, až se Honzovi zatajil dech. Temně rezavé vlasy jí ve slunci zářily jako oheň, oči měla modré jako letní nebe a štíhlá byla zrovna jako vrbový proutek. I ty pyhy, co měla na nose, jí slušely. Zdravím tě, krásná dívko, pozdravil Honza. Už dlouho se toulám světem. Hledám to nejlepší řemeslo a taky nevěstu. Můj táta je košíkář. Zůstaň u nás. Naučí tě plést košíky. Usmála se dívka a zuby jako perly se jí zablískly. Mně říkají Julka. Honza se tedy začal učit košíkářskému řemeslu. Nejdřív loupal a máčel proutí, aby změklo. Pak se z něj učil plést košíky a nůše, posady pro slepice i kolíbky pro děti. Julinka se na něj občas usmála a on zapomínal, že má otlačené prsty a že ho i z této práce bolí záda. A když šel do města, vždycky koupil Julce nějaký dárek, hřebínek do vlasů, sponu nebo šátek. Ale Julka nebyla nikdy spokojená. Ten hřebínek je moc obyčejný, řekla. A spona není vykládaná perletí. A šátek by mi slušel hedvábný. Stála před zrcadlem a vzdychala. Kdybych měla vlasy dlouhé až na zem, byla bych nejhezčí ze všech děvčat ve městě. A taky bych si přála, abych neměla na nose pyhy. Jaký dárek mám dát Julince, aby mě měla ráda? Ptal se Honza starého košíkáře. Naší Julči není nic dost dobré, vzdychl její otec. Ale když jí upleteš pěknou kolíbku pro dítě, snad tě bude mít ráda. Honza nadšeně kývl a tajně po nocích dělal kolíbku. Když byla hotová, vynesl ji na zápraží. Julinko, to je dárek pro tebe. Líbí se ti? Budeš mě mít ráda? Ptal se. Julka spráskla ruce. Na co kolíbku, ty hloupý Honzo? Chyť mi zlatou rybku, co plní přání, pak tě budu mít ráda. Honza se zarazil. Pro Julinku by udělal všechno, ale jak chytit zlatou rybku? Šel k řece, díval se na vodu a v tom si vzpomněl na Hastrmana Bublu. Mám rybí šupinu, vyskl. Vytáhl ji, zahřál v dlaních a hodil do vody. Hastrmánku, kamaráde, kde jsi? Volal. Z vody se po chvilce vynořila zelená bublová hlava. Co potřebuješ, Honzo? Ptal se Hastrman. Zlatou rybku pro Julinku, tu, co plní přání, přiznal Honza. Zlatou rybku nemám, nejsme v moři, zavrtěl bubla hlavou. Ale mám tady rybku mluvící, plní menší přání. Potopil se a za chvilku se objevil s malou stříbřitou rybkou v dlaních. Na, chytej, hodil ji Honzovi. Honem, Honzo, Honzo, říkej, co si přeješ, mrskla sebou rybka. Já nic, ale Julinka, co to chtěla, vzpomínal Honza. Chtěla mít vlasy dlouhé až na zem. Staniš se, špitla ryba. A druhé přání, rychle, nebo na suchu leknu. Dál se kroutila v Honzových dlaních. Chtěla mít nosík bílý, bez pych, vzpomněl si zas Honza. Staniš se, špitla ryba. A do třetice? A v tom Honza viděl, jak se v dálce otevřely dveře chalupy. Stála v nich Julka s vlasy dlouhými až na zem. A nos měla bílý bez pych. Honzo, ty jsi chytil zlatou rybu, volala. Honem, Julinko, poběž, nebo mi lekne, pobízel ji Honza. Nemám tak rychlý nohy, křičala Julinka. Chce rychlý nohy, pískl Honza. Staniš se, špitla ryba. Pak vyklouzla Honzovi z dlaní, hupla do vody a zmizla pod hladinou. V tom tu byla Julka. Hop, skok, jako by měla na nohou boty sedmimílovky. Kde máš tu rybu? Ohlížela se. Splnila tři přání a uplavala. Krčil rameny Honza. Ty hlupáku, vrhla se na něj zuřivě Julka. Vlasy by mi sami dorostly, nos bych si zapudrovala a rychlý nohy nepotřebuju. Chtěla jsem novou chalupu, pěkné šaty a pytel peněz. A taky pořádného ženicha, ne hloupého Honzu, jako si ty. divoce s Honzou cloumala, strčila do něj, až se do vody skutálel. A pak znovu hop a skok vběhla do chalupy. V mžiku byla zpátky s kolíbkou a Honzovým rancem. Tu kolíbku ať vezme voda, hodila ji do řeky. A ty se mi klic očí, křičela zlostně. Rusé vlasy kolem ní vlály jako pochodeň. Honzovi se zdálo, že už vůbec není tak pěkná jako dřív. Julka naposled vstekle sykla, dupla a zmizela ve dveřích. Honza vylezl z vody a věždímal si mokré nohavice. Bublo, Hastrmane, jsi tu ještě? Vem si tu kolíbku, třeba se ti bude hodit. Nad vodou se znovu objevila zelená kudrnatá hlava. Děkuju ti, Honzo. Zrovna ji s bělinkou potřebujeme, přiznal Hastrman. Popadl kolíbku a stáhl ji pod vodu. Honza zvedl ranec, oprášil si halenu a šel. Jak to říkala ta babka, kterou jsem potkal na začátku svého putování. Až ti bude nejhůř, jdi domů, vzpomínal. A taky se říká, devatero řemesel, desátá bída. Jdu domů a šel. U cesty se na keřích modraly trnky a červenaly šípky. A najednou se v dálce před ním objevila jeho rodná Víska. Ten svět je ale malý, divil se. Já jsem ho obloukem obešel. Dívá se a vidí, dole pod kopcem jede s trakařem plným trávy sousedovic kačka. Kačenko, kačko, počkej na mě. Volal a rozběhl se k ní. Honzo, ty se zvrátil, radovala se kačka. A co ses ve světě naučil? 9 řemesel umím, od každého trochu, chlubil se Honza. A kde máš tu nevěstu v kočáře? Vyptávala se dál kačka. Ty jsi moje nevěsta, smál se Honza. Lepší jsem ve světě nenašel. Něco jsem ti přinesl, podkovu pro štěstí. Pověsíme si ji na dveře. Pak posadil káču na trakař, na tu hromadu čerstvě posekané trávy a jeli do vsi. Lidičky, Honza se vrátil ze světa. Vybíhali babky ze vrat. Sliboval, že si přiveze nevěstu v kočáře a veze si káču na trakači. Pojďte se podívat. Ale kačka výskala a mávala podkovou. Lidičky, já se budu vdávat. Můj Honza umí 9 řemesel, volala. A pak byla svatba. Honza ušil kačce boty a novou sukni s jubkou. I svatební koláče sám upekl a kytku uvázal. Potom udělal z lipového dřeva stůl a z dubového postel. I kolíbku z proutí ti upletu, kačenko, až bude potřeba, sliboval. Kačka byla ráda, že se Honza ve světě naučil pracovat a že už nesedá na peci jako dřív. A protože uměl od každého řemesla trochu, dařilo se jim dobře.
1: Pokladnička. V dětském pokoji bylo velmi mnoho hraček. Na skříni stála pokladnička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. Měla ovšem nahoře otvor a ten otvor byl nožem ještě zvětšen, aby se tam mohly strkat také velké stříbrné peníze. Dostali se tam 2. A kromě toho mnoho jiných drobných mincí. Pokladnička byla jimi tak naplněna, že již ani nezvonili, když si jí zatřásl. A to bylo to nejvyšší, kam až to může pokladnička vůbec přivést. Tak tedy stála pokladnička na skříni a dívala se dolů na všechno ve světnici. Věděla dobře, že za to, co má v břiše, mohla by koupit všechno. A to už pak by mohla mít pořádné sebevědomí. Také ostatní věci v pokoji si to myslili, třeba to neříkali, neboť měli dost co hovořit o jiném. Zásuvka pohovky byla vytažena a tu se v ní ukázala velká pana. Trochu stará, a na krku spravovaná. Dívala se ven a náhle zvolala. Zahrajme si na lidi, to bude něco. Nastal všeobecný rozruch.

být všichni šlechtici. Někdo také musí být k užitku, jak se říká. Pokladnička byla jediná, která dostala pozvání písemně. Stála příliš vysoko, aby si mohli myslet, že by to ústně uslyšela. Také nedala žádnou odpověď, přijde-li či ne. Měla-li být s nimi, mohla zůstat jenom na svém místě. Podle toho se měli ostatní řídit. A také se zařídili. Malé loutkové divadélko bylo hned postaveno tak, aby bylo vidět přímo do něho. Chtěli začít divadelní hrou a potom měl být podáván čaj s duchaplným hovorem a při něm se měl tříbit rozum a s tím se hned začalo. Houbací kůň mluvil o tréninku a plnokrevnosti, dětský vozík o železnici a parní pile. Toť ovšem patřilo všechno k jejich oboru a mohli o tom hovořit. Hodiny v pokoji hovořili o politice. Tice. Věděli vždy, kolik uhodilo, ale říkalo se o nich, že nejdou dobře. Hůl Španělka byla hrdá na své kování a na svůj stříbrný knoflík. Byla totiž okována z hora i z dola. V lenožce ležely dvě vyšívané podušky. Byly tuze roztomilé a hloupé. A tak mohlo divadlo začít. Všichni seděli a dívali se. Byli vyzváni, aby tleskali, bouchali a hlučeli, jako by z toho měli radost. Jezdecký bičík řekl, že nikdy nenapráskal starým lidem. Já práskám každému, pravilo třaskavé zrnko. Na tom přece nezáleží, jak je kdo stár, mínilo plivátko. Tak uvažovali všichni při divadelním představení. Kus nestál za mnoho, ale byl dobře proveden. Všichni herci se obraceli namalovanou stranou ven, mohl se na ně dívat jenom z líce a nikoli z rubu. A všichni hráli znamenitě, až docela vpředu divadla. Nitě byly pro ně příliš dlouhé, ale tím víc je bylo vidět. Spravovaná pana byla tak pohnuta, že nýtek, který ji držel, povolil. Pokladnička byla tak dojata, že se rozhodla učinit něco pro jednoho z herců a dát do poslední vůle, aby ležel vedle ní v hrobě, až nastane čas. Byl to skutečný požitek, takže vynechali podávání čaje a hned přišlo tříbení rozumu. To nazývali hrát si na lidi a nebyl v tom žádný jiný úmysl. Jenom si tak hráli. Každý myslel sám na sebe a na to, co myslí pokladnička. A pokladnička přemýšlela nejdále dopředu. Myslela na poslední vůli a pohřeb. A kdy to nastane? Bývá to vždycky dříve, než se naděješ. Bác! Teď spadla ze skříně. Ležela na zemi, rozbita na kusy. A střepy a peníze z ní skákaly a tančily po podlaze, nejmenší se otáčely, velké se kutálely, zvláště jeden stříbrný peníz. Ten chtěl hodně daleko do světa. A dostal se tam. A také všechny ostatní se tam dostali.
a střepy z pokladničky se

0: dostali do kbelíku. Ale na skříni stála hned druhého dne nová hliněná pokladnička. Nebylo v ní ještě ani penízku. A proto nemohla zazvučet, když jí někdo zatřepal. Tím se podobala své předchůdkyni. Byl to přece začátek. A tím skončíme.
1: Pozdrav do hoříště.
2: Kde je?
1: Tamhle.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Zmohem spojenci.
0: On tatík má už na kánku.
2: Vítku, ty loudale lína, vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte blanďáka s papouškem.
3: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
2: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, aby z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
3: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
2: No jo, všichni mě opustili. Jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
3: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
4: Piggy vtipk.
5: Významnému zoologovi ukazují v místní zoologické zahradě klec, v níž se vedle vlka prochází ovečka.
6: To je zajímavé. Jak se vám tohle povedlo?
5: Podivuje se vědec.
6: To je absolutní světová rarita.
5: Celkem jednoduše. Třikrát denně měníme ovečku.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly.
2: Ale jak?
1: Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Bochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle,
0: špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tady teď mi došel rozum,
0: povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalohoty, byly na všech stranách dobře, jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo,
0: povídá vochomůrka.

0: Digi cvičení
1: a jdeme na to!
0: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanku Kinikovou, ahoj.
2: Ahoj, cítíš něco?
0: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
0: Hanko,
2: já ti přinesla, co?
0: Ty jsi mi přines, počkej, zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
0: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
0: A koláč je, pozor, koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
0: No, už to...
2: Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
0: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggymu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
0: Už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
0: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
0: Je ta větvička nějak moc nahoře, Hanko.
2: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano, a teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
0: a mám si je dát
2: položit
0: do
2: košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž, už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
0: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
2: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
0: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
0: A lezeme.
2: Lezeme dopředu.
0: Jako šneček?
2: Jako šneček.
0: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
2: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum. Dáme je všechny do košíčku. Jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky. Jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru. Piggy, ruce nad hlavu. Trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté. Jdeme na všechny čtyři.
0: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vydobit třeba z papíru, z plastelíny.
0: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické dělavšího utrhnu a pak si kousnout.
2: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko? A dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
0: Myslíš ten štrůdlíček?
2: Ale no, tak Piggy si jde na štrůdlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!
0: Dobrou chuť, ahoj!
3: Ach, chrouste, kam jsi šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
0: Poslyšte, strýčku, šeptá. Mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
3: Cože? Co to povídáš, Toníčku?
0: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
3: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
0: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
3: Skutečně. Spod kamene vycházel tenounký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mamí, mamí. Toníčku, Toníčku, vykřikl Pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď Pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš Pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mamí, mamí. Najednou Pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
0: Pojďte sem, Pytlík chytil strašidlo.
3: Pytlík to táhl ke vchodu, bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mamí, mamí. Ale Pytlík nesnal slitování, nic. Strašidla se tu netrpí, to by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mamí, mamí, křičelo to pořád. A Pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
4: To koukáte, Jelimánkové, jak dovede Pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
3: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon. Ba, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do Pytlíka.
4: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
0: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
5: Pytlíku, Pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: Dnes je 6. září.
1: A svátek má Boleslav, Boleslav, překrásné město.
0: Jméno Boleslav a bez toho města má stejný význam jako Václav a znamená velice slavný.
1: Naše dějiny jsou Boleslavů plné.
0: Proto se po jednom z nich to město Boleslav jmenuje Boleslav, viď? Ale Boleslavů teď už moc není.
1: Ani Bolků.
0: Bolka já jednoho znám.
1: A jakého?
0: Boleslava Polívku. Je to slavný český herec. Hm?
1: Takže, milí Bolkové, k dnešnímu svátku vám přejeme všechno.

0: Jednou jak tak Žovka úřaduje ve své ředitelské kanceláři, přijde slečna pokladní a povídá. Vyšel nový zoologický zpravodaj. Tentokrát je to moc zajímavý číslo. Měla by ses na to podívat. Doporučuje se tu výměna zvířat z jedné zoologické zahrady do druhé, aby se ty chudinky v klecích tak nenudily. A Žovka řekne. No, to je výborný nápad. Nejen kvůli nudě, ale taky ze zdravotního hlediska. Protože koukněte, slečno pokladní. Když bude tadyhle někomu chybět sluníčko, pojede dolů na jih, třeba až semhle, kde je tepla hapatěj. Skvělý, že jo? Dobře, že jdete, pane doktore. To bude vynikající způsob, jak upevnit v budoucnu zvířatům zdraví. Jenže pan doktore řekne, mě budoucnost nezajímá. Na budoucnost kašlu, ano, kašlu, protože je tady jedna malá chudinka, která potřebuje upevnit zdraví nikoli v budoucnu, ale hned. Je to Mášenka Outlaňová, jdi se na ní podívat. A Žovka spěchá do pavilonu, kde má Mášenka klec. Je to pavilon jen pro gorily, ale Mášenka Outlaňová tam bydlí s nimi. A pan gorila Žovku vítá.
1: Ale ne, to je návštěva, paní ředitelko. Jak se máte? Pod vaším vedením ta naše zoologická zahrada přímo kvete.
0: Ale Žovka řekne. Zahrada možná kvete, za to tohle ubožátko ubohý spíš chřadne. Co pak je tím, Mášenko? Proč jsi tak hubená, nechutná ti jíst nebo co? Ale Mášenka slabounce pípne. Prosím, mě chutná všecko, já bych jedla i suchý kůrky. Načež paní gorilová řekne.
1: Nechci vám do toho mluvit, paní ředitelko, ale být vámi. Poručila bych panu Veverchovi, aby Mášence nosil toho jídla víc. Hlavně co se týče moučníku, to by té malé určitě pomohlo.
0: A Žovka se vrací, přemýšlí o Mášence, nejde jí to z hlavy, nějak se jí to nezdá. A tak se večer sejde s partou v prázdné kleci po panu Pásovci, všichni zvědavě poslouchají, co bude, a Žovka povídá. Hleďte se, panstvo, měla bych pro vás menší detektivní úkol, čistě důvěrně. Co kdybyste se občas nenápadně koukli na Mášenku Outlaňovou? Jde to s ní z kopce a nevíme proč. Ale Karolína řekne, prosím tě, Žovko, už jsi viděla nenápadního slona nebo klokana. To můžu udělat jedině já, to dá rozum. A taky Žovka ten detektivní úkol opravdu svěří. A pak je ráno a paní gorilová, která se dobře vyspala, volá.
2: Mášo, ustel a pospěš si, nebo ti něčím přetáhnu. A dělej, budeš vařit snídani, nenochulinej, to vím, to by se ti spalo.
0: A Karolina nevěří svým uším. A to prosím není všechno. Pan gorila křičí.
2: Pořádně, ty deky musí být podle pravítka. Tady ti to dělá falt nemehlo.
0: A to už paní gorilová žve.
2: A kdo bude zametat a udělat prach, co?
0: A tak to jde jedno za druhým, dokud pan Veverka nepřijde s obědem. Gorilovi ho zdraví.
1: A pan Veverka, co pak dělá zdravíčko?
0: A pan Veverka říká Mášence. Tak ty jsi už zase vlezla ke gorilovu, no, jen abys moc neobtěžovala. Ale paní gorilová se usmívá.
1: Co vás to napadá? Mášenka nás neobtěžuje, čteme jí pohádky, je taková roztomilá.
0: A pan Veverka řekne. To rád slyším. A rozdá všem telecím medailonky s rýží a žloukové věnečky. Mášenka dostane dva, je to příkaz Žovky. Ale sotva pan Veverka zmizí, pan gorila zařve.
2: Mášo, naval moučníky a maso taky, rýže ti stačí.
0: A Mášenka poslechne ani nepípne. A paní gorilová řekne.
2: To máš štěstí, protože kdyby zpípla, čekal by tě mazec.
0: A Mášenka kývne hlavou. Ano, prosím. A zope rýží jako kanárek. A Karolína, která plní svědomitě svůj detektivní úkol, říká Žovce. Člověče, já jsem z toho na matvici. Takový dva hulváty jsem v životě snad neviděla. Pak se div, že ta malá hubne, bodeň by nehubla. A všechno Žovce vylíčí, úklidem počínají a moučníkem konče, nači Žovka řekne, jdeme. To se ví, že manželé Gorilovi vůbec nic netuší, oč jde. Pan Gorila Žovku vítá.
1: No ne, to jsou k nám hosti, taková vzácná návštěva, jak se vede paní ředitelka.
0: Jenže Žovka řekne, jak se vede mně, to je vedlejší, ale jak se povede vám, to budete koukat, budete mrkat na drát vážení. Já vám ukážu, zač je to loket. Pročiš odsune spojovací mříž a řekne, tak a teď pojďte sem, paní Gorilová, okamžitě tohle ustelete a pořádně, žádné faldy, budu se dívat. A vy, pane Gorila, tady máte smeták a už ať to lítá. A kdo cekne, ten se zlou potáže, vy surovci, suroví. To vím, troufnout si na slabšího to vydoved. Každý, stejďte se. Ode dneška budete kolem mášenky tancovat, až se z vás bude kouřit. Karolina tady zůstane a bude mi pravidelně dávat hlášení. Jo, a mimochodem, ode dneška máte oba reduční dietu, žádný maso, žádný moučníky, akorát rýži. A ty, mášenko, budeš dostávat nášup, dokud se nespravíš. A od toho dne Gorilovi uklízej. Vaří snídaní mášence, drží dietu a Karolina hlídá, ale to všechno trvá akorát týden, protože Gorilovi zbalí svých pět švestek, pan Veverka je vyprovodí na letiště a přiveze odtamtud v rámci výměny akce dva milé hosty. Jsou to veselé gorily ze Švýcarska, manželský pár z Curychu. Paní je nadšená a říká, božínku, vy to tu máte hezké. U nás jsou jen samé hory, eventuálně velehory. A když ten nový pan gorila uvidí mášenku, je s ní úplně vedle a volá, Lidie, podívej se, jakou máme roztomilou sousedku. No řekni, není k zulíbání, nějaká úplňoučka. Kachmínko Malan, jak se jmenuješ? A opička Slavonce pípne, prosím, mášenka. A nová paní Gorilová řekne, koukni, mášenko, co pro tebe mám? A pan Gorila se směje, na ty ztračeny si spolu budeme hrát. A začne bučet jako kráva rohatá. A mášenka neví, co dřív, jestli má jíst tu švýcarskou čokoládu nebo se smát. A Karolina řekne, tak si myslím, holka zlatá, že mi to hlídání skončilo.

0: kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezly z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už z celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček přední. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničema jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček. Měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje. Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura, ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat. Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné. Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat. Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
1: Protože žere portulák,
0: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. A strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit. Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil. Tedy mě nic jiného, než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedů. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
2: Jste opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
0: Obě Číňanky byly uvytrženi nad Ptáčkem zpěváčkem. Vypadal poté sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
1: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydýlku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhle s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhle ta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídlech, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakési také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
0: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, šuškala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi neztratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabčák.
2: No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk. Jeden hrací strojek jako druhý. Kdo by si s nima lámal hlavu?
0: To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený. A podnikatelství je nade vše. Tak, a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo. dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi. A pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky, jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zaléla. Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá. Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
1: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
0: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle, ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
1: Tydli dam, o tvém srdíčku sladkou písničku při jarním sluníčku zaspívám.
0: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby. Já budu spát. Ptáček, zpěváček, z toho byl celý pav. Vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel, a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá. To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
1: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček. Co jsem udělal?
0: Udělal, opičila se po něm Portugalka. To není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
1: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček. Dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
0: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
1: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
0: Drzoune, zasyčela Portugalka. Vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
1: Ale co pak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
0: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovic kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
2: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
0: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování.
1: Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi.
0: a všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka.
2: Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit, a jelikož závidět tady nebylo co,
0: zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
1: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali,
0: ale červenější oči měli přece jen kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře.
2: Srdce, přidala se Portugalka. Ano, to ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
3: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer.
2: To je důležitější.
3: Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek. Jako by jich nebylo i tak dost.

0: Básničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.
3: Uhádnout, proč se já, 11. měsíc roku, jmenuji listopad, je snadné. V mém čase padá ze stromů listí, aby se země měla čím přikrýt, než napadne sníh. Celá příroda se připravuje na zimu. Mnoho ptáků už odletělo do teplých krajin, lesní zvěř si hledá teplé pelíšky a na lukách se krčí už jenom sedmi krásky. Za to u rybníků je náramně živo. Rybáři se chystají sklízet rybí úrodu. Však se oni za celý rok něco nastarali. A já jsem vám z jednoho rybníka vylovil pohádku, jak přišla štika do kapřích rybníků. Tak poslouchejte.

0: bošileckém rybníku nedaleko Třeboně žil starý kapr. Kdyby si kapři dávali přezdívky, určitě by se mu říkalo Hudrál. Hudrál na všechno, s ničím nebyl spokojený. Jednou, když ho už zase od rána mrzel celý svět, slyší odkudsi slaboučký hlásek. A pomoc, pomoc. Koukne a ona to zlatá rybka uvízla mezi kořeny. Kapr připlul blíž, povolil kořen a rybka byla volná.
1: Děkuji, strýčku kapře,
0: zvolala.
1: Zachránil jsi mi život a já ti za to splním, co si budeš přát.
0: Kapr se dlouho nerozmýšlel a hned vyslovil své přání.
2: Ať mám vždycky co jíst a nemusím se honit za každou muškou a každým červíkem.
1: Stane se,
0: kývla rybka a chystala se odplout.
2: Počkej,
0: zastavil jí kapr. Byl sice mrzout, ale srdce měl dobré a pomyslel i na kamarády.
2: Nemohlo by to platit pro všechny kapry v našem rybníku.
1: Dobrá,
0: řekla rybka a byla ta tam. Co kdyby si kapr vymyslel ještě nějaké další přání? Jenže to ho ani nenapadlo, protože nad hladinou začaly kroužit mušky a voda byla najednou plná červíků. Všude se kroutily zelené řasy. Kapr jen otvíral pusu a polikal a polikal ostatní kapři, jak by smet. Jenže ouvej, brzy začali všichni tloustnout a tloustli a tloustli, až jim bylo zatěžko jen plout vymávnout, natož aby se proháněli po rybníku. Už se ani nepohnuli, třeba že je voda nadnášela, seč mohla.
2: Takhle to dál nejde,
0: prohlásil kapr Hudrál.
2: S tímhle musí zlatá rybka něco udělat.
0: A z posledních sil se jí vydal hledat.
1: Nemohu zrušit, co jsem splnila,
0: krčila zlatá rybka ploutví. Jenže kapr se nenechal odbít. Byl sice líný, ale vymýšlet si uměl.
2: Tak se znovu zamotej do kořenů a já tě jako vysvobodím a budu si přát, abychom se měli dobře, ale netloustli.
0: Kdepak? Trvala rybka na svém. To by bylo švindlování.
2: Tak mi aspoň poraď, co máme dělat,
0: prosil kapr.
2: Vždyť takhle za pár dní všichni zahyneme, prosím, prosím, prosím.
0: Naříkal tak úpěnlivě, že se ho zlaté rybce zžalelo. Chvilku přemýšlela,

0: letí až do večera a nebyl sám. Jeden po druhém zavrtávali se šupináči do bahna před tím podivným stínem, který je proháněl po celém rybníku.
1: Co by to mohlo být?
0: Ptali se vyděšeně jeden druhého, ale nikdo nevěděl. Není divu, když se až dosud starali jen o tlusté mouchy a tučné červíky. Až nejstarší kapr si vzpomněl. Kdysi mu dědeček vyprávěl o strašném kaprožroutovi. Chytí a sežere každého kapra, který nestačí utéci. Proto také za dědečkova mládí museli všichni šupináči třikrát denně obeplout rybník závodním tempem, aby tomu kaprožroutovi nepadli za kořist. Kapři poslouchali a přikyvovali, že tak by to mohlo být. Ale kde se tu najednou ten kaprožrout vzal?
1: Tohle určitě spískala ta zlatá rybka,
0: pomyslil si náš kapr, sám ji přece žádal o pomoc. Jenže za takovou pomoc by mu asi kamarádi nepoděkovali, a tak raději mlčel. Nemýlil se. Zlatá rybka mu pomohla, jenomže jinak, než si představoval. Povolala do rybníka štiku, aby proháněla líné kapry, kteří by jen jedli a jedli, tloustli a tloustli, až by se tou tloušťkou zadusili. Od té doby dbají rybáři na to, aby v každém rybníce, a rozumí se, že i v řece, byla aspoň jedna pořádná štika. Vlastně takovou štiku by potřebovali i někteří lidé, když je popadne lenost. A co hůř, když si v té lenosti začínají libovat. Co říkáte?

0: Kapitola 8. Proč musí být diamant diamantem?
1: Profesor Kurama vyšel z laboratoře s knihou v ruce. Chtěl si sednout na lavičku do parku a knihu si v klidu přečíst.
0: V parku však seděla jeho známá holčička a zle se mračila.
2: Dobrý den,
1: pozdravil ji pan profesor.
0: Ale holčička ani neodpověděla, jenom se zamračila ještě víc.
2: Co pak se ti stalo?
3: Dospělí lidé jsou zlí,
0: řekla zlostně.
2: A co ti kdo udělal?
1: Zeptal se pan profesor starostlivě. Uvědomil si, že i on je dospělý.
3: Víte, co se mi stalo?
0: Začala holčička vyprávět svůj příběh.
1: Když seděla prve v parku na lavičce, přistoupil k ní nějaký pán se zachmuřeným obličejem a upřeně si ji prohlížel.
0: Když už chtěla holčička utéci, pán vytáhl z kapsy nafukovací balónek a pravil: Na, holčičko, ten ti dám.
1: Položil holčičce balónek do ruky a spěšně odešel. Ani neměla čas poděkovat.
0: Nafoukla tedy balónek. Měl podobu panenky, byl celý červený a velmi se jí líbil.
1: Tu přišel do parku jiný pán a posadil se na lavičku vedle holčičky.
0: Z kapsy vyndal cigaretu a zapálil si ji. Ty máš pěkný balónek, holčičko, pravil jí a zasmál se na ní.
1: Teď jsem ho dostala, mám z něho velkou radost.
0: Skutečně

0: Hezký balónek, usmíval se pán a dotkl se ho zapálenou cigaretou.
1: Prásk! Balónek praskl.
0: Dal jsem mu ochutnat cigaretu. Zachechtal se pán, ani se neomluvil a byl ten tam.
2: Pán, který měl takovou přísnou a nepřátelskou tvář, mi dal krásný balónek. A jiný pán, který se na mne usmíval, mi ho zničil.
0: Dodala holčička strápeně.
3: Lidem se opravdu nedá věřit.
1: Pravil profesor Kurama a zahleděl se do dálky.
0: O něčem přemýšlel.
3: Už to mám. Vyrobím takový přístroj.
2: Jaký přístroj zase?
0: Ptala se holčička.
1: Ale to už vedle ní pan profesor neseděl. Pospíchal do své laboratoře. Opět začal jeho obvyklý pracovní postup.
0: Ponocoval a teprve za několik dní byl hotov s tím, co si vzal do hlavy.
1: Uchopil přístroj a odešel do parku.
0: Holčička seděla na lavičce jako vždycky.
3: Podívej se, přístroj už je na světě.
2: Jaký přístroj?
3: No, nic ti nebudu vysvětlovat, raději ti to hned prakticky předvedu.
1: Řekl pan profesor a vložil do přístroje baterii. Rozsvítila se malá červená lampička. Pan profesor vyjmul z přístroje mikrofon.
3: Je tu na blízku někdo dospělý?
1: Zeptal se.
0: Spozoroval, že se k ním blíží nějaká žena.
1: Pan profesor jí vyšel v ústrety a pravil.
3: Promiňte laskavě, jsem profesor Kurama z vysoké školy. Chtěl bych vyzkoušet svůj vynález. Mohla byste mi prosím povědět, na co jste právě myslela?
0: Žena se usmála a začala mluvit do mikrofonu.
4: Zrovna jsem přemýšlela o tom, jaká krásná je modrá obloha nade mnou. Modrá a hluboká a plují po ní bílé obláčky. Také jsem uvažovala, jaké je dnes nádherné počasí.
3: Děkuji vám,
1: řekl profesor Kurama a otočil knoflíkem na přístroji.
0: Z toho zvláštního magnetofonu se ozval hlas ženy.
4: Mne vlastně ani zamák nezajímá, jaká je obloha. Jen jsem se tak koukala kolem. Bílé obláčky? No kdyby aspoň byly k jídlu. A místo sluníčka bych radši před sebou viděla mísu rajských jablíček s majonézou. To bych si pošmákla. Jaký já mám hlad?
0: Žena vytřeštila překvapeně oči.
1: Přístroj opakoval přesně to, co si myslela.
3: Ano, ten přístroj říká, co si lidé opravdu myslí.
1: Pravil spokojeně profesor Kurama.
4: Ale jděte!
0: Podívala se žena a spěchala raději pryč.
3: Pomocí tohoto přístroje poznáš, kterému člověku můžeš věřit a kterému nikoli.
1: Řekl pan profesor a podíval se na holčičku.
0: Ta se mračila víc než před několika dny, kdy jí neznámý muž propálil balónek.
3: Co pak ti zase přelétlo přes nos?
2: Pane profesore, ta paní byla moje maminka. To je zvláštní. Vždycky vypadá taková vážná a zatím je úplně jiná.
1: Pan profesor se zasmál.
2: Pojďme s tím přístrojem někam do ulic, pane profesore.
3: Tak dobře, jdeme.
0: Oba vyšli z parku.
1: Jen se dostali do města, spatřili zástup lidí.
2: Co se tam asi stalo?
0: Přistoupili blíž
1: a viděli, že se tam hádá jakýsi muž s cizí ženou.
5: Dobře si ho všichni prohlédněte. Tenhle muž mi ukradl diamant,
1: křičela žena.
3: Ty lhářko prolhaná, nic takového jsem neudělal,
0: křičel muž.
5: Nevěřte mu ani slovo. Myla jsem si tuhle ostudny ruce a položila jsem si na roubení prsten s diamantem a on mi ho chtěl vzít.
3: To není pravda. Myslel jsem, že ho tam někdo zapomněl, tak jsem ho chtěl odevzdat policii. V tom se dala tahle ženská do křiku. Chtěl jsem tam prsten dát zpátky, když tu z něho vypadl diamant a někam se zakutálel. Přiběhl pes a diamant spolkl.
5: Jak můžete plácat takové nesmysly? Kdo to jak těživ slyšel, aby psi žrali diamanty?
0: Muž ani žena nebyli k utišení.
2: Pane profesore, teď můžete vyzkoušet svůj přístroj,
0: řekla holčička.
3: Ano, zkusím to.
1: Profesor Kurama se postavil mezi lidi, kteří obklopovali dvojici, a nastavil hádajícím se mikrofon.
0: Muž a žena se ještě chvíli přeli a pak náhle zmlkli.
3: Už jste domluvili?
1: Zeptal se pan profesor.
5: Já trvám na svém. Tenhle muž mi ukradl diamant. Velký diamant,
0: pravila žena.
3: To není pravda, sežral ho pes. Dobrá, to už jsme slyšeli.
1: Zarazil je profesor Kurama.
0: Otočil knoflíkem a z přístroje se ozval nejprve hlas muže.
3: Abych pravdu řekl, chtěl jsem ten prsten s diamantem sebrat a vzít do Zaječích. Jenže pak mě žena uviděla a tak jsem prstem honem dal na místo, ale diamant z něho vypadl a pes ho sežral. To jsem v životě neviděl, aby pes žral s takovou chutí diamanty.
1: Muž stál jako zařezaný, když se slyšel.
0: A žena se hned dala do křiku.
5: Je to zloděj! Je to zloděj! Ať mi vrátí můj diamant!
1: V té chvíli se z přístroje ozval hlas ženy.
5: Vždycky jsem toužila mít diamant. Ale nikdy jsem neměla tolik peněz, abych si ho mohla koupit. Tak jsem si vypálila z cukru diamant umělý a počítala jsem s tím, že mi ho jednou někdo bude chtít ukrást. A vymyslela jsem si, že pak budu tvrdit, že mi vzali pravý diamant. Domnívala jsem se, že se zloděj poleká, koupí opravdový diamant a dá mi ho. Ani ve snu mě nenapadlo, že by ho mohl spolknout pes.
1: Lidé, kteří stáli kolem, se smáli.
6: To je hlupák, když nerozezná cukr od diamantu.
7: Ona je taky pěkná podvodnice, když požaduje diamant za cukr.
0: Mluvili jeden přes druhého, až je to přestalo bavit a rozešli se.
1: Zůstal tam pouze profesor Kurama, holčička, zloděj a podvodnice.
0: Muž a žena se teď osopili na pana profesora.
5: Tenhle dědek nás tak zostudil.
3: Udělal ze mne hloupého zlodějíčka.
1: Pan profesor chtěl utéci.
0: Ale ve spěchu přístroj upustil.
1: A ten se rozbil.
3: Takový krásný přístroj a já ho rozbil.
1: Bědoval, když se vrátili s holčičkou do laboratoře. Ale holčička měla opačné mínění.
2: To je dobře, že se rozbil. Já nemám takové přístroje ráda.
3: A proč pak?
2: Kdyby ho dostala do rukou moje maminka, to bych dostala. Já si někdy přeju takové věci.
3: Aha.
0: Pomyslel si profesor Kurama a na přístroj zapomněl.

0: tramvaji si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
1: Druhý pán na to, z toho čtvrt hodiny na mé.
2: Že se ozval až po čtvrt hodině.
3: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako sardinky.
4: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jakože já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj holky a kluci, dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení.
2: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
3: Sofinka.
2: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš?
0: Já možná začnu někde úplně.
2: Tak jinou tóninu ti zvolím.
0: Víš co?
2: Ne.
0: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tónínu.
2: Tak holky.
0: Od které se to zpívá.
2: Takže 3, 2, 1, teď.

0: Hanko, Hanko, co jsou to ty rýnsky, víš? To jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy tolik ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá, pravá, levá. No holkám, mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte. A my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání,
1: a pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď.

0: udělalo bác a na bác všechny děti lehněte na zem, holky ve studiu už také leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem, kopítka nahoru, kopítka.
1: Já se klepu jak brouček, víš, jak nemůžeš stát.
0: Klepeme děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru, holky, kluci. Teď, Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy, a jdeme ještě jednou. 3, 2.
1: Šlapeme zase.
0: Šlapeme zase, ruce do pasu. 3, 2, 1, teď.
2: Kolo, kolo Brýnský, za 4 Brýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech, kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoct. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
3: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.

0: pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem voják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milý ho koně oplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj, ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu, pomilím provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Tiki kalendář. Dnes je 6. září.
2: A svátek má Boleslav, Boleslav, překrásné město.
1: Jméno Boleslav a bez toho města má stejný význam jako Václav a znamená velice slavný.
2: Naše dějiny jsou Boleslavů plné.
1: Proto se po jednom z nich to město Boleslav jmenuje Boleslav, viď? Ale Boleslavů teď už moc není.
2: Ani Bolků.
1: Bolka, já jednoho znám.
2: A jakého?
1: Boleslava Polívku. Je to slavný český herec. Hm?
2: Takže, milí Bolkové, k dnešnímu svátku vám přejeme všechno nejlepší.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Proto jsem si kámen koupil, abych hodně lidí loupil.

Stříbrný tolar. Byl jednou jeden tolar, lesklý vyšel z mincovny, poskakoval a zvučel. Hurá, teď se vydám do širého světa. A hned se tam taky vydal. Dítě ho svíralo v teplých ručkách a lakomec ve studených, lepkavých rukou. Staří jej bez počtukrát vážili a obraceli, za to mládež ho hned zase posílala dál. Tolar byl stříbrný, mědi v sobě měl pramálo a už byl celičký rok na světě. To znamená, že obíhal v té zemi, kde byl ražen, ale pak se vydal na cestu do ciziny a byl poslední mincí z té země, která v peněžence cestujícímu pánovi zbyla. Ten ani nevěděl, že tolar má, než ho náhodou namátl. A podívejme, tady mám ještě jeden tolárek z domova, zaradoval se. Tak ten může na cesty se mnou. A milý tolar zvučel a poskakoval samou radostí, když ho pán strčil zase zpátky do peněženky. Tam ulehl mezi cizími druhy a ti přicházeli a zase odcházeli. Jeden dělal místo druhému, ale tolar z domova tam vždycky zůstal. Bylo to takové vyznamenání. Teď už uplynulo několik týdnů a tolar se dostal daleko do světa, jenže nevěděl kam. Od ostatních mincí se doslechl, že jsou francouzské a italské. Jedna říkala, že jsou zrovna v tom a v tom městě, druhá jak by smet, ale tolar si o tom nemohl udělat náležitou představu. Když si pořád ve váčku, moc toho ze světa neuvidíš. No a ve váčku on tedy byl. Ale jednoho dne, když tam tak ležel, si všiml, že váček není pořádně zavřený a hned se vykradl k otvoru. Chtěl se trochu porozhlídnout venku a to neměl dělat. Zvědavost se nevyplácí. Vyklouzl do kapsy a když si pán večer peněženku uklidil, zůstal tolar tam, kde byl. S oblekem se dostal na chodbu a tam okamžitě vypadl na zem. Nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl. Ráno oblek zase přinesli, pán si ho oblékl a odcestoval, ale tolárek nejel sebou. Našli ho a šup zase hezky do služby. To je ale pěkné porozhlédnout se po světě, říkal si tolár. Poznat taky jiné lidi a jiné zvyky. Co je tohle za tolár? Ozvalo se v tom. Tohle není naše měna, je falešný, ten tady neplatí. A tady teprve začíná příběh stříbrného tolaru, jako později sám vyprávěl. Falešný, neplatí. To vám mnou tedy projelo, říkal tolar. Věděl jsem, že jsem z poctivého stříbra, mám krásný zvuk a dobrou ražbu. Musí se mýlit, to není možné, to přece nemůžou mluvit o mně. Ale mluvili. Mně říkali falešný, já prý neplatím. Ten musím utratit pod mě, řekl si člověk, co ho zrovna měl. A tak mě utratil pod mě a na denním světle mi už zase spírali prý falešný, neplatí, toho se musíme honem zbavit. A tolar se celý třásl v prstech pokaždé, když měl být pokradmu někomu podsunut a vydáván za platidlo oné země. Já ubohý tolar. Co je mi platné všecko moje stříbro, moje hodnota, moje ražba, když to všecko nic neznamená? Pro svět jsme tím, co si svět o nás myslí. Musí to ale být strašné, mít špatné svědomí a krást se cestou nepravosti, když já, a to jsem prosím naprosto nevinný, mám takový pocit jen proto, že tak vypadám. Pokaždé, když mě vytáhli, rozil jsem se očí, které se na mě dříve či později podívají. Věděl jsem, že budu odvržen a pohozen na stůl, jako bych byl stělesněná lež a podvod. Jednou jsem se dostal k ubohé chudé ženě. Dostala mě jako mzdu za celodenní dřinu. A pak se mě ne a ne zbavit. Nikdo mě nechtěl přijmout. Byl jsem pro ní opravdové neštěstí.
Budu s ním opravdu muset někoho podvést. Doufala si. Nemůžu si dovolit jen tak schovávat falešný tulár. Dostane ho bohatý pekař. Ten to nejspíš unese. Ale stejně je to nepravost, co tady páchám. Ach jo. Tak teď ještě zatížím její svědomí, vzdychal tulár. To jsem se opravdu na stará kolena tak změnil. A žena se vydala k bohatému pekaři. Jenže ten až příliš dobře věděl, jaké mince tam u nich platí. Nenechali mě ležet na místě, už jsem letěl zpátky té ubohé ženě do tváře. Ani kus chleba za mě nedostala. A já byl tak hluboce sklíčený, že mě mincovně vyrazili, abych takhle ubližoval lidem. A to jsem, prosím, za mlada býval tak bezstarostný a sebejistý. Tolik jsem si byl vědom vlastní hodnoty a dobré ražby. Rozlítostnil jsem se, jak to dovede jen ubohý tolár, když ho nikdo nechce přijmout. Ale ženička si mě odnesla domů a upřímně, něžně a vlídně se na mě podívala. Kde pak? Nikoho s tebou nepodvedu, řekla nakonec. Udělám do tebe dírku, aby každý viděl, že jsi falešný kus. A víš, že ne? Teď mě napadá. Že ty budeš nakonec tolár pro štěstí? Ano. Určitě to tak bude, věřím tomu. Udělám do tolaru dírku, dírkou probleču šňůrku a tolar dám sousedovi dcerušce kolem krku pro štěstí. A tak do mě udělala dírku. Teda nic příjemného to zrovna není, nechat do sebe udělat dírku. Ale když je úmysl dobrý, snese jeden opravdu hodně. Provlékla mnou šňůrku, takže ze mě rázem bylo něco jako medaile. Dítěti mě povisili kolem krku, dítě se na mě usmálo, políbilo mě. A pak jsem celou noc odpočíval na jeho teplé, nevinné hrudi. Ráno mě jeho matka vzala do ruky, prohlédla si mě a já hned věděl, že má něco za lubem. Vytáhla nůžky a šňůrku přestřihla. Pro štěstí, jo? Povídá. To se ještě uvidí. A strčila mě do octa, takže jsem celý zezelenal. Pak dírku ucpala, chvilku mě třela na dlani a když se setmělo, vydala se se mnou k loteristovi, že si koupí los. A ten jí teprve přinese štěstí. Jak mě vám bylo nepříjemně. Svíralo mě to, jako bych se měl přelomit vejpůl. Už jsem to viděl před sebou. Zase mi budou spílat, že jsem falešný a někam mě odhodí. A to prosím zrovna na očích té spoustě tolarů a jiných mincí s nápisem a hlavou, na které můžou být hrdé. Jenže já jsem unikl. U loteristy bylo takových lidí, že měl plné ruce práce a už jsem zacinkal v šuplátku mezi ostatními mincemi. Jestli na ten los něco vyhrála, nevím. Jedno ale vím, že hned druhý den mě rozpoznali jako falešný tolar. Dali mě stranou a vyslali mě zase ven podvádět a neustále jen podvádět. Je to k nevydržení, když má člověk solidní povahu. A tu si já, prosím, nemůžu upřít. Rok a den jsem takhle šel z ruky do ruky, z domu do domu. Všude mi nadávali, všude se na mě dívali křivě, nikdo mi nevěřil. A já už jsem nevěřil ani sám sobě, ani světu. Těžké časy to byly. Jednoho dne se objevil cestovatel. Tomu mě pochopitelně podstrčili. A on byl tak důvěřivý, že mě přijal jako platnou minci. Teď se mnou tedy chystal zaplatit. A já už zase slyšel ty známé výkřiky. Neplatí, falešný. Já ho dostal jako pravý, povídá cestovatel. A pak se na mě pořádně podíval. Po celé tváři se mu rozlil úsměv a to jsem já na žádné tváři nebyl zvyklý vídat, když si mě prohlídla. No ne, to se podívejme, zvolal. Vždyť tohle je mince z domova. Pravý poctivý tolar od nás.
Jen do něj někdo udělal dírku a říkají tu, že je falešný. To je tedy legrace. Opravdu. Tak tebe si schovám a odvezu domů. Projela mnou radost. Řekli mi, že jsem pravý, poctivý tolar a teď jsem měl odjet domů. Tam mě kde kdo pozná a bude vědět, že jsem z poctivého stříbra a mám dobrou ražbu. Býval bych snad až jiskřil samou radostí, ale jiskřit nemám v povaze. To dovede ocel a ne stříbro. Můj nový pán mě zabalil do bílého hedvábného papíru, aby se mu nepomíchal s ostatními mincemi a někam se mu nezaběhl. A jen při slavnostních příležitostech, když se sešli krajani, mě předvedl a nadmíru hezky o mě mluvil. A všichni říkali, že jsem zajímavý. Je to zvláštní, že můžete být zajímavý a neříct přitom jediné slovo. A tak jsem se dostal zase domů. Veškerá tíseň byla pryč. Začal radostný čas. Byl jsem přece z poctivého stříbra, měl jsem dobrou ražbu a vůbec nevadilo, že do mě udělali dírku jako do falešné mince. Když něco takového nejste, tak to nevadí. Vytrvat je třeba. Časem všechno dojde svého práva. Takové je jedno moje přesvědčení, pravil tolar.

0: Vigy básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Miau.

0: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno, a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo, usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zabilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
1: Puky se loučí,
0: zašeptala tráva třeslice.
1: Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
0: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
1: Proč musí pryč?
0: Divila se tráva psárka.
1: Je jiný než my,
0: vzdychla třeslice.
1: Nevydrží sucho, mráz i úpal jako tráva. Je to kořínek lesní a bez stromů nemůže žít.
0: Má pravdu, přikývl v duchu kořínek a hodil si raneček na rameno. Tak se tu mějte, řekl trávám a statečně se usmál na rozloučenou. Pak šel. Ani jednou se neohlédl. Až to psárce přišlo líto. Ale třeslice věděla, že tak je to v pořádku. Kořínkové už takoví jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Psineček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav, srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
1: Není místo!
2: Obsazeno!
0: Odbývaly ho mechy měříky a ploníky.
2: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
0: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil. Jako bych přišel něco ukrást, napadlo kořínka. A najednou zapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list, aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo, ale brečet musel určitě, jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na kořínka nešlápl.
2: Pardon,
0: zarazil se.
2: Netušil jsem, že tu brečíte.
0: Já nebrečím, spolkl honem slzu kořínek.
1: Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
2: Vám to vadí?
1: Zajímal se Žalud. Moc, jsem totiž bez domova, přiznal sklesle Kořínek.
2: To já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
1: Zasmál se Žalud a hop, zavrtal se po krk do půdy.
3: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
1: Ozvalo se spod země.
3: Tady bydlíme my.
1: Naříkali sněženčí cibulky. Ale Žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les. Ale Kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
3: Houbíci mají po starosti,
1: hlásil už ve dveřích.
4: Však my taky,
1: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
3: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
1: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
5: Zas nepadala, lakota lakotná.
1: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
5: Že to sbíráš, takový šunt?
1: Všiml si ho lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
5: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
6: Já nevím.
1: Váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.
5: Potřebuješ přikrýt podhoubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
1: Rozhodl lerpánek a na tom zůstalo.
2: Koukej, vyhrabal jsem Kořínek.
1: Hlásil podhoubí.

0: kde bylo teplo a vlaho svůní listovky. Už tam na ně čekal generál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani kořínka nemusel moc prohlížet.
1: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
2: Ty se s ním znáš?
0: Divil se houbík Mochomírek.
1: Jakživ jsem ho neviděl, ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji satani a možná je i léčivý.
2: Zkusím ho vyléčit,
0: kývl Mochomírek. Uložil kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku. A v tom něco zavonilo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit.
2: No konečně, já věděl, co tě vzkřísí,
0: smál se houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým, ve sklínce vířila duha, lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled.
2: Hotovo!
0: Oznámil Šuntelka a přidržel kořínkovi sklenici. Zblízka voněla až k závrati.
2: Co je to?
0: Špitl omámený kořínek.
2: Letní rosa, dobře uleželá, stíráme ji z léčivého kvítí,
0: vysvětlil Šuntelka. Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc. Jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
2: No vidíš, už jsi chlapík,
0: liboval si Šuntelka.
2: A co teď? Budeš spát nebo si chceš povídat?
0: Povídat, rozzářil se kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
2: No, teď si to vynahradíš,
0: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě Lerpánek a Podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
2: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
0: Nebude, nevěřte mu, křičel kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený houbík Šuntelka.
2: Tak a je to. Konečně si můžem pěkně popovídat.
0: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
2: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty,
0: usmíval se v duchu Šuntelka.
2: Taky dobře, aspoň dřív usne.
0: Pomyslil si a než domyslil... Pochrupoval kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly o vrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v

0: do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
1: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes!
0: Smál se Lerpánek a Kořínek s ním. Vlastně se teď smál pořád. A taky byl čím dál chytřejší. Znal všecky houbíky i to, co pěstují. Už se jim nezaplétal do podhoubí a nekýchal, když přebírali výtrusy. Jen v houbách se ještě nevyznal, protože pocházel z bukového lesa, kde rostly hříbky a nic víc. Ale právě dneska se to mělo napravit.
1: Tak jsme tu,
0: oznámil podboráček a otevřel vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
1: Samé nejlepší kousky, na vzorek,
0: vysvětloval Lerpánek.
1: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
0: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
1: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
0: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
2: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjakživa. Kdysi, když houby ještě nevoněly, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal. Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík Pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonit zvláštní vůní každou houbičku, aby si je houbaři nepletli. Pak zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď se jde domů spát.
0: Kořínek se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro. Poznal to určitě. Tak čerstvě a nedočkavě se jindy než z jara nevstává. Zem byla kyprá, vonila drsně rašením. Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst.
2: Jak to děláš?
0: Divil se podboráček, když se naskok zastavil.
3: Nevím,
0: přiznal zmatený kořínek.
3: Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
2: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct.
0: Slíbil podboráček.
3: Ale nepřišel. V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas.
0: Kořínek na něj nečekal. Ani nemohl. Musel růst. Tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
4: Přidej klíčku,
0: cinkaly sněženky.
3: Pospěš si, pobízeli podběly.
4: Zaspívej si s námi,
0: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti. Najednou už věděl všecko bez ptání. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
1: Honem, kořínek už kvete!
0: Burcoval lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, voněly, až to bralo dech.
2: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal.
0: Žasl generál.
3: Kvetu, jak dovedu, odpověděl keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
2: Vždyť není záč.
0: Zamlouval to děkování podboráček.
2: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi. Ovšem, jestli už to víš.
0: Vím, šeptnul keřík sotva slyšitelně. A víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
2: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají.
0: Zašuměla borovice na vysvětlenou.
2: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec.
5: Pěkný domov,
0: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak kořínek dodýchával v jehličí.
2: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
0: domlouvala borovice.
2: Není jiný jen kořínek, změnili jsme se i my,
0: zašeptal mech ploník.
3: Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám?
0: Prosili trávy.
2: Věřím,
0: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.

0: Běží malý černý pejsek pouští Sárou. Běží, běží, nikde nic, jen písek, písek a zase písek. Malý černý pejsek je čím dál smutnější a smutnější, až konečně zapláče.
1: Jestli už brzy nepřijde nějaký patník, tak... Tak co?
2: Tak se počůrá.
3: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Kdo jste?
6: Jsme růže.
4: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
3: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila Liška.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den. Kdo jsi?
7: Jsem Liška.
4: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
7: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
4: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
7: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
4: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
7: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem.

0: Ovšem. Ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě a já zase budu pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
0: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
1: To není na zemi.
0: Na jiné planetě.
1: Ano.
0: Jsou na tvé planetě lovci.
1: Nejsou.
0: To je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
0: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak si malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
0: Budu plakat.
1: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
0: Ovšem.
1: Ale budeš plakat.
0: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
1: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem ji chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
1: S Bohem.
0: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.

0: lidi cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky.
2: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piggy zdraví Hanku.
1: Já bych vám hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
2: Co se stalo?
1: Já jsem přišla za Piggym a on cvičil.
2: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
1: No, vždycky jsem tě napřed musela vyzývat ke cvičení, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
2: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
1: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
2: A kdo pošimrá mě?
1: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezilopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
2: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělička.
1: Přesně
2: třeba.
1: Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško. Nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky. Položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
2: Takže já na kopítka.
1: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
2: Jako když letí raketa.
1: Jako když letí raketa. A teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů a předkloňte svoji hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím děti. A teď, Piggy, zvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
2: Od sebe, a?
1: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
2: Ramenka se ustažena.
1: Zdvihneme ruce nahoru, ramena a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
2: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
1: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
2: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
1: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
2: Ahoj.

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké buřty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, zbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Jejich ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosili i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva v hodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké buřty z hořčicí. Rytíř nepřišel a buřty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké buřty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výherce zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké buřty z hořčicí.

0: Dnes je 6. září.
1: A svátek má Boleslav, Boleslav, překrásné město.
0: Jméno Boleslav a bez toho města má stejný význam jako Václav a znamená velice slavný.
1: Naše dějiny jsou Boleslavů plné.
0: Proto se po jednom z nich to město Boleslav jmenuje Boleslav, viď? Ale Boleslavů teď už moc není.
1: Ani Bolků.
0: Bolka já jednoho znám.
1: A jakého?
0: Boleslava Polívku. Je to slavný český herec. Hm?
1: Takže, milí Bolkové, k dnešnímu svátku vám přejeme všechno nejlepší.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Tak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu. Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy jako korále. Ale co všechny krásy světa, když oči pláčou a srdce neutěšíš? Anče, co chvíli slzama zem kropila, polívku solila. A Kuba se jí raději obloukem vyhýbal, aby nemusel držet vyčítavé pohledy. Marně pak s Hajným vedli dlouhé řeči, jak a co a kterak. Hlavu měli jako vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli. A práce jim nešla ani šejdrem.
1: Po svačince si Trautenberg vždycky schrupl a probudil ho až poledne z roketnické věže. Koukne na stůl a tam nic, ani smítečko. Vlítl do kuchyně jako kulový blesk.
2: Himmlaudon, co je to za moresy? To se mám prosit do oběd? Poledne už odzvonili?
1: Poledne odzvonili. A taky je požních.
2: Co mají žně dělat s mým obědem?
1: S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. Kolikrát jste už říkal, až bude požních, až jaká bude úroda. Urodilo se, že sýpky praskají. A my s Kubičkem jen čekáme. Kubo, řekni taky něco.
0: Ale Kuba mlčí jako ten špalek, co na něm štípe dříví. Rameny krčí, očima uhýbá. Svatej by s ním ztratil trpělivost.
1: To mám v tobě pěknou oporu. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyustovala, když chce kousek toho štěstí. Co pak to dělám pro sebe?
3: Tobě se to mluví, ale co pak to jde? Poroučit milost pánovi.
1: A kde už se mám dočkat zastání, když ne u tebe?
0: Milost, pane, ráčej odpustit, ale sliby se mají plnit.
2: Jaký sliby? A vůbec, co je tobě do toho?
0: Ráčej odpustit, ale je a není. Příkladně, kdybych teď s vaším dovolením byl na vašem místě a Krakonoš se mě zeptal, kdyže bude ta svatba, co bych mu řekl, když jsem tedy jako vy tu svatbu dávno svatosvatě slíbil?
1: Hajnej, jak měl ruce breptavý, tak tohle byla trefa. Nad lidi Trautenberg to byl pán, ale s Krakonošem měl vítr, i když se ho snažil tu podfouknout, tam ošidit. Navíc mu teď kručí v břiše, outroby se hladem kroutí a to člověk kejvne na všecko.
2: Pro mě, za mě. Ať je teda ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě Himmlaudo nepřejte.
0: Jako když kočár odšlajfuje či vantroky spustí. Kuba rozsekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna. Anče vařila, pekla, smažila a Hajný nestačil běhat s talíři, pekáči a mísami, sečbány a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, nebo si to, nedej pánbů, nerozmyslel. Jenže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází.
1: Jak jen my si ten život budeme richtovat? Vejbavu mám nachystanou. Drobek toho nádobí jsme si pořídili o jarmarcích. Pár kousků nábytku jste s Hajným stloukli už na předloňský podzim. Ale co je to všechno platný, když nemáme kde hlavu složit? Natož nějaký to štáchlový.
0: Jedna rada by tu byla, pěkně prosím. A Hajný vyložil co a kde a jak a kterak. Poslouchali ani nedutali. Anče ti nejdřív oskly oči, pak se jí v nich rozsvítila světýlka a když Hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou.
3: No jo, ale co milost pán?
1: S tím já si poradím. Já vím, jak na něj. A tu máš, Kubíčku, taky pusu. Aby ti neukáplo na srdíčko. Tisíckrát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem. Už se to víckrát nestane.
0: Trautenberg si nacpal teřich jako o velikém svátku a tak měl dobrou náladu. Ne, že by se usmíval, nebo snad dokonce poděkoval či pochválil. Akorát neulákal.
2: To bych prosil. Aspoň budu dřív večeřet.
1: Vidíte, milost pane, já samou starosti nevím, co vám k ty večeři udělám. Vždyť my se, milost pane, po té svatbě, co nám ráčíte tu druhou neděli vystrojit, nemáme kam podít.
0: Chodit na Trautenberka se starostmi, když chce v klidu trávit, to je jako přivolávat bouřku. Popadne ho zlost a zlost je na trávení to nejhorší. Trautenberg to ví a vzteká se tuplem.
2: To si vás mám nastěhovat do salonu.
1: I kde pak, milost pane, my jsme jen obyčejní lidi. Ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka, milost pan táty, my bychom si ho s Kubíčkem porychtovali.
2: Kým, Lauron, co si myslíš, Krucajzelement? Dneska vám dám vejměnek, zítra budete chtít barák.
1: Nestálo by vás to ani krejcár. Ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. Tak my se s Kubičkem poohlídnem po něčem ve vsi.
2: To bych tu měl být přes noc sám. A co když se mi udělá zlé? Nebo budu mít hlad? Himmelhergot, jednou mě sloužíte, tak si ten vejměnek vemte. Ale budete za něj platit. Kam bych přišel, Donnerwetter?
1: A je kolem vejměnku jeden schon. Kuba vyměňuje staré došky, aby nezatejkal. Hajnej bílí stěny zevnitř i zvenčí. Anče drhne, smejčí, uklízí. Kde by jí zbyl čas na nějaké vyvařování? A tak má Trautenberg k snídani chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co je zrovna po ruce. I pro pivo musel do sklepa sám.
2: Nejdřív zařizování, potom cukrování a nakonec jim ještě budu sloužit já. Ale počkejte, ještě jste z kostela nepřišli a já se postarám, abyste tam ani nešli.
0: Vymyslet něco kalého pro hospodářství nebo snad pro lidi, na to Trautenberga neužil. Za to pro darebnosti nemusel chodit daleko, jako by měl v hlavě jarmárku se samým neřádstvem. Vytáhl struhlý papír, přiřízl brk, psal, dopsal, zapečetil a schání se po Hajném, že půjde se psaním.
1: Milost pane, nemohlo by to počkat do večera? On má Hajnej bílit ještě jednu zeď?
2: Himmelaudon, slouží u mě nebo u tebe?
0: Hajný honem nechal zeď zdí, navlékl si čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, ještě aby milost pán ze samého vzteku mladým ten vejměnek vzal.
4: Kam s tím kvaltem, Hajnej?
0: Uctivý pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Nesu psaní na poštu. Milost pán nařídil, že ještě dneska musí poslat spěšného kurýra na císařskou kancelář. Tak to bude něco důležitýho.
4: No, to bude. Císařský kanceláři se nepíše pozdrav pánbu a jak se pořád máte. No, když to tak pospíchá, stavím se ti s tím psaním v jílevnici u poštmistra. Mám to při cestě.
0: Úctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoši. To mám štěstí, že jsem vás natrefil. To já ještě do večera dobílím celý vejměnek i s podezdívkou, aby do pozejcka vyschl a mladí přišli z kostela rovnou do svýho. Ale jestli můžu ještě prosit, jemnost, pane Krakonoši, kdybyste do té doby ráčil nechat pěkný počasí, ono to líp schne.
4: Bez starosti, Jajnej. Sluníčko bude pálit jako ožních. A na svatbu jim přichystám vonňavej deštíček, aby jim napršelo štěstí.
0: Na 100 000krát děkuju, jemnost, pane Krakonoši.
4: Neděkuj a běž, aby ti na to bílení nestvrdlo vápno. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost.
0: Krakonoš přivolal vítr a ten jedním fukem rozbalil psaní i s Trautenbergovou pečetí. Cizí psaní se číst nemají. Ale má-li člověk hasit sousedovi stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno.
4: Tímto oznamuju jejich excelencím císařské kanceláři, že na mém panství nachází se Pacholek
2: Kuba, urostlý a statný, jehož tímto ze svých služeb propouštím pro čest a slávu císařského vojska, jakož i pro odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší. Tak.
4: Tak tentokrát se Trautenbergu odměny dočká.
1: Uběhl týden. Druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na svatební koláče a honila Hajného i Kubu, aby jí nosili borové koráby. Na těch se upečou koláče jako dech. Když tu do dvora mašírují 4 vojáci a v čele kaprál jako hora.
4: Jeho excelence pán Strautenberka?
2: K vašim službám, pane důstojník, pán Strautenberka osobně.
4: Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána Strautenberka, je odveden k císařskému vojsku, kde bude věrně sloužit 14 let.
1: Co? Možný.
3: To není možný.
1: Milost, pane, vždyť se máme na pozejcí brát.
2: Máte, nemáte. Proti císař pánovi jsem já, malej pán. Je to pro mé panství velká čest a doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za 10 vojáků.
0: Anče ti tečou slzy 2 proudy. Spíná ruce před Trautenberkem. Ten jen krčí rameny a má co dělat, aby se neušklíbl. Klekne před vojáky.
1: Pro lásku boží, to nemůže být pravda. Pane důstojníku, vy jste se určitě spletli.
0: Vojáci zmizeli i s kaprálem a místo nich tu stojí sám Krakonoš.
4: Nikdo se nesplet. Trautenberg chtěl prodat Kubu na vojnu.
2: Já? Já ne? Vždyť já ho potřebuju. Kde budu teď schánět Pacholka?
4: A kdo psal tenhle list? Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři?
2: A když oni se starají víc o sebe? Vejměnek si štafírujou, pořádního jídla se dočkat nemůžu.
1: A proto jste nám chtěl zkazit život? Tak tohle vám, milost pane, do smrti nezapomenu.
4: No, Trautenbergu říkal, že Kuba stojí za 10 vojáků. Tak ty teď těch 10 vojáků zaplatíš.
2: Kde bych vzal tolik peněz?
0: Z okna Trautenbergovy světnice vylétla truhla, co jí Hajný s Kubou sotva uzvedli, žuchla o zem, až víko odskočilo a uvnitř hromada kamení. Jen na vrchu se třpití 10 zlatých dukátů.
1: Mankote.
4: Sbírej, Kubo, jsou tvoje. Vydáš přece za 10.
2: Jsem žebrák, úplný žebrák.
4: Vždyť jsi to prorokoval, tak si nestěžuj.
2: Ale jak já k tomu přijdu?
4: A to je málo chtít tak hanebně okrást dobrý lidi o kousek toho štěstí a trochu radosti. Zasloužil bys, abych na tu vojnu poslal tebe.
2: Mne? A proč mne?
1: Kubíčku.
2: Anče.
1: Já tomu ještě pořád nemůžu věřit. Jemnost, pane Krakonoši, jak se vám odvděčíme?
4: No, pozvete mě na svatbu. Ať se tak jednou najím svatebních koláčů.
0: Trautenberg ještě dlouho naříkal a lamentoval nad prázdnou truhlou a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k jeho dopisu.
1: A vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. Protože člověk, ať už je svět všelijaký, nakonec si vždycky lehne, jak si sám ustlal.

0: básničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Slovenská pohádka Král času. Žili jednou v malé dědině dva vlastní bratři. Starší z nich byl velký boháč, ale přitom zlý a bezbožný. Mladšímu nebylo na statečnost páru v celé dědině, ale byl tak chudý, že neměl mnohdy kráte ani sám, ani rodina, co do úst dáti. Jeden kráte, když nemohl již hladem vydržeti, šel k svému bohatému bratrovi prosit ho o kousek chleba. Ale se špatnou se potázal. Ty taký a taký, obořil se naň bratr. To by mi ještě scházelo, abych já takového ničemu živil. A jen dořekl, ukázal mu na dveře a vystrčil ho z nich ven. Když jej boháč tak nemilosrdně odbil, šel nebožák, ale nevěděl, kam se obrátit. Hladem sotva nohy vlekl a že neměl ani dostatečného oděvu, třásl se zimou. Boje se domů jíti, aby ženu nezarmoutil, zašel do lesa. Cestou přišel k plané hrušce a našel tam pod ní opadlé pláničky, jež se sbíral a jedl, ač byly tak trpké, až mu zuby vyvstávaly. Byl však i za to Bohu vděčen, neboť byl rád, že je našel. Avšak ten pokrm nezahřál mu žaludek a proto zima jím třásla. Ach, kam jen já se podějí? Já ubohý člověk, naříkal si plný lítosti. Doma není chleba, není ohně, bratr mne vyhnal. V té chvíli napadlo mu, že slýchal, na skleněném vrchu, že věčný oheň hoří.

Vždyť jest Pán Bůh se mnou. A už statečně stoupal přímo k ohni. Přišet k němu, stanul a pokloniv se. Pozdravil o něch 12 mužů, jimž řekl. Dobří lidé, smilujte se nade mnou. Neboť jsem chudobný člověk, nad nímž nikdo se neustrne. I můj bratr mne vyhnal od svého prahu, ač ví, že ani ohně nemám. Dovolte aspoň vy, abych se trochu ohřál při vašem ohni. Všech 12 mužů se na něho podívalo, až konečně jeden z nich mu pravil vážným hlasem. Synu, sedni si mezi nás a ohřej se o některého z nás, jak jest ti libo. Chuďas si sedl mezi ně, ohříval se o ně, ale že všichni mlčeli, bál se i on promluviti. Jedna věc však mu byla divna, že pořadě přeměňují si místa. Konečně všichni se vystřídali kolem ohně, až každý opět se ocitl na svém místě, na němž seděl v té chvíli, kdy nebožák neboha mezi ně přišel. Sotva, že se tak stalo, zdvihl se zprostřed ohně stařec se šedivou bradou a plešivou hlavou, jenž chudákovi takto promluvil. Člověče, netrať tu takto život, ale jdi domů a konečně trochu se i vzmuž. Ale než odejdeš, nabere si trochu těch uhlíků, my bez toho všecko bychom spálili. Po těch slovech stařec zmizel. Těch 12 povstalo, nasypali chudobnému do měchu uhlí, zdvihli na plece a kázali mu, aby pospíchal domů. Poděkoval se jim pěkně, ale vrtalo mu to v hlavě, jestli to uhlí měch nepropálí a kterak je domů donese. Avšak necítil pálení a tak lehkým se mu to břemeno zdálo býti, jako by samý papír nesl. Těšil se, že budou mít alespoň v chýši teplo, když nic jiného. Sotva domů přišel, vysypal měch na krb, ale div divoucí. Z každého uhlíčku, z každé jiskřičky se stal zlatý peníz. Nevěděl chudobný, co má radostí dělat. Ani svým očím nevěřil, že ta hromada peněz jemu patří. I děkoval v duchu o něm dobrým lidem, kteří ho zbavili vší bídy. Už tedy měl peněz dost, až mnoho, že jich ani na světě neviděl. I chtěl si je přece přeměřiti, aby věděl, mnoholi jich má. Poslal ženu, aby mu šla k bratrovi měřit si vypůjčit. I rozesmál se bratr. Řka. Cože, ten trhan bude v ní měřit? Žena pravila, že jim byl soused trochu žita dlužen, které jim oplatil, že si je chtí přeměřit. Bratr tomu nevěřil. Aby se přesvědčil, co budou měřiti, namazal měřici na dně smolou a pak ji teprv bratrovi půjčil. Mladší bratr přeměřil peníze a bylo jich mnoho. Když byl hotov, šel sám bratrovi měřice odvést. Nevšiml si ani, že na smole jeden peníz se přilepil. Jak to starší bratr viděl, hned myslel, že je bratr zbojník. I hned se s velkým křikem do něho pustil, nadával mu a hrozil. Zdali mu nepoví, odkud má tolik zlatých peněz, že ho obžaluje ze zbojnictva. Co si měl ubožák počíti? Nechtěl se přece s bratrem znepřátelit. Tedy mu všecko raději vyrozprávil. Jak, co se mu na skleněném vrchu stalo? Starší bratr měl bohatství dost. Ale přece mladší mu to štěstí záviděl. Když si mladší krásného statku nakoupil, živnost si zřídil, již s rodinou statečně a svorně pracoval, takže si ho všichni lidé vážili, tu staršímu závist ani pospati nedala. I umínil si jít také na skleněný vrch. Neboť, co bratrovi se podařilo, může se podařit i mně, řekl si po krátké úvaze. Šel tedy a také přišel na skleněný vrch, kde oheň hoří, a hned, jak viděl o něch 12 mužů, začal se domlouvat. Dobří lidé, popřejte mě chudobnému, abych se při tom vašem ohni také trochu ohřál, neboť zima mne tak zdrobila, že nemohu se ani hýbat. Tu mu odpoví jeden ze 12. Syn, ty jsi zrodil se ve šťastnou hodinu.

0: Máš bohatství dost, ale jsi lakomý a zlý člověk. Proto s námi zde sedět nesmíš, ale že jsi to přece učinil, náš trest tě nemine. Ohromen leknutím zůstal boháč státi mezi 12, neboť bál se promluviti slovíčka. Těch 12 začalo zase měnit svá místa. Když jeden vstal, sedl si na místo druhého, ten na místo třetího a tak to šlo, až všichni se vystřídali a zase každý seděl na svém místě. Tu opět se zdvihne uprostřed ohně onen stařec se šedivou bradou a obracuje se k boháči, praví. Zle se vede lidem zlým. Tvůj bratr je člověk dobrý a proto jsem mu požehnal. Ty jsi však zlý člověk a proto mému trestu neujdeš. Po těchto slovech se těch 12 zdvihlo. Jeden boháče chytil, udeřil a podal druhému. Ten udělal též tak, podal třetímu a tak to šlo kolem, až ten poslední podal ho starci, který zmizel s ním v ohni. Druhý den v dědině hledali boháče, ale nikdo ho více nespatřil. Jen mladší bratr tušil, kam se asi mohl podít, ale mlčel o tom jako němý.
1: Krocan. Krocan se pořád rozčiluje. Nemá nervy v pořádku. A když vidí červenou barvu, může se zbláznit. Červených věcí je na světě mnoho. Střechy jsou červené, autobusy a růže. Na světě je mnoho červených věcí. A zdá se, že jich přibývá. A Krocan sedí věčně u psychiatra. A ten mu říká, nesmíte na to tolik myslet, nesmíte se tolik dívat kolem sebe, čtěte si, poslouchejte lehkou hudbu a večer choďte na procházku. Ale Krocan je Krocan. Rozčílí ho každá maličkost. Potká náhodou slunéčko sedmitečné a je zle. Krocan je celý modrý a křičí. Už toho mám ale opravdu dost! A běží do lakírnictví, nakoupí bílý lak, utratí své úspory a natře na bílo. Všechny benzínové pumpy, každou mrkev a všechny dětské stavebnice. Natře na bílo celý svět. Ale představte si, kde kdo myslí, že jsou Vánoce, Vánoce, kdy se jedí krocani, a tak krocan přijde o život ani neví jak.

0: potkají se dvě blechy a povídají si o životě. V tom kolem nich projde velký chlupatý pes. A jedna blecha říká:
1: Tak se měj, mě už to jede.
2: Já naštěstí žádné blechy mít nemůžu.
3: Já ti nějaký půjčím.

0: Spí, hurvínku, spí, zavři očka svý.
1: Juldo.
2: Co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
2: Pro pána, já tu čista přehlédl, že už je ráno. Takže, hurvínku, žádné spaní a šupej rychle z postele. Za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, Julínku, ale co pak si do čista zapomněl?
2: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
2: No, protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No, tak vidíš.
2: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, preč to pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
2: No tak se měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
2: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde? Jinde.
2: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
2: No tak třeba v...
1: Tati.
2: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
2: No jistě. Ha, ha, ha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
2: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
2: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
2: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
2: U doktora? No to bych ti dal.
1: A, dobře, tak kdybych zrovna zíval?
2: Hej, to by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
2: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
2: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
2: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku, ten doktor, jak jsem zíval.
2: Šmanku, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
2: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
2: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
2: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
2: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
2: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak by ses otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
2: Já ne, ale teploměr. Hele, přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdi šupky do školy.
1: To nepůjde.
2: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
2: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňháš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
2: Tak prosím, mě na to neupozornil.
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
2: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
2: A jak
0: Hance,
2: se má?
0: Ahoj, zdar. Aha,
2: a jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
2: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
2: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě.
0: Kolem
2: pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
2: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik, a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
2: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik. A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: To mi jde.
2: Pokrčil jsi mírně nohy, děti, to, co říkám Piggy mu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
2: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, jo, to mám od zase.
2: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
2: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal podpásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod hlavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
2: Děkuju ti za pomůcku. Teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru. To znamená, rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky. Tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy. A s výdechem znova balíme hrudník nahoru. Bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, když jdu dopředu, tak vydechuju.
2: Tak, přesně tak. Takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik. Lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Je, flexum.
2: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
2: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar!
2: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar, na viděnou.
3: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla dokořán. Pár licháčů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
0: Tiki kalendář! Dnes je 6. září.
1: A svátek má Boleslav, Boleslav, překrásné město.
0: Jméno Boleslav. A bez toho města má stejný význam jako Václav a znamená velice slavný.
1: Naše dějiny jsou Boleslavů plné.
0: Proto se po jednom z nich to město Boleslav jmenuje Boleslav, viď? Ale Boleslavů teď už moc není.
1: Ani Bolků.
0: Bolka já jednoho znám.
1: A jakého?
0: Boleslava Polívku. Je to slavný český herec.
1: Takže, milí Bolkové, k dnešnímu svátku vám přejeme všechno nejlepší.
3: Aninka našla pod vánočním stromkem nevelkou krabici. Když ji zvědavě rozbalila, objevila v ní nový mobilní telefon. To bylo radosti. Samozřejmě si ho už dávno přála a teď ho tedy dostala. Balík s Brundibárou si se zájmem prohlédli tu novou věc, kterou Aninka nedala z ruky. Tedy pro Balíka tak úplně nová nebyla, protože Jezevčík už jednou zkusil telefonovat. Stalo se to tehdy, když byl tatínek na služební cestě kdesi daleko. Maminka s ním mluvila a zmínila se i o Balíkovi. Pak pejskovi dala sluchátko před čumák a řekla: Balíčku, pozdrav pána. Balík štěkl a tatínek to slyšel prý až někde v Bratislavě nebo kde. Takže Balík vlastně telefonovat uměl. Ale pro kočku Brundibáru to byla záležitost dosud nevídaná a tím víc si to toužila taky vyzkoušet. Ty, Balíku, povídá jednou odpoledne.
4: Neměli bychom si taky pořídit telefon. Víš, abychom se naučili telefonovat. To je přece užitečná věc.
5: Telefonovat s telefonem není žádné umění, pravil Balík moudře. Ovšem, telefonovat bez něj hned tak někdo neumí. To bychom si mohli zkusit, připustil.
4: Ty chceš telefonovat bez telefonu? Jú, to jsem zvědavá, to se těším.
5: Hele, povídá Balík, když vyšli na dvorek. Ty si vyskoč na jabloň a já zůstanu dole. A už mě můžeš prozvánět.
3: Brunděbára poslechla a než Balík stačil mrknout okem, zmizela v koruně stromu. Balík se schoval za hromádkou dřeva, aby ho neviděla, a čekal.
5: No tak už začni, řekl po chvíli, když se nic nedělo.
4: Ale jak?
5: Nejdřív musíš jako zazvonit, abych věděl, že voláš.
4: Aha, pochopila Brundibára a řekla. Bim bam, bim bam.
5: Takhle ne, tak telefon nezvoní.
3: Brundibára se opravila a řekla hodně hlasitě.
4: Cililililililink.
5: Tak taky ne. Musíš si vybrat nějakou melodii.
4: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
3: Zaspívala Brundibára a bylo to správně. Balík honem dělal, jakože bere do packy přístroj, dal si packu k uchu a povídá hodně nahlas, aby to bylo slyšet až do koruny jabloně.
5: Ahoj, Brundibáro, odkud voláš?
3: Brundibára se podivila.
4: Jak víš, že volám já?
5: Protože tě mám v okénku.
4: Ale já nejsem na okně, já jsem na stromě.
5: V tom okénku na telefonu mám napsané tvoje jméno. Brundibára. A ty tam máš zase moje. No jen se koukni.
3: Okamžik bylo ticho, až se zas pes netrpělivě ozval.
5: Na svém telefonu máš přece svítící okénko a v něm napsáno Balík.
4: A jo, už to vidím.
5: Tak kde vlastně jsi?
3: Dělal jezevčík, jako by opravdu telefonoval.
4: Vždyť jsem ti to řekla. Jsem na jabloni a koukám na tebe, jak se schováváš.
5: Ale ne, zaúpěl Balík.
4: Ty mě nemůžeš vidět, jinak bychom si přece netelefonovali. Ty jsi určitě někde moc a moc daleko.
3: Brundibára se snažila zachránit situaci.
4: Máš pravdu, já to popletla. Je tu hrozná změť větví a taky tlačenice.
5: Tak kde jsi?
3: Brundibára zaváhala.
4: Já?
3: Ale v zápětí se vzpamatovala.
4: Jsem zrovna v obchodě, nakupuju, víš. Tak mě napadlo, jestli nechceš, abych ti něco přinesla, že bych ti ušetřila cestu.
5: To jsi moc hodná, Brundibáro, ale já nic nepotřebuju. Ledničku mám plnou.
4: A nechceš ani nic dobrého k večeři?
5: Možná by se nějaký buštík hodil. Mají tam bušty?
4: To víš, že mají, Balíčku.
5: Tak jich vem celý věnec. Snad se mi do ledničky ještě vejdou.
4: Ráda ti je přinesu. A co děláš ty, kamaráde?
5: Já jsem zrovna v lese. Tady ti je hub. Jedna vedle druhé. Prostě nádhera.
4: To asi bude k večeři smaženice, viď? To zas bude v kuchyni vůně.
5: Asi jo.
3: Balík se do toho klábosení tak vložil, že mu div nezačaly kapat stlamičky sliny.
4: Ale já už musím končit, Balíku. Jsem na řadě. Tak ahoj. Čau. Ne, vlastně mňau.
3: Opravila se Brundibára a ukončila hovor. Pak se skočila z jabloně a Balík vylezl z úkrytu.
4: To jsme si krásně zatelefonovali. Taky se ti to líbilo?
5: Docela nám to šlo, usoudil Balík. Můžeme si takhle zavolat častěji.
3: Brundibára přikývla, ale hned poté zaváhala.
4: Jenom nevím, proč u toho já musím být na stromě a ty na dvorku. Proč si nemůžeme telefonovat, když jsme vedle sebe?
5: No, na to bychom přece nepotřebovali telefon. To by bylo obyčejné povídání.
4: Ale já si docela ráda povídám.
5: No, já vlastně taky.
4: Takže my žádný telefon nepotřebujeme.
5: To se ví, že ne. Jak bys ho taky chtěla nosit, vždyť by ti vadil, když chytáš na zahradě myši.
4: A tobě by zase překážel při běhání a skákání.
5: No, to je pravda, milá Brunďo. A proto si žádný telefon pořizovat nebudeme.
4: Nebudeme, přikývla kočka.
3: Zavil náhle jezevčík.
5: Víš, ale jedné věci je mi fakt líto. Těch buštů k večeři, které si mi slíbila.
4: Neblázni, zasmála se kočka. Stejně nemáš lednici.
5: No jo, no, nemám. Musel s povzdechem připustit Balík.
3: V tom vyšla ven maminka. Balíku, Brundibáro, večeře! Zavolala a Balík s Brundibárou se honem hnali dovnitř. Kde si v chalupě začal vyzvánět telefon, ale těch dvou se to zvonění vůbec netýkalo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Za dávných pradávných časů žil jeden král. Měl 3 dcery a všechny byly krásné. Obě starší se brzy provdaly, doma zůstala jenom nejmladší, ale ta byla krásná jako orosené poupátko. Nedaleko králova zámku se prostíral veliký hustý les a v tom lese pod starou lípou byla studánka. V létě, když bylo některý den hodně horko, princezna si ráda vyšla do lesa a usedla na kámen u studánky, aby se ochladila. A když jí byla dlouhá chvíle, házela si zlatou koulí, vyhazovala ji do výšky a zase ji chytala. Byla to její nejmilejší hračka. Jednou si zase tak hrála a tu se stalo, že zlatá koule nepadla princezně do nastavené dlaně, ale buchla o zem a skutálela se rovnou do vody. Princezna se za ní dívala, jenže studánka byla hluboká, tak hluboká, že nikdo nedohlédl na dno. Co teď? Dala se do pláče a plakala a naříkala a nijak se nemohla utěšit. A jak tak běduje, někdo na ní zavolá. Co pak je ti, princezničko? Vždyť mi tu naříkáš, že by se kámen ustrnul. Rozhlížela se, odkud ten hlas přichází, až se podívala do studánky a tam z vody vystrkoval hlavu bachratý žabák. To jsi ty, kvákale? Řekla princezna. Když to chceš vědět, pláču pro svoji zlatou kouli. Spadla mi do studánky.
1: Tak už neplač, odpověděl žabák. Tady je snadná pomoc. Ale co mi dáš, když ti hračku zase vylovím?
0: Co budeš chtít, milý žabáčku, vyber si, řekla princezna. Mám šaty, perly a drahokamy a také ještě zlatou korunku, co nosím na hlavě.
1: Nestojím o tvé šaty a perly a drahokamy, ani o zlatou korunku. Ale jestli mě budeš mít ráda a já budu tvým nejlepším přítelem, jestli mě u stolu posadíš vedle sebe a necháš mě jíst ze tvého zlatého talířku, pít z tvého pohárku a spát v tvé postýlce, jestli mi tohle všechno slíbíš, ponořím se ke dnu a zlatou kouli ti vynesu.
0: Ale to se rozumí, řekla princezna. Všechno ti slibuju, jen už mi tu kouli přines. Přitom si však myslela, co to ten hloupý žabák pleská? Vždyť je to žába jako ostatní. Sedí ve vodě a kváká, nemůže přece jíst u stolu a spát v posteli jako člověk. Ale žabák řekl,
1: slibuješ? Tak dobře.
0: Potopil se, spustil se ke dnu a za chvilku vyplaval se zlatou koulí a hodil ji do trávy. Princezna se zaradovala, že zase má svou krásnou hračku, sebrala ji a utíkala odtud.
1: Počkej, volal za ní žabák, vezmi mě sebou, nedovedu tak rychle běhat jako ty.
0: Ale co mu to bylo platné, že za ní kvákal, co mu hrdlo stačilo. Princezna si toho nevšímala, pospíchala domů a už si na něho ani nevzpomněla. Ubohému žabákovi nezbylo, než skočit zase do studánky. Druhého dne zasedla princezna s králem a se všemi dvořany ke stolu a klidně jedla ze svého zlatého talířku. Najednou na chodbě plísk, plásk, něco se škrábalo po mramorových schodech nahoru a když to doskákalo až ke dveřím, zaťukalo to a zavolalo. Má princezničko milá, víš, co si mi slíbila, otvírej, už je čas, nahodu kva, kva, kvas.

Princezna se běžela podívat, kdo to je, a když otevřela, seděl na prahu žabák. Honem přibouchla dveře a usedla zase na své místo, ale bylo jí hrozně úzko. Král to na ní poznal a povídá: co pak, dceruško, že jsi taková polekaná? Stojí snad za dveřmi nějaký netvor a chce tě unést? O ne, odpověděla, není to žádný netvor, jen obyčejný škaredý žabák. A co pak ti chce? Ach, tatičku, včera jsem si hrála v lese u studánky a zlatá koule mi spadla do vody. Moc jsem pro ní plakala, ten žabák mě slyšel a zase mi ji vylovil. Ale nejdřív jsem mu tam musela slíbit, že ke mně smí přijít a že budeme přátelé. Ani ve snu mě nenapadlo, že by mohl z vody ven. A teď je za dveřmi a chce ke mně. V tom už bylo znovu slyšet, jak někdo slabounce ťuká a volá.

0: Král pokrčil rameny a řekl, když něco slíbíš, musíš to také splnit. Jen hezky jdi a otevři mu. Princezna poslechla, otevřela dveře a žabák byl skokem přes práh a hopity hopity pořád za ní až k její židli. Tam zůstal sedět a zvolal, vysaď mě k sobě. Neměla se k tomu, až jí král nakonec poručil. Jen se žabák dostal na židli, už chtěl na stůl a jen seděl na stole, už volal, přistrč mi svůj talířek, ať spolu můžeme jíst. Princezna mu sice vyhověla, ale bylo vidět, jak nerada. Žabák jedl s chutí, za to jí každé soustečko v hrdle vázlo. Konečně žabák řekl, najedl jsem se dosyta a jde na mě spaní. Dones mě do svého pokojíčku a odestel svou hedvábnou postýlku. Půjdeme si lehnout. Princezna se rozplakala. Bála se vzít do ruky studeného žabáka. Dřív by na něj ani nesáhla a teď najednou měl spát v její čistonké postýlce. Jenže král se rozhněval a řekl, kdo ti pomohl, když jsi potřebovala? K tomu se potom nesmíš obracet zády. A tak dvěma prsty žabáka sebrala, zanesla ho do svého pokojíčku a posadila do kouta. Ale když už sama ležela, přilezl žabák k posteli a řekl, chce se mi spát a chci ležet na měkkém stejně jako ty. Vezmi mě k sobě, nebo to povím tvému otci. To už princeznu teprve rozhořčilo. Zvedla žabáka a vší silou jim mrštila o zeď. Tak, a teď dáš pokoj, ty žabisko škaredé. Jenže, když dopadl na zem, už to nebyl žabák, ale mladý princ s pěknýma přívětivýma očima. Děkoval jí za vysvobození a vyprávěl jí, že ho jedna zlá čarodějnice zaklela a nikdo ho nemohl ze studánky vysvobodit. Musel čekat, až přijde ona, jeho vyvolená, a udělá mu všechno to, co ona dnes udělala. Chceš být mou ženou? Řekl nakonec. Když tvůj otec svolí, odvezu si tě zítra do svého království. Král nerad ztrácel poslední dceru, bránil se, že je ještě mladá, ale málo platné, přece jen je zasnoubil. Sotva ráno vyšlo slunko a na zámku se probudili, přihrčel na nádvoří kočár tažený 8 bělouši. Ti měli na hlavách bílé chocholy z pštrosích per a postroje ze zlatých řetízků a na zadním stupátku kočáru stál sluha mladého krále, věrný Jindřich. Tehdy, když jeho pán byl proměněn v žabáka, věrný Jindřich se tak rmoutil, že si dal srdce obložit 3 železnými obručemi, aby mu žalostí a smutkem nepuklo. Ale teď už bylo všechno zase dobré. Vždyť tenhle kočár zaveze mladého krále i s nevěstou domů. Když konečně přišli, věrný Jindřich pomohl oběma do kočáru a postavil se zas dozadu na stupátko. Srdce mu radostí bušilo, div nepuklo. Tak vyjeli a najednou třesk. A princ volá, praská to Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl. To nepraská vůz, milý pane, to jedna obruč z mého srdce. Trápilo se převelice, když byl žabák z královice. Trápilo se převelice, když byl žabák z královice. A jeli dál a zase prásk. A princ volá, Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl, to nepraská vůz, milý pane, to druhá obruč z mého srdce. Bolelo mě převelice, když byl žabák z královice. Bolelo mě převelice, když byl žabák z královice. A jeli dál a do třetice něco prasklo. A princ potřetí volá: Jindřichu, praská to vůz se láme. Ale Jindřich mu potřetí odpověděl: To nepraská vůz, milý pane, to třetí obruč z mého srdce, chřadlo ve mně převelice, když byl žaba z Králevice, chřadlo ve mně převelice, když byl žabák z Králevice. A tak praskly všechny tři obruče, jak odskakovaly od srdce věrného Jindřicha. Tolik se radoval, že jeho pán je vysvobozen ze zakletí a že je šťastný.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
2: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
3: A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
2: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
4: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
5: a tam ji najdete.

0: Sluníčko si vykoupalo zlaté paprsky v Rožmberku, vykulilo se na blankitně modrou oblohu a pomalinku začalo usrkávat rosu. Vodníci Stulík a Blatoušek se vydali hledat rybník, ve kterém by mohli hospodařit. Před nimi se rozprostíraly dva rybníky, Malý Tisí a Velký Tisí. Nejdřív okukovali ten menší, lemovaný Rákosím a Orobincem.
1: Pěkný je, což o to, ale pro dva vodníky malý, usoudili.
0: A tak obešli druhý rybník, Velký Tisí, který byl opravdu velký. I vodu okoštovali. Nad rybníkem poletovalo velikánské množství ptáků, kteří křičeli tak, že nebylo slyšet vlastního slova. Vypadalo to, že Velký Tisí vodního pána nemá. Po chvilce rozhodování se Blatoušek zeptal.
1: Tak co, berem nebo neberem?
2: Stulík pokrčil rameny.
0: Najednou se z vody vynořil letitý vodník. Byl obrostlý žabincem, olepený ptačím peřím a buhlíčím ještě.
1: Uši měl sklopené jako Bernardín a oči měl smutné.
2: Taky Bernardíní.
1: Stulík špitl. Neberem.
0: Slušně pozdravili.
3: Kam pak?
0: Zeptal se vodník obrostlý žabincem.
4: Za vodou!
0: Odpověděli oba hlasitě, aby přehlušili křik ptáků.
3: Nekřičte na mě, je to zbytečné, z toho řevu ptáků jsem hluchý jako poleno. Kdybych slyšel, nemohl bych ten křik vystát, umím dobře odezírat, beru slova od pusy.
4: Hledáme místo,
0: pečlivě vyslovovali.
3: I to se ví, čisto tady není. Ptáci moc nadělají.
4: Odezírá špatně,
0: zakřičel Blatouškovi do ucha Stulík. Oba opakovali.
4: Místo, místo.
0: Peřím olepený pokýval hlavou, jakože rozumí.
3: Pro jednoho by tady místo bylo.
4: Pro oba,
0: zvolali kamarádi. Vodník kroutil hlavou, že ne. V tom se ozvalo za jejich zády přeuctivé pozdravení. Na břehu stál bezuchý vodník. Právě ten, který přišel v boji o Rožmberk o ucho. Letitý vodník radostně plácl rukama do vody a zakřičel:
3: Toho beru, ten se mi líbí, nemá jedno ucho, na druhé rychle ohluchne.
0: Rozpřáhl do široka náruč a bezuchý štěstím bez sebe mu do té náruče skočil. Blatoušek se Stulíkem tedy šli o rybník dál. Vzali to kolem zlaté stoky, aby měli vodu stále v dohledu. U každého rybníka se ptali, jestli by nezískali místo. Dostalo se jim různých odpovědí.
5: Zeptejte se za 100 let.
0: Jindy se jim vysmáli. Sluníčko se pomalu chystalo do Hajan, když procházeli kolem bezedné bažiny, kolem které rostla tráva ostřice i ďablík bahení. Uprostřed byla jenom taková malá kalužinka s tmavou zelení žabince. Kdyby do kalužinky někdo vkročil, se zlou by se potázal, bláto by ho pohltilo. Za vodníky se najednou výhružně ozvalo:
3: Jú, peníze nebo peklo.
0: Kde se vzal, tu se vzal, stál za jejich zády čert. V tom kraji se kdysi čerti vyskytovali, ale nikdy se jim příliš nevedlo. Lidé tam bývali dobří a čerti neměli koho nosit do pekla. Někteří z nich se vrátili, odkud přišli, jiní odtáhli jinam, kde bylo víc hříšníků. Jenom tenhle jeden jediný čert zapomněl cestu do pekel a proto se potuloval po kraji a páchal loupežná přepadení. Okrádal kde koho.
1: I křepelce ukradl 5 peněz. Co nakradl, měnil za kořalku. Lidé mu říkali chlastoděs. Děsil je a dělal peklo na zemi. Báli se ho, ale jak ho poslat do horoucích pekel, nevěděli. A tak rádi by to udělali. Čert chlastoděs koulel krvavýma očima. Táhla z něho kořalka a děs.
3: Peníze nebo peklo,
1: opakoval ještě výhružněji. My peníze.

0: ale protože neměl čím přemýšlet, vyrazil přímo k bažině. Začal chamtivě hrabat v blátě a ani přitom nespozoroval, že se propadá. Když to zjistil, nemohl už ven. Bahno se za ním zavřelo a když dobublalo, udělal na kalužince rezavý brouk vodomil, kříž. Čert se jistě propadl do horoucích pekel. Bylo to k dobrému všem lidem v úkol. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby právě Stulík s Blatouškem nebyli tenkrát u bezedné bažiny. Oba vodníci pokračovali v cestě, ale Blatoušek kulhal. Každou chvíli zaúpěl bolestí, jinu kopanec čertovým kopytem bolí dvojnásob. Když se krajina zahalila tmou, ponořili se do zlaté stoky, v tůňce se k sobě stulili a Blatoušek ho řekoval. Mám už toho plahočení pokrk. Každý rybník má svého vodníka a pro nás není žádný napuštěný. Vzal bych i nějaký nebesáček. Stulík nad tou nerozumnou řečí kroutil hlavou. V nebesáku jsem byl. Nemá žádný přítok, je odkázaný na déšť. Nenapršelo, vyschl a já zůstal na holičkách. Nebesák neberu ani náhodou. Když myslíš, Stulíku, mysli také, Blatoušku. Jenomže já už jsem z toho vandrování celý ucabrtaný. Začal Blatoušek natahovat moldánky. Aby nespustil stavidlo slziček, začal ho Stulík konejšit. Za lesem je rybníček a v něm plno rybiček. Kapři, jak se patří, naháči i šupináči, mlíčňáci a jikrnáči. Cejni, líni, okouni, co jen líně okouní. A v rybníčku Blatoušek šeptá rybám do oušek. Blatouškovi se to tak líbilo, že pohladil Stulíka po jeho třech zrzavých vousech a popřál dobrou noc.
1: Rozpusta a vzorníček.
2: Rozpusta byl uličník.
3: Samá ruka, samá noha, obličej na tři facky, vlasy naježené jako dykobrazí miminko.
2: A oči mu blízkaly, jako by pořád hřmělo.
1: Rozpusta dělal lidem všecko na schvál.
2: Nejvíc zlobil kluka vzorníčka.
3: Co vzorníček vzorně složil, to Rozpusta rozházel. Když vzorníček napsal krasopisně úkol, Rozpusta mu tam připsal kliky háky a ještě skaněk přidělal dvě prasátka. Zatímco si vzorníček šněroval jednu botu, vytáhl mu Rozpusta z druhé boty tkaničku a vodil ji za sebou jako žížalku.
1: Vzorníček uměl vzorně jíst. Nikdy nenadrobil na ubrus.
2: A Rozpusta házel drobečky rovnou pod stůl.
1: Vzorníček se učil básničku pěkně od začátku.
2: A Rozpusta pospátku.
1: Vzorníček kreslil šneka s chaloupkou.
2: Rozpusta šneka s věžákem, s balkóny a žaluziemi v oknech.
3: Jednou honil Rozpusta vzorníčka po dvoře a dalo se do deště.
1: Vzorníček utekl pod střechu.
2: Ale Rozpusta ne.
3: Lilo čím dál víc.
2: A Rozpusta, protože byl Rozpusta, se v tom dešti rozpustil.
1: Že se v té dešťové vodě rozpustil Rozpusta, začala být ta voda rozpustilá.
3: Dešťové kapky tancovaly Charleston.
1: Točily se do kolečka.
3: Dělali hada.
1: Kapali lidem jenom na nosy a do bot a schválně ne na deštníky.
2: Rozpusta, který v těch kapkách byl, se nejdřív dobře bavil, ale pak, když voda začala být čím dál špinavější, už se mu to tak nelíbilo.
3: Stékal s ní po střechách a umýval saze.

0: mil chodníky a tak, že neodtekl kdo ví kam do kanálu.
1: Zachránil ho důlek na kuličky, ve kterém se zachytila louže vody.
2: Konečně začalo svítit slunce.
1: Voda se vypařila a rozpusta se zase objevil.
2: Ale jaký to byl rozpusta? Celý umazaný, posmutnělý, zahanbený.
1: Stýskalo se mu po vzorníčkovi.
0: Ale bál se, že si s ním vzorníček už nebude chtít hrát.
2: Jak se tak v hlavě rozpustovi honily černé myšlenky? Kde se vzal, tu se vzal, stojí před ním vzorníček.
1: To je dobře, rozpusto, že jsi tady. Bál jsem se, že ses v té vodě utopil. Celou tu dobu, co jsi byl pryč, nikdo nepřišel, aby vymyslel nějakou legraci. Všechno bylo, jak má být, až z toho bylo smutno.
0: Tobě bylo taky smutno?
2: Rozzářil se rozpusta.
0: Tak víš co, budem ode dneška napůl. Ty budeš taky trochu rozpusta a já taky trochu vzorníček. Chceš?
2: A od té doby byli napůl, jako jsou všichni správní kluci.

Vinetů vyjde ráno ze stanu. Dostane ránu mezi oči a klesne k zemi. Za ním vyjde Old Shatterhand. Dostane ránu mezi oči a také klesne k zemi. Po chvíli se oba proberou a Vinetů praví. Můj bílý bratr také šlápl na hrábě.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnici tam seděli od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich? Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5 mezulánku. Pět. Protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu střížku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať jich bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.

0: ruky cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, vidíte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a jednou a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček, ještě kousíček, ještě kousíček, a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě dalších 10. Ahoj!
2: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třásk hlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout, když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes, a to se mám bát, no to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraně. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč ký je ký a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál, rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Dět si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk, spíš hoch než muž, a chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš dět. To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. a přes plot jde kůň a na něm chlap. V nuksách níž než je bok, tam, kde měl kolt, a jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt. Jen ho nech, řek děd. Kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řek děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech. Je bled, je sláb, je sám. Má strach. Klek. Chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, kde je svět a kde je jas, ne tma. Přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne. Chce se mi spát, jen noc a den a noc. Zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas. Rek, čul krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řek kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
0: Tiki kalendář. Dnes je 6. září.
3: A svátek má Boleslav, Boleslav, překrásné město.
0: Jméno Boleslav. A bez toho města má stejný význam jako Václav a znamená velice slavný.
3: Naše dějiny jsou Boleslavů plné.
0: Proto se po jednom z nich to město Boleslav jmenuje Boleslav, viď? Ale Boleslavů teď už moc není.
3: Ani Bolků.
0: Bolka já jednoho znám.
3: A jakého?
0: Boleslava Polívku. Je to slavný český herec.
3: Takže, milí Bolkové, k dnešnímu svátku vám přejeme všechno.

Tři bílé růže. Byl kupec a měl tři dcery. Jezdil na trh prodávat zboží. Pokaždé, když se vypravoval do trhu, prosil ho obě starší sestry, aby jim přivezl krásné šaty. Nejmladší dcera nechtěla nic. Zatímco se ty dvě strojily před zrcadlem, hleděla si práce a byla pilná jako včela. Když se kupec zase jednou vypravoval za obchodem, naléhal na nejmladší dceru, aby si rovněž něco přála. Onže jí to z trhu rád přiveze. Dcera řekla, když jinak nedáte, přineste mě tři bílé růže. Otec přijel na trh, rozprodal zboží a koupil dcerám šaty. Když tak chodil po městě, šel okolo zámku a ten zámek byl zakletý. V zahradě spatřil tři bílé růže. Vzpomněl si na nejmladší dceru, vešel do zahrady a růže utrhl. V tu chvíli uhodil z čistého nebe hrom a u růžového keře stál smutný netvor, který oslovil kupce lidským hlasem. Pro koho ty růže tráš? Otec mu pověděl o nejmladší dceři. Netvor řekl, za to, že si ty růže utrhl, musíš mě dceru přivést, jinak bude s vámi oběma zle. Dal mu na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Kupec se vrátil domů. Měl radost z tolika zlata a stříbra. Ale trápilo ho, že musí obludě dovést svou nejmilejší dceru. Starším dcerám dal drahý mušelín na krásné šaty, nejmladší tři bílé růže a řekl, ty růže jsem utrhl v zakletém zámku a musím tě tam dovést. Jsi mladá a hodná. Bylo by tě škoda, půjdu místo tebe. Dcera mu to nedovolila, že půjde sama. Sestry se tvářily, jako by za ní plakali, ale byly to falešné slzy. V šátku, kterým si utírali slzy, byla totiž cibule. Otec vzal dceru a vypravili se spolu do města. V zámku nepotkali živou duši. Chodili z komnaty do komnaty a všechny byly prázdné. Jen v poslední stál prostřený stůl a čerstvě povlečené lůžko. Zůstali v zámku na noc. Ráno přišel do komnaty netvor. Měl smutnou tvář a řekl, že otec se má vrátit domů, ale dcera musí zůstat na zámku. A zase dal kupci na cestu zlata a stříbra, co kupec unesl. Dcera žila v zakletém zámku sama. Jen jednou za den přicházel za ní do komnaty netvor a měl neskonale smutnou tvář. Když dcerka žila na zámku třetí rok, poprosila netvora, aby pustil za otcem na návštěvu, že se jí stýská. Netvor ještě více se smutnil, ale nakonec jí dal dovolení na tři dny, ale řekl, že jestli se nevrátí, učiní mu zle. Otec měl radost, že dcera je živá, zdravá, vyptával se, jak se má na zámku. Dcera odpověděla, milý tatičku, dobře se mám. Každý den je stůl prostřený, lůžko čerstvě povlečené, šatu mám, kolik chci a jak jich chci. Nic mi neschází, ale přece jenom jsem ráda, že jsem vás zase jednou viděla. Zůstanu u vás tři dny, potom se ale musím vrátit do zámku, jinak bych tomu netvoru způsobila veliké zlo. Kupec dceru přemlouval, aby se do zakletého zámku nevracela. A také sestry se jí snažili zadržet, protože jí záviděli. Zadrželi do čtvrtého dne, ale pak už na přemlouvání nedala. Vzpomněla si, jak byl netvor smutný, když ji pouštěl domů. A táhlo ji to zpátky do zakletého zámku.
Šla a když přišla do zámku a vstoupila do své komnaty, netvor tam ležel neživý vedle neustlaného lůžka. Když na něj dívka promluvila, ani se nehnul, tak byl mrtvý. Zaplakala nad tím, co způsobila, když nedodržela slib. A bylo jí mrtvého netvora líto. Z veliké lítosti ho políbila na smutnou tvář. V tu chvíli se zablízklo z čistého nebe. V zahradě rozkvetly tři bílé růže a mrtvý netvor se proměnil v krásného prince. Princ dívku objal a řekl: děkuji ti, že si upřímným polibkem zbavila zakletí mne i celé město. Teď jsme svobodní a ty budeš mou královnou a budeme tu vládnout dobrým lidem až do samé smrti. A tak se i stalo. Starý kupec měl velikou radost a nehodné sestry z černé závisti

0: Těžko se jí doma žije. Bratře Červne, chod se kije.
1: Vzhledem k dobré duši její, trochu léta.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Lékař a smrt. Byla jednou jedna chudá stará žena a ta měla jediného syna. Když chlapec vyrostl, poslala ho do světa, aby si našel nějakou práci, která by je uživila. Mladý muž poslechl a šel. Sotva ušel pár kroků, viděl, že proti němu jde nějaká žena s šátkem na hlavě. Zastavila se a řekla: kam pak jdeš, mladý muži? Jdu do světa najít si nějakou práci, abych mohl živit svou starou matku, odpověděl mladý muž. Víš co? Pravila žena. Pojď se mnou. A kdo pak jsi? Zeptal se mladý muž. Já jsem smrt, odpověděla žena s šátkem na hlavě. Jednou s tebou musí jít každý, řekl mladík, takže půjdu raději hned. A ubírali se dál spolu. Ušli už pěkný kus cesty, když smrt řekla: poslouchej, co ti povím. Udělám z tebe slavného lékaře. Když tě lidé zavolají k lůžku nemocného, půjdu s tebou. Vždycky se dobře podívej, kam se postavím. Když budu stát nemocnému za hlavou, pak musí zemřít. Nic mu nepředepisuj a řekni, že se nedá nic dělat. Ale když se postavím nemocnému k nohám, bude to znamenat, že se uzdraví a můžeš mu předepsat, co tě zrovna napadne. Tak se stal mladý muž lékařem. Právě tou dobou onemocněla královská dcera a smrt poradila svému lékaři, aby se šel na ní podívat. Když mladý muž vkročil do komnaty, v níž ležela nemocná, pozorně se rozhlédl a uviděl, že smrt stojí nemocné u nohou. Podíval se na královskou dceru a prohlásil: určitě se brzo uzdraví. Předepsal jí odvar z bylinek, které jí nemohly uškodit ani prospět. A opravdu, za dva dny princezna vyskočila z postele a byla zdravá jako rybička. Král byl šťastný a odměnil mladého lékaře pytlem zlaťáku. Mladý muž se vrátil do rodné vesnice a dal všechny peníze matce. Ale ve vsi bylo mnoho závistivců, kteří mu nepřáli peníze ani slávu. Tohle, že je nějaký slavný doktor, říkali si závistivci nejdřív potichu a zakrátko i nahlas. Vždyť to byl vždycky nuzák, ani jíst co neměl. Tenhle klouček, že vyléčil naši princeznu, to je k smíchu. Nakonec se dohodli, že s ním sehrají zlý kousek. Vybrali mezi sebou jednoho mladíka, byl to chlapec silný a zdravý, že mohl skály lámat, a uložili ho do postele. Potom prohlásili, že těžce stůně, a pozvali mladého lékaře, aby ho přišel prohlédnout. Lékař vkročil do světnice a hned uviděl, že smrt stojí nemocnému za hlavou. Tady už nic nepomůže, prohlásil bez dlouhých okolků. Toho člověka už nevyléčí nikdo na světě. A odešel. Lidé se rozesmáli. Došlo na jejich slova. Ale nesmáli se dlouho. Mladík, zdravý a silný, že mohl skály lámat, za hodinu opravdu zemřel. Od té doby žil náš lékař v klidu a pokoji po mnoho let. Nebo aspoň tak dlouho, dokud se smrt nepostavila k hlavám jeho lůžka.

Zázračné hory z ostrova Majorky. V jednom městě žil kdysi bohatý Maur. Měl krásný dům a ještě krásnější zahradu, vinice i olivový háj, ve sklepě truhly plné zlaťáků. Měl všechno, co si mohl přát. Jen jedno mu chybělo a to si nemohl koupit ani za všechny zlaťáky světa. Maur byl totiž slepý. Přicházeli k němu slavní lékaři z královského města. Přijížděli k němu přes moře z dalekých zemí. Ale ať ho léčili, jak léčili, zrak mu vrátit nedokázali. Maur žil ve svém paláci sám a sám. Jediný člověk, s kterým se stýkal, byl jeho mladý otrok. Piráti ho kdysi zajali na ostrově Majorce, bohatý Maur ho koupil na trhu za hrst stříbrných a učinil z něho svého sluhu. Za čas si chlapce oblíbil a jednal s ním jako s vlastním synem. Rozprávil s ním za dlouhých večerů, procházel se s ním po zahradě. Chlapec mu vyprávěl, jak kvete růže, jak se třpití hvězdy na nebi, jak vypadá voda ve studánce a jaký tvar mají oblaka při západu slunce. Maur poslouchal a byl stále smutnější. Jednoho dne mu chlapec řekl: pane, rád bych se vrátil na nějaký čas domů, na svůj rodný ostrov. Jsou tam divotvorné hory, na jejichž vrcholech rostou vzácné a kouzelné květiny. Snad by vám několik lístků z těch květů mohlo vrátit zrak. Věřte mi, znám ty hory dobře. Běhal jsem po nich ještě dřív, než jsem se stal otrokem. Maur se dlouho rozmýšlel. Nevěřil příliš, že mu chlapec pomůže vrátit zrak. Jak by mohl, když se to nepodařilo ani nejslavnějším lékařům? A co, když se chlapec už nikdy nevrátí? Potom zůstane navždycky sám, osamělejší ve své věčné tmě, než kdykoliv dřív. Dlouho přemýšlel, co má udělat, až nakonec řekl: jdi do těch svých kouzelných hor, ale velmi tě prosím, vrať se. Slibuješ mi to? Chlapec slíbil, že se vrátí, a oba se rozloučili. Dny míjeli a Maur čekal. Už myslel, že se chlapec nikdy nevrátí, ale jednoho dne uslyšel tiché zaklepání a hned potom hlas, který tak dobře znal: pane, jsem zase zpátky u vás. Maur ho objal a zeptal se: a co mi přinášíš ze svých kouzelných hor? Chlapec odpověděl: 7 párů střevíců, jaké nosívají lidé z mého kraje, když chodí po horách. Maur se podivil, potom se usmál a pravil: to je od tebe pěkné. A co tvé divotvorné květiny z kouzelných hor? Chlapec podal svému pánovi 1 pár střevíců a řekl: jakmile jsem se vrátil domů, obul jsem si tento pár horalských střevíců a hledal jsem celý den po horách kouzelné rostlinky. To bylo pondělí. Chodil jsem v nich v lesích a v houštinách daleko od cest. Přilož střevíce k očím. Možná, že jsem měl štěstí a dotkl se nějaké kouzelné trávy nebo květu. Maur přiložil podešvé horalských bod k očím, ale v temnotách se neobjevila ani jiskřička světla. Chlapec vzal druhý pár, podal ho Maurovi a řekl: tyhle střevíce jsem měl na nohou v úterý. Běhal jsem v nich po horských lukách, po březích horských jezírek.
Maur se zlehka dotkl střebíci svých víček, ale tma se nerozptýlila ani na okamžik. Chlapec mu podal třetí pár. Tyhle střevíce jsem nosil ve středu. Chodil jsem v nich po cestách kamzíků a horských ovcí, cestami rysů i stopami srn. Dotkni se jimi zlehka svých víček. Maur tak učinil, ale tma zůstala tmou. Chlapec vzal čtvrtý pár. Tyhle střevíce jsem měl na nohou ve čtvrtek. Šplhal jsem v nich celý den po skalách. Byl jsem výš, než jsou hnízda orlů v mracích a mlhách. Zkus to s nimi. Maur si je přitiskl k očím, ale nic se nestalo. Tma a tma. Chlapec mu podal pátý pár. Pátý pár jsem si obul v pátek. Od svítání do soumraku jsem šplhal horskými průsmyky v kamení a mechu. Přitiskl mu je k očím, ale Maur se ani nepohnul. Ve tmě se mu neobjevila ani jiskřička, ani světélko. Podal mu šestý pár. Šestý pár jsem obul v sobotu. Šplhal jsem po skalách, kde už rostou jen lišejníky a celý svět jsem měl hluboko pod sebou. Maur se dotkl střevíci svých očí, ale zavrtěl smutně hlavou. Chlapec mu podal sedmý pár. Tyhle jsou už poslední. Celou neděli jsem v nich šplhal k nejvyšším vrcholům, kde neroste ani lišejník, jen několik nízkých trav se tam krčí v štěrbinách skal. Obloha byla v té výšce na dosah ruky a já byl volný, volný jako pták v povětří. Maur si přitiskl k očím poslední střevíce, na nich se možná zachytil lísteček anebo stéblo kouzelných trav ze zázračných hor chlapcova dětství. Tma před jeho zraky se náhle rozestoupila a Maur vydechl úžasem. Viděl moře v dálce a slunce sklánějící se nad obzorem a spatřil růže v zahradě a viděl před sebou chlapcovu tvář rozsvícenou štěstím. Co chceš, abych ti dal, vykřikl Maur. Dům, zahradu, truhly plné zlata, háj oliv, vinici na svahu, všechno je tvoje, všechno, co mám. Chlapec zavrtěl hlavou a řekl tiše. Chci volnost. A tak přestal být chlapec z ostrova Majorky otrokem. Maura však neopustil a žil s ním až do jeho smrti. Když pak jednoho dne starý Maur zemřel, chlapec zmizel, jako by ho odvál vítr. Vrátil se domů, do zázračných hor svého ostrova.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Vodník Čepeček odpočíval při dně na polštáři ze zelené řasy a v tom slyší hlas tak dubový, že se od něho roztřásla všecka voda v rybníce.
1: No jo, to víš, pro ty tvý tancparády budu škodný na trávě.
0: Čepeček vyjel z hlubiny do poškvorců a dívá se. A on tam na louce stojí sedlák Halámek s kosou. Za ním je posekáno a před ním se zelená už jen plácek trávy. Opodál sedí luční víla a prosí.
2: Aspoň, prosím, ten plácek nech stát, abych měla na čem tancovat.
1: No, Halámek, že ne a ne. Ohnal se kosou, až to síklo, všude bylo už jen strniště, Halámek naložil a odjel.
0: Luční víly mají povinnost ještě před snídaní zatancovat tři tance. A tak ta víla pomaloučku vstala, rozhoupala modrý zvonek, aby bylo trochu muziky. A dala se do toho. Sotva udělala krok, klopítla a píchla se do patičky. Čepeček přiběhnul z puškvorců, zavázal jí patu plátínkem z mlhy a povídá:
2: no, po strništi tancovat nemůžeš, to by si pokazila nožky. Chvíli tu počkej a já s Halámkem všecko vyjednám.
0: Víla si léčila patičku a Čepeček se vydal za sedlákem Halámkem. Když tam přišel, Halámek zrovna řezal to zelené, co nasekal. Točí řezačkou a povídá:
1: nezdržuj, Čepečku, a rovnou pověz, co mi chceš.
0: Vodník Čepeček se vtiskl do kouta, kam nesvítilo slunce, a řekl:
2: no, já nechci víc, než co chtěla víla na louce, aby si někde nechal kousek zeleného pro ten její tanec.
1: Já, co jsem řekl, to jsem řekl, povídá Halámek. Nemám louku proto, aby mi jí víla šlapala.
0: A točí dál kolem uřezačky. Čepeček už neví, jak by na Halámka nejlíp. Sepnul žabí tlapky a prosí:
2: no jo, ale když to pro vílu neuděláš, ublížíš jí nejhůř, protože víla Halámku, ty to nevíš, co před snídaní neodtancuje tři tance, musí odejít mezi polednice.
0: Halámek na to jen:
1: už chvíli tě, Wassermánku, neposlouchám.
0: A do Čepečka vjela studená vodnická zlost.
2: Když ty víle tak, já tobě taky tak.
0: To řek, vrátil se po mokré pěšince do rybníka. Za tři neděle vdával sedlák Halámek dceru.
1: Všecko se to sjelo, každý kůň měl na chomou tu kytku. Ženich přijel v bryčce se žlutými koly a povídal.

Stojí tam vodník Čepeček a tajně nakukuje přes muškáty. Když se ženich uvelebil na židli, přinesl halámek ze sklepa láhev vína a řekl: no, to je lék na čekání. Vytáhl z láhve zátku a nalil do dvou skleniček. Jedna, sakramente, je pro mě a ta druhá, jo, pro tebe, pane ženichu. Nesou skleničky k ústům, jazyk se jim stáčí do kornoutku, jak čeká na tu dobrotu. A tak si oba nevšimli, že vodník Čepeček za oknem udělal tajné znamení. A v tom už mord, Turek, zahromoval ženich. Nějak mi to víno nechce do splávku. Ať dělá, co dělá, ať se pro víno dobývá jazykem a skleničku obrací jak člunek, víno mu vždycky uhne. Vybrat lžičkou se nedalo a vytřás ze skrínky taky ne. No, to bych si dal vzít si nevěstu z domu, kde ani víno kloudně neteče, povídá nakonec ženich, řinkl skleničkou o stůl a je pryč. Byl pryč a už se nevrátil. Sedlák Halámek pak měl takové starosti s neprovdanou dcerou, že pro ně na louku ani nevzdychl. A ta louka vyrostla a víla na ní tancovala vždycky tři tanečky před snídaní. Vodník Čepeček o tom všem říkával. Nemít lakomec Halámek víno necně křtěné vodou, já vám nevím, jak bych tomu vínu poručil.

Merkur a dřevorubec. S poctivostí nejdál dojdeš, učí nás tato bajka. Kdysi žil v chalupě na kraji lesa jeden dřevorubec. Poctivě a těžce si vydělával na živobytí a svědomitě se staral o ženu a děti. Jednou přecházel po lávce přes divokou řeku. Klopítl, sekyra mu vypadla z ruky a zmizela v kalných vlnách. Běda mě i mé rodině. Bez sekyry své děti neuživím. Bůh ví, kam jí dravý proud zanesl. Ach, bohové, pomozte mě nešťastnému. Bůh Merkur uslyšel mužovo bědování. Sestoupil na zem a bez váhání skočil do hluboké vody. Když se vynořil, držel v ruce sekyru z ryzího zlata a podával ji muži. To není moje sekyra, řekl podle pravdy dřevorubec a sekyru si nevzal. Bůh se ponořil znovu a vytáhl stříbrnou sekyru. Nemohu si vzít, co mi nepatří, vrátil ji muž Merkurovi. Ten se naposledy potopil a vytáhl z vody obyčejnou starou sekyru. Ta je moje. Bože, děkuji ti na stokrát, zaradoval se chudák. Dřevorubcová poctivost byla odměněna. Bůh Merkur, který ji tak dlouho zkoušel, daroval dřevorubci všechny tři sekyry. Rázem se stal z chudáka boháč. Zpráva o té události se rychle rozletěla do celého okolí. Jeden vychytralý soused si řekl, že to zkusí také tak. Schválně zahodil starou sekyru do vody a hlasitě volal Merkura na pomoc. Ten přispěchal a vytáhl z vody sekyru z ryzího zlata. Chamtivec se po ní rychle natáhl. Ta je moje, dobře ji poznávám. Po těch slovech začal sekyru přehazovat z ruky do ruky, protože zlaté topůrko se rozžádalo.

havilo doběla a pálilo jako oheň. Nakonec sekiru odhodil na zem. Jen cinkla o kámen, zmizela. Ta jeho vlastní, obyčejná, zůstala ve vodě, odkud ji už nikdy nikdo nevylovil. Tak byla poctivost odměněna a nepoctivost potrestána.

0: Soudce kárá obžalovaného.
1: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
0: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
2: Tvrdá jako kámen.
3: Byla asi hodně stará.
2: Možná si na ní vylomil zub, tak se vztekal.
4: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři.
5: Ale Hubert, ten její Bernardino Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony.
4: Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
5: Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu?
4: Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky.
5: Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si.
4: A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará.
5: A co jídlo? Je tu v Praze cizí? Neví, kam má zajít. Já vám alespoň přinesu nákup,
4: starala se paní Květuš.
5: Ne, děkuji, jste moc laskavá. Ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková.
4: Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária.
5: V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usmívavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal. I když nevěděl proč,

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Figy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, Kiniková.
2: Já když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
0: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
2: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zas úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
0: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
2: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
0: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
2: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký, růžový
0: had.
2: A dost, jdeme cvičit, to jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
0: Já jsem to slyšel taky.
2: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
0: Ležím.
2: Musíš k tomu ale stáhnout svoji.
0: Zadeček, myslíš?
2: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevnění se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
0: Mě tam vodí ručičky z kopítky.
2: Tak jako, co ti na to mám říct? Asi dáme ti ruce. Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda.
0: Takže nahoru
2: bříško,
0: nad hlavičkou.
2: Přesně tak. Bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
0: Je to nejlíp.
2: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
0: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
2: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
0: Těsto, třeba veverka, lesponka, válečkem válí těsto.
2: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Pigi, já už musím končit, mě se z toho točí hlava, Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Pigi, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
0: Došlo mu to,
2: milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Pigi je velmi šikovný. Mějte se moc hezky, ahoj!
0: Ahoj, bříškováčci!

0: rada říká ti, jak se doma chovati.
1: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
0: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
2: Kde pak? Nejdřív se probudím.
0: No.
2: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
0: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíješ se a učíš se, Žano?
2: Ne, kde pak?
0: Jak to, že ne?
2: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
1: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
0: No,
1: umíješ.
2: Se ještě jednou. A proč? Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
1: Ale ne.
0: Jistě, že ne.
1: Umíješ po sobě umývadlo, že?
0: Umývadlo, že?
1: Po každém mytí.
0: Ano, po každém.
2: Aha, no a pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jitro, bábinko.
0: No, ano, ano, doma se nemá zapomínat na pozdrav.
1: Správně.
0: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
3: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko.
2: Je?
0: Manko, ty...
2: Pan Spejbl přece není bábinka, Hurvajs.
0: No jistě, že nejsem bábinka.
2: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejble.
0: Ano, samozřejmě.
3: No? Fakt, a tati, mám ti vykat pořád, nebo jenom po ránu?
1: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat, Hurvinku.
0: Co to povídá, viď?
1: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
0: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
2: Když bábinku pozdravím, tak snídám.
3: Dáš mi? Co? Řeč?
2: Ale ne.
3: Ty s babinkou nemluvíš?
2: Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
1: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
0: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
3: Co by jsi taky česal, tatí?
1: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
3: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
1: Ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
0: Samozřejmě.
1: No, no. Zrovna tak si tam nečistí nehty, když má za nimi smutek.
3: Ten rozcuchaný člověk?
2: To jsou dva, Hurvinku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nehty.
3: No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
0: To byl příklad, že ano.
3: Jo tak!
1: Hurvinku! Jak se to chováš?
2: Ještě přijdu o uši.
0: To je taky velmi nespůsobné.
1: Ano.
3: Přijdu uši a proč?
2: Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejle?
0: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
1: Ano.
0: Že ano.
1: No.
3: Jaké zvuky?
0: No třeba kýchat. Až se třese celý dům.
3: Hepčí,
2: pozdrav pámu.
1: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
0: To hepčí.
1: Ano, víš, no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
0: Ano.
1: A co nejtlumeněji.
0: Samozřejmě.
1: A totéž se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
2: Stejně neumím moc nahlas.
1: Se nemá vůbec, Máničko.
0: Vůbec, Máničko,
1: no,
0: vůbec.
1: No. A zívání se dá ovládnout,
0: jistě,
1: že?
0: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřině.
1: Ano, jistě.
0: Tak, Hurvinku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš. No? No co řekneš, Hurvajs?
1: No?
3: Auweis.
2: Auweis.
0: Proč Auweis?
3: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
0: Ale nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte, promiňte. To stačí, rozumíš?
1: Ano. Takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
4: Tiki kalendář! Dnes je 6. září.
5: A svátek má Boleslav, Boleslav, překrásné město.
4: Jméno Boleslav a bez toho města má stejný význam jako Václav a znamená velice slavný.
5: Naše dějiny jsou Boleslavů plné.
4: Proto se po jednom z nich to město Boleslav jmenuje Boleslav, viď? Ale Boleslavů teď už moc není.
5: Ani Bolků.
4: Bolka já jednoho znám.
5: A jakého?
4: Boleslava Polívku. Je to slavný český herec. Hm?
5: Takže, milí Bolkové, k dnešnímu svátku vám přejeme všechno.

0: Vy jste možná ještě nikdy neviděli trpaslíčí slony nebo slony trpaslíky. Kdo je viděl, ten může mluvit o štěstí. Je nás na světě jen pár, a to jsem já, a několik tisíc cirkusových diváků v Paříži, v Londýně a v Benátkách. A ještě nějaký krotitel Koliha, kterému doma říkali Jájínku. Tomu Jájínkovi se jednou zdálo, že vidí dva malé modré slony, ale takové vám strašně roztomilé, veselé a dovádivé. A ti mu říkali, Jájínku, nevzal bys nás do cirkusu? Jájínek se v tom snu trochu polekal a povídá, jak vás mohu vzít do cirkusu, když se mi o vás jen zdá. To nevadí, řekli sloni, protože nám se zdá zase o tobě. Moc se nerozmýšlej, Jájínku. Řekni jo nebo ne, ale radši jo. Jo, Jájínku. Tak ten Jájínek řekl jo a hned se probudil. A v tom vidí, že se mu na nočním stolku procházejí dva malí, ale malinkatí sloni. Jeden modrý jako chrpa a druhý modrý jako inkoust. Ale kdyby se jen procházeli, ti sloni na tom nočním stolku hrozně dováděli, stavěli se na zadní a na přední a také na chobot. A každou chvíli některý z nich zatroubil, Jájínku, ale tak vám hezky a s úctou. Troubili dost hlasitě, protože to uslyšela i paní Kolihová. Vešla do pokoje a spráskla ruce. Hned jim přinesla každému kostku cukru, ale ne, abyste si mysleli, že se sloni na ní vrhli. Kdepak, kdepak, každý z nich udělal na té kostce cukru stojku. Škoda, že jste tak malí, povídá Koliha. Vždyť vás v manéži nikdo neuvidí. To byste to hoši měli jako ratlíci a ty to v cirkusu mají moc špatné. Vám by dali flek i bílé myši. Ale Jájínku, povídají ti sloni, k čemu bys měl tak nádherně dlouhé kníry? Na těch by se přece dělala produkce. A jaká produkce? Ha, nádherná. A ten, co byl modrý jako inkoust, vykřikl Ela hop a skočil tomu Kolihovi na pravý knír, který hned zmodral a od té doby mu vlastně začali říkat modrovous. Předtím byl jen Koliha. Ten druhý, co byl jako chrpa, zatroubil něco jako hup tam hup a skočil mu na druhý knír. A teď po těch knírech chodili jako sloní provazolesci. A oni to vlastně sloní provazolesci byli. Ale kdo je cvičil, no, to nevím. Paní Modrovousová, která byla z cirkusácké rodiny, jim hodila další kostku cukru a oni si s ní pak házeli přes Jájínku v nos jako s míčem. Byli to moc učenliví sloni a tak uměli do večera několik nádherných čísel. No, světových. Příštího rána navoskovala paní Modrovousová panu Modrovousovi vousy, aby je měl hodně elastické a pružné. A hlavně mu zakázala kýchat. To víte, jaký měl potom Jájínek život bez kýchání. Ale kdo chce být krotitelem, musí si zvyknout na všelijaké odříkání. V cirkusech po celém světě měli všichni tři velikánský úspěch, všude se o ně rvali. A co se toho napsalo o Modrovousovi a jeho modrých slonech a o trampolíně na kníru? Také jim říkali Trio Blue Elephant. Sloni po každém představení dostávali cucavý bonbon a celý ho vcucli. No a Modrovous si navoskoval kníry. Ale všechna sláva polní tráva. Sloni byli sice velice učenliví, ale bohužel každá učenlivost má svůj konec. Vlastně jako kníry. Nakonec se ti dva sloni začali na knírech nudit. No, jako když se ve třídě opakuje stále jedno a totéž. A pak z té nudy začali jeden druhého rozesmávat. Ale jak? No, nejdřív na sebe dělali obličeje, pak na sebe začali pokřikovat všelijaké průpovídky, které si vymysleli o Modrovousovi. Tak třeba jeden řekl z ničeho nic, právě když dělali stojku. Modrovous, pudivous, A ten Ingoustovi se dal do takového smíchu, že málem z kníru uklouzl. Pak zas oba, jako by nic, ohromní provazolesy, všechno v nejlepším pořádku. Elá hop a hup tam hup. A v tom najednou druhý vyprskne. Modrovous, do kníru se kous. A to už se oba smíchy nemohli ani udržet. A když se sloni smějí na knírech, no tak to hrozně lechtá. A ubohý Modrovous byl ještě k tomu strašně lechtivý a nejvíce zrovna pod nosem. Najednou na něho přišel záchvat kýchání, ale jaký. To vám byly šupy před celým cirkusem jako na den dělostřelectva. Šuplo to pětkrát, řachlo to 12krát a zahřmělo jednou, ale jako z kanon. Co vám budu povídat? Modrovousovi se knír rozmočil, roztřepil a rozježil jako kocourovi. Ať dělali sloni, co dělali, na tuhle rozmočenou a rozježenou trampolínu nestačili. Spadli z knírů do manéže. Už jim nebylo do legrace. Ta ostuda. To bych vám ani nedovedl popsat. Ale co je horší, Modrovous stojí uprostřed a vůbec neví, že slony na knírech nemá. Pořád se neusmíval a klaněl. Sloni po tom velkém neúspěchu raději zmizeli v pilinách. V tom přišel jeden zřízenec cirkusu celý ve zlatě k Modrovousovi a povídá: pane Modrovous, vždyť hrajete bez slonů. Ředitel vám zkazuje, že máte jít do háje. A ten Modrovous se ještě zeptal, do háje do kterého a kde to je. A pak mu to došlo. Chtěl se zatvářit hrdě, ale najednou se mu zdálo, že bez těch slonů snad ani nemůže žít. Rozplakal se a tím si už docela zničil knír. Navždycky.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O dvou pětkách z přírodopisu a jednom zvláštním cylindru. Byla jedna velice přísná paní učitelka, nosila cvikr, stála na stupínku, v ruce měla ukazovátko a tím ukazovátkem ukázala na Tomáše a řekla: kolik pak má kočka chlupů? No tak, Tomáši. Ale Tomáš o tom neměl ani zdání a Michal také ne, a tak oba dostali pětku, jen to hvízdlo a paní učitelka řekla: kočka má milion chlupů, včera jsme to probírali, už si to konečně děti zapamatujte, a vy, Tomáši a Michale, řekněte dědečkovi, aby přišel do školy, musím si s ním vážně promluvit. A dědeček se na to oblékl, vzal si sváteční cylindr a psí dečky a když přišel zpátky domů, řekl: Tomáši a Michale, paní učitelka si na vás velice stěžuje. Nevěděli jste, kolik má kočka chlupů, přestože je koček všude plno, budete tedy zatrest doma a my s Ivankou půjdeme na představení. Přijel totiž kouzelník, ale pro vás to neplatí, abyste věděli. A žádné odmlouvání. A opravdu. Odpoledne šel dědeček s Ivankou na kouzelníka a Tomáš s Michalem si museli hrát doma na zahradě, ale vůbec je to nebavilo, co také na zahradě. Trochu trávy, nějaká ta petržel, altánek, kapka vody v bazénku a to je všechno. A tak se Tomáš s Michalem velice nudili a říkali si, kdyby to byla zoologická zahrada, to by bylo, pane, něco jiného. A trhali aspoň třešně a plivali pecky přes plot a záviděli Ivance, že se může dívat na kouzelníka. A Ivanka s dědečkem se skutečně dívali na kouzelníka. Bylo to nádherné. Kouzelník měl cylindr, vousy a bílou náprsenku, uklonil se a řekl: hopla! A vytáhl z cylindru králíka a pak druhého a každý králík se uklonil a řekl: dobrý večer, dámy a pánové. A když bylo těch králíků asi 28, začali zborově zpívat, proč bychom se netěšili, a diváci ani nedýchali. A když králíci skončili, všichni lidé tleskali a říkali si: to byla krása, víte? Ještě nikdy jsme neslyšeli zpívat králíky trojhlasně. A kouzelník si dal cylindr zase na hlavu, uklonil se, řekl: hop! A když cylindr sundal, seděl mu na hlavě lev, který háčkoval dečku a vyprávěl anekdoty a lidé se smáli, až jim tekly slzy a říkali si: tak legrační anekdoty už jsme dlouho neslyšeli. A kouzelník si dal cylindr na hlavu, uklonil se, řekl hopla. A když cylindr sundal, vyskočil z něho klokan, který hrál na banjo samé nové písničky, a pak tam bylo ještě plno jiných zvířat, například chobotnice, která bouchala papírovými pytlíky. Ale to se nelíbilo jednomu pánovi, který řekl: to není správné, papír je přece drahá věc. Ale nikdo ho neposlouchal, všichni se smáli a Ivanka řekla dědečkovi: tohle musíme vyprávět Tomášovi a Michalovi, aby věděli, o co přišli. A doma skutečně vyprávěli, co všechno tahal kouzelník z cylindru, a Tomáš s Michalem se divili a říkali: to snad není ani možné. Ale dědeček řekl: proč by to nebylo možné? V kouzelnickém cylindru je všechno, nač si kdo vzpomene, stačí říct hopla a vytáhneš parní válec. Ale Tomáš s Michalem nad tím kroutili hlavou, jak se to všechno do cylindru vejde. A dědeček se smál, když se vejde krokodýl do vajíčka a celá jabloň do semínka, proč by se nevešel parní válec do cylindru? A Tomáš s Michalem si mysleli, to je vlastně pravda. A když byli sami, řekl Tomáš Michalovi:
Člověče, ten cylindr musíme mít. A tak vzali dědečku v cylindr, schovali ho do velikého sáčku na gramofonové desky, přelezli plot a šli, až přišli na hřiště, kde měl kouzelník boudu a vůz, a když opatrně otevřeli dveře, viděli kouzelníka, jak spí s otevřenou pusou a chrápe, až se třese celý vůz, takže nemuseli být vůbec potichu, a tak klidně hledali, až našli cylindr pod postelí hned vedle bot, a Tomáš vytáhl z velikého sáčku dědečku v cylindr, dal do něho kouzelníku v cylindr, dědečku v cylindr položil pod postel hned vedle bot a než by zřekl švec, byli zpátky na zahradě. Co z něho nejdřív vytáhneme? Zeptal se Michal a Tomáš řekl, to je jedno, všechno kromě kočky, těch je všude plno. A Michal řekl, tak třeba žirafu. A zakřičel, hopla! A z cylindru vylezla veliká žirafa s dlouhatánským krkem a klidně si začala trhat třešně ze stromu a Tomáš s Michalem zůstali celý vyjevení, ale Tomáš mávl rukou, kdyby něco, tak je snědli špačci, tahý dál třeba slona. A Michal řekl, hopla! A z cylindru vyleze slon větší než autobus a chodil si sem tam po záhoncích s petrželí a Michal se chytal za hlavu, ale Tomáš to bral všechno na lehkou váhu a smál se, co z petrželí tají dál, a tak Michal tahal dál a vytáhl velblouda a zebru a 28 králíků a lva a klokana. A pak už nevěděli, co dál, protože žádná další zvířata ani neznali. A tak Tomáš řekl, polezte všechna zvířata, která jste v cylindru, kromě kočky. A Michal řekl, hopla! A to jste měli vidět, ten průvod. Zahrada byla za chvíli docela plná. Byl tam nosorožec s pelikánem, hroch s medvědem a želva s opicí a kdo ví co ještě, a Michal s Tomášem stáli uprostřed a žasli, protože tolik zvířat ještě neviděli. Člověče, já ani nevím, jak se které zvíře jmenuje, řekl Tomáš. Co kdybychom vytáhli někoho, kdo by nám to řekl? A Michal pokrče rameny, proč ne? Mohli bychom vytáhnout třeba paní učitelku, jenomže ta by nám pokazila celou legraci. Ale Tomáš řekl, to se dá přece zařídit. A zavolal do cylindru, chceme paní učitelku, ale hodnou. A Michal k tomu dodal, hopla! A z cylindru vylezla paní učitelka, usmívala se a říkala, tak copak, hoši, učíte se přírodopis, to je správné, musím vás dědečkovi pochválit. A pak ukázala ukazovátkem na tučňáka a řekla, tohle je tučňák obecný. Žije na vzdálených ostrovech ve velikých hejnech, která čítají i miliony jedinců. A Tomáš s Michalem poslouchají, je to velice zajímavé, ale jak tak poslouchají, ani si nevšimnou, že venku za plotem jde paní učitelka na procházku a že zůstane stát jako solný sloup, protože vidí žirafu a velblouda a slona a uprostřed Tomáše, Michala a paní učitelku, která vypadá docela jako ona sama. Paní učitelka se velice rozčílí, běží na zahradu a křičí, jak to, že máte stejný cvikr jako já a stejné vlasy jako já, stejný nos jako já, jak to, že jste celá jako já, co si to vlastně dovolujete? A křičí, že se zbíhá celé město. A dědeček s Ivankou slyší křik, vyběhnou z domku, a koukají jako spadli z nebe.
Medvěd sedí na altánku, hroch se máchá v bazénku, žirafa žere třešně, lev háčkuje, slon šlape po petrželi, klokan hraje na benžo, králici zpívají, proč bychom se netěšili, a uprostřed toho všeho se hádají dvě docela stejné paní učitelky a dědeček se nadechne a zakřítí, jak nejvíce umí. Ticho! Okamžitě ticho! Co to má všechno znamenat? A protože má opravdu hlas jako hrom, žirafa nechá třešní, králíci přestanou zpívat a obě paní učitelky jsou jako pěny a dědeček jde až k Tomášovi a Michalovi a řekne: co jste to zase vyváděli? Kde se tady vzala všechna ta zvěř? Zahrádka je úplně zničena, podívejte se na petržel a na třešně. A dědeček se zoufale chytí za hlavu, ale tu se ze zástupu lidí vymotá ředitel školy a říká: vážený pane, co s petrželí? Petržel se vždycky sežene, ale tito dva hoši, jak jsem si všiml, založili v našem městečku zoologickou zahradu a tu je chvályhodný čin. A všichni lidé, kteří stojí kolem, volají: sláva, máme zoologickou zahradu, hurá! A ředitel školy řekne: klid, drazí občané, máme zoologickou zahradu, to je hezké, ale máme také dvě učitelky přírodopisu a to je horší. Obě dvě nemohou přece učit, to dá rozum. A kdo mi teď řekne, která je ta pravá? Ale sotva tohle řekne, ozve se paní učitelka, která před chvíli přiběhla na zahradu a křičí: já jsem ta pravá učitelka přírodopisu. Dnes ráno jsem přece dal Tomášovi a Michalovi 5, protože nevěděli, že má kočka 1 000 000 chlupů. A druhá paní učitelka se diví: ale, kdo pak vám řekl, že má kočka 1 000 000 chlupů? Pokud vím, má jich kočka mnohem méně, ostatně můžeme se jí na to zeptat. A vezme cylindr a řekne: hopla! A z cylindru vyleze kočka a řekne: počítám si chlupy každé ráno při mytí, abych včas podnikla něco proti pelichání. Mohu vám tedy říci, že mám chlupů přesně 500 000. A všichni lidé se dají do smíchu a volají: ty nějaká divná učitelka, rozdává 5 a sama nic neví. A hodná paní učitelka řekne: nechci se chlubit, ale myslím, že se v přírodopise vyznám lépe. Žila jsem v cylindru se zvířaty. A ředitel kývá hlavu: to je pravda, to se musí někde projevit. A je šťastný, že to dopadlo takhle. Obrací se k lidem a říká: vidíte všichni, drazí přátelé, komu právě náleží místo učitelky přírodopisu. A lidé tleskají a Tomáš s Michalem tleskají také a ptají se: takže ty 5 neplatí, víte, paní učitelko? A nová paní učitelka vrtí hlavou: to víte, že ne. Ale Tomáš s Michalem nemají ještě vyhráno. Dědeček se na ně mračí. Mračí se na ně od té chvíle, kdy uviděl na zahrádce cylindr a říká: už chápu, co se děje. Vzali jste panu kouzelníkovi jeho pomůcku, styďte se. Oba máte domácí vězení, ale zrovna když to říká, objeví se na zahradě kouzelník. Je celý usměvavý, má dobrou náladu, vyspal se do růžova a říká: vážení, abych vám pravdu řekl, mám toho cestování po světě tak akorát. Bývám z toho utrmácený, spím pak s otevřenou pusou a chrápu, že se celý vůz otřásá. Jestli dovolíte, budu v téhle zoologické zahradě trhat lístky u vchodu. A všichni s tím souhlasí, jenom jeden pán se přihlásí o slovo a říká: lístky jsou z papíru a papír je drahá věc. Nemůže se jen tak trhat. Ale kouzelník řekne:
Milý pane, buďte bez starosti. Kousky lístku budu házet do cylindru a vytahovat je budu zase celé. Je to totiž kouzelnický cylindr, jestli jste si toho ještě nevšiml. A pán řekne, aha. A tak od té doby mají v městečku hezkou zoologickou zahradu, kde králici zpívají, klokan hraje na benžo, lev háčkuje a vypravuje anekdoty a děti s paní učitelkou se tam chodí učit přírodopis a dědeček s Ivankou se dívají z okna, když dostane Tomáš nebo Michal jedničku, volají výborně sláva a taky někdy hurá.

0: už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
1: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán. A už nejsem osamělá.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla? Vrčí, když pláče, dělá...
0: Nevím. To nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: Mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda.

0: krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
1: No, právě to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
0: A je to tak?
1: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
0: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
1: nevím,
0: a že trošku...
1: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
0: Vidíš.
1: Co mám vidět? Nebo...
0: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Já čekal by, než něco vymyslí.
1: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
0: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v puse něco velikého?
1: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.
2: Jeden z prvních válečků do hracího strojku, který si babička nechala u pana hodináře udělat, byl tenhle, s písničkou Ach, synku, synku. Naše babička ji moc ráda zpívala a nikdy nám nezapomněla zopakovat, že ji měl rád i náš první prezident, prezident Masaryk. Ach,

Ježíšek se ptá, oral lisy, tatíček se ptá, oral lisy. Oral jsem oral, ale málo. Oral

Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Nauč se, synečku, hospodařit. Nauč se, synečku, hospodařit. A abych nezapomněla, když se v téhle písničce zpívá Ach, synku, synku, doma lisy, znamená to, synáčku, si doma? A tatíček se ptá, oral lisy? Bychom dneska řekli, tatínek se ptá, jestli si oral. Natáhnu perko a můžeme zpívat. Ach, synku, synku, doma.

0: Macerát si počká. Dnes vypadá Macerát jeskyní úplně jinak než dřív. Dřív to byla normální zelená ještěrka s hnědými tečkami, která se vyhřívala na skalách dinárského krasu v chorvatské zemi. Očima jako korálky koulela po okolí a zvídavě si prohlížela úchvatné scenérie. Tato zvídavost se jí však nakonec stala osudnou, jak v zápětí milé děti uvidíte. Jednoho dne se Macerát zúčastnil se skupinou jiných zvídavých zvířat exkurze do krasové jeskyně. Výpravu vedl známý speleolog Netopír Velký. Když skupina vešla do podzemní chodby a zvířata ovanul jeskynní chlad, měl Macerát pocit, že něco tak příjemného přece důvěrně zná. Snad někdy z dávných dob nebo co? A když výprava vstoupila do nádherného domu, bohatě zdobeného krápníky roztodivných tvarů, napadlo Maceráta, že toto místo hledal, že sem vlastně patří. Netopír vykládal o jeskyni zajímavé věci. Ukazoval zvířatům, že toto je krasové jezírko a toto je sifon, že tyto krápníky, co visí ze strupu, jak můžete vidět nad vámi, se nazývají stalaktity, zatímco naopak tyto krápníky, co rostou ze země, jsou stalagmity, že ano. Krápníky pomalu rostou, rozpínají se a prodlužují. Všelijak se krabatí a, jak se odborně říká, kynou. Stalaktit roste zhora dolů, zatímco stalagmit z dola nahoru. A když se někdy stane, že rostou naproti sobě, jednoho dne prostě vprostřed srostou, že? Vznikne tím takzvaný stalagnát, tedy unikátní krápník, který spojuje dno jeskyně se stropem. Názorně předvedeme. Ku příkladu zde, vpravo prosím, vidíte úchvatný stalaktit s krajkovou sukénkou, který už dosahuje k tomuto stalagmitu, podobajícímu se patrovému dortu. Vidíte sami, že zbývá jenom kousíček, pouhý milimetr, aby se tito dva vápencoví milenci spojili věčným polibkem. Zvířata o něm měla úžasem. Takovou krásu ještě nespatřila. Nemůžeme chvíli počkat, až to seroste, abychom viděli ten... stala tento... zeptala se cikáda.
1: Ohoho, zasmál se netopír.
0: To bychom se načekali. Krápníky rostou velmi pomalu. Než z těchto dvou vznikne stalagnát, bude to ještě dlouho trvat. Zvířata zklamaně zamručela. Jen Macerát řekl. Běžte napřed, já tu počkám. Ne, mě nevadí, že je tu tma a chladno. Čekání mi prostě nevadí. Výprava odešla a Macerát osaměl. Žil sám v jeskyni. Hlídal krápníky a čekal na stalagnát. Protože v podzemí nesvítí slunce, ztrácel postupně barvu. A protože ve tmě není potřeba vidět, ztrácel i zrak. Blízko vápencových milenců našel ponornou říčku, kde pak trávil většinu času. Brzy zjistil, že v jejich studených vodách žijí drobní ráčci,
1: a naučil se je jíst. Ve spánku se mu zdávaly samé krápníkové sny.
0: Pane stalaktite, táži se vás, berete si zde přítomnou slečnu stalagmitovou?
2: Ano.
0: A vy, slečno stalagmitová, berete si zde přítomného pana stalaktita?
2: Ano.
0: Tímto vás tedy prohlašuji za stalagnát.
1: Nebo se mu zdálo, že se jako za starých časů prochází lesem. V tomto snovém lese však místo stromů rostly samé dolní krápníky. Najednou se spustil prudký déšť, ale nepadala voda. Z nebe crčely horní krápníky. Spojovali se s těmi krápníkovými stromy. Takže Macarát zakrátko bloudil lesem nádherných stalagnátů, spojujících zemi s nebeskou klenbou. Byl šťastný jako nikdy předtím. Uplynul rok a milého Macaráta vytrhla z jeho snů další zvídavá exkurze, vedená netopírem. Zvířata udiveně naslouchala odbornému výkladu. Když se netopír dostal až k vápencovým milencům, strnul.
0: Není možná, Macaráte, jsi to ty?
1: Vykřikl, neboť spozoroval divného tvora.
0: Ano, jsem Macarát.
1: Zabydlel jsem se tu. Zděšená zvířata si jej prohlížela. Viděla bílého, neduživého hádka na tenkých nožičkách, na krku rybí žábry, oči zarostlé kůží, průsvitnou jako nehet.
0: Cítím, že se vám nelíbím, řekl Macarát. Ale to nevadí,
1: tady je to jedno.
0: Kamaráde, mluvil netopír, snad tu pořád nečekáš, až srostou krápníky. Vždyť to bude trvat tisíce let.
1: Až se to stane, budeš dávno mrtvý.
0: Já to vím, odpověděl Macarát. Ale to nevadí. Mně čekání nevadí.
1: To je celé, milé děti. Macarát se ani nevrátil s ostatními, ani nezískal zpět barvu či zrak. Zůstal v jeskyni ve tmě a chladu. Všem, kdo ho náhodou zahlédnou, připadá selišský a odporný. Ale věřte mi, to mi věřte. Je to ten nejšťastnější tvor v celém dinárském krasu.

0: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
1: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel.

Nemyslete si však, že pytlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel ji po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude med, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť pytlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše, jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté, pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško, a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
0: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Protože kachna. Protože kachna ví zkrátka všechno. Protože kachna ví zkrátka všechno. Protože kafka, kachna, protože kachna ví

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou Křemílek a Vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá: to je muzika, co?
2: Taková tenká. Taková komáří.
1: Řekli Křemílek a Vochomůrka.
3: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu.
1: Křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
2: Dej si na nás pozor,
1: povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá:
2: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
1: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
3: cíprsk, achich, achich, cíprsk.
1: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
3: cíprsk, achich, achich.
1: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
2: Co to vyvádíš?
1: Křikl Křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
3: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku.
2: Tak proč si nelehneš, když stůňáš?
1: Povídá Vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
3: Proti škrtavce nic nepomáhá.
2: To je ale divná nemoc,
1: povídá Vochomůrka.
2: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
1: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
3: To by se museli přivést 4 velké kameny. A musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
1: Křemílek s Vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a Vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
2: Tyhle 4 jsou největší,
1: povídá Křemílek.
2: Jo, jenže kdo je unese? Na to se musí chytře,
1: řekl Vochomůrka.
2: Ale jak?
1: Povídá Křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až Křemílek řekl:
2: asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
1: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a Křemílek byl samá starost.
2: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
1: Pak přijeli pod kopec. Táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a Vochomůrka povídá:
2: chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
1: V tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
3: Pich, pich, pich, pich, ať si sudý nebo lichý.
1: Křemílek s Vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
4: Tak vám, Křemílku s Bochomůrkou, děkuju.
1: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohniví mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

0: Heleďte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
1: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Co pak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě. To tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka. Tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí?
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu. Jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: Je, no to víš, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ješker?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, To snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No, promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou. Smutné princezny byly zrušeny. Od té doby, co tě viděli v televizi, od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá. Takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil. Tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visla veliká tabule s nápisem Informace. Telefon 444444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí děd Vševěd. Zazvonil, ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka, co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání. Ha.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království.

0: aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbytečně. Jestli se někde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužíčka, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
2: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
0: Tam on synek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
2: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím dědem vševědem schovávat?
2: Uvědomil si najednou Maxi pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
2: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já se mám vlastně před vaším synem dědem schovávat?
0: Ale no, protože je na to tak zvyklý z pohádky.
1: Aha, už jsem si vzpomněl. Jenže ale v pohádce přece ten dotyčnej chasník chtěl ovšem vytrhnout vašemu synovi dědovi ten zlatej vlás, tak proto musel být skovaný a čekat, až děd vševěd usne.
0: Ano, no vidíš, tak to bylo.
1: No, ale já vašemu synovi dědovi přece žádnej zlatej ani šedivej vlas vytrhnout nechci.
0: No, kdyby si chtěl, bylo by to marné.
1: Ale kdybych si pěkně počkal, až děd vševěd usne.
0: Ale stejně by to bylo marné.
1: A kdybych se k němu pak děsně opatrně, matko, poslouchejte, přiblížil a vy byste ho pak česala.
0: Ale stejně by to bylo marné, můj syn děd už nemá ani jeden zlatý vlas, víš, zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
0: Ale nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji, jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatej zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
2: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i 3 zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta 3 vlasů tak dojala, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelno garáže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl Matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, Čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
2: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vše věce zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl:
3: Teda, koho to tu matko máš?
0: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
3: Neži, matko. Matko, já tichám člověčinu.
2: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to, To už mi teda nic neříkejte, pane děde Vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
2: Děd Vševěd z toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
0: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říká to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste Vševěd.
0: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
2: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
0: Nenom to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách s Dickem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby.
0: No, ty teda neřeknu. Já jsem sice děd Vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo, nebo je, a já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesfík, to závisí na počasí a na všem možným, jenom ne na mě.
1: A je. No tam, to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Slaví.
0: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
0: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
2: Řekl děd Vševěd, ale v tom se ozval telefon.
0: No, počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne. Nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky. Cože jsi to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
0: Jo takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý. Podívej se. Takhle by si měl. Hele, půjdeš pořád po dálnici na 30. Dělej si tlapou poznámky. Na 30. kilometru zahneš doleva, jo. Mineš studánku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava.
2: A Maxi Pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
4: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
4: Čau, Maxi Pse. Co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
4: Dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z perníku a na perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
4: Milej zlatej, já už jsem neviděla ani nepamatuju, no to víš, děti jsou dneska úplně zmesaný, o perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
2: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinkr a jen se za ní zaprášilo.

0: Ne, tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fík. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: Ale to už je čtvrtý. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Je takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale, dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbili se jim tam panty a nemůžou se hned opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás na rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
2: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No,

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, z hůru klouskání. Jestli pak víte,

0: Oč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justino.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justino?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justino?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justino, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, dobře, Justino. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justínu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš... Tento noc... Kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že? Justino.
2: Co? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justino?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justínu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

meloun. Představte si melouna, který se narodil v zelinářství, dětství prožil v zelinářství, dokonce i své mládí prožívá v zelinářství, takže pomalu začíná mít strach, že v tom zelinářství nakonec i zestárne. Upřímně řečeno, je to pekelná nuda sedět v jednom kuse na záhoně a jenom koukat. Někomu to možná stačí. Takovému pingpongovému míčku by to stačilo docela určitě. Za prvé proto, že ho pořád někdo mlátí po hlavě. Za druhé, že má tu hlavičku strašně malinkou. A za třetí, že jí má úplně prázdnou. Ani tu slámu tam chudák nemá. Takže když se takový pingpongový míček někam zakutálí, tak tam zůstane sedět navěky jako pecka. Jenže meloun, vážení, meloun je něco docela jiného. Meloun má hlavu jako konev. A čím je starší, tím má hlavu větší a větší a taková ohromná hlava přirozeně uvažuje. Takový meloun zkrátka přemýšlí a přemýšlí hlavně o smyslu života. Říká si, proč jsem vlastně na světě? Přece ne proto, abych tady seděl na záhoně. Určitě mám nějaké poslání, jenomže jaké, krucinál, jaké tak můžu mít poslání? To je problém, na který ještě zřejmě nestačím, na který jsem zatím moc nezralý. Říká si meloun a volá na cibule, které rostou na vedlejším záhonu. Prosím vás, nevíte náhodou, jaký je smysl života? A považte. Cibule jsou pohoršeny, cibule kroutí hlavami. Jak je možné, že ten meloun neví, jaký je smysl života? Ten hloupý zelený meloun neví, že smyslem života je rozplakat co nejvíc lidí. Život je přece slzavé údolí a smysl života tomu musí náležitě odpovídat. Říkají cibule. A křen volá, správně, velmi správně, život není žádná legrace. Stačí se zeptat peliňku, že ano. A meloun se v duchu červená. Jak to, že jsem na to nepřišel sám? Ale je cibulím vděčný, říká si, konečně je mi jasné, co je to život a co v něm pohledávám. Rozplakat lidstvo je poslání značně skličující, nicméně je dobře, že to vím, i když jsem meloun velmi nezralý. Ale považte, čas letí, slunce hřeje, meloun zraje a jak zraje, má čím dál sladší myšlenky, má čím dál sladší sny, má jich plnou hlavu a začíná být silně nervózní. Napadá ho totiž, že to s ním nebude tak docela v pořádku. Uznejte sami. Měl by mít hlavu plnou hořkých snů o plačících lidech, a on má hlavu plnou sladkých představ o lidech, kteří se usmívají od ucha k uchu. Zkouší proti tomu bojovat, ale je to marné. A meloun si říká, jsem zřejmě zvrhlý jedinec, jsem nemrava, jsem odporná anomálie, která dělá ostudu veškeré zelenině. Jestli mám v sobě aspoň kousek cti, skoncuju sám se sebou a to hned. Zvolá tedy. S Bohem, přátelé. S Bohem, zelenino. A kutálí se pryč.
kutálí se dírou v plotě, kutálí se po cestě, až skončí v příkopu a tam si říká tak a konec. Tady si v klidu sehniju. Ale považte, přijdou děti, najdou meloun, smějí se, chechtají se, výskají a volají. Tralala, tralala, máme meloun, krásný meloun, sladoučký meloun. A když se do něj zakousnou, tečou jim sladké slzy po bradě. To meloun pláče radostí nad tím, jak velice se mýlil.

0: chřipky.
1: Dva kamarádi se spolu hádají.
2: Patriku, tvoje mamka je učitelka a ty neumíš ani psát, ani číst. A ty zase máš tátu zubaře a tvůj malý bráška nemá ani jeden zub.
0: Když je malinký, tak mu zuby ještě nerostou.
2: A nebo už mu vypadly a rostou mu druhý.

0: a máme z nich
1: dny. My dva se spolu nestratíme v závědí.
0: Kloužem se zpíváme, holi svůj ráj, zvůní špekáč tu.
1: My s koudou, kde zlátne čaj a teplo mají, máme s nich a máme svah. My v okamžiku školu zvyku přemenem žádný strach, jalala, máme práh.
2: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo Sládek Kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl Sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
3: Proč mi, Kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
2: A Kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl Sládek Kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
3: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
2: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli, bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
4: Povíme ti za to pohádku.
2: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
4: Jen se podívej.
2: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
4: Ne, ona přestala.
2: No proč přestala?
4: To nikdo neví.
2: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou. Nikam nechoďte, já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala. Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha. Vstávej! Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
5: A co bych vstával? Já jsem Kule, Sládek z Jičína.
2: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou výlám vodu do studánky.
3: Sládek kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
2: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
3: Jach, udělal sládek kule a spal dál.
2: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.
6: Mám pro vás novou Piggy básničku.
7: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
8: A teď ještě jednou.
7: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
8: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vsuvka. Příběh Carlose a Tullamora. Znali se od klukovských let. Tullamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tullamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tullamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával. Jenže Tullamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak! Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tullamor s Carlosem. Tullamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tullamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tullamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tullamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o tlusté velrybě. Jednou jsem seděl u moře, šplouchal jsem nohama ve vodě a díval se na ptáky a na oblaka. Tu mě něco zalechtalo na patě. Dívám se, co to, a tu vidím velrybu, velikou jako... nevím co. Tuze jsem se lekl a ona povídá. Polekal ses. I odpovídám uctivě. Prosím, ani ne tak moc. A tu se ta velryba vyšplouchla z vody ven a byla ještě větší než nevím co. A povídá. Mám já to trápení. Dívá se smutně na vlny, ocasem šplouchá sem a tam. Povídám, copak? A ona na to. Ale tlustá jsem s odpuštěním až hrůza. Nemotorná, docela se stydím. Už ani nevím, co mám dělat. Jen tloustnu a tloustnu. Všechny ryby se mi posmívají. Velrybajzla, všechno zblajzla. Kdybych tak věděla, kdo by mi od té tloušťky odpomohl, dala bych mu za to nevím co. Tu jsem dostal nápad. Řekl jsem velrybě, aby se teple oblékla a až bude v poledne nejvíc pálit sluníčko, aby vylezla z vody ven a skákala 2 hodiny přes švihadlo. Ale rychle, bez odpočívání a nepila přitom ani trošinku vody. Když to bude poctivě dělat celý měsíc, zhubne, až se podiví. Ona moc nevěřila, že by to pomohlo, ale řekla, že to zkusí. Já jsem pak musel utíkat domů, protože mě volala maminka. A na velrybu jsem docela zapomněl. Potom jsem byl celý dlouhý čas nemocný. A když jsem se konečně uzdravil, zase jsem běžel k moři. A díval jsem se na ptáky a na oblaka, až plouchal jsem nohama ve vodě. Tu mne zase něco zalechtalo na patě. Hned jsem si vzpomněl na velrybu. Dívám se do vody, kde je, ale velryba nikde. Jen taková štíhlá štika. Povídám, to jsi ty. A já myslel, že je to velryba. Štika se směje a říká, ta velryba, to jsem já. Poslechla jsem tě a pomohlo to. Poctivě jsem skákala přes švihadlo a všechno tlusté je pryč. Už se mi nikdo neposmívá. Jsem teď štíhlá a mrštná. Ty jsi mi k tomu dopomohl. Řekni si, co bys chtěl. Nevěděl jsem, co bych chtěl. A dokonce jsem se začervenal. Povídám jí, co bych mohl chtít za tak obyčejnou radu. Ona se usmála a potopila se. Za chvíli vyplavala a v puse měla růžovou mušli. Tu máš. Dala mi ji do ruky a plesk. Byla pryč. Zanesl jsem si růžovou mušli domů. A teprve, když jsem jednou ležel v posteli, přišel jsem na to, jaká je to mušle podivná. Ležím a přikládám si ji k uchu, šumí livní moře. A poslouchám s údivem. Hraje v ní překrásná hudba. A když dohrála hudba, ozval se hlas,
a vykládal mi překrásnou pohádku. Skončila pohádka a zase bylo slyšet, co si pěkného. Tiše ležím, poslouchám a tak jsem se zaradoval, že to ani vypovědět neumím. Chtěl jsem potom té velrybě, co se z ní stala štika, ještě jednou pěkně poděkovat. Kolikrát jsem šplouchal nohama v moři a čekal na ní. Ale už mě nikdy nic na patě nezalechtalo.

Poctivého hrnčíře nebo čbánkaře bylo vždycky potřeba jako chleba. Když přijeli se zbožím na trh, hospodyně už věděli, ke komu jít, v kterém hrnci mléko neskysne, u kterého rendlíku nepadají ucha, v kterém pekáči se nejlépe upeče husa. Dobré zboží bývalo a některé vydrželo podnes, jak se dědilo z matky na dceru. Než je ale hrnčíř udělal, to dalo hodně práce. Musel mít dobrou hlínu a řádně vytopenou pec. Než hlínu v hliništi nakopal, dovezl domů, našlapal a promíchal, uběhlo několik dní. Pak vytočil na kruhu hrnky, misky, talíře, ovšelijakou drobotinu. Všechno dobře usušil, ozdobil polevou, nauchatil a znovu usušil a teprve potom ukládal do pece a zazdil. Topit se muselo ve dne v noci, aby se zboží dobře vypálilo a nepopraskalo. K jednomu hrnčíři do dílny chodil na besedu starý hastrman. Sedl si vždycky u pece na lavici, mžoural žabýma očima kolem a díval se, kolik je toho uděláno. Byl si pilný, Jozívku, na ty hrnečky je radost pohledět, huhňal vesele. Bez práce nejsou koláče a bez díla pec nenakrmíš, usmál se hrnčíř, který měl starého hastrmana rád a od pece ho nikdy nevyhnal, i když po něm všude zůstávaly loužičky. Řemeslo se u nich dědilo a v chalupě nedaleko řeky Moravy bydlelo už páté pokolení. Hostrman je všechny znal a dovedl o stařečkovi i prastařečkovi vyprávět všelijaké historky. S Josefem se poprvé sešli, když jako malý spadl z vrby do vody a málem se utopil. Hastrman ho vytáhl na břeh a od té doby se mu stal strýcem. Pravda, ňaňa, já si občas vzpomenu, jak jsem jednou přišel tvůj prastaříček a začal stavět první pec. Málem jsem ho stáhl pod vodu, protože si udělal zrovna nad mou síňkou dřevěnou lávku. Když jsem ale viděl, jaké umí dělat hrnky, hned jsem od něj tři koupil. Však je mám také schované pod kamenem, aby mi je štika ocasem nepotloukla. Strýčku, vy hodně pamatujete, ale já už dnes také, víte, už mám také několik křížků na zádech a blíž do hrobu. To jsou lidské nářky, jen si s tím počítáním sám zkracuješ život, pokáral ho starý hastrman. Možná máte pravdu, člověk nikdy není dost chytrý. Strýčku, já už jsem se chtěl několikrát zeptat, proč chytáte lidské duše? Vždycky si na to vzpomenu, když vám dávám nový hrnek. Hastrman se otřepal, roztáhl blanité prsty a zahrozil mu. Každý víme svoje. Žádný z nás tu není nadarmo. Já ti do tvého řemesla také nikdy nemluvil. Ostatně dobrým lidem se to nestává. Kdybych byl takový, jak se o mě povídá, tak bys tady dávno nebyl. Jak se spolu dostali až sem, řeč vázla a bylo lépe mlčet. Hrnčíř si chtěl hastrmana udobřit a poslal ženu honem pro pivo. Když se vrátila, nejdříve nalila hostu do nového malovaného čbánku a pak se dala do polévání. Za 14 dní měl být ve městě trh a měli tedy napilno. Hastrman poseděl ještě dlouho, ale víc pospával, než povídal. Před odchodem se zastavil mezi dveřmi a z ničeho nic povídá. Jozívku, nejezdi do města. Přijde velká voda, zboží bys nedovezl. Oba domácí se na něho podívali s hrůzou. Tolik práce nadělané, a co s tím? Dveře už dávno zapadly, mokré šlápoty uschly a jim pořád nebylo do řeči. Peněz bylo potřeba jako soli. Když prodali nějaký hrnec sousedce, obyčejně místo peněz přinesla kus másla nebo medu. Tak co budeš dělat? Pojedeš nebo nepojedeš? Zeptala se hrnčířova žena. Nepojedu. Jsem už dost starý, abych nedělal hlouposti a dal si od strýce poradit.
A řekni to ostatním hrnčířům. Kdyby se něco přihodilo, vyčítal bych si, že jsem mlčel. Za několik dní naložil zboží na vůz a vjel. Ale na druhou stranu, rovnou do Čech. Prodával, kde se dalo, zastavil v každé dědině. V horách byli většinou tkalci, ale hrnčířů si vážili. Říkávali, lepší hrnčířův nehet, nežli tkalců 9. A tak ho všude vítali a rádi kupovali. Zanedlouho objel kus kraje a vracel se domů s prázdnou. Sotva se dostal zpátky na moravskou stranu, v první hospodě se dověděl, že se po veliké bouři vylila řeka Morava z břehů a nadělala všude mnoho škody. Hrnčíř už neměl žádné stání, hned zaplatil a spěchal domů. Když dojel k řece, viděl louky zanesené bahnem, polámané stromy a keře, strhané břehy. Voda však tekla už klidně a pomalu opadávala. Oddechl si, když stál před chalupou a žena mu vyběhla naproti. Josefe, to byla hrůza. Div nás to neodneslo i s chalupou. Někde se topil i dobytek. Po řece plavaly chlívky se slepicemi. Psí bouda. Voda brala kde co, před ničím se nezastavila. Chvála Bohu, že je doma všechno v pořádku. Měl jsem o vás strach, hlavně o děti. Ty se nedali doma udržet. Pořád byly u řeky. Jenom stará vrba za naší zahradou už není. Voda ji odnesla. Hrnčíři bylo z toho těžko u srdce. Jak vypřáhl koně a zatáhl vůz pod kůlnu, pospíchal na zahradu. Kus břehu zmizelo i s vrbou, na které sedával už jako malý kluk a řezal z ní píšťalky a o Velikonocích pletl tatary. Nějak mu při tom vzpomínání zvlhly oči. Všechno se mu kolem začalo rozplývat. Najednou to nedaleko něho zašplouchalo. Byla to veliká štika. Mrskla sebou a zajela pod břeh. Díval se, jestli znovu nevjede na vodu. V tom se za ním ozval známý hlas. Díváš se, Jozívku, díváš. Já se také díval na tu spoušť. Všechny hrníčky mi voda odnesla. Doupě pod vrbou zničila. Nemám, kam bych hlavu složil. Strýčku, no to jsem rád, že vás zase vidím. Dal jste mi dobrou radu. A já zachránil celou fůru zboží. Všechno jsem ve světě prodal a v pořádku dojel domů. Za to vám nadělám hrníčku, kolik budete chtít. A všechny pěkně malované a s pokličkama. Sliboval hrnčíř starému Hastrmanovi. A zůstávat můžete u nás, není to daleko od vody. Jsi hodný, synku. Ale nějak už se připozdilo a já jsem tuze starý, abych si vystavěl nové bydlo. Zvykl jsem si na tu vrbu a bylo mi v ní dobře. Kolik dní už chodím po břehu a straším lidi. Nemám z toho ale žádnou radost. Teprve nyní si Josef všiml, že Hastrman nějak seschnul a sehnul se. Popadla ho veliká lítost, chytil ho kolem ramen a přitiskl k sobě. Půjdete k nám, ohřejete se u kamen, žena už vaří dobrou polévku, přijde oběma vhod a bude zase dobře. I nebude, Jozívku, nebude. Všechno má svůj čas, víš, začátek i konec. Jenom dobré řemeslo vydrží na věky. Když ty už tady nebudeš, zůstane po tobě tvoje dílo. Malovaný džbánek, talíř, nebo mísa, nebo jen hromada střepů. Ale každý bude vědět, že zde žil hrnčíř. A co zůstane po mně? Ani ta vrba ne. Budou mnou strašit malé děti, aby nechodili k vodě. Stařík se celý roztřel.